0: dělá. Tak až ti odrostou děti, třeba se kéžby do Ungeltu zase vrátíš.
1: Děkuji.
0: Děti, a co vy dva, jak jste se vůbec poznali? No, předpokládám, že při práci, že jo?
1: Absolutně ne při práci.
0: Prosím,
1: my jsme spolu
0: ne?
1: s Matějem vlastně nikdy nepracovali. Říkám to správně, že?
2: Ano, je to tak.
0: No tak nám prozraďte, jak jste se seznámili.
2: Moje verze první?
1: Tvoje verze první.
2: Dobře, já jsem o Evu dlouho usiloval, ona se dlouho bránila a já jsem to vydržel déle.
1: No, my jsme se chvíli tak míjeli a potom už také díky našim kamarádům, našemu kamarádovi Petrovi Buchtovi a mojí sestře Lence Daňkové, jsme se už viděli tak často a s takovou kadencí, že ta jiskra prostě, to už bylo absolutní křesadlo.
2: Pardon, ještě tam byla třetí sudička, Martin Hoffman.
1: Martin Hoffman taky.
2: Ano, ano, tihle tři za to můžou, abychom mu...
1: No, vidíte, tak Hoffman to si dozvídám až teď poprvé.
0: Angažoval ve váš nebo v tvůj prospěch?
2: Ano, ano, dělal, co mohl.
1: A vyšlo jim to všem třem a nám dvěma hlavně.
0: No, tahle manželata mají dvě krásné malé děti, jsou to dvě dcerušky, jak se jmenují?
1: Lotta a Berta.
0: No a kolik jim je?
1: Lotce budou 4 roky a Bertě bude 1 rok. A vlastně mají od sebe téměř přesně ty 3 roky. Tak nám to nějak vyšlo, že holčičky jsou narozeny jenom 3 dny od sebe. Děkujeme.
0: Takže Evička je teď především šťastná máma. Mimochodem vím, že po dětech velmi toužila, takže má slastný domov s dvěma dceruškama. Takže momentálně asi ani nehraješ divadlo, nebo vzácně natáčíš.
1: Momentálně nehrají divadlo, vzhledem k tomu, že když byla Lotinka malá, tak jsem naskočila docela brzo na jeviště a zpátky k filmování před kameru, tak jsem tentokrát si říkala, že trošku posečkám, že přece jenom té práce bude o něco víc, určitě se dvěmi dětmi, a tak zatím jsem stále doma. Ale od září, respektive od konce této sezóny, už naskakuju zpátky do her, které jsem již naskoušela, ale na nic nového se zatím necítím.
0: A Matěj bude k použití jako otec, který bude hlídat své potomstvo?
1: Matěj je absolutně k použití. Vlastně je to takové zvláštní slovní spojení, ale řekla bych, že Matěj je opravdu otec svých dcer a právoplatný rodič a který zastane úplně všechno.
0: A kreativní producent předčítá třeba svým holčičkám nějaké pohádky?
2: Tak oni mají buď audioknihy s maminkou, nebo pohádky s maminkou. Ne, čteme jim, protože si myslíme, že je to rozvíjí.
0: A kde bydlíte? Máte domek se zahradou třeba na venkově a holky by tam byly na čerstvém vzduchu?
1: Ne, jsme Pražáci. Nevím, jestli to mý přátelé a známí z Moravy rádi slyší, ale jsme Pražáci, Nuseláci.
0: No a svatba byla na Moravě?
1: Ano, tak to svatba byla na Moravě.
2: My jsme si říkali, že by byla dobrá někde na půli cesty, takže byla na Moravě, no, protože já jsem Pražák, teda od narození, ale konala se skutečně, myslím, že 20 kilometrů od Hradiště, odkud je Eva, asi 200 kilometrů od Prahy, odkud jsem já.
0: Tak kamarádi, to bylo zahřívací kolo. K tomuhle pořadu patří písničky. My si teď poslechneme tu první. Je to ústřední píseň z pohádky Čertova nevěsta. Režíroval Zdeněk Troška a Eva Josefíková byla tehdy 20letá naivní krásná princezna v tom filmu. Píseň má název Ve dvou a zaspívá ji Monika Bagáro.

0: Takže to zněla písnička z pohádky Čertova nevěsta. To si asi tenkrát musela dělat jako ta 20letá konkurs a vyhrála si ho.
1: Ano, to byl tehdy můj první konkurs a Zdeněk ho pojal trošku jinak, než konkurzy většinou probíhají, a vlastně to bylo velmi příjemné, protože nás tam bylo neskutečné množství všech možných hereček mé kategorie, vlastně jsme tam byli skoro všechny, které si vybavíte, a on nás tam jenom nechal existovat v prostoru a díval se, jak se chováme k sobě, jak kolem sebe chodíme, kdy, jaké místo v prostoru jsme si vybrali a co z nás vyzařuje a tak. Nechápu, jakým způsobem se to stalo, že nakonec teda zavolal mě, jsem byla jako překvapená. Tak to byl takový příjemný konkurs, protože konkurzy jsou většinou disciplíny, kterých se herci nejvíc bojí hned po talk show v mém případě.
0: Ale jsi velmi dobrá i v talk show.
1: Děkuji.
0: No a jaké máš vzpomínky na tu roli a na ten svůj první film? Alena Vránová, se přiznám, ona to netají, třeba nemá ráda Pyšnou princeznu, protože její celý život všichni spojují s Pyšnou princeznou, a to je opravdu velká herečka, která zahrála několik nesrovnatelně zajímavějších rolí. Ty vzpomínáš tklivě na tuhle svou...
1: Já vzpomínám radostně, a byl to obrovský zážitek. Natáčeli jsme celé léto. Byl to vlastně můj první a poslední film natáčený na materiál. To znamená, že nešlo o digitální kamery, které se vlastně neustále můžete točit dokola, ale opravdu to byl ještě ten autentický zážitek, kdy se čekalo na světlo, kdy se šetřilo tím materiálem, všechno se zkoušelo a tak. Zdeňkovi záleželo na tom, aby na všechno byl čas a aby na place byla pohoda. Tak to já vzpomínám na to natáčení, které navíc ještě probíhalo v mém rodném kraji, na zámku v Buchlovicích, mimo jiné. Takže pro mě to byl opravdu veliký zážitek se vším všudy a vlastně i s diváctvem takzvaně za kamerou, kteří byli moje rodina, moji kamarádi, tak se tam vždycky šli podívat a zasmát se mi, jak třeba mi nejde jízda na koni a tak.
0: Evičko, tak to mám radost, ty jsi mě přihrála, zůstaneme v tvém rodném kraji, ty jsi u Herského Hradiště, a tam si vlastně poprvé vstoupila jako taková mladička zapálená ochotnice na jeviště. Chodila jsi tam asi do nějakého hereckého kroužku, předpokládám?
1: Ano, chodila jsem do dramaťáku k Hance a ke Standovi Nemravovým. Ráda bych je zmínila, protože to jsou lidi, kteří mě k divadlu přivedli a kteří mi toho dali do vínku vlastně nejvíc. To, s čím jsem přišla do Prahy, tak na tom se dalo stavět, takže to bylo fajn.
0: No a Evička Josefíková zkusila Damu a vyšlo jí to na první pokus?
1: Je to tak, na první pokus.
0: Takže vstupuješ na Damu, kdo tě učí?
1: Učil nás pan Švehlík.
0: Zatleskáme Alojzi Švehlíkovi.
1: A Eva Salcmanová, Daria Ulrichová a Jan Nebeský, to byli naši vedoucí ročníku.
0: A čím absolvovala Eva na Damu? Komediální roli nebo už
1: Tím
0: dramatem vypjatým?
1: Bylo to drama, byla to hra Simona Stephense Punk Rock a já jsem v ní stvarňovala roli Lily Cahillové, a ta hra je vlastně o takovém, bohužel v těchto končinách už také aktuálním tématu, a to je střelba ve škole. Takže to bylo naše absolventské představení a potom ještě Petr Kolečko přímo nám na tělo, našemu ročníku a hlavně teda ženám z našeho ročníku, napsal hru Buchty a bohyně.
0: Matěj Podzimek zaznamenal, ty jsi, myslím, o 8, o 9 let starší, tak to jsi mohl zaznamenat Damáky tenkrát, už ne?
2: Ne, tak já jsem, nevím, to už jsem, vzhledem k tomu, že jsem o 9 let starší, tak už jsem asi tolik pracoval, že jsem akademickému životu tolik nevěnoval pozornost, což byla chyba.
0: Nemuselo jít o akademický život. Mohl jsi vidět už tenkrát mladé herečky a zaznamenat Evičku. No, Evička skončila a šla k mé radosti, myslím, na Kladno, do angažmá. Tam jsem strávil taky 2 roky.
1: Ano, je to tak. Vlastně po absolvování Damu mě přivzal Dan Přibyl do Kladna a tam jsem nějakou chvíli setrvala a dostala jsem tam velmi hezké příležitosti. A potom už vzhledem k nějakým okolnostem a vlastně tomu, že jsem byla dost pracovně vytížená i natáčením, tak jsem se potom posunula na volnou nohu a pak jsem zakotvila ještě ve Švanďáku na chvilku.
0: Ale ještě předtím zakotvila a nezapomenutelně v Národním divadle, kde hrála Barunku v legendární inscenaci Babičky. Režie pan Pitinský a Babička byla Vlasta Chramostová.
1: Ano, je to tak.
0: Našli jste si k sobě trochu vztah?
1: No, já pokud můžu mluvit za sebe, tak pro mě to byl ohromný zážitek a vlastně ta největší možná čest, jaká se mi mohla stát takhle na začátku kariéry. A paní Chramostová byla velmi laskavá a úžasná. No, já si zdráhám říct slovo kolegyně. Paní Chramostová prostě byla úžasná žena, hrdinka a prostě taková mentorka pro mě.
0: Mm-hmm. Takže pozdravíme i paní Chramostovou. No ale pak si hrála famózní roli, to chtějí mladé herečky hrát, také v režii Michala Dočekala. V Rackovi tuším, že jo?
1: Ano, je to tak. Já, abych byla fér, tak bych měla zmínit, proč jsem se vlastně k těmto rolím dostala. A to bylo...
0: On tě učil Dočekal, ne? Nebo...
1: Ne, neučil. Ne. To bylo vždycky radostné těhotenství Magdaleny Borové, která ty role naskoušela původně a potom vždycky odešla na mateřskou. A já jsem byla tak nějak po ruce, nebo jsem zrovna byla ve správný čas na správném místě, takže takhle jsem se k tomu dostala a jak zkušenost s panem Pitinským, tak zkušenost s panem Dočekalem pro mě obě byly velmi zásadní a velmi přínosné, tak to na začátek. Mm-hmm.
0: No a pak se zmínila o Švandově divadle, ale to už je možná podzimek, já tě chci vtáhnout do debaty, to už si zaznamenal Josefíkovou ve Švandově divadle třeba, nebo nechodil jsi ani do divadla? Famák.
2: No, do divadla jsem moc nechodil, ale vím, že jsem jí zaznamenal v Kosmu, v seriálu České televize, co by Miss Kurník, postavu, která se tak jmenovala, pardon, a ta mě zaujala velmi, no. Ale tak jako zatím, jako diváka.
0: Tak, Evičko, pojďme před kameru. Tak po pohádce Zdeňka Trošky pak přišly další příležitosti. Dokonce jsi byla nominovaná na Českého lva, nemýlím-li se?
1: Nemýlíš se. Já myslím, doteď si myslím, že to bylo spíš omylem, protože film Fair Play je výjimečným filmem za mě, ale já v něm jenom běžím vedle. Celou dobu.
0: Taky to byla nominace za vedlejší roli.
1: Ano, ano, ano. Tak za vedlejší běžeckou roli jsem dostala tu nominaci a jako vážím si ji, nechci to nějak schazovat.
0: Tak který film favorizuješ nejvíc, myslím, ze své filmografie?
1: Je, to je těžké. To je těžká záludná otázka, ale v současné době, kdy mám doma ty dvě malé holky, a ty mají spoustu kamarádů a kamarádek, tak nejvíc favorizují pohádky. Protože je nejvíc favorizují moje děti a jejich kamarádi. To mi přidává nejvíc bodů u všech, takže pohádky bych vypíchla z toho seznamu.
0: No, nejvíc do povědomí se i dnes dostává herec díky televizi. A ty jsi mě fascinovala, Evičko, v charakterní roli. Vyzrála opravdu v charakterní znamenitou herečku, ta podzimková. Ten seriál se jmenoval Sedm schodů
1: k moci.
0: To byla výjimečná příležitost. Evičko, a teď si dáme rozhlasovou ukázku. Ta totiž také patří tradičně k této rozhlasové hodince. Jmenuje se Opravená pohádka, režie Hana Kofránková a spoluúčinkují Klára Sedláčková-Oltová, Lucie Polišinská a Petr Náružný. Tak jsem zvědavý, jestli zabereš, jestli si vzpomeneš na tohle rozhlasové natáčení.
3: Já jsem ho viděla první.
4: Ale no tak, Sáro, přece se nebudete hádat kvůli nějakému papíru.
3: Ale tatínku...
4: Pojďte ke mně, chci vám něco říct.
5: Tak dobře.
6: Já uprostřed.
3: Ne, ty jsi seděla uprostřed minule.
6: Ale teď jsem vyhrála ve vlaštovkách.
3: Jenže vy jste mi sebrali ten nejlepší papír.
4: A dost. Tady si sedne Bára, tady Sára, tady Klára a všechny budete sticha.
3: Ano, tati.
4: Děvčátka moje, Dnes očekávám vzácnou návštěvu.
6: Já vím, zase nějaký princ.
4: Přijede k nám.
3: Holky, pamatujete, jak jsme tomu minulému udělali pod koněm náledí?
4: Jo. Přijede k nám.
3: A jak on nemohl nasednout.
4: Přijede k nám.
6: Holky, mám nápad. Sestrojíme si samostříl na vlaštovky, ano. Až tady ten princ přijde.
4: Že se rozčílím, jestli okamžitě nestihnete, půjdete do hladomorny.
3: Do hladomorny.
6: A já si tam vezmu křídy a...
4: Ticho! Přijede k nám největší odborník na pohádky, pan...
3: Já chci prince. A já chci do hladomorny.
6: A já chci sedět uprostřed.
4: Už toho mám dost. Stráže!
5: Ano, jasnosti.
4: Odveďte je.
5: Ale kam, jasnosti?
4: No kam? Do hladomorny přece.
3: Jubí!
4: Zařiďte, ať tam mají dost jídla.
5: Ano, jasnosti.
4: A hlavně, ať se nedostanou ven po celou dobu návštěvy, kterou dnes očekává.
5: Ano, jasnosti.
6: A přineste nám tam křídy a syrový vajíčka.
3: Holky, nakreslíme si křídami na zeď bizona a budeme se do něj trefovat.
6: Křídy, vajíčka a syrový.
5: K službám všechny vaše jasnosti.
0: Hru napsal Jan Jícha, její název Opravená pohádka. Evičko, já jsem si nepřečet z tvé tváře, že by si pamatovala na to natáčení.
1: Ne, mám nějakých pár matných záblesků, ale je to, nevím, jestli tam je uvedený rok výroby.
0: Rok 2011.
1: No ano, takže to je opravdu strašně dávno.
0: Není.
1: Ale práce pro rozhlas byla báječná.
0: Teď pokračuje?
1: Právě, že moc nepokračuje, teda vůbec nepokračuje, ale u mě se to asi přetavilo potom v dubbing, no, takže tam mě můžete hodně slyšet někde.
0: To jsi mě překvapila. Pozimková dubuje a ráda.
1: Pozimková dubuje ráda. Je to příjemné, že člověk vybije ty emoce, naladí se na tu postavu, ale zároveň ho u toho nikdo nevidí.
0: Ale na Josefíkovou je hezký pohled, na Podzimkovou, promiň.
1: Děkuji.
0: Takže Evičko, to byl vstup věnovaný tobě a teď se vrhneme na Matěje. Matěj je Pražák a původně studoval filmovou vědu, jak jsem se dočet, na Karlově univerzitě. Pak si přesedlal na FAMU, scénaristika, dramaturgie a dnes seš kreativní producent. Tak pojďme si říct pro rozhlasového posluchače přehledně, co obnáší práce scénaristy, dramaturga a kreativního producenta. Takže studoval si scénaristiku a zběhl si z filmové vědy, protože jsi nechtěl bádat o filmu, ale chtěl si filmové scénáře psát. Je to tak?
2: Je to tak.
0: Takže FAMU.
2: No ono to, ještě jsem vedle toho studoval srovnávací literaturu na Filozofické fakultě jako dvojobor s filmovou vědou. A jenom měl jsem pocit, že pokud budu, moji oba rodiče jsou učitelé, že se potřebuji nějak vzepřít tomu, že budu je ostatním říkat, jak to mají dělat a že to zkusím dělat sám. No, tak proto jsem se pak po dvou letech studia na filmové vědě rozhodl zkusit FAMU.
0: A tak to ještě na první pokus přijali?
2: Ano.
0: A kdo tě učil třeba z vyhlasných scénáristů na FAMU?
2: Tak vedoucím dílny v druhém ročníku byl Petr Jarchovský.
0: No prosím tě,
2: ano,
0: to je trefa, ne?
2: Ježíš, to byla trefa. Hlavně pro mě, pro něj úplně ne, protože mi ta adaptace velmi nevyšla, ale pojďme dál. A vlastně díky němu potom jsem, díky té adaptaci, co jsem dělal v druhém ročníku, tak jsem o mnoho let později dělal, si chtěl zkusit adaptaci v televizním prostředí a díky tomu jsem udělal Smysl pro tumor. No, seriál České televize.
0: Mě fascinoval, jako tady mě fascinovala Evička. 7 schodů k moci, tak Smysl pro tumor byl původně belgický seriál, ale scénář do české podoby přepsal právě Matěj. Takže jsme na scénaristice, absolvoval si FAMU, scénaristiku a dramaturgii a pak už tě uzmula, tuším, televize Nova a tam jsi oddělal, to bylo tvoje skutečné praktické školení v televizním životě, praxi v ulici, je to tak? To jsi psal dialogy.
2: Je to tak. Já jsem na FAMU skončil vlastně po bakaláři, protože tehdy byl ještě čas, kdy se na té škole příliš neodpouštěla praxe v televizi, že to bylo bráno jako něco méně důstojného. Bylo nám řečeno, že máme dělat noční vrátné nebo takovéhle věci, ale neodpouštěla se praxe v televizním prostředí. Teď už je to jiné, zaplať pánbu, ale já jsem tehdy už dal přednost právě té praxi, protože mě naplňovala víc než to studium, to znamená praxi v seriálu Ulice.
0: Já ti skočím do řeči, promiň, tenhle intelektuál, zjevně intelektuál, nepohrdal nekonečným seriálem, spousta umělců tohohle ražení, jak si měla přezíravý pohled. Je to, tak, žánr.
2: Je to tak, včetně mé alma mater, no, ale já jsem si to nemyslel, protože mi bylo jasné, že potřebuju praxi, že potřebuju se naučit a dneska vám i myslím spousta herců potvrdí, že Ulice je vynikající praxe pro práci před kamerou a já Ulici vděčím, řekl bych, za víc než Famu, co se týče televizního a filmového psaní a taky vděčím za spoustu...
0: Jseš stále i dnes napojen na Ulici?
2: Konzultačně, ano. Ano, chodím tam občas konzultovat dlouhodobé dějové linky, ale vděčím Ulici i za celoživotní přátelství právě například s Petrem Buchtou, Martinem Hofmanem nebo Hanou Maciuchovou.
0: A tam si na začátku psal dialogy nebo i si byl pověřen scénářem jednoho dílu, nebo tam si každý scénárista hlídá svou linku?
2: Ano.
0: Někdo to koriguje?
2: Ano, já když jsem tam nastoupil, tak jsem byl nejmladší ze všech autorů, to znamená, dostal jsem na starost i nejmladší postavy, které tam byly. Každý scénárista má vlastně svoje postavy nebo rodinu, kterou sleduje a takových příběhů je tam 7 až 8, to znamená, vždycky nás bylo 7 až 8 kolegů, kteří jsme společně to vymýšleli, ale každý měl své hrdiny.
0: A vzájemně jste si to nekonzultovali?
2: Konzultujeme si to vzájemně, od toho je tam šéf dramaturg a šéf autor, kteří to zastřešují vlastně celé a mají přehled o celku.
0: Ale myslím, že k téhle pozici ses taky popracoval.
2: Ano, ano.
0: Svého času i šéf dramaturg?
2: Já jsem byl šéf autor a pak jsem byl i kreativní producent, protože jsem tam strávil v podstatě 10 let.
0: Prosím tě, pouč nás, jaký je rozdíl mezi kreativním producentem a producentem. Producent, pokud vím, pokud touží potom, aby se nějaký projekt zrealizoval, tak na to musí sehnat peníze. Kreativní je ušetřen toho schánět peníze?
2: Kreativní je doslova ušetřen toho schánět peníze, ale věnuje se obsahu, to znamená právě spolupráci se scénáristou, s režisérem, s dramaturgem a posléze i tomu, jak to dostat k vám, k divákům, tak, aby se na to koukalo co nejvíce lidí.
0: To je poslání kreativní.
2: Ano, kreativní producent vlastně propojuje celý ten proces tvorby audiovizuálního díla od scénáře až pro ten výsledný tvar.
0: A co je dnes Podzimek nejvíc? Kreativní producent, scénárista nebo dramaturg?
2: Manžel.
1: Tatínek.
0: No ale něco tu rodinu musí živit, tak mi odpověď.
2: No, teď jsem nejvíc pravděpodobně ten kreativní producent, ale už se těším.
0: Čeho?
2: Teď shodou okolností letos půjde ven minisérie Štěstíčku naproti, kterou děláme o korupci ve fotbalovém prostředí, tak to je to, čemu se věnuji aktuálně. A do toho jsme ale s kolegou třeba Tomášem Festkem, se kterým jsem psal seriál Ochránce pro Českou televizi, tak napsali vlastně seriál Ratolesti, který Česká televize bude dávat na podzim, který taky se vlastně věnuje prostředí školnímu a vlastně sociálním kauzám různým.
0: Matěj, kreativní producent si vybere téma, si vybere režiséra, mluví do obsazení, anebo kreativní producent je osloven vedením televize, aby
2: kreativní
0: si něco vybral.
2: Kreativní producent je vlastně takový agent té věci, kterou vyrábí prostě třeba jiná produkce, ale on je vlastně ten, kdo zodpovídá té televizi za to, že to splní zadání. To znamená, on, jak se ptáš, on primárně zadává tu práci a vybírá si látky, vybírá si scénáře, vybírá si scénáristy, kterým by ta televize dala práci.
0: Mm-hmm. Tak připomeňme některé projekty. Smysl pro tumor, pak jsi mluvil Ochránce
2: jeden z těch
0: televizních dítek, jedno z těch televizních
2: dítek. Ano, dále jsem s kolegy dělal dvoudílný televizní film pro Českou televizi Dukla 61, potom taktéž dvoudílný televizní film Metanol. A pokud jde o tu práci kreativního producenta, tak jsem se podílel na minisérii Iveta o životě Ivety Bartošové, která vlastně měla 3 řady a vznikala v posledních 4 letech.
0: Mm-hmm. Evičko, co tebe z toho, co splodil a pod čím je podepsán. Tvůj muž Matěj zaujalo nejvíc třeba?
1: Já myslím, že ty věci tady...
0: Jste k sobě kritičtí, řekl bych, že jo.
1: My práci diskutujeme asi na denní bázi. Vlastně vždycky, když se sejdeme u večeře, tak starší dcera nadává, protože rodiče se zase baví o práci a ona má málo pozornosti. Ale ne samozřejmě v nějaké dobré míře. Nechci pozornost zpátky pinkat na sebe. Já bych ještě, Matěj, naposledy mluvil o té Ivetě, zmiňoval Ivetu a já bych ráda zmínila... Trojdílný, nebo to nakonec bylo dohromady, ten dokument Málo mě znáš. A to třeba pro mě, jako pro ženu, která se nějakým způsobem pohybuje v uměleckém prostředí, tak to byla to docela silná látka teda.
2: No, jedním z úspěchů, na které jsem hrdý, je snaha kontaminovat komerční vysílání veřejnoprávním obsahem. A to je právě případ toho dokumentu Málo mě znáš o Ivetě Bartošové, který Eva zmínila, kdy vlastně na dokument, který byl vysílaný od 9:30 na hlavním kanále Novy, tak se koukalo vlastně 1 000 000 lidí, což jenom dokázalo té televizi, že i dokumentární tvorba má vlastně nárok se objevit v tomto čase na komerčním médiu. Mm. To mě potěšilo.
0: Mimochodem, já bych Ivetu Bartošovou klidně nechal hrát Evičku Josefíkovou.
1: Děkuji.
0: Hezky zpíváš taky.
1: No, to nevím, ale právě to bych taky chtěla zmínit, že výkon Aničky Fialové, mám pocit, že byl neprávem opomenut v letošních i loňských Lvech a že ta teda byla úplně úžasná Iveta a myslím si, že nikdo by ji nezahrál tak dobře, jako ji zahrála Anička.
0: Tak dobře. Pokud jde o vaše původní rodinné zázemí, odkud pocházíte, jsou to vaši fanoušci? Na Slovácku se dívají, když jim hraje Evička v televizi. Mimochodem, seš sama nebo máš bratra nebo sestru někdo? Taky uvíz umění svých sourozenců, pokud je máš?
1: Ano, ano, já mám o 7 let starší sestru Lenku Daňkovou a Lenka je, myslím si, velmi dobře známá herecká agentka. Takže my, ač spolu nepracujeme, protože stejně tak...
0: Ty nepracuješ skoro s manželem, ty nepracuješ skoro se sestrou.
1: Tak, já chci žít se svou rodinou, já se svou rodinou nechci primárně pracovat.
0: Tak to je ale na aplaus. Takže to je tvoje sestra?
1: Ano, to je moje sestra, se sestrou sledujeme svou práci nebo práci navzájem a držíme si palce, podporujeme se a stejně tak nás podporují naši rodiče, kteří právě buď sledují nás i Matěje v televizi a nebo rádi jezdí do Prahy na divadelní představení a premiéry.
0: A když už dorazí do Prahy, tak jsou třeba babička a dědeček k vašim holkám, ne? Občas.
1: Ano, tak naši snad se na mě nebudou zlobit, když řeknu, že už jsou plně v důchodu, tím pádem mají spoustu času na to jezdit do Prahy nejenom do divadel a na premiéry, ale také hlídat naše dcery a naše dcery je zbožňují a vlastně posledních několik týdnů už poslouchám starší dceru Lotu, jak říká, kdy už pojedu do Vlčnova. Takže takový krásný vztah spolu mají.
0: Matěj, a tvůj rodinný původ, ty jsi prozradil, že rodiče jsou učitelé, máš bratra nebo sestru?
2: Mám sestru Martinu, která pracuje v České televizi na podatelně a je to nejlepší sestra, jakou jsem si mohl přát. Je úžasné.
0: No to je krásné. No a rodiče jsou tví fanoušci, ale asi i kritici. Samozřejmě. Jsou to učitelé, tak ano, si ano, se ano. Nepopřou.
2: Ne, to skutečně jako tam já vím, že s nimi to bude nejtěžší a že když uspěju u nich, tak je snad docela šance, že uspěju i u ostatních. Ale zároveň já chci jenom ještě říct, k tomu jsme se nedostali, když jsme se bavili o práci, že Eva neumí teda přijímat komplimenty, jo? Jestli chcete dostat do rozpaků, tak to, ale ona čte věci, na kterých dělám a je úžasný dramaturg, což je to třetí povolání, což je někdo, kdo čte a poznámkuje existující scénář a má vlastně ho činit lepším. A musím říct, nepodceňujte herce nikdy v jejich schopnosti rozumět scénářům, protože oni je čtou jinak, než je čtou třeba právě lidi, kteří píší. Oni musí rozumět postavám, musí rozumět těm dialogům, které tam jsou napsané. A třeba Eva je v tomhle úplně perfektní. A musím říct, že třeba Ochránce by nikdy nebyl tak dobrý, kdyby ona to nečetla a dávala nám k tomu s mým spoluautorem autorem a s mým šéfem Michalem Reitlerem poznámky typu, proč je tato holka taková, neřeknu. A my jsme na základě toho byli schopní to třeba opravit, aby nebyla taková.
0: Dramaturg není vidět, ale je to strašně důležitá profese. On je vlastně oponentem režisérovi a hájí zájmy autora. To je strašně podstatné. A teďka Evička točte očima herce. To je zase jiná disciplína, herecké vnímání textu.
1: Ano, já jsem chtěla poděkovat Matějovi, že to mě teda dojalo.
2: To nemusíš, často to je tak, že její připomínky vedou k tomu, že opouští místnost, ale...
1: Je to ta oponentura, ano.
0: Tak a je tu opět chvíle pro písničku. Mluvili jsme o ulici, i zazní píseň z tohoto seriálu, také má název Ulice. Zaspívá ji Lucie Bílá, text Lucie Pavlová, hudba Petr Malásek.

0: Zpívala nám Lucie Bílá písničku s názvem Ulice. Písnička připomněla nekonečný seriál, na kterém se Matěj Podzimek samozřejmě podílel. A vy posloucháte Český rozhlas Dvojku v divadle Unger. Právě rozmlouvám Jan Hajn se svými dnešními hosty, s Evou a Matějem Podzimkovými. Matěj, tebe naláká režie? To je ještě disciplína, o které jsme se nezmiňovali.
1: Já dlouhodobě spolupracuji s paní režisérkou Terezou Kopáčovou, která je tak velkorysá, že ráda bere scénáristy a dramaturgy na plac, aby jaksi dohlíželi na to, jak je realizován jejich scénář. A díky ní já mám před tím řemeslem režisérským velký respekt. Schopnost rozhodovat se během vteřin mi není vlastní. To znamená, já se přiznám, že toto není moje ambice, protože si myslím, že jsou k tomu povolanější.
0: To je cenné sdělení. Tak Evička se svěřila, že nic nového zkoušet nebude, že se věnuje především dětem, ale budeš hrát, začneš už v září, tak držíme palce.
2: Ano, v Komorním divadle Kalich se vrátím do představení Čas pod psa, které jsme naskoušeli s Terezou Kostkovou a s Mášou Málkovou.
0: No prosím tě to, my jsme vás v Ungeltu dali dohromady.
2: No právě proto to říkám. S holkama jsme se potkali tady v Ungeltu, nebo spíše teda na letní scéně, ale tady jsme zkoušeli a byla to tak plodná a příjemná spolupráce, že jsme potom putovali ještě dál společně. A potom nastoupím do studia 2 do hry nebo do představení Líbánky na Jadranu. Zpátky na skočku.
0: To je komedie.
2: Ano, to je řachanda, řekla bych. Řachanda Patrika Hartla.
0: Počineš.
2: Ano, ano.
0: Bude žádné trápení se.
2: Přesně tak. Těším se na to, že se vrátím, ale zároveň, že se vrátím ke starým známým, že asi bych teď nebyla připravená na to naskoušet nějakou novou věc.
0: Matěji, než nám povíš, na čem ty momentálně pracuješ a jaké máš další plány, napadá mě dotaz, to je tak určující, ta sledovanost?
1: No, je to důležitý parametr, já bych to spíš nazval spokojeností diváckou, protože co my budeme bez vás, když natočíme něco, na co se nikdo nebude koukat, tak je to, dle mého, to k ničemu moc není. Pro mě je to jenom jedna z věcí, které sleduji. Samozřejmě ono to má pak jiný společenský dopad, jinou relevanci, když se na to kouká hodně lidí, více o tom mluví a takhle. Jedině díky tomu, jak byl třeba Smysl pro tumor sledovaný, tak se zvýšil zájem o dárcovství kostní dřeně. Pro mě jsou důležité tyhle ty jako věci, které z té sledovanosti potom plynou, ne to číslo samotné.
2: Ano, to bych taky ráda vlastně vyzdvihla, že čeho si na Matějovi velmi vážím, je to, že on hledá v každém projektu, kterého se zhostí, nějakou přidanou hodnotu, nějaký vyšší princip a že vlastně je to ta sledovanost, ale že než svoje ego, tak upřednostňuje právě buď službu veřejnosti nebo právě toho diváka samotného.
0: Mimochodem, ta série o Ivetě Bartošové, to je dáno jménem Ivety, jak si měla záruky, že bude komerčně úspěšná, ale byl to citlivě vytvořený umělecký projekt. Kdo byl na startu? To byl Podzimek nebo?
1: Ne. Podzimek zase k tomu přišel jak slepý k houslím, protože na startu byl režisér Michal Samir a producenti Maja Hamplová a Matěj Chlupáček, kteří skutečně k tomuhle složitému, citlivému tématu přistoupili s neobyčejnou empatií. Oni byli se všemi těmi aktéry, které tam diváci můžou vidět, domluveni, měli jejich souhlas, což není v české audiovizi úplně běžný princip a díky tomu taky ty postavy se jmenují vlastně tak jako ve skutečnosti a vlastně tenhle ten přístup mě k tomu přivedl, protože já rád v těch věcech, kterým se věnuji, pracuji s nějakým vlastním předsudkem, který samozřejmě jsem měl jak třeba vůči rakovině, tak vůči, nevím, fotbalu, kterému se věnou momentálně. Ivetu Bartošovou jsem nikdy neposlouchal jako umělkyni, ale ten přístup těch tvůrců mě tak oslovil, že jsem si říkal, tohle je důležitá zpráva, říct, proč se to stalo.
0: Tak a na čem teď pracuješ?
1: Jak jsem teď předeslal,
0: o sportu?
1: Tento rok je takový

0: výrazně
1: Seria?
0: Fotbalový.
1: Ale ty nehraješ fotbal, to tě nepodezírá.
0: Hrál jsem fotbal dřív, ale přestal jsem si ubližovat tímhle způsobem, protože jsem nebyl moc nadaný. A je do kin film Vyšehrad, na kterém se podílím právě taky díky kamarádství s dalším kolegou z ulice Jakubem Štávkem. Tak to je první fotbalová věc a tou druhou bude právě ta minisérie o fotbalové korupci z přelomu tisíciletí, která se bude jmenovat Štěstíčku naproti, a do toho ještě chystáme dokument o jedné sezóně fotbalového klubu Slovan Liberec, takže která taky bude poběží na
1: fotbal, prosím, teď já vás večer doma.
0: Já jsem teďka, možná tím vyvažuji prostě nedostatek v pohybu.

0: zpívala nám Iveta Bartošová. Mimochodem, syn Artur dal souhlas, nebo mluvil s ním někdo před tím, než se začalo točit?
1: Jeho souhlas byl naší podmínkou toho, proč to dělat, respektive toho pana režiséra Majka Samira, protože on se jasně zavázal, že pokud by s tím syn paní Bartošové Artur nesouhlasil, tak se to dělat nebude.
0: Je to náš poslední vstup, takže se zeptám, blíží se léto pomalu, jaké máte plány na léto? Holky byly někdy u moře, pojedou k moři?
2: No,
0: dům se zahradou, jak jsem pochopil, mlčela si nemáte?
2: Ne, babičky mají dům se zahradou, aha, takže tam se bude lítat a jíst rybíz a hrášek a tak, to budou báječné prázdniny a my většinou utíkáme k moři v zimě. Když tady je zima, tak si většinou utečeme k moři.
0: Takže holčičky byly to už máme, v zimě u moře.
2: Ano, ano, tento zážitek už máme za sebou a plánujeme ještě tedy před létem, plánujeme právě návštěvu Slovácka, konkrétně Vlčnova, babičky s dědou na jízdě králů, tak právě se teď připravují kroje pro holčičky, aby měli zážitek se vším všudy. Potom ještě zmíním jednu návštěvu, kterou určitě taky plánujeme, Slovácka, konkrétně Uherského Hradiště, a tam pojedeme určitě na letní filmovou školu. Festival, který já osobně teda zbožňuju a jsem ráda, že letos nám to snad konečně vyjde.
0: Na celou dobu. Pohádky, takže to se holčiček netýká, holčičky budou u babičky a dědečka, když ty budeš s Matějem v kině.
2: Ano, anebo budeme taky s holčičkama třeba někde na hřišti, v Hradišti, s mými přáteli ze střední školy, ze základní školy, z táborů. Vlastně čím jsem starší, tak tím se ráda navracím na tu Moravu k těm pevným vazbám, které vznikly před 25, 20, 30 lety.
0: A tenhle podzimek umí ležet a nic nedělat v zimě u moře?
2: No, to je otázka spíš na něj, to já nebudu tady žalovat.
0: Co nám poví?
1: No tak když říká, že nebude žalovat, tak jak to asi je? Ne, tak ano, zima u moře
0: znamená... Čteš asi hodně.
1: No tak jo, snažím se jaksi být přítomen duševně, nejenom fyzicky tam, ale je pravda, že letos jsme u moře v zimě byli, a to v Kodani. Takže mladší dcera poprvé moře viděla z dálky.
0: No ale viděla malou mořskou vílu.
1: Ale viděla, ano, a to ocenila zejména ta starší lodka, protože pro ní je Ariel velká láska.
0: Je čas na koníčky a co je tvůj koníček? Nebo byl, nebo bude zase?
2: Byl.
0: Až holky vyrostou.
2: Já týden předtím, než jsem zjistila, že čekám dceru Bertu, tak jsem se přihlásila a zaplatila jsem si kurz interiérového designu, 14-měsíční. Já to mám dochozené, tu docházku. Mohla bych získat nějaký papír, ale já bych chtěla ještě takový ten jako státnicový papír, nebo to nejsou státnice, ale je to státní zkouška. A o to bych moc stála, ale zjistila jsem teď právě, jak dítě jenom rozhazuje ty kastrofy, roli po bytě, takže teď to opravdu nezvládnu. Takže čekám na okamžik, kdy i dcera Berta bude chodit do školky a pak se na to chci vrhnout a je to fakt opravdu něco, co mě jako velmi baví a naplňuje. No.
0: Evičko, a Matěj je praktický člověk, je to chlap, který je k něčemu v domácnosti? Směje se, váhá, co nám poví?
2: Ne, je absolutně soběstačný člověk, chlap v domácnosti.
1: Jsi neodpověděla na otázku.
2: Rozhodně u nás doma to nevypadá tak, jak to vypadalo v domácnostech před desítkami let. Máme to prostě doma, myslím si, velmi, velmi hezky rozdělené a ta dělba práce je prostě taková, kdo jak zrovna potřebuje.
1: Já to jenom doplním, že není to otázka ani tolik mojí nepraktičnosti jako Eviny absolutní praktičnosti, že ona je tak zdatná v těchto těch pracech, že mít jí za zády, když něco děláte, není něco, co byste chtěli, protože jenom její pohled vás vede k tomu, že to prostě nemůžete udělat správně. Že když pak opustíte právě tu místnost nebo ten byt a vrátíte se, bude to jinak a bude to lépe.
2: Ne, ale to je moje vášeň právě, ten design a interiér a nábytky a tak, takže veškeré sestavování nábytku, já mám svůj kufřík s nářadím, já mám svoji akuvrtačku a tak, a mě to opravdu velmi baví. Takže myslím ale, že se právě perfektně doplňujeme.
0: Děti, my vám to moc přejeme, my vám tleskáme.
2: Děkujeme.
0: a jsem moc rád, že jste přišli. Pozvolna se s námi loučí naši dnešní hosté. Na závěr zazní píseň, ve které poznáme hlasy Vojtěcha Dyka, Dana Bárty, Matěje Ruprta. Píseň má název Dobrá zpráva a je to ústřední píseň k filmu Prvok, šampon, tečka a Karel, filmu, který je asi 3-4 roky starý a hrála v něm Eva už Podzimková. Ano.
2: Tuším, že ano. Ano už.
0: No a Eva Podzimková a Matěj Podzimek se s námi loučí.
2: Děkujeme vám.
1: Děkujeme moc.
2: Naschledanou.
0: A loučím se s vámi i já, stálý průvodce tímto pořadem Milan Hajn. Naslyšenou a na viděnou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Jaký existuje český ekvivalent nebo příhodné české slovo pro manažera?
3: To jste začal hezky teda. My máme problémy s mnohými ekvivalenty a tohle slovo jsem snad nikdy neslyšela správně přeložené. Manažer je profesionální řídící pracovník. To znamená, že manažer je profesionál, který kam přijde, do kterékoliv firmy, a je to jedno, jaký to je obor, tak ji umí uřídit tak, aby byla efektivní.
2: To existuje také univerzální člověk, že mu umí řídit, já nevím, výkup kožek a řekněme Českou televizi?
4: Docela případný příměr.
2: Já jsem o tom nepřemýšlel.
3: Já neříkám, že existuje. Vy jste po mně chtěli přeložit to slovo.
4: Když už Ota vyrukoval s těmi termíny, myslíte si, že naši vedoucí pracovníci a vůbec lidé u nás v podnicích začínají mít tuchu o něčem, co jsem sám delší dobu neuměl přeložit, protože tady to neexistovalo. Corporate culture, jakási firemní kultura. Jakýsi rámec vztahů, to, že jeden druhému nečenichá po výši platu a já nevím, co všechno do toho spadá. Začíná se to trošku u nás vůbec brát v potaz?
3: Já se přiznám, že mám trošku problém, protože jsem vždycky zatím pracovala v zahraničních firmách.
4: Aha, a tam je to dané.
3: Tam je to dané. Samozřejmě česká natura prosákne všude velice rychle, ale na druhou stranu zahraniční firmy pracují podle určitých struktur. Ty jsou vybudované tak, že nedovolí, aby příliš právě tenhle ten element se objevoval.
4: Paní Pavlíčková, co to je firemní kultura? Ptá se posluchač, který je třeba už penzi, nepracuje, ale zajímá ho to. To nemá nic společného s kulturou jako takovou, věďte,
3: ne,
4: s operou?
3: Nebo to určitě nemá nic společného s operou. Jde o to, že každá firma by měla nějakým způsobem působit, mít nějaké své místo na trhu a ta firemní kultura by měla vyjadřovat, jakým způsobem ta firma chce být viděna. Do firemní kultury patří to, jak vypadají vizitky, to, jak se zvedne telefon, to, jak chodí pracovníci oblékání, to, jak vypadá inzerát. Do firemní kultury také patří to, jak vypadá kancelář vedoucího pracovníka, jak vypadají toalety na pracovištích. Zkrátka úplně všechno, jak ta firma působí.
4: Musí být všechno bohaté?
3: Ne, vůbec to nemusí být bohaté. Já si myslím, že naopak je velice příjemné, když firemní kultura odráží určité prostředí. Já nevím, jak moc smím být konkrétní, abychom neporušovali nějaká práva, ale když budeme srovnávat některé společnosti, já teda nebudu jmenovat, tak...
4: Škoda.
3: Tak prostě v některé společnosti se chodí v džínách a v tričku a je to v pořádku, protože to patří do firemní kultury, a v některých společnostech se chodí v modrém proužku a taky je to v pořádku, protože to patří do firemní kultury. Já si myslím, že u nás se to začíná objevovat velice pomalu, protože lidé vidí pod tímhle pojmem každý něco jiného a rozhodně ne všechny ty souvislosti.
4: Měl jsem jednu mladou, dynamickou, ctižádostivou kolegyni v České televizi, když jsem tam působil, a měli jsme ráno takový rituál. Ona vždycky otevřela dveře do mé kanceláře a řekla: buď úspěšný. A já jsem řekl: buď šťastná. K čemu se přikláníte vy v životě?
3: Já to můžu dát krásně dohromady.
4: To jsem
3: já
4: čekal.
3: Jsem šťastná, když jsem i úspěšná. Ale to úspěšná znamená nejen já úspěšná, ale když jsou úspěšní i ti kolem mě, když to všechno funguje. Úspěch těžko závisí jenom na jednotlivci. Člověk musí být úspěšný v nějaké společnosti, mezi nějakými lidmi a společně s nějakými lidmi.
4: Naším hostem je žena, jejíž knížka leží tady na kavárenském stolku.
2: Paní inženýrka Monika Pavlíčková, která měla to štěstí, nebo tu smůlu, o tom bude řeč, pracovat od roku 1990 ve 3 amerických firmách. Je to tak?
3: Ano, je
2: Vítejte
3: to tak.
2: U nás.
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.

0: Zmíněná knížka se jmenuje Taky jsem si myslel, že jsem úspěšný manažér, aneb pravidla společenského chování pro manažery. To je o té slupce manažerské, o tom, jak se mají chovat, právě o té kultuře.
1: Jinými slovy, je to o jejich oblečení, nikoliv o poctivosti jejich účtu?
2: V podstatě ta knížka je útla.
1: Jak bychom zaútočili hned do plných.
2: Je to především o té slupce, ale protože ta knížka je příběhem, tak jsem se snažila, aby tam bylo i něco trošku víc, aby tam bylo víc vidět, jak se může odrážet nebo nemusí odrážet právě slovo úspěch v tom normálním životě.
0: O čem je ten příběh?
2: Ten příběh je o mladém manažerovi, který potká krásnou ředitelku reklamní agentury a ta ho provází...
1: Oba Češi.
2: Určitou životní etapou, řekněme.
1: To znamená, že ona mu odstraňuje slámu z bot postupně?
2: A ona mu postupně se snaží odstraňovat slámu z bot tím způsobem, že on je do ní zamilován, takže on to všechno dělá kvůli ní.
3: Paní inženýrko, buďte ve dvou, třech případech konkrétní. Co během 90. let, poté, co jsme takzvaně nastolili kapitalismus, to takzvaně podtrhuji, patří k nejviditelnější slámě v botách nových manažerů?
2: Já nevím, jestli to je sláma z bot, ale já osobně vidím největší problém v tom, že ti lidé nejsou ochotní na sobě pracovat většinou.
1: Ve smyslu?
2: Nechtějí se učit nové věci, přijímat nové věci a neberou jako samozřejmost, že každý, kdo je v řídící funkci, právě v tu chvíli musí začít nejvíc studovat, nejvíc se učit, nejvíc na sobě pracovat a přiznat, co všechno neumí a snažit se v tom zlepšit.
0: Oni to považují za dosaženou metu a teď kralují.
2: Tak.
0: Jak to bylo s vámi? Vy jste vystudovala vysokou školu ekonomickou. Jaký obor?
2: Obor ekonomika služeb a cestovního ruchu.
0: Služby a cestovní ruch. Vy jste mohla být manažerkou, řekněme, v Čedoku.
2: Manažerkou
0: kdyby
2: v
0: nedošlo v roku 1989 k onomu.
2: Nevím, i tak mohla jsem být manažerkou v Čedoku, ale
0: by se tomu vedoucí oddělení.
2: Já jsem si vybrala tu cestu těch služeb, přestože jsem byla skoro jediná z ročníku, která se nenechala zaslepit tím krásným slovíčkem cestovní ruch, aspoň na první chvíli. A nastoupila jsem na pražský magistrát. A měla jsem na starosti, ale shodou okolností, cestovní ruch v Praze. Bylo to hrozně zajímavé, byla to krásná škola.
1: Jsme už po převratu?
2: Ne, jsme ještě před revolucí. Hmm.
1: A pak,
2: protože když se změnila situace a mě se začaly střídat šéfové, tak se mi to přestalo líbit a využila jsem nabídku pracovat právě pro jednu americkou společnost v oblasti informačních technologií.
0: Proč si vás vybrali?
1: Prošla jste jakýmsi konkurzním řízením?
2: Neprošla jsem konkurzním řízením. Ředitel téhle firmy se znal s mým šéfem na magistrátu, takže chodil k nám a viděl, jak pracuju. A proč si mě vybrali, to byste se museli zeptat jeho.
0: No ne, to jste zjistila posléze. Byla jste dynamičtější než, řekněme, lidé ve vašem okolí?
2: Jestli smím o sobě říct něco kladného, tak si myslím, že mám strašně ráda jednání s lidmi. Mám ráda komunikaci, jak se to teď moderně říká. A troufala řeknu, že to asi i umím. A to bylo tenkrát hrozně důležité, protože ten trh tady nebyl. Ten se zakládal. Bylo potřeba hledat nové partnery, kteří budou prodávat naše produkty. Bylo potřeba nastolit vlastně ty vztahy a zároveň taky zajistit chod kanceláře a tohle všechno samozřejmě z magistrátu umíte.
0: Byl to velký náraz přijít z magistrátu do firmy řízené americkým manažerem?
2: Nebyl, protože my jsme tu firmu tady zakládali a v podstatě to je takové to krásné heslo, jak si to uděláte, tak to budete mít. My jsme samozřejmě měli instrukce, které se týkají té firmní kultury, o které jsme mluvili a tak dále, ale tomu, jak to tady rozjedeme a jak ta kancelář bude fungovat, to byla moje starost a to byla krásná starost.
1: Víte, já jsem se zmínil o tom konkurzním řízení ne proto, abych vás zkoušel, zdali jste to místo dostala právem nebo neprávem. Já jsem přitom myslel na jednoho o to našeho společného známého, pana doktora Hubálka, psychologa, který vede jednu z agentur, která konkurzními řízeními dodává nebo svými posudky pomáhá dodat vhodné lidi právě do těchto třeba zahraničních firm. A on mi vždycky říkal, ti lidé jsou mnohdy z pohledu cizinců docela dobře kvalifikovaní, ale mají malé sebe
3: sebevědomí, které se projevuje třeba tím, že když se jich ten cizinec zeptá, jaký by si představovali plat, oni se píří, mají oči dolů, neodpoví a to jim uškodí. Ten cizinec řekne, co s člověkem, který ani sám sebe neumí ohodnotit.
2: To je určitě pravda. Já jsem potom samozřejmě v dalších svých místech musela absolvovat tato řízení a to dokonce v cizině, protože ty americké firmy většinou mají centrálu potom mimo Českou republiku, takže potom letíte dělat interview do Vídně nebo do Ženevy. A máte pravdu, člověk se musí umět prodat, očekává se to od něj. A to jsme se dostali zpátky k té chybě českých manažerů. Člověk se musí umět prodat, na druhou stranu musí být co prodávat, že?

0: Já teď možná zabrousím do příliš hlubokých vod, ale nedá mi to. Dramaticky proti sobě postavím kontrast dvou manažerů. Jeden je s prominutím upocený strejc, ale je poctivý a tu práci dělá tak, že netuneluje. A druhý je neobyčejně elegantní, dobře oblečený, dobré polobotky, vyčištěné. Ale je to pěkný šíbr. Který je nakonec lepší? Nebo je to jen hypotetická otázka? Strejc upocený nemůže být úspěšný?
1: Není to hypotetická otázka. Já si myslím, že je spousta lidí, kteří na první pohled nevypadají jako úspěšný manažer a ve skutečnosti jsou. Úspěšnými jsou. Tohle bohužel není problém těch manažerů, když mluvíte o tunelování. To je problém prostředí, ve kterém se pohybují. Jestliže zákon jim to umožní, tak potom nezbývá, než ocenit jejich schopnost v uvozovkách, i když to zní hrozně. Ale člověk by měl umět se pohybovat v prostředí, ve kterém má tu možnost, a to prostředí by mělo mít určité restrikce, aby nedovolilo některé věci. Na druhou stranu, každý z nás si musí říct, jestli chce usínat s čistým svědomím, nebo nechce.
2: Když jste začala pracovat v amerických firmách a hovořila jste o tom, že jste byla na různých, jak oni tomu říkají, interview, to je
1: výběrové
2: řízení. Pochopila jste v těch amerických podnicích ten rozpor, nebo možná zdanlivý rozpor? Já neznám svobodomyslnější národ, než jsou Američani, kde svoboda jednotlivce je nade vše. A potom, když přijdete do takového podniku, tak je to tam všechno svázáno určitými, řekněme, firemními předpisy, včetně toho, že chodí všichni skoro stejně oblečení v jakési firemní uniformě. Nepřipadá vám to jako
0: protiklad?
2: Ne?
1: Nepřipadá. Tam musí být řád v té firmě. Ty firmy jsou obrovské, jsou většinou nadnárodní a pokud by tam určitý řád, který umožní třeba udržovat tu firemní kulturu po celém světě nebyl, tak by ty firmy prostě nemohly fungovat. Ty firmy jsou řízeny tak, aby se daly uřídit z Ameriky po celém světě a tam prostě řád být musí. A na druhou stranu...
2: Vy si myslíte, že tohle, co se jeví na první pohled, že to je jenom výraz tvrdého systému, té tvrdé ruky, která stojí v pozadí té firmy?
1: Já nevím, jestli to je tvrdá ruka. Každopádně já si myslím, že to není tak, že byste byl svázán těmi procesy, že člověk, který je kreativní, který má myšlenky dobré a dokáže je prosadit, takže se vždycky v těch firmách uplatní. A tady zase na druhou stranu, když se vrátím zpátky k té původní otázce, určitě existuje spousta mých českých kolegů, kteří dneska působí v nadnárodních firmách ve Vídni, v Mnichově nebo i v Americe a jsou tam úspěšní.
0: Přátelé, já myslím, že to, o čem teď diskutujete, bez tak souvisí s dost hlubokými věcmi v tom podpalubí, v tom vývoji té které společnosti, v tom, jak Američané jsou od školních škamen vychovávání a vedení s kontinuitou společnosti. Té zdejší, která za tohle končící století pětkrát měnila elity nebo pseudoelity. Já myslím, že to všechno je tam znát, veďte.
1: Určitě. My jsme byli vychováváni k jinému systému myšlení.
0: Zprůměrovávání často.
1: Ano, báli jsme se vybočit z řady. Já vám řeknu takový příklad. Já když jsem byla poprvé na jednání venku, tenkrát myslím, že to bylo v Ženevě, kolem dokola seděli mý kolegové z celého světa a povídali jsme si o nějakém problému. A najednou ten jeden vyskočil, vzal flipchart, tedy tu tabuli, na kterou se dá psát, a začal tam psát a ve mně úplně zatrnulo a já jsem si uvědomila, jak my jsme nebyli zvyklí, aby někdo prostě vstal spontánně při jednání, které je velmi řízené. Nikdo by si to nedovolil a tam je to normální a dokonce ten člověk se vůbec nestyděl za to, když tam něco napsal, vstal jiný a řekl: "Hele, ale já si nemyslím, že tohle je dobře." On řekl: "Fajn, a co si myslíš ty?" A rozpoutal diskuzi a nakonec po 20 minutách se došlo k závěru, o kterém jsme si všichni mysleli, že je rozumný, každý k tomu mohl něco říct a nikdo se necítil špatně, že řekl něco špatně nebo dobře. Nikdo neměl pocit, já jsem tady byl dobrý, já jsem tady byl špatný. Prostě všichni měli jediný cíl, vyřešit ten problém. On se vyřešil a všichni byli spokojení. A já jsem si, protože jsem na tohle člověk citlivý, tak jsem si uvědomila, jak tohle my prostě neumíme. A tohle to je věc, kterou se musíte naučit v té americké firmě.
0: Tady ještě jedna psychologická záležitost, na kterou mě často cizinci upozorňují, že my Češi snad z nějakého zbytečného vnitřního komplexu méněcenosti neradi přiznáváme, že něčemu nerozumíme. Ti cizinci říkají, já jim to říkám, oni přičinlivě kývají a já vím, že to zřejmě moc neznají, protože k tomu nikdy nepřičuchli. Ale oni neřeknou: "Pane Jones, já o tom nic nevím, račte mi to vysvětlit, abych zítra byl o krok dál." Co je to v nás tohle? A odstraňuje se to pozvolna. Myslíte, že přece jen těch 10 let už uhladilo tyhle možná pochopitelné, ale brzdící?
1: Nevím, jestli uhladilo.
0: Mindráky v nás.
1: Já si myslím, že to platí i obráceně, že málo lidí lidí je ochotných, a já si strašně vážím svého prvního šéfa, který tohle dělal, věnovat svůj čas tomu vysvětlit tomu druhému, jak si to třeba představuju, aby ten už to příště uměl. My máme taky v sobě dáno, já to radši udělám sám, bude to rychlejc, což je samozřejmě taky špatně. A to taky v těch amerických firmách neplatí. Tam je daleko víc té otevřenosti a toho ano, pojď, já ti to vysvětlím a příště už to budeš dělat sám.

0: Jestli dovolíte, já bych vnesl do celé této debaty jednu základní pochybnost. Pravda, přišel jsem cizí kapitál, bez něhož se neobejdem, a s tím tahle vrstva různých podnikatelských typů a jejich špatných napodobenin tuzemské provenience. Je to vlastně tak zcela nezbytné, abychom měnili právě ony středoevropské zvyklosti stojící na zcela jiných základech než ty americké?
1: Je otázka, co nazýváte zvyklostmi. Já si myslím,
0: tak
1: že...
0: Tak daleko jaksi pomalejší rytmus. Zvyklost například v americké firmě je, že jde se chodbou a všude vidíte otevřené dveře. To znamená, že to jednání, které tam třeba eventuálně někde probíhá, není tak zcela důležité.
2: Nejsou tam vůbec velké sály s jednou kukaní uprostřed.
0: Leda při velice vážných jednáních se dveře smí zavřít. Není to vlastně nesmysl?
1: Já bych nechtěla polemizovat o tom, co máme a co nemáme přebírat v těchto formách, ale určitě souhlasím s tím, že musíme přebrat tu myšlenku, mít vysokou produktivitu práce, nevyrábět zmetky, přemýšlet o tom, co se děje, co se bude dít. Firma, která nemá vizi, co bude za 5 let, nemůže dobře fungovat.
0: To je plánování?
1: To je plánování.
2: To je velice důležitá poznámka.
1: A tohle to všechno prostě přebrat musíme, protože bez toho nejsme schopni se zapojit do toho světového hospodářství a to potřebujeme. Jsme malá země, nemáme zdroje na to, aby jsme mohli fungovat sami o sobě. Dneska už žádná země nemůže fungovat sama o sobě. Já si myslím, že přebírat to, jak dobře má ekonomika fungovat, to musíme. Jestli úplně do detailu a jestli budovat takzvaný open space, tedy ty prostory, kde sedí všichni na jednom místě, to je diskutabilní, každý na to může mít svůj názor. Ale na druhou stranu i všechno tohleto má jediný podtext, být co nejvíce efektivní a vytvářet ty hodnoty s menšími náklady. Zase dneska, když využíváme všech těch moderních prostředků, což je druhá otázka, která třeba tady je taky velmi diskutovaná a naše vláda na to má svůj názor, ale
0: určitě, o jakých prostředcích hovoříte?
1: Mluvím třeba o internetu nebo o komunikaci, kde vlastně můžete využívat to, že tým pracuje 24 hodin denně, protože se posílají výsledky podle toho, jak se zeměkoule otáčí, ano, abych tak řekla, tak začínají pracovat jednotlivé týmy, které vstanou. A tohle to všechno zapojení, to prostě nezbytné je, aspoň podle mého názoru, ano. A to přebrat musíme. A s tím souvisí ta modernizace, infrastruktura a tohle to všechno.
0: Jaký je vlastně obraz takového amerického manažera v očích společnosti? Samozřejmě, že
2: zdejší nebo tam?
0: Zdejší. Samozřejmě, že je to třeba ovlivněno tím, co ve svých nekonečných seriálech chrlí Nova. Američtí manažeři jsou všichni stejní, uniformní, všichni se usmívají, jsou plastičtí, mají úsměv od ucha k uchu. Já mám takový dojem, že jistě jistá vrstva mladých lidí se s nimi stotožní, ale obecně velké sympatie nepožívají, nebo ano?
1: Nevím, myslím si, že asi ne, to máte pravdu.
0: Je to takový
1: pravdu.
0: Ten produkt té rychlené americké společnosti.
1: Já si myslím, že tam je ještě jeden rozdíl, a sice, že tihle ti lidé, které vy jste popsal, ti také mají neustálý strach, aby byli v uvozovkách úspěšní. Jim opravdu musí záležet na tom, jakých výsledků dosahují. Jsou zvyklí neustále ty své výsledky prodávat svým šéfům
2: a vyzařovat
1: pozitivní věci. A pokud nemají co vyzařovat, pokud nemají co ukázat, sama já hrozně těžko hledám česká slova, protože jsem zvyklá všechny tyhle ty věci říkat anglicky. Takže tam je
0: to
1: prostě...
0: To je další defekt, promiňte.
1: To je defekt velký a ten si uvědomuji.
2: Já tomu říkám chozrazčot na ruby, odkuste.
1: Ano, je to tak a já se za to omlouvám a jsem ráda, když mě lidé opravují, protože to není dobře, já mám češtinu ráda a musí se mluvit česky v Čechách.
2: Tak tedy, když ti lidé přestanou vyzařovat...
1: Když ti lidé přestanou vyzařovat sebedůvěru a spíš vykazovat skutečně ty výsledky, tak mají problém. Tady lidé nejsou zvyklí na to, že když mají neúspěšné čtvrtletí, že může být problém. Oni jsou zvyklí vysvětlovat, proč to nešlo. Ale my nesmíme vysvětlovat, proč to nešlo. My musíme okamžitě říct, co uděláme pro to, aby to šlo příští čtvrtletí. A v tom je velký rozdíl. A já si myslím, že to je správný, že jako hledat něco, důvody, proč se něco nepovedlo, to je pasé. Je potřeba prostě myslet pořád, co bude dál. A tohle si nejsem jistá, že všichni čeští manažeři ovládají.
2: Vrátím se k té vizi. Znamená to, že kdybych řídil středně velkou českou firmu, která vyrábí něco, co se z ze značného procenta buď vyváží, nebo bych chtěl, aby se vyváželo, tak bych měl jedním okem hledět na poměry v Evropské unii, protože tam se za pár let dostaneme a mě by mělo strašně zajímat, jestli oni mi sem natlačí konkurenci, která mě spláchne a jestli se uplatním já tam. A druhým okem bych měl sledovat Dálný východ. Co byste doporučila?
1: No určitě, já bych doporučila sledovat celý svět a především sledovat to, co se může stát za 3 roky. Já mám, nechci říct kolegu, protože to by bylo ode mě asi troufalé, nicméně člověk, který se zabývá marketingem, obchodem, pan Ivan Bureš, který napsal spoustu knížek, tak má mnoho zajímavých seminářů a v nich právě vypráví také to, že svět se posouvá a úspěšnost bude spočívat v tom, jak umím odhadnout chování společnosti za nějakou dobu.
2: Jaké společnosti?
1: Té, v které žiju, v které chci podnikat. To znamená, jestliže jsem podnikatel, tak musím přemýšlet, co se asi tak bude dít, dejme tomu za rok.
2: A teď... Čili zákazníky, ano?
1: Ano, zákazníky. A teď bych měl začít budovat něco, o čem všichni ostatní řeknou, ty jsi blázen, to se nemůže chytit, ale za rok to ti lidé budou chtít a já budu úspěšný.
2: Čili
1: a...
2: já mám přemýšlet, co budou chtít jako klienti, proč to budou chtít, jestli na to budou mít a tak dále.
1: A tak dále. V podstatě stačí přemýšlet o tom, jak třeba budou žít. To je právě to. Ti, kteří to ví, to jsou ti úspěšní. To jsou ti, kteří jsou bohatí. I tady v České republice existuje člověk, který založil internetovský server, který dneska je velice úspěšný. Ten člověk je 25-letý mladý muž a musí se o něm hovořit s úctou, co už dneska dokázal, kde je. On uměl odhadnout, co bude.

0: My jsme tady koketovali na začátku s těmi proužky na oblecích a s džínami. Já si vzpomínám, ještě za minulých dob jsem jednou jako tlumočník jel s nějakou zdejší odborářskou delegací na letiště přivítat partnery. A byla z toho celodenní legrace, protože ti zdejší bafuňáři přijeli v horkém dnu na letiště v kravatách a špatně padnoucích oblecích a ti cizinci vystoupili v rozhalenkách. Jelo se na oběd, bafuňáři se předtím spěchali převléknout do těch rozhalenek a na ten oběd ti cizinci přišli v těch kravatách. Tak se zase bafuňáři rozčílili, na odpolední výlet přijeli v oblecích a tam ti byli zpátky v těch rozhalenkách. To všechno tak dlouze líčím jenom proto, že to oblečení je podstatné, vidíte. Ukazuje to pochopení pro situaci, respekt k partnerovi a tak dále.
1: Určitě. Já si myslím, že úspěšný člověk se pozná i podle toho, že se umí přizpůsobit správně prostředí. To znamená, že si umí jít popovídat do restaurace nižší cenové skupiny, že tam nezapadne úplně. Vždycky na něm bude vidět, že tam nepatří. Ale ti lidé tam ho budou akceptovat.
0: Čili není to snob, který za každou cenu musí snídat losos v Hiltonu.
1: Určitě. Ale na druhou stranu je to člověk, který, když přijde na recepci večer na Žofín, abychom zůstali tady v Praze, tak zase na něm bude vidět, že ti lidé ho tam berou, že tam patří a to je ta forma. Já si myslím, že člověk může mít nějaká svá soukromá pravidla o tom, jak se obléká a tak dále, že nemusí všichni chodit přesně v nějaké uniformě, říkejme, ale musí chodit tak, aby do určitého prostředí zapadl. A jestliže se bude všude odlišovat, tak má problém.
0: Jak se to člověk učí?
1: Těžko.
0: Dlouho? Ale čas nemá.
1: Takhle, já si myslím, že je spousta lidí, kteří to mají v sobě, kteří dokážou odkoukat spoustu věcí a jednou to vidí a už se umí přizpůsobit. No a pak existuje dneska už literatura, která o tom hovoří, takže asi je docela nezbytné se s nějakou takovou literaturou seznámit.
2: Vy jste to získávala na pochodu nebo jak?
1: Já mám hrozně ráda i historii a tedy třeba i Guta Jarkovského a to je člověk, o kterém se, myslím, málo ví. Ví se to, že psal o společenském chování, málo se ví, že to byl filozof, že hovořil nebo psal dlouhé články na téma žena ve společnosti, já nevím co všechno a já jsem hodně čerpala z něj.
2: Já jsem říkal, že pracujete už v třetí americké firmě od roku 1990. Proč vás z těch předchozích dvou jistě nevyhodili? Ale proč jste odešla?
1: Takhle bych to ano neformulovala.
2: Bylo to někdy na hraně? Věděla jste, že další krok už by přišel třeba z té americké strany? Jak vůbec vypadá?
0: Nebo jste prostě šla za lepší, zajímavější, lukrativnější nabídkou?
1: Tak od začátku.
0: Ano, prosím.
1: V těchto společnostech nebo vůbec u manažerů se předpokládá, že nebudou dlouho na jednom místě. To je další odlišnost.
0: Tady jsme
1: byli zvyklí, že když jste 30 let někde, tak pak je to teprve to správné a lidé se na vás obdivně dívají.
0: Japonci to tvrdí také.
1: Ale říká se, že dobrý manažer by měl řídit určitou oblast, dejme tomu 3-4 roky a pak by měl změnit místo právě proto, aby
2: zase... V rámci podniku?
1: Ne, vůbec. Aby zase přinesl ten nový vítr, takzvaně, protože má nějaké zkušenosti a potom dokáže to, co už umí, modifikovat té nové firemní kultuře a zase tam...
2: Dobře, ale vy jste hovořila zároveň o vizi a tajmovala jste to 5 lety. To znamená, ten člověk se nedočká ovoce své práce.
1: To si neprotiřečí, protože manažer, o kterém já mluvím, je v podstatě výkonný řídící pracovník. Pak jsou samozřejmě prezidenti firem, kteří jsou 30, 50 let a ti mají tu vizi a ty ji dělají. Ale ty si najímají lidi, kteří potom řídí podle té vize. To je trošičku něco jiného. Já jsem v prvním zaměstnání byla 7 let, to už bylo hodně dlouho.
2: A byla přezrála.
1: A protože jsem působila v oblasti softwaru, tak jsem si pak chtěla zkusit hardware, takže jsem přijala nabídku hardwarové společnosti. No a po 2,5 letech...
2: Proč tak brzo?
1: To je brzo relativně, ale je to v podstatě soukromá věc, protože jsem nedělala přesně ten typ práce, který jsem dělat chtěla. Takže jsem se v podstatě začala rozhlížet sama, jestli by nebylo na trhu místo, které by se mi víc líbilo a bylo.
0: Mluvme o ženách na konci tisíciletí v práci. Prozatím v práci. Je to pořád ještě mužský svět, to, v čem žijeme, když mnohým už se to nezdá?
1: Je to mužský svět dost.
0: Ve smyslu? Rozkryjte to, prosím.
1: ale ti muži za to tak úplně nemůžou. Ono se hodně mluví o tom, že ženy nemají ta stejná práva a tak dále. Na druhou stranu, když se podíváte, kolik je žen třeba v managementu nebo v politice a tak, tak prostě tam asi nechtějí být v tuhle chvíli. Jo, nemyslím si, že to je tak, že by se ženám zakazovalo. Na druhou stranu si myslím, že se ženám nevytváří ty správné podmínky. Ono, když někde řeknete, že máte paní na žehlení, tak se na vás začnou dívat jako, no, to seš teda pěkná bestie, když to ani nezvládneš a nezorganizuješ si to.
0: Spovykaná.
1: Tak, to je špatně.
0: Spanštělá. Je naprosto korektní, aby žena měla úspěch v práci, udržela spolu se svým manželem správný chod rodiny a najímala si třeba na to lidi, pokud to vydělá v té práci, ano?
1: Přesně tak. Samozřejmě důležitý je vztah. Ta žena se musí rozhodnout, jestli vztah, ve kterém žije, jí umožňuje, aby dělala daleko víc věcí. Ten muž to má jednodušší. Od toho se to prostě očekává. Je to samozřejmé. Pokud on je v práci denně do 10, tak je to v pořádku, protože žena se postará o děti. Tohle tady bohužel existuje. A já si myslím, že je to otázka těch dvou. Pokud se domluví, přece maminka a tatínek jsou úplně stejní rodiče, co se týká rodičovských povinností. To znamená, nevidím žádný problém v tom, jestli tatínek vyzvedává dítě ze školy nebo vozí dítě do školy a maminka dělá něco jiného, ale střídají se. Zase na druhou stranu, potom bychom z toho mohli udělat ten obrácený model, že tatínek je v domácnosti a maminka vydělává. To si taky nemyslím, že je správně. Je to všechno otázka kompromisu.
2: Tohle všechno jste vyřešila?
1: Ano, vyřešila, ale já mám dvě babičky. Bez nich bych to vyřešit neuměla, protože manžel bohužel je také poměrně hodně zaměstnán. Ale vyřešit to jde. A pokud bych to nevyřešila, tak bych prostě nemohla takhle pracovat. Na druhou stranu jsem matka a je to pro mě to nejdůležitější.
2: A američtí šéfové tohle respektují?
1: Ano, respektují.
0: Myslíte co o to? Že paní inženýrka je matka?
2: Že, ano, že paní inženýrka je matka, že z toho vyplývají nějaké závazky.
1: Na mém místě se nepředpokládá, že když dítě onemocní, že s ním budu týden doma. To samozřejmě nemůžu. To si musím zorganizovat jinak. Na druhou stranu žijeme v moderní době a není problém, abych 2 dny pracovala z domova. Jsem napojená na e-mail, můžu z domova se dostat na server naší firmy, to znamená, můžu normálně fungovat, stahovat si poštu, telefonovat, můžu v podstatě všechno. Jo? To je zase ta druhá výhoda těch informačních technologií, že vy prostě nemusíte sedět v té kanceláři. Navíc moje práce nepředpokládá, že budu sedět v kanceláři, protože jestliže všichni budeme sedět v kanceláři, tak neuděláme žádný obchod. Musíte to organizačně zvládnout, je to to moderní slovo logistika, ale ti šéfové, a to si myslím, že je správný pohled, neočekávají, že budu sedět v kanceláři, oni očekávají, že mám výsledky. A pokud mám výsledky, tak je to v pořádku a je jim jedno, jestli jdu vyzvednout dítě ze školy. Samozřejmě, že jsou akce, kdy člověk tam musí být déle a tak dále.
0: To je klíčová porada, na které musíte být.

0: Leží trošku na těch lidech samých, že každý má v sobě pocit, že musí vytvářet kolem sebe, že je nepostradatelný. Ono to tak není. Já jsem taky člověk, který přechází chřipky, to je pravda. Na druhou stranu, když potom dostanete dvě ledvinové koliky, tak si uvědomíte, že to taky není úplně dobře. A naučíte se i s tím svým tělem trošku rozumně zacházet. Musí tam být, ono se tomu říká anglicky work-life balance, to znamená ta rovnováha mezi prací a mezi tím ostatním. A já si myslím, že člověk má povinnosti i k svému tělu a že by je měl dodržovat. Takže já myslím, že i ti šéfové tohleto ví a oni neocenují, když sedíte v té práci do 9 hodin. Rozumný šéf tohle nikdy neocení, protože to znamená, že buď máte málo práce, to znamená, váš manažer vás špatně řídí, nebo máte moc práce, anebo
1: si to špatně, si organizujete. A kolik je vašemu dítěti, paní inženýrko? 7. Chlapec, dívka?
0: Syn. Můžu ho pozdravit? On říkal, jestli ho pozdravím. Tak Honziku, já tě zdravím.
2: Honziku, taky tě zdravím. A mě zase dívka, Lárně.

Paní inženýrko, maminko, vy vychováváte s manželem kluka k určitým hodnotám, ale jste většinu času pryč z domova. Nejste s ním věru 8-10 hodin denně a nikdy nebudete. Věříte, že to ustojíte, že ty ostatní vlivy,

0: televize, feťáci ve škole, nezvrátí tu rovnováhu?
1: Já už jsem tady zmínila babičku, dvě babičky. Já bych nemohla tohleto dělat, protože s váma plně souhlasím. Kdybych nevěděla, že to dítě je v dobrých rukách a že se o něj ta babička postará i z tohohle hlediska. Hmm. My samozřejmě máme ten režim nastavený tak, že se snažím s ním hodně si povídat ve všech chvílích, kdy to jde. Když ráno jedeme do školy, když jedeme v autě.
2: Česky nebo anglicky?
1: Dost času. Česky, i když ta angličtina je důležitá a má paní učitelku angličtiny. Mm-hmm. Ano. A to proto, že moje angličtina není zas tak skvělá, já bych ho chtěla naučit anglicky bez chyb. Povídáme si před spaním, je zvyklý slyšet pohádku každý večer. Já si nemyslím, že je důležité být s dítětem 8 hodin. Já si myslím, že je důležité, aby on věděl, kdo ho má na světě nejradši a za kým může přijít. A tohle jsou věci, které se mu snažím vštípit a doufám, že zatím se mi to daří.
0: Paní inženýrko, když už tady hovoříme o vaší rodině, o babičkách a o dítěti, váš otec je kouzelník, iluzionista. Není ta vaše profese, nebo teda manažerská profese obecně, také tak trošičku
3: faul?
0: Ale zní to hezky, o prodávání iluzí?
1: Určitě.
3: Prodavač snů se jmenovala taková knížka, ve které pak ve filmu hrál Satinský.
0: Ano.
1: Určitě je, protože jsou chvíle, kdy vám je strašně mizerně, kdy víte, že máte třeba zrovna to dítě doma nemocný, že by chtělo, aby máma byla u něj a vy s ním být nemůžete, prostě to nejde. Přijdete do práce a máte tam tým lidí, kteří čekají, že je budete motivovat, že jim budete říkat, co mají dělat, nebo aspoň nějakým způsobem směřovat to jejich konání. A to znamená, že prodáváte svým způsobem iluzi. Prodáváte iluzi, že všechno je báječný, že svět je skvělý a ne vždycky to platí, ale to patří i do té role toho manažera určitě.
0: A možná, že vaše dětská zkušenost, když jste dokonce s tatínkem vystupovala, že vám pomáhá odhalovat triky té manažerské profese?
1: Ano,
0: Já
1: jsem jednou dělala rozhovor, ve kterém jsem řekla, čím jsem byla starší, tím byly triky složitější. Doteď mi to ten redaktor připomíná. Když jsem byla malá, tak jsem s tatínkem vystupovala. Já si myslím, že to je spíš ta průprava té komunikace s těmi lidmi. Já umím držet mikrofon, znám zákulisí, jak to chodí na jevišti i za jevištěm. Nemám strach vystoupit před spoustou lidí a tohle je dobrá průprava. Já bych jí přála spoustě lidí, protože někdo s tím má problémy, úplně zbytečně.
0: Jasně, a když tedy tohle všechno znáte a máte tuhle zkušenost, poznáte na první pohled efektivně pracujícího manažera od podvodníka, iluzionisty? Děláte public relations, to znamená, přicházíte do styku také s lidmi z vaší branže, ale od konkurence.
1: No, já si nemyslím, že podvodník se pozná na první pohled, to bych si hodně fandila. Já myslím, že je důležité odhadnout, kdy už jste v té fázi, že toho člověka znáte, nebo kdy máte dostatek informací o tom, abyste s ním třeba začal ten reálný obchod.
0: A je to velké nebezpečí, rozumíte, já neustále jenom se tak, jak si na dálku potkávám s tím, že tahle banka je v naprostém průvalu a všichni tam vypadají docela inteligentně, když je vidím na obrazovce.
4: Ale o to přece není podstatné, jak vypadají. Vemte si jejich výroční zprávu, porovnejte jejich základní kapitál s jejich likviditou a něco všechno. To přece není podstatné, ty tváře, nebo je to jedna část, je to tak?
1: Je to tak, určitě.
4: Přece nedám peníze někam, kde neznám výroční zprávu a pak nebrečím do televize. Kdy už s tím přestaneme?
1: Ty ekonomické informace
4: jsou důležité.
1: Zní to krutě? Zní to krutě? Zní to logicky.
4: A proč to pro vás zní krutě?
0: No, protože se o výroční zprávy bohužel nezajímá.
4: No, ale přece, když vyděláte peníze a vy je nevyděláváte lehce, no tak je nesvěříte nějakým šaškům. Tak se pozeptáte, co to je za
0: racionální úvaha, ale já si
4: se bojíte, že to nerozlousknete, tak se radši ani nezeptáte.
1: A nebo nejsme zvyklí se ptát, protože
4: stydíme se.
1: V podstatě bylo normální, že se to dá do té jedné banky, která tady funguje a tím pádem není problém. A to tržní hospodářství funguje jinak a na to si musíme zvyknout. Musíme se ptát a nesmíme se bát se zeptat.
4: Víte, já teď něco na dálku cítím, paní inženýrko, že řada našich vzácných posluchačů a posluchaček, kterých my si strašně považujeme, se štětí a ježí, když nás poslouchá. A je v nich takové to husitství, já to nazývám, co musíme, nemusíme, řeknou vám. Předtím jsme poslouchali ty Rusáky a teď budeme poslouchat nějaké Amerikány. Tohle je velký psychologický problém téhle společnosti. Cítíte ho?
1: Cítím ho, máte pravdu. Ono to souvisí určitě i s tou v uvozovkách kulturou, co k nám proudí. A s tím vším. slyším, takže ten pohled může být zase trošku zkreslený. Já těm posluchačům dávám za pravdu, ne, neměli bychom být ani pod vlivem jedné, ani pod vlivem druhé světové strany.
4: Tedy stoprocentně.
1: Stoprocentně, ale musíme skutečně zapomenout na to, že tady máme nějaké hranice a že si tady budeme hrát na našem písečku. To nejde. Ten svět se vyvíjí a my musíme se přizpůsobit a učit se to dobré, co se můžeme učit jak z té pravé, tak z té levé strany a někam směřovat. Samozřejmě to sebou přináší příjemné věci, to znamená, nestojíme frontu na mandarinky, ale přináší to taky nepříjemné věci. Musíme víc přemýšlet o tom, kam investujeme své peníze, nesmíme vyrábět zmetky, musíme dobře fungovat v práci, nemůžeme tam chodit pít kafe, musíme se přizpůsobit i tomu rytmu, bohužel, nemůžeme brát jenom ty klady.
4: Co byste radila člověku, který má dobrou vůli, chce pracovat a žije na Bruntálsku nebo na Mostecku s tím, že u nás je těžké se přestěhovat, najít byt, přesto na jeho místě byste se o to pokoušela?
1: Pokoušela.
4: Nesadila byste s prominutím na zadní části těla?
1: Já vím, že teď mě spousta posluchačů nebude mít ráda, ale bohužel to tak asi je, prostě jsou místa, kde se nemůžu uplatnit a protože jsem člověk v nějakém produktivním věku, mám děti, mám rodinu, potřebuji ji uživit, tak se musím rozhlídnout i po té naší malé republice a zkusit si najít prostě to místo jinde a nebát se toho. Já sama mám vyhlídnuto několik krásných měst, kam bych hned šla.
4: Míst.
0: Proč tam nejdete?
1: Protože jsem tady spokojená.
4: Což mě přivádí k mé poslední otázce. Máte vy nějakou svou soukromou vizi na 4-5 let dopředu? Klukovi bude 12. Chcete být v Praze ve stejném prostředí nebo bydlet za Prahou? Chcete změnit práci a ještě víc přidat nebo možná trošičku zpomalit?
1: Já se přiznám, že moje soukromá vize je přijímat ty možnosti, které jsou, ale snažit se to ukočírovat, když to řeknu takhle, pořád v těch rozumných mezích. To znamená, nikdy nepracuju na 150% časově. Vždycky se budu snažit hledat nějaké kompromisy a nějakou rovnováhu, takže moje vize je dělat práci, která mě baví, ale nemůžu se asi posouvat nějak strašně moc vysoko. Já bych určitě měla možnost třeba jít pracovat do zahraničí, protože to tyhle firmy všechny umožňují, ale to nechci. Kvůli synovi nechci, chci, aby vyrůstal tady a budu spokojená, když to bude takhle fungovat dál.
0: Tu práci považujete za výdělečnou činnost, za dobrodružství, za jakousi službu té společnosti. Já nevím, co ještě lze si představit.
4: Možná tak vypadnout z domova.
1: Ne, to určitě ne. Ale já tu práci považuji, protože mám to štěstí, za velmi přeplněného koníčka. Dělám to, co mě baví, to, co se mi líbí. Samozřejmě nepopírám, že to je i výdělečná činnost, protože člověk na druhou stranu má právo za práci, kterou dělá, dostat odměnu.
4: A když dost pracuje, má taky dost velkou režii?
1: Když dost pracuje, má taky dost velkou režii. Samozřejmě máte pravdu, já nemám čas objíždět samoobsluhy, kde mají levnější jogurt. Já prostě musím přijet někam, kde mají otevřeno v 8 večer a tam udělat nákup. To sebou nese. Tahle stavět moje maminka mi to vyčítá hrozně, ale je to tak, prostě bohužel. A především já si pokládám docela za čest pracovat pro takovou firmu. Já mám pořád v sobě takový ten pocit, když přijíždím do našeho vídeňského ústředí, určité hrdosti, že k té firmě patřím. Líbí se mi to logo, které nade mnou visí a jsem pyšná. To je docela hezký pocit.
4: Děkujeme za návštěvu a pozdravujte Honzíka.
1: Děkujeme.

0: Naposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
0: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
1: i chvíle k zamyšlení.
0: To je Český rozhlas Pohoda.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

jak se drogem noce vlálehla na Paříž. Kol nás již dávno zmlklý bulvár tíše dřímal a snil a měsíc naň z mraku stříbra jaslil, jen my dva bloudili jsme spolu v ulici. A red náš mlčel, byl němý a tich, v tom zrak tvůj strnul a žas, když úsměv jítřenky zhas a z věže čtvrtou odbíjel čas. Když do diskrétních cukrárny stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel. Přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet a porozuměl. Kde v koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárny stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad.

když lidské srdce počne pro někoho být a milý obrázek je na dně jeho skryt, tu člověk všeho hluku rušivého straní se hned a ničí mu slunce, ničí mu svět, když pak mu srdce touhou lásky uraví. Tu tichý koutek si najde a ví, že někdo, koho rád má, až bude šero a tma, vraj povede jej do neznáma. Když do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel, přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti

0: Kentucky. Austin Echolaski, he schnell the Odolan. A do diskretnih cukrarnih stjen k nam loudil se den a čaj zvol na chlad.
1: Dnešní hudební delikatesy by mohly mít podtitul Písničky ze staré skříňky na desky, řekl mi tentokrát hudební redaktor Vladimír Truc. Souhlasím a jen dodám, že vás u nich vítá Saša Vébrová. Prý měli doma starou skříňku na desky, ze které si jako děti často přehrávali písničky. Velice frekventovaná byla jedna o diskrétní cukrárně, kde zvolna vychládal čaj. Na etiketě bylo uvedeno, že zpívá František Smolík, člen divadla na Královských Vinohradech, ale to jste asi poznali. Do naší skřínky určitě patří i velký hit z konce 30. let, který u nás s úspěchem zpíval a hrál se svým orchestrem R.A. Dvorský. V roce 1939 tuto píseň s názvem Bella Me naspívala německy i francouzsky zpěvačka a herečka Eva Busch. A v jejím podání si ji taky poslechneme.
2: De mon façon, sur belle amie, chaque femme en passant se retournait, espérant la promesse de son regard doux comme une caresse.

0: bel amant, bel amour, bel ami. Quelle merveille, quel homme, mais alors, quel coquin.
1: Když se tak dívám na filmy pro pamětníky, často si říkám, že je v nich ukrytá nejedna pravda. Například to, že muži nestárnou. Právě to dokazoval ve stejnojmenném snímku Jan Pivec, mimochodem velký fešák. A když ke svému zjevu přidal i mužný hlas, vždyť on se málem stal operním pěvcem, tak se nedivte, že zjihlo nejedno ženské srdce. Myslím, že do naší starodávné hudební skřínky jeho písnička Chci říci vám určitě patří, ale teď už má slovo Jan Pivec.
2: Ach, starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy, co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl bych říci vám, vyznat se bojím. Chci říci vám, nevěřte

A u filmů pro pamětníky ještě zůstaneme. Naše hudební skříňka totiž nabízí hit Adiny Mandlové, která se coby převlečený mladík producírovala po jevišti ve snímku Holka nebo kluk. Tomu odpovídá i poloha hlasu. Je to spíš takový chlapecký projev. Adina si v téhle písničce s názvem Dejte si radit dokonce i zastepovala. Já vám tedy nechci radit, ale nenechte si ji teď ujít.

Myslím, že je čas zalobit v jiném šuplíčku naší skříňky. V jedné z přihrádek leží skladba zakladatele moderního francouzského šanzonu Charlese Trenetta, ve které opěvuje krásu a půvaby pařížského bulváru Menilmontant. Tak se pojďme společně tím bulvárem projít.

Hlas Luby Hermanové doznal za léta její kariéry některé podstatné změny. Z původního sopránu se stal téměř alt, ale to nic neubralo na jejím přirozeném projevu. Rozhodně v sobě nezapřela nikdy herecké vlohy a režiséři tohoto spojení rádi využívali. Zaspívala si taky v hudební veselohře 11. v řadě písničku Škoda, že nejste kouzelníkem. To my sice nejsme taky, ale tu skladbu si teď vykouzlit dovedeme.

Milí posluchači, čas uplynul a my budeme muset naši hudební skříňku pomalu zavřít. Ale určitě se k ní zase někdy vrátíme. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimír Truc a Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Ani dnes vás pochopitelně nepřipravím o potěšení z vyprávění mého hosta. Naproti mě už usedla velice elegantní dáma s neobyčejným charizmatem, hlubokýma očima, vynikající česká herečka Helga Čičková. Já vás vítám, Helgo, dobrý den.
2: Dobrý den, no děkuji, to jste opravdu měl na mysli mě?
0: Ano, to jsem měl na mysli
2: vás. S tou předmluvou, no děkuji, vám jste velmi galantní, elegantní, charizmatický muž.
0: To jsme si tady hezky tak pošmejchlovali a myslím si, že jsme dobře začali, abychom se mohli za chviličku přenést naše vyprávění do Ostravy, protože tamto u Helgy Čičkové všechno začalo.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže Helga Čočková, to už jsem prozradil, se narodila v Ostravě a já mám teď takovou příjemnou možnost Helze pogratulovat k nastávajícím narozeninám. V významnému životnímu jubileu se tomu říká, že jo?
2: Ano, 100 let.
1: Nepak to. To ještě zdaleka, teda opravdu hodně zdaleka. Pozor, to bude v naší rodině co bědu, protože maminka má 97, jo?
2: To u nás to bylo taky tak. Oslavíme to spolu pak.
1: Jo, výborně. No. Tak teď zatím budete slavit vy a já vám to samozřejmě hodně přeju. Musím říct, že vzhledem k tomu, že jsem si přečetl, s kým jste absolvovala na DAMU, nebo studovala jste na DAMU s Jirkou Krampolem,
2: ano,
1: Josefem Abrahamem, Láďou Mrkvičkou, tak mám takový pocit, že vypadáte jako jejich vnučka, teda spíš.
2: Ejajajaj, doufám, že neposlouchají region. Ne, oni vypadají lépe než já, protože jejich ušlechtilé duše se vtiskly do obličejů a krása vyzařuje zevnitř a tu já nemám.
1: Ale to jste teď sice hezky řekla, ale není to pravda.
2: No.
1: Tak pojďme se vrátit do té Ostravy toho roku, kdy jste se narodila. Narodila jste se do rodiny, která byla nějakým způsobem, jak si měla podhoubí, kulturní, herecké?
2: Ne, profesně ne. Můj tatínek byl zámečník, velmi dobrý zámečník. A maminka napřed byla v domácnosti, oni oba pocházeli z chudých rodin, tam nebylo nějaké jako vyšší vzdělání. Nicméně byla tam vnitřní potřeba hodně číst. Oba dva byli daleko vzdělanější než mnoho absolventů různých škol, ale tím, že měli tu vnitřní potřebu a četli, na co přišli. Jo? A máma potom vlastně, když děti odrostly a my jsme byli tři, všichni jsme byli 12 let od sebe, čili mě od mé sestry dělí skutečně hodně let a bratr, ten byl nejmladší, ten se nedožil více než 6 let, ale maminka pak si udělala jeřábnický kurz do... Byla na to šíleně pyšná, my jsme na ní všichni byli pyšní, protože ona v té době na VŽKG byla nejlepší jeřábnici a byla na to nezřízeně pyšná.
1: No to bych řekl tedy.
2: No,
1: to bylo v nějakém filmu, komediálním filmu, tuším, že ji hrála Leška Kozderková, byla taková jako velice žádaná jeřábnice, že oni usilovali několik podniků, tak ona byla asi tenhle ten typ.
2: Nevím, kolik podniků oni usilovalo, nicméně, když jsem se tak jako ptala lidi, kteří tam třeba pracovali, že, protože ty rodiny se navzájem znaly, ta Ostrava jaksi v určité sociální vrstvě, do které jsem patřila, jako se svojí rodinou a se svými přáteli, tak jsme se znali a že špitali jsme si co, kde, jak a to tak.
1: Kde se vzalo vaše velmi neobvyklé křestní jméno?
2: Já jsem se na to maminky taky ptala, protože jsem měla podezření, jestli tam nešlo o nějakou kolaboraci, protože já jsem 41. ročník a Helga. Jako jsem si myslela, že je německé jméno, je severské, ale když jsem vyslýchala velmi tvrdě svoji matku, tak ona říká, víš, my jsme bydleli na Slezské Ostravě a já, když jsem byla v jiném stavu, tak vždycky jsem si říkala, jestli budu mít holčičku, tak tam na patře bydlela paní, která měla krásnou holčičku, která se jmenovala Helga. A prý byla okatá, roztomilá a hubatá, taková jako jiskřička chodící. Ona říká, tak bych vlastně jí dala jméno Helga. Já jsem se narodila, dostala se jméno Helga. V kombinaci s Helga Čočková je to legrační, ale když si to přiložím do němčiny, Helga Linzen není špatný.
1: No to bych řekl.
2: Že jo?
1: Tatínek se jmenuje, nebo jmenoval Čoček.
2: Čoček, tam bylo Čoček. Redukční E, ne Čočka, ale Čoček.
1: Čoček, jo, takhle. Tak. A poslyšte, kde se ale vzalo v té vaší rodině, jak si ta touha najednou, že jste se začala zajímat o nějaký herectví, recitování a takhle.
2: Nevím, jestli se to vzalo v mé rodině, ale vzalo se to jako ve mně jako v členu té rodiny, protože tenkrát nebyla televize a nebyly počítače, takže vlastně odmrňat my jsme neseděli jaksi u počítače a nejeli jsme hry a neseděli jsme a nekoukali na animáčky a na Disneyovky a na tyhle věci, ale my jsme si hledali vlastně zájmy, takový interaktivní, když jsme si spolu hráli a děti jsou hraví. Že? Čili začalo to tím, že jsme se po bytech navštěvovali a když rodiče byli pryč a vypáčili jsme celý šatník rodičů, převlíkali jsme se za krále, za strašidla, za všecko možný. Dostali jsme pak šíleně nařezáno, pak jsme to neuměli uklidit, nebo rodiče přišli dřív, ale my jsme si hráli divadlo. A pak jsem zjistila, že lze organizovaně, jo? Že to byly kroužky různě a tak.
1: No dokonce, říkáte, že nebyla televize, ale vy jste se dokonce ve 13 letech, to jsem si přečetl, stala první dětskou hlasatelkou ostravského vysílání Československé televize. K tomu se dneska v povídání s Helgou Čočkovou určitě taky dostaneme.

0: Tandem glosuje.
1: Tak co pak trápí anebo těší Helgu Čočkovou? To mě docela zajímá teď. Co u vás převažuje? Je mi pozitivní nebo negativní?
2: No, myslím si, že to je trošku o tom, co na sebe necháte jako dopadnout, protože vyznávám, že sklenici můžete vidět poloprázdnou, tutéž sklenici, anebo poloplnou. Já se velmi ráda jako uchyluju k té poloplné, protože je to lepší, než žít v duševním marazmu a tak jaksi v šerotemnu. No, podívejte se, ono z toho, já bych chtěla říct něco hezkého a pozitivního, co jsem vyšťourala vlastně buď mediálně, nebo jakkoliv, co mě potěšilo. A ono v poslední době to dá hodně práce něco takového najít, protože nejen v rozsahu České republiky, ale vlastně v mezinárodním rozsahu všichni víme, co se děje a jde z toho na člověka každé generace veliká úzkost, si myslím, na mě také. A tak jsem pátrala, abych se něčím potěšila a našla jsem dvě bezvadné zprávy. Jedna nebyla až tak ukrytá a ta možná potěšila i vás a nejenom nás dva, je to Petra Kvitová samozřejmě, protože řeknu vám jednu věc, my jsme malá země, jo? A vlastně kdokoliv z této naší země, kdo udělá něco v pozitivním slova smyslu, co přesahuje tuto zemi, tak, že si toho všimnou kolem, tak patří k našemu rodinnému stříbru, neli rodinnému zlatu. To já si myslím. A to tak Kvitová teď v současné době třeba je. Jo? Já vám třeba řeknu, my jsme kdysi v posledním ročníku na Damu s absolventským představením, byli jsme v Itálii, v Parmě, na studentském festivalu vysokých škol, divadelním festivalu. A tam po jednom tom představení odabsolvovaným jsme byli na takovým večírku a to byli studenti právnické fakulty. No a tak jako se tam kolem nás motali, že a tak jako to byli ty roztomilí, spontánně Italové. A jeden takový právník, tak jak si se tam věnoval mně, a já už jsem uměla v té době docela slušně anglicky, takže bylo o čem, a hlavně jak a čím konverzovat. A když jsem řekla, že Praha, pač tak jako jsme si lokalizovali, kdo odkud a jak, tak on se zeptal, jenom poznamená Praha, to je Jugoslávie. A mě polilo horko, protože jsem si uvědomila souvislosti. Ten člověk studoval práva. Později jsem se dozvěděla, že to byl jeden ze tří synů známé spisovatelky, levicově velmi zaměřené, jo, ale měl by být vůbec jaksi zorientovaný, zvlášť, když byl levicově zaměřený, tak by měl vědět, kde je aspoň ta Praha, jak si v té době, my jsme tam byli jak před 89. jo, dlouho dozadu. Tak jako blahopřeju Petře Kvitové a blahopřeju nám, prostě řeznice z Fulneku, jaký něžně fandové poznamenává, je bezvadná, drží mi palce do ty Moskvy, do ty Austrálie, že, kam se z toho Turecka teď přesunuje. No a pak jsem si vyšťourala, že to je taková jako, to je velká taková oficiální pozitivní zpráva, která mě potěšila osobně. A pak jsem vyšťourala takovou jako malou zprávu a rovněž mě velmi osobně potěšila. Jednalo se vlastně o sdělení jedné kolegyně herečky, kterou já pamatuju z mládí jako velmi půvabnou, šarmantní a výbornou herečku, která sdělila médiím, že se jí podařilo v poslední době z jejich 120 kilo to srazit na 95. A já jsem měla upřímnou radost a strašně jí odsaď blahopřeju. Tak tyhle dvě věci mě vlastně...
1: To jsou nádherné věci, pod které opravdu se můžu jenom podepsat, protože na mě působí taky velice pozitivně.
2: Ano, já vidím, máte hned jiskru ve voku.
1: No jistě, že ano, já doufám, že naši posluchači taky. Máte jiskru? Máte.
3: Tady je Pohoda.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Velice příjemný host nás navštívil dnes v tandemu, herečka Helga Čočková. To povídání o jejím kurikulu, víte, jsem vlastně skončil tím, že ve 13 letech se stala první dětskou hlasatelkou ostravského vysílání televize, tedy Československé televize. No to bylo ale opravdu, to byl start jako hrom. No ale přitom jsem koukal, že jste nešla potom rovnou jaksi přímo čaře k tomu herectví, ale přes nějakou chemickou průmyslovku jste šla?
2: Ne, ono, jako to byl můj koníček, tam mě srdce táhlo vlastně to hrát to herectví, že jo, čili v podstatě ta čára byla kontinuální vždycky, ale já jsem ji v té době vnímala i díky tomu, z jaké jsem byla rodiny, prostě oni chtěli, abych měla žividlo. Jo?
1: Něco pořádného.
2: No ne tak, ne až tak. A. Jo, to nebyla zas tahle úroveň, jo. Ale tak jako, abych ještě něco krom toho měla, až kdybych si třeba zlomila nohu, nebo něco se mi stalo, tak s herectvím je konec, když to s jinou profesí, kde bych měla jakési know-how konkrétní, bych o tu existenci nepřišla. Ty rodiče byli osvícený, nebyl to Ignát Hermann 19. století, ale oni byli skutečně osvícený, jo? Díky jim za to. No, takže v podstatě jsem se přihlásila na tu chemickou průmyslovku, jenomže oni tenkrát, a mě ta chemie bavila, hlavně anorganika. Já to cítila jako dobrodružství. Samozřejmě, nevěděla jsem, jestli bych byla natolik dobrá, jestli bych měla takový intelektuální potenciál, abych zvládla všechny informace a ještě byla schopna rozvíjet dál k něčemu, kde bych se teprve na ten terén vědy dobrodružství dostala. Jo, a to neví nikdo, to nevěděl ani Einstein, ani Newton, než ho to kleplo do hlavy z toho stromu. Jasně. Jo, kdo to ví? Ano, mohla jsem doufat a naděje, ta je vždycky bezvadná a pohání vás. No, takže na tu průmyslovku mě nevzali, protože měli směrný číslo a brali jenom kluky, protože ty holky šly jakože, aby měli nějakou po ty osmičce školu, ale hned se jim provdali, z ty průmyslovky vypadly a jim do průmyslu, do laboratoří a do toho oboru chyběli lidi. Tak mě prostě nevzali. No já jsem si říkala, do prčic, no teda tak nevzali mě, bo tak já chci ale nějaké vzdělání. Tak, a to už jsem byla po maturitě vlastně. Tam jsem chtěla na tu odbornou po maturitě. To nebylo po osmičce. Tak. A protože jsem kontinuálně vlastně hrála v Loutkovým divadle v Ostravě, hrála jsem takový ty dětský role ve Státním divadle Ostrava, že já vlastně v 10 letech jsem znala všechny ty Strejdy, herce Holého, Langmillera, všechny tyhle ty, vlastně, který jsem pak tady potkala jako kolegy o generaci, nebo o dvě starší, který mě znali jako holku a já na ně koukala jako na svý Strejdy. No, tak jsem v podstatě tu kontinualitu toho svého zájmu využila tím, že jsem dostala nějaké informace, že existuje škola, já to nevěděla, že existuje škola.
1: O tom už jste vůbec nevěděla.
2: Ne. A tam jsem se přihlásila, poslala jsem přihlášku, měla jsem totiž velmi osvícenou učitelku češtiny, profesorku doktorku Čermákovou. Díky za to, celý život děkuju, že prostě ve mně zbudila vášeň číst, že ve mně zbudila vášeň jako sledovat něco, co opravdu chci, jo, nemyslím vraždu, něco pozitivního. Vraždu jsem zatím opravdu úplně nechtěla. Takže vlastně jsem se na tu damu dostala, což mě překvapilo. No a pak tak nějak, že jsem vplula do toho profesionálního rámce, ale myslím si, že jsem měla víc štěstí. On mě jednou Jirka Adamíra při nějakým Silvestru, to už jsme byli kolegové v pražských divadlech, ne ve stejném angažmá, říká Helgo, ty seš ta horoskopická sedmička, no ty jsi dítě štěstěný, ty máš s prominutím, ty máš takovou spedele kliku, že to snad není pravda. A on měl pravdu.
1: Měl pravdu.
2: Ano.
1: Měl pravdu.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Helga Čečková si dnes mohla jako každý náš host exkluzivně vybírat z nepřeberné galerie klasiků českého humoru a okamžitě vyslovila jméno Jan Pivec, což není takový jaksi komik na první pohled a poslech, určitě ne, je to spíš jaksi klasický herec, nebo byl, ale vy jste ho měla příležitost poznat přímo osobně, protože jste si s ním měla tu šanci úžasnou zahrát v Národním divadle, takže jste ho asi poznala trošku jinak než my.
2: Ano, ano, a já vám, ale jestli dovolíte, chci poděkovat za tu možnost, že jste mi dal tu možnost a dovolil mi vybrat si, protože vím, že vlastně ti, co už tady nejsou, žijou ve vzpomínkách. A já chci, aby on ještě žil a chci mu dát tu vzpomínku, protože jako to byl takový gigant, že si tu vzpomínku zaslouží. Já jsem s ním měla to štěstí tenkrát, jako nově příchozí do Národního divadla, hrát ve hře Dáma není k pánu.

0: pálení. A tím pádem vlastně v tom Tylově divadle, Stavovském divadle, že jo, což bylo pak přejmenované Tylovo divadlo, při těch čekačkách na výstup na představení jsme seděli v takovým tom klubíku cateringovým před jevištěm. A než nás zavolali na jeviště, tak jsme si tam všichni povídali, popíjeli kafe a tak jako někdo introvertně seděl a poslouchal, někdo se vykecával. A já jsem milovala, když začal hovořit pan Pivec, protože on nebyl humorista. To byl člověk neuvěřitelné schopnosti, jak si kultivovaně vyjadřovat jakékoliv téma a že ta témata byla široká, protože on byl velmi vzdělaný. Navíc to nebyl člověk spekulativní, spekulativní jako na první pohled, jo? On měl ten dar, že působil absolutně naturbursky, spontánně a živelně, ale přitom, když vlastně jste už pak věděl, o co kráčí jako herec a zamyslel se nad tím, jak on hraje, tak jste viděl, že to má takovou konstrukci, ale nebyly vidět dráty. On tím talentem, byli herci, kteří jsou schopni udělat stejnou konstrukci, ale oni pak hrají a je to robot Emil. Jo? Vy vidíte, že jo, je to dobrý, je to zajímavé, to a je to robot Emil. A humor pana Pivce bylo něco, co vlastně jste poslouchal a jako jste se v tom koupal úplně, úplně jako fyzicky jste cítil, jak je to košat, jak je to bezvadný, jak on ty věci senzačně a nikdy ne zle, vždycky jenom laskavě říká.
1: My si ho teď budeme mít příležitost poslechnout z doby hodně vzdálené, ale právě abychom tak trošičku naznačili to, z čeho vlastně ten jeho humor a jeho herectví vyrůstalo. Na jednom záběru zvukovém s Natošou Golovou z hotelu Modrá hvězda.
0: Je, děkuju.
2: Vy jste ředitel?
3: Ne, prosím, já jsem host.
2: A není to nějaký správec? Přece se ten hotel nespravuje sám.
3: Spravuje. On tu totiž nikdo nebydlí.
2: Jak to, že tu nikdo nebydlí? A kdo jsou tam ti dva?
3: To jsou také hosté. My už tu máme jakési takové domovské právo.
2: Domovské právo?
3: Ano. Takové trvalé domovské právo. Mladenci.
2: Tak, vy jste tu tedy hosté.
4: Ano,
3: hosté.
2: To je opravdu od vás hezké. To mě těší, že se tu tak držíte.
3: No, není to sice komfort, ale my jsme si tu zvykli. To je František Sojíka, Zdeněk Junek. No tak, já jsem Jirka Tůma.
2: To mě opravdu těší.
3: My jsme hudebníci. Ano, totiž bez angažmá. My právě skládáme velikou věc.
4: No,
3: totiž, pardon, Zdeněk neskládá. Ne, on je kuchař. Ano, ale vaří výborně.
2: No, já opravdu rostomilé. A komu vlastně platíte nájemné?
4: No, my přece neplatíme, ne. To je samozřejmě.
3: Přece neplatíme, no. Totiž my bychom rádi platili. My bychom rádi platili, ale když to není ani spravec, ani ředitel, tak ono se na někomu platí. Na někomu platí.
2: To je přece jasné.
3: Ano,
2: to je jasné. To je opravdu, to já moc dobře chápu. Ale to teď přestane. Teď budete mít možnost platit. Budete platit mě?
3: Vy račte být pozůstalá?
4: Potete, Barboře, ale pan notář Kolbaba tu na vás čekal, ale nedočkal se vás, tak si to máte převzít bez něho.
2: No tak já to teda převezmu. Ano. Kolik máte platit?
3: No, za staré paní jsme platili 10 korun denně.
2: Každý?
3: Ne, dohromady. No my totiž, abychom ušetřili, tak už 6 měsíců bydlíme v jednom pokoji a spíme v jedné posteli.
2: Počkejte, 6 měsíců po 10 korunách denně.
3: Ještě, měsíců.
2: Tak to mi dáte 1800 korun.
3: 19.
4: No to dáme.
3: No to
4: dáme.
3: Já nevím, jestli
4: to jde.
5: Český rozhlas Pohoda.
6: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
5: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
6: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je dnes herečka Helga Čočková. Povídali jsme si o jejich začátcích a je na čase si říct i o těch největších potom úspěších. Ve vašem prvním angažmá to bylo Ostrava? Bylo první angažmá po Damu?
2: Ano, no, ono to bylo trošku složitější, že jo. Já jsem poslední ročník na Damu zakončila tím, že jsem se účastnila jako studentka tehdejších pověstných Majálesů. Dole mě zatkli estémaci. No, ani tak nezatkli, já jsem se jim vnutila, protože zatkli člověka, který mě doprovázel, studenta, a on se rozplakal, páč měl před zkouškama na vysokou školu a bál se, že tohle samozřejmě poznamená jeho další jaksi existenční a kariérní osud. Tak jsem řekla, že já jsem svědek, že on nic, byla jsem mladý Jan Hus, jo? Mladá Husovka, že nic, prostě oni si mě vybrali potom, protože jsem trvala na svém, i když mě odháněli, tak jsem do toho autobusu se vnutila, do toho Antona. No a oni si mě vlastně vybrali potom jako oběť, jsem se jim velmi hodila jako exemplární případ. No a pak už to jelo, vyrazili mě z Damu, já jsem byla rok ve fabrice v pozemních stavbách, díky tomu jsem si udělala elektrikářskou osmičku, protože jsme v podstatě kompletovali velký elektrický rozvaděče pro NHKG, jo, podle plánku a podle všeho to všechno umím.
1: Všechno
2: všechno já umím, ano. A bylo to tam bezvadný, protože jsem vypadla z akvária a vypadla jsem, jo, mezi lidi, kteří nežijou jenom literaturou a Shakespearem a snovými přeludy a letadlem z Líči a Proutí, jak my většinou v tom akváriu žijeme, protože to je materiál, z kterého vlastně pracujeme a jím i žijeme. Ale jak si čeho si, jsem si okusila, mě to vybavilo něčím do života. No, takže pak jsem dostala tím, že jako malý dítě jsem hrála v Ostravském divadle, tak tehdejší šéf Radim Koval, taky mu děkuji, mě vysekal z takzvaně politického průseru, promiňte mi to slovo, a prosadil si mě do angažmá, do činohry, jenomže moc užitku z toho neměl, protože vlastně přijel Hanuš Burger z Defy z Německa, nabídl mě roli Violi ve Večeru tří královen, v muzikálu filmovým, jmenovala se to Was ihr nichts als Sünde, a ne Was ihr wollt, jo? No, takže jsem tam na

0: No a zkazil mu tu exkluzivitu tím, že ještě angažoval vlastně úplně příšernou Čočkovou a k tomu skvělýho komika, kterého pak neměl rád kolega Pešek, protože mu šel do oboru Bohuška Čápa, už taky mezi námi není a ráda jsem ho vzpomněla. Takže takováhle klikatá cesta osudu, no.
1: No, všem pozor, už si vás taky začali všímat filmaři a kromě toho, jaksi německého kolegy, tak jste hrála v Transportu z ráje. A
0: ano, ano,
1: ve filmu s Oldřichem Novým Dva z onoho světa. Že?
0: Ano, ale víte, začali si mě všímat už u zkoušek. Já jsem začala filmovat u zkoušek na Damu. Tam si mě všiml režisér Jiří Krejčík a on šel lovit na ty zkoušky na Damu. Že? A tam mě ulovil na roličku do Probuzení. Do plačící okradené dívky v samoobsluze v tom filmu. Že? A tam jsem si poprvé užila pověstného Krejčíka, který, aby mě donutil k pláči, mě říkal, jak jsem blbá, neschopná, ošklivá, že si rval své pomyslné kučery, které tehdy ještě měl. Co to byl za blbce, že mě si od těch zkoušek odvedl a jemu se to podařilo a jsem tam berečela, takže jsem byla k nezastavení. No a proto to pak jako ta epizodka dobře dopadla a díky tomu jsem pak asi dostala další nabídky.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Povídáme si na našem tandemu také dost často o krušných životních chvilkách. Helga Čočková jich pár zažila a už tady jste naznačila to vyloučení ze školy kvůli tomu, že jste se zastala toho studenta. Mám takový pocit, že nějaký podobný malér vás postihl v té Itálii.

0: že tam zůstala nějaká studentka.
1: Tam zůstala studentka režie Ivone Zelenková, která tady tenkrát měla docela nedobrou situaci, protože její bratr byl vlastně zavřený, čili ona měla jaksi složitou situaci, zvlášť pro práci v kultuře, ta byla velmi hlídaná, že jo, a tehdejší jako děkan školy, profesor Antonín Dvořák, vlastně jí prosadil a vyběhal to, aby mohla též do té Itálie. Ona v té politické souvislosti by se tam v životě nedostala. On se chudák za ní zaručil a ta Ivča samozřejmě tam zůstala. A k tomu vám řeknu, že po letech jeden kolega přijel z Itálie a vyprávěl nám historku, že byl s turistickým autobusem na ostrově Ponza, on emigroval do Německa. Byli s nějakým turistickým autobusem na ostrově Ponza u Itálie a tam zastavil autobus, aby se všichni odešli vyčůrat a spole přiběhla zababuchaná v černém šátku pracovnice na poli a prohlásila, že Ivone Zelenková, že je strašně prosí, jestli by mohla jim dát něco jaksi pro své příbuzné tady, protože se bojí ohrozit korespondenci a tak.
0: Ona pracovala na poli.
1: Ona si vzala nějakýho člověka sedláka tam, no protože se musela nějak živit.
0: No jo.
1: Že? A jak se může živit, jako když tady vystudovala dramaturgii? Nebo režii a dramaturgii jako spojený obor. Uměla italsky, jo?
0: Je to trochu skok teda, no.
1: No, tak si vzala sedláka, aby prostě jak si měla existenci, čili měla job manželka a on ji šoup hned na pole a no tam makala jako barevnej kuli. Ona byla blondětá, tak jako barevnej blondětej kuli.
0: Ano, ano. No, já bych se vrátil ještě k vaší kariéře, protože to by byla škoda, abychom tady nevyjmenovali pár třeba skvělých filmů, ve kterých jste hrála. Alibi na vodě, Smrt za oponou, Partie krásného dragouna, tam jste měla krásnou roličku.
1: Jsem měla kliku, že se mi dostala a taky, protože tam bylo fantastický herecký v obložení, tam jsem byla jako Stella Zázvorková, menší Pepa Abík, Abraham, že jo, jako to bylo, Pepa Beck, jo, to byly špičky, jako mezi kterýma já jsem se svým partem rovnocenně, nevím jestli výkonem, ale no svým partem rovnocenně jako ocitla.
0: Dá se říct, že to byl jaksi ve filmu váš vrchol, nebo máte pocit, že si vážíte třeba ještě nějaké jiné role víc?
1: Já si vážím každé. To jsou všecko moje děti, no a říkám, už jsem to jednou někde řekla, tak se blbě opakuje, ale ono je to tak a pravda se může opakovat. Víte, ty nepovedené mám daleko radši, protože vás stojí více úsilí a více vás bolí, když jsou invalidní.
0: Ale já si vás pamatuju, jak si jako velice výraznou herečku. A to je zajímavé, že přestože tak možná na první pohled nepůsobíte, tak v podstatě máte veliký komediální talent, si myslím. Měla jste příležitost ho taky projít?
1: Ne, ale jednou mě to řekli. Já jsem chodila do takové sportovní krasobruslářské školy jako dítě v Ostravě. A na těch, to bylo asi 11, a na těch tréninzích na ledu, jo, tatínek tam vždycky se mnou chodil, doprovázeli vždycky rodiče, ty chudinky děti, co tam jezdili a tak. A ten trenér, jako otec chtěla bych něco předvedla. No a ten trenér tak jako skepticky se na mě podívá a říká, hele, no tak jako předjeď tady něco tátovi. No a já jsem to předjela, objela jsem to kluziště a přijela jsem dychtivá jako výsledku a on říká, no víte, vaše dcera by mohla se uplatnit velmi dobře v komedii, i na ledě.
0: No prosím, děti,
1: tak tam mě bylo naznačeno, než jsem to plně v profesi pochopila, že asi možná mám komediální talent.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Helga Čočková je a ještě chviličku bude hostem dnešního tandemu. V podstatě jsme si nepopovídali moc příliš o vašem soukromí, ale někdo třeba soukromí nerad ventiluje, což samozřejmě respektuji. Ale k soukromí patří samozřejmě i to, že máte v současné době docela pořád zajímavou práci. Dostala jste zajímavé nabídky třeba ze seriálů. Co vás teď nejvíc zaměstnává v současné době?
2: Tak jo, kontinuálně asi od 70. roku, kdy jsem po těch jako určitých událostech nesměla pak ani v Národním divadle pracovat, až se vrátil rok 1970 a tam se to začalo zase nějak to. Tak jsem dostala nabídku z knihovny Emanuela Macana Pro nevidomé, která byla v Krakovské ulici ve Smečkách, na čítání beletrie a knih. A to mě velice chytilo.
1: To jsou audioknihy.
2: Tak, tam jste sám sobě režisérem. A je to prostě báječný, tam pracujete se zvukařkou, která, když je to jako kvalitní člověk, má vkus a tak jako, tak vy na ní poznáte, kdy vám usne, když jako čtete a kdy se zaujme. To je korektor prostě úplně fantastický.
1: Určitě.
2: Protože čtete třeba 4 hodiny v kuse. Ta frekvence je taková, že já načtu 4 hodiny čistého času v kuse té beletrie, jo? Takže to dělám kontinuálně a to mě neuvěřitelně těší a toho jsem načetla spousty. První knížka byla Huckleberry Finn. No a pak jako se přiznám k jedné věci, protože už jsem taky dívka určitého věku a hodně pamatuju a měla jsem ve svém jaksi životě možnost jaksi velkého akčního rádiusu různých lidí, různých osobností, hodně kvalitních a takových, ke kterým bych se v jiné profesi zcela určitě nedostala. Tak jsem začala psát takovou moji tajnou knihu. Ale řeknu vám jednu věc. Já ctím obsah slov. A jestliže já ji říkám tajná kniha, tak ona tajnou zůstane. Protože nevím, jestli je to díky věku, že nejsem bulvární generace, ale pořád mám v sobě lidskou slušnost a nebudu nikdy ani vůči svému soukromí, ani vůči soukromí jiných lidí arrogantní, bezostyšná a nebudu ho komercializovat. Tedy pracuju na sobě a to můžu až do smrti.
1: No, líp jsme nemohli zakončit to dnešní povídání s Helgou Čočkovou. Moc vám děkuju za váš čas, který jste nám věnovala, i za příjemné povídání. Myslím si, že jsme zdaleka neobsáhli celý váš bohatý život. Třeba si zase někdy popovídáme a třeba na tandemu. Moc se na to těším už teď. Díky, nashledanou.
2: Děkuju za pozvání a vážím si ho.
0: Tandem Jana Rosáka. Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Trubte nám trumpety. Tak je nadepsáno naše pravidelné setkání s písničkami české lidovky a dechovky na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Všichni vás zdraví Vladimír Bernášek. Dnes vám hrají tenory. Tak se jmenovala úvodní polka Miloslava Káse. A hrál nám mistříňanka. Ovšem, i když jsme slyšeli skladbu Dnes vám hrají tenory, neznamená to, že nám budou hrát stále. Teď už čeká dechový orchestr Multisonic veden Antonínem Tichým, aby nám zahrál valčík Eduarda Kudeláska na text Svatopluka Radešinského Zpěváci toulaví. Těmi zpěváky budou Zuzana Wolfová a Ivan Trnka a moc se toulat nebudou, protože budou zpívat. Už se k tomu chystají. Tak pěkný poslech.

Teď si poslechneme takový malý koncert studiového orchestru Vaško Muzik, který vede Milan Baginský. Doufám, že vás orchestr potěší. Hraje v moderním, málem tanečním stylu. Nejprve uslyšíme polku pana kapelníka Milana Baginského na text Miloně Čepelky Ať kam chceš, jdeš. Doufám, že až budete poslouchat, nebudete chtít jít nikam a všichni zůstaneme u rádia. Zaspívají Marie Hanzelková a Jiří Škvára. A už hrajeme Ať kam chceš, jdeš.

Poslouchali jsme a ještě poslouchat budeme studiový orchestr Vaško Muzik. Pan kapelník Milan Baginský a Pavel Vaško upravili několik velice známých skladeb a vznikla tak směs, která určitě potěší všechny milovníky dechovky. Uslyšíme skladby Jaromíra Vejvody a Karla Vacka a myslím, že slova Vaška Zemana, Ladislava Jacury i pana skladatele Karla Vacka všichni známe, takže můžeme i zpívat společně se sborem Vaško Muzik.

Poslouchali jsme směs písniček Jaromíra Vejvody a Karla Vacka, a to na vlnách Českého rozhlasu Praha. Studiový orchestr Vaško Muzik, veden Milanem Baginským, se s námi rozloučí polkou, kterou složil Milan Baginský na text Pavla Vaško a Standy Tatara. Já lásku mám, zpívá Standa Tatar.

Teď už na nás čeká strahovanka, kterou vede František Adámek. Ivana Chlupová a František Merhout nám se strahovankou zaspívají známou a krásnou píseň Karla Haschlera Vltavo, Vltavo. Marná sláva, Karl Haschler uměl psát nádherné písničky. Není divu, že většina z nich zlidověl. Umějí potěšit, pohladit po duši. No, poslouchejte.

To byla píseň Karla Haschlera Vltavo, Vltavo. A teď budeme hrát Na Vlachovce. Tak se totiž jmenuje polka Antonína Mošny na text Jana Kordy. Zaspívají Miloš Lorenc, Petr Opatrný a sestry Petrovy. Doprovodí je pražská kapela Petra Finka. No, mě sice nedoprovodí nikdo, ale i tak se s vámi musím pro dnešek rozloučit. Snad vás dnešní písničky potěšily a zlepšily vám náladu. Tak ať vám to hodně dlouho vydrží. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. A už hrajeme, sice v rádiu, ale i tak to bude Na Vlachovce.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: naše českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je krátce po 11. hodině, čtvrtá neděle v měsíci a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungeld Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. No a pozvíme si hned naše dnešní milé hosty. Jsou to manželé, znamenitá česká herečka Eva Josefíková Podzimková a její muž, kreativní producent, scénárista a dramaturg Matěj Podzimek.
4: Dobrý den, děkujeme za pozvání a zdravíme všechny diváky a posluchače.
5: Řekla si to krásně.
3: Za vás oba, ano. Mimochodem, Evička není na tomto jevišti poprvé, protože před 7 lety měla v Ungeltu na letní scéně divadla premiéru dramatizace Betty McDonaldové, kdokoliv může dělat cokoliv, kde Evička přímo excelovala. Tak až ti odrostou děti, třeba se kežby do Ungeltu zase vrátíš.
4: Děkuji.
3: Děti, a co vy dva, jak jste se vůbec poznali? No, předpokládám, že při práci, že jo?
4: Absolutně ne při práci. Prosím, my jsme spolu s Matějem vlastně nikdy nepracovali. Říkám to správně, že?
5: Ano, je to tak.
3: No tak nám prozraďte, jak jste se seznámili.
5: Moje verze první?
4: Tvoje verze první.
5: Dobře, já jsem o Evu dlouho usiloval, ona se dlouho bránila a já jsem to vydržel déle.
4: No, my jsme se chvíli tak míjeli a potom už také díky našim kamarádům, našemu kamarádovi Petrovi Buchtovi a mojí sestře Lence Daňkové, jsme se už viděli tak často a s takovou kadencí, že ta jiskra prostě, to už bylo absolutní křesadlo.
5: Pardon, ještě tam byla třetí sudička, Martin Hofman.
4: Martin Hofman taky.
5: Ano, tyhle tři za to můžou, abychom mu.
4: No. Vidíte, tak Hofman to si dozvídám až teď poprvé.
3: Angažoval ve váš nebo v tvůj prospěch?
5: Ano, dělal, co mohl.
4: A vyšlo jim to všem třem a nám dvěma hlavně.
3: No, tahle manželata mají dvě krásné malé děti, jsou to dvě dcerušky, jak se jmenují?
4: Lotta a Berta.
3: No a kolik jim je?
4: Lotce budou 4 roky a Bertě bude 1 rok. A vlastně mají od sebe téměř přesně ty 3 roky. Tak nám to nějak vyšlo, že holčičky jsou narozeny jenom 3 dny od sebe. Děkujeme.
3: Takže Evička je teď především šťastná máma. Mimochodem vím, že po dětech velmi toužila, takže má slastný domov s dvěma dceruškama. Takže momentálně asi ani nehraješ divadlo, nebo vzácně natáčíš.
4: Momentálně nehrají divadlo, vzhledem k tomu, že když byla Lotinka malá, tak jsem naskočila docela brzo na jeviště a zpátky k filmování před kameru, tak jsem tentokrát si říkala, že trošku posečkám, že přece jenom té práce bude o něco víc, určitě se dvěmi dětmi, a tak zatím jsem stále doma. Ale od září, respektive od konce této sezóny, už naskakuju zpátky do her, které jsem již naskoušela, ale na nic nového se zatím necítím.
3: A Matěj bude k použití jako otec, který bude hlídat své potomstvo?
4: Matěj je absolutně k použití. Vlastně je to takové zvláštní slovní spojení, ale řekla bych, že Matěj je opravdu otec svých dcer, právoplatný rodič a který zastane úplně všechno.
3: A kreativní producent předčítá třeba svým holčičkám nějaké pohádky?
5: Tak oni mají buď audioknihy s maminkou, nebo pohádky s maminkou. Ne, čteme jim, protože si myslíme, že je to rozvíjí.
3: A kde bydlíte? Máte domek se zahradou třeba na venkově a holky by tam byly na čerstvém vzduchu?
4: Ne, jsme Pražáci. Nevím, jestli to mý přátelé a známí z Moravy rádi slyší, ale jsme Pražáci, Nuseláci.
3: No a svatba byla na Moravě?
4: Ano, tak to svatba byla na Moravě.
5: My jsme si říkali, že by byla dobrá někde na půli cesty, takže byla na Moravě, no, protože já jsem Pražák, teda od narození, ale konala se skutečně, myslím, že 20 kilometrů od Hradiště, odkud je Eva, asi 200 kilometrů od Prahy, odkud jsem já.
3: Tak kamarádi, to bylo zahřívací kolo. K tomuhle pořadu patří písničky. My si teď poslechneme tu první. Je to ústřední píseň z pohádky Čertova nevěsta. Režíroval Zdeněk Troška a Eva Josefíková byla tehdy 20letá naivní krásná princezna v tom filmu. Píseň má název Ve dvou a zaspívá ji Monika Bagárová.

0: Takže to zněla písnička z pohádky Čertova nevěsta. To si asi tenkrát musela dělat jako ta 20letá konkurs a vyhrála si ho.
1: Ano, to byl tehdy můj první konkurs a Zdeněk ho pojal trošku jinak, než konkurzy většinou probíhají, a vlastně to bylo velmi příjemné, protože nás tam bylo neskutečné množství všech možných hereček mé kategorie, vlastně jsme tam byli skoro všechny, které si vybavíte, a on nás tam jenom nechal existovat v prostoru a díval se, jak se chováme k sobě, jak kolem sebe chodíme, kdy, jaké místo v prostoru jsme si vybrali a co z nás vyzařuje a tak. Nechápu, jakým způsobem se to stalo, že nakonec teda zavolal mě, jsem byla jako překvapená. Tak to byl takový příjemný konkurs, protože konkurzy jsou většinou disciplíny, kterých se herci nejvíc bojí hned po talk show v mém případě.
0: Ale jsi velmi dobrá i v talk show.
1: Děkuji.
0: No a jaké máš vzpomínky na tu roli a na ten svůj první film? Alena Vránová, se přiznám, ona to netají, třeba nemá ráda Pyšnou princeznu, protože její celý život všichni spojují s Pyšnou princeznou, a to je opravdu velká herečka, která zahrála několik nesrovnatelně zajímavějších rolí. Ty vzpomínáš tklivě na tuhle svou...
1: Já vzpomínám radostně, a byl to obrovský zážitek. Natáčeli jsme celé léto. Byl to vlastně můj první a poslední film natáčený na materiál. To znamená, že nešlo o digitální kamery, které se vlastně neustále můžete točit dokola, ale opravdu to byl ještě ten autentický zážitek, kdy se čekalo na světlo, kdy se šetřilo tím materiálem, všechno se zkoušelo a tak. Zdeňkovi záleželo na tom, aby na všechno byl čas a aby na place byla pohoda. Tak to já vzpomínám na to natáčení, které navíc ještě probíhalo v mém rodném kraji, na zámku v Buchlovicích, mimo jiné. Takže pro mě to byl opravdu veliký zážitek se vším všudy a vlastně i s diváctvem, takzvaně za kamerou, kteří byli moje rodina, moji kamarádi, tak se tam vždycky šli podívat a zasmát se mi, jak třeba mi nejde jízda na koni a tak.
0: Evičko, tak to mám radost, ty jsi mě přihrála, zůstaneme v tvém rodném kraji, ty jsi z Uherského Hradiště, a tam si vlastně poprvé vstoupila jako taková mladička, zapálená ochotnice na jeviště. Chodila jsi tam asi do nějakého hereckého kroužku, předpokládám?
1: Ano, chodila jsem do dramaťáku k Hance a ke Standovi Nemravovým. Ráda bych je zmínila, protože to jsou lidi, kteří mě k divadlu přivedli a kteří mi toho dali do vínku vlastně nejvíc. To, s čím jsem přišla do Prahy, tak na tom se dalo stavět, takže to bylo fajn.
0: No a Evička Josefíková zkusila Damu a vyšlo jí to na první pokus?
1: Je to tak, na první pokus.
0: Takže vstupuješ na Damu, kdo tě učí?
1: Učil nás pan Švehlík.
0: Zatleskáme Alojzi Švehlíkovi.
1: A Eva Salcmanová, Daria Ulrichová a Jan Nebeský, to byli naši vedoucí ročníku.
0: A čím absolvovala Eva na Damu? Komediální roli nebo už
1: tím
0: dramatem vypjatým?
1: Bylo to drama, byla to hra Simona Stephense Punk Rock a já jsem v ní stvárňovala roli Lily Cahillové, a ta hra je vlastně o takovém, bohužel v těchto končinách už také aktuálním tématu, a to je střelba ve škole. Takže to bylo naše absolventské představení a potom ještě Petr Kolečko přímo nám na tělo, našemu ročníku a hlavně teda ženám z našeho ročníku, napsal hru Buchty a bohyně.
0: Matěj Podzimek zaznamenal, ty jsi, myslím, o 8, o 9 let starší, tak to jsi mohl zaznamenat Damáky tenkrát, už ne?
2: Ne, tak já jsem, nevím, to už jsem, vzhledem k tomu, že jsem o 9 let starší, tak už jsem asi tolik pracoval, že jsem akademickému životu tolik nevěnoval pozornost, což byla chyba.
0: Nemuselo jít o akademický život. Mohl jsi vidět už tenkrát mladé herečky a zaznamenat Evičku. No, Evička skončila a šla k mé radosti, myslím, na Kladno, do angažmá. Tam jsem strávil taky 2 roky.
1: Ano, je to tak. Vlastně po absolvování Damu mě přivzal Dan Přibyl do Kladna a tam jsem nějakou chvíli setrvala a dostala jsem tam velmi hezké příležitosti. A potom už vzhledem k nějakým okolnostem a vlastně tomu, že jsem byla dost pracovně vytížená i natáčením, tak jsem se potom posunula na volnou nohu a pak jsem zakotvila ještě ve Švanďáku na chvilku.
0: ale ještě předtím zakotvila a nezapomenutelně v Národním divadle, kde hrála Barunku v legendární inscenaci Babičky. Režie pan Pitinský a Babička byla Vlasta Chramostová.
1: Ano, je to tak.
0: Našli jste si k sobě trochu vztah?
1: No, já pokud můžu mluvit za sebe, tak pro mě to byl ohromný zážitek a vlastně ta největší možná čest, jaká se mi mohla stát takhle na začátku kariéry. A paní Chramostová byla velmi laskavá a úžasná. No, já si zdráhám říct slovo kolegyně. Paní Chramostová prostě byla úžasná žena, hrdinka a prostě taková mentorka pro mě.
0: Mm-hmm. Takže pozdravíme i paní Chramostovou. No ale pak si hrála famózní roli, to chtějí mladé herečky hrát, také v režii Michala Dočekala. V Rackovi tuším, že jo?
1: Ano, je to tak. Já, abych byla fér, tak bych měla zmínit, proč jsem se vlastně k těmto rolím dostala. A to bylo...
0: On tě učil Dočekal, ne? Nebo...
1: Ne, neučil. Ne. To bylo vždycky radostné těhotenství Magdaleny Borové, která ty role naskoušela původně a potom vždycky odešla na mateřskou. A já jsem byla tak nějak po ruce, nebo jsem zrovna byla ve správný čas na správném místě, takže takhle jsem se k tomu dostala a jak zkušenost s panem Pitinským, tak zkušenost s panem Dočekalem pro mě obě byly velmi zásadní a velmi přínosné, tak to na začátek. Mm-hmm.
0: No a pak se zmínila o Švandově divadle, ale to už je možná podzimek, já tě chci vtáhnout do debaty, to už si zaznamenal Josefíkovou ve Švandově divadle třeba, nebo nechodil jsi ani do divadla? Famák.
2: No, do divadla jsem moc nechodil, ale vím, že jsem jí zaznamenal v Kosmu, v seriálu České televize, co by Miss Kurník, postavu, která se tak jmenovala, pardon, a ta mě zaujala velmi, no. Ale tak jako zatím, jako diváka.
0: Tak, Evičko, pojďme před kameru. Tak po pohádce Zdeňka Trošky pak přišly další příležitosti. Dokonce jsi byla nominovaná na Českého lva, nemýlím-li se?
1: Nemýlíš se. Já myslím, doteď si myslím, že to bylo spíš omylem, protože film Fair Play je výjimečným filmem za mě, ale já v něm jenom běžím vedle. Celou dobu.
0: Taky to byla nominace za vedlejší roli.
1: Ano, ano, ano. Tak za vedlejší běžeckou roli jsem dostala tu nominaci a jako vážím si ji, nechci to nějak schazovat.
0: Tak který film favorizuješ nejvíc, myslím, ze své filmografie?
1: To je těžké. To je těžká záludná otázka, ale v současné době, kdy mám doma ty dvě malé holky, a ty mají spoustu kamarádů a kamarádek, tak nejvíc favorizují pohádky. Protože je nejvíc favorizují moje děti a jejich kamarádi. To mi přidává nejvíc bodů u všech, takže pohádky bych vypíchla z toho seznamu.
0: No, nejvíc do povědomí se i dnes dostává herec díky televizi. A ty jsi mě fascinovala, Evičko, v charakterní roli. Vyzrála opravdu v charakterní znamenitou herečku, ta Podzimková. Ten seriál se jmenoval 7 schodů
1: k moci.
0: To byla výjimečná příležitost. Evičko, a teď si dáme rozhlasovou ukázku, ta totiž také patří tradičně k této rozhlasové hodince. Jmenuje se Opravená pohádka, režie Hana Kofránková a spoluúčinkují Klára Sedláčková-Oltová, Lucie Polišinská a Petr Náružný. Tak jsem zvědavý, jestli si vzpomeneš na tohle rozhlasové natáčení.
3: Já jsem ho viděla první.
4: Ale no tak, Sáro, přece se nebudete hádat kvůli nějakému papíru.
3: Ale tatínku...
4: Pojďte ke mně, chci vám něco říct.
5: Tak dobře.
6: Já uprostřed.
3: Ne, ty jsi seděla uprostřed minule.
6: Ale teď jsem vyhrála ve vlaštovkách.
3: Jenže vy jste mi sebrali ten nejlepší papír.
4: A dost. Tady si sedne Bára, tady Sára, tady Klára a všechny budete sticha.
3: Ano, tati.
4: Děvčátka moje, Dnes očekávám vzácnou návštěvu.
6: Já vím, zase nějaký princ.
4: Přijede k nám.
3: Holky, pamatujete, jak jsme tomu minulému udělali pod koněm náledí?
4: Jo. Přijede k nám.
3: A jak on nemohl nasednout.
4: Přijede k nám.
6: Holky, mám nápad. Sestrojíme si samostříl na vlaštovky, ano. Až tady ten princ přijde.
4: Že se rozčílím, jestli okamžitě nestihnete, půjdete do hladomorny.
3: Jo. Do hladomorny.
6: A já si tam vezmu křídy a...
4: Ticho, ticho. Přijede k nám největší odborník na pohádky, pan...
3: Já chci prince. A já chci do hladomorny.
6: A já chci sedět uprostřed.
4: Už toho mám dost. Stráže.
5: Ano, jasnosti.
4: Odveďte je.
5: Ale kam, jasnosti?
4: No kam? Do hladomorny přece.
3: Jubi!
4: Zařiďte, ať tam mají dost jídla.
7: Ano, jasnosti.
4: A hlavně, ať se nedostanou ven po celou dobu návštěvy, kterou dnes očekává.
7: Ano, jasnosti.
6: A přineste nám tam křídy a syrový vajíčka.
3: Holky, nakreslíme si křídami na zeď bizona a budeme se do něj trefovat.
6: Křídy, vajíčka a syrový.
5: K službám všechny vaše jasnosti.
0: Hru napsal Jan Jícha, její název Opravená pohádka. Evičko, já jsem si nepřečet z tvé tváře, že by si pamatovala na to natáčení.
1: Ne, mám nějakých pár matných záblesků, ale je to, nevím, jestli tam je uvedený rok výroby.
0: Rok 2011.
1: No ano, takže to je opravdu strašně dávno.
0: Není.
1: Ale práce pro rozhlas byla báječná.
0: Teď pokračuje?
1: Právě, že moc ne, moc nepokračuje, teda vůbec nepokračuje, ale u mě se to asi přetavilo potom v dubbing, no, takže tam mě můžete hodně slyšet někde.
0: To jsi mě překvapila. Pozimková dubuje a ráda.
1: Pozimková dubuje ráda. Je to příjemné, že člověk vybije ty emoce, naladí se na tu postavu, ale zároveň ho u toho nikdo nevidí.
0: Ale na Josefíkovou je hezký pohled, na Podzimkovou, promiň.
1: Děkuji.
0: Takže Evičko, to byl vstup věnovaný tobě a teď se vrhneme na Matěje. Matěj je Pražák a původně studoval filmovou vědu, jak jsem se dočet, na Karlově univerzitě. Pak si přesedlal na FAMU, scénaristika, dramaturgie a dnes seš kreativní producent. Tak pojďme si říct pro rozhlasového posluchače přehledně, co obnáší práce scénaristy, dramaturga a kreativního producenta. Takže studoval si scénaristiku a zběhl si z filmové vědy, protože jsi nechtěl bádat o filmu, ale chtěl si filmové scénáře psát. Je to tak?
2: Je to tak.
0: Takže FAMU.
2: No ono to, ještě jsem vedle toho studoval srovnávací literaturu na Filozofické fakultě jako dvojobor s filmovou vědou. A jenom měl jsem pocit, že pokud budu, moji oba rodiče jsou učitelé, že se potřebuji nějak vzepřít tomu, že budu je ostatním říkat, jak to mají dělat a že to zkusím dělat sám. No, tak proto jsem se pak po dvou letech studia na filmové vědě rozhodl zkusit FAMU.
0: A tak ještě na první pokus přijali?
2: Ano.
0: A kdo tě učil třeba z vyhlasných scénáristů na FAMU?
2: Tak vedoucím dílny v druhém ročníku byl Petr Jarchovský.
0: No prosím tě,
2: ano,
0: to je trefa, ne?
2: Ježíš, to byla trefa. Hlavně pro mě, pro něj úplně ne, protože mi ta adaptace velmi nevyšla, ale pojďme dál. A vlastně díky němu potom jsem, díky té adaptaci, co jsem dělal v druhém ročníku, tak jsem o mnoho let později dělal, si chtěl zkusit adaptaci v televizním prostředí a díky tomu jsem udělal smysl pro Tumor. No, seriál České televize.
0: Mě fascinoval, jako tady mě fascinovala Evička. 7 schodů k moci, tak smysl pro Tumor byl původně belgický seriál, ale scénář do české podoby přepsal právě Matěj. Takže jsme na scénaristice, absolvoval si FAMU, scénaristiku a dramaturgii a pak už tě uzmula, tuším, televize Nova a tam jsi oddělal, to bylo tvoje skutečné praktické školení v televizním životě, praxi v ulici, je to tak? To jsi psal dialogy.
2: Je to tak, já jsem na FAMU skončil vlastně po bakaláři, protože tehdy byl ještě čas, kdy se na té škole příliš neodpouštěla praxe v televizi, že to bylo bráno jako něco méně důstojného. Bylo nám řečeno, že máme dělat noční vrátné nebo takovéhle věci, ale neodpouštěla se praxe v televizním prostředí. Teď už je to jiné, zaplať pánbu, ale já jsem tehdy už dal přednost právě té praxi, protože mě naplňovala víc než to studium, to znamená praxi v seriálu Ulice.
0: Já ti skočím do řeči, promiň, tenhle intelektuál, zjevně intelektuál, nepohrdal nekonečným seriálem, spousta umělců tohohle ražení, jak si měla přezíravý pohled. Je to, tenhle
2: tak,
0: žánr.
2: Je to tak, včetně mé alma mater, no, ale já jsem si to nemyslel, protože mi bylo jasné, že potřebuju praxi, že potřebuju se naučit a dneska vám i myslím spousta herců potvrdí, že Ulice je vynikající praxe pro práci před kamerou a já Ulici vděčím, řekl bych, za víc než Famu, co se týče televizního a filmového psaní a taky vděčím za spoustu...
0: Jseš stále i dnes napojen na Ulici?
2: Konzultačně, ano. Ano, chodím tam občas konzultovat dlouhodobé dějové linky, ale vděčím Ulici i za celoživotní přátelství právě například s Petrem Buchtou, Martinem Hofmanem nebo Hanou Maciuchovou.
0: A tam si na začátku psal dialogy nebo i si byl pověřen scénářem jednoho dílu, nebo tam si každý scénárista hlídá svou linku?
2: Ano.
0: Někdo to koriguje?
2: Ano, já když jsem tam nastoupil, tak jsem byl nejmladší ze všech autorů, to znamená, dostal jsem na starost i nejmladší postavy, které tam byly. Každý scénárista má vlastně svoje postavy nebo rodinu, kterou sleduje a takových příběhů je tam 7 až 8, to znamená, vždycky nás bylo 7 až 8 kolegů, kteří jsme společně to vymýšleli, ale každý měl své hrdiny.
0: A vzájemně jste si to nekonzultovali?
2: Konzultujeme si to vzájemně, od toho je tam šéf dramaturg a šéf autor, kteří to zastřešují vlastně celé a mají přehled o celku.
0: Ale myslím, že k téhle pozici ses taky popracoval.
2: Ano, ano.
0: Byl svého času i šéf dramaturg?
2: Já jsem byl šéf autor a pak jsem byl i kreativní producent, protože jsem tam strávil v podstatě 10 let.
0: Prosím tě, pouč nás, jaký je rozdíl mezi kreativním producentem a producentem. Producent, pokud vím, pokud touží potom, aby se nějaký projekt zrealizoval, tak na to musí sehnat peníze. Kreativní je ušetřen toho schánět peníze?
2: Kreativní je doslova ušetřen toho schánět peníze, ale věnuje se obsahu, to znamená právě spolupráci se scénáristou, s režisérem, s dramaturgem a posléze i tomu, jak to dostat k vám, k divákům, tak aby se na to koukalo co nejvíce lidí.
0: To je poslání kreativní.
2: Ano, kreativní producent vlastně propojuje celý ten proces tvorby audiovizuálního díla od scénáře až pro ten výsledný tvar.
0: A co je dnes Podzimek nejvíc? Kreativní producent, scénárista nebo dramaturg?
2: Manžel.
1: A tatínek.
0: No ale něco tu rodinu musí živit, tak mi odpověď.
2: No, teď jsem nejvíc pravděpodobně ten kreativní producent, ale už se těším.
0: Čeho?
2: Teď shodou okolností letos půjde ven minisérie Štěstíčku naproti, kterou děláme o korupci ve fotbalovém prostředí, tak to je to, čemu se věnuji aktuálně. A do toho jsme ale s kolegou třeba Tomášem Festkem, se kterým jsem psal seriál Ochránce pro Českou televizi, tak napsali vlastně seriál Ratolesti, který Česká televize bude dávat na podzim, který taky se vlastně věnuje prostředí školnímu a vlastně sociálním kauzám různým.
0: Matěj, kreativní producent si vybere téma, si vybere režiséra, mluví do obsazení, anebo kreativní producent je osloven vedením televize, aby
2: kreativní
0: si něco vybral.
2: Kreativní producent je vlastně takový agent té věci, kterou vyrábí prostě třeba jiná produkce, ale on je vlastně ten, kdo zodpovídá té televizi za to, že to splní zadání. To znamená, on, jak se ptáš, on primárně zadává tu práci a vybírá si látky, vybírá si scénáře, vybírá si scénáristy, kterým by ta televize dala práci.
0: Mm-hmm. Tak připomeňme některé projekty. Smysl pro tumor, pak jsi mluvil Ochránce televizních dítek, jedno z těch televizních
2: dítek. Ano, ano. Dále jsem s kolegy dělal dvoudílný televizní film pro Českou televizi Dukla 61, potom taktéž dvoudílný televizní film Metanol. A pokud jde o tu práci kreativního producenta, tak jsem se podílel na minisérii Iveta o životě Ivety Bartošové, která vlastně měla 3 řady a vznikala v posledních 4 letech.
0: Mm-hmm. Evičko, co tebe z toho, co splodil a pod čím je podepsán. Tvůj muž Matěj zaujalo nejvíc třeba?
1: Já myslím, že ty věci tady...
0: Jste k sobě kritičtí, řekl bych, že jo.
1: My práci diskutujeme asi na denní bázi. Vlastně vždycky, když se sejdeme u večeře, tak starší dcera nadává, protože rodiče se zase baví o práci a ona má málo pozornosti. Ale ne samozřejmě v nějaké dobré míře. Nechci pozornost zpátky pinkat na sebe. Já bych ještě, Matěj, naposledy mluvil o té Ivetě, zmiňoval Ivetu a já bych ráda zmínila... Zrodílný, nebo to nakonec bylo dohromady, ten dokument Málo mě znáš. A to třeba pro mě, jako pro ženu, která se nějakým způsobem pohybuje v uměleckém prostředí, tak to byla to docela silná látka teda.
2: No, jedním z úspěchů, na které jsem hrdý, je snaha kontaminovat komerční vysílání veřejnoprávním obsahem. A to je právě případ toho dokumentu Málo mě znáš o Ivetě Bartošové, který Eva zmínila, kdy vlastně na dokument, který byl vysílaný od 9:30 na hlavním kanále Novy, tak se koukalo vlastně 1 000 000 lidí, což jenom dokázalo té televizi, že i dokumentární tvorba má vlastně nárok se objevit v tomto čase na komerčním médiu. To mě potěšilo.
0: Mimochodem, já bych Ivetu Bartošovou klidně nechal hrát Evičku Josefíkovou.
1: Děkuji.
0: Hezky zpíváš taky.
1: No, to nevím, ale právě to bych taky chtěla zmínit, že výkon Aničky Fialové mám pocit, že byl neprávem opomenut v letošních i loňských Lvech a že ta teda byla úplně úžasná Iveta a myslím si, že nikdo by ji nezahrál tak dobře, jako ji zahrála Anička.
0: Tak dobře. Pokud jde o vaše původní rodinné zázemí, odkud pocházíte, jsou to vaši fanoušci? Na Slovácku se dívají, když jim hraje Evička v televizi. Mimochodem, seš sama nebo máš bratra nebo sestru někdo? Taky uvíz umění svých sourozenců, pokud je máš?
1: Ano, ano, já mám o 7 let starší sestru Lenku Daňkovou a Lenka je, myslím si, velmi dobře známá herecká agentka. Takže my, ač spolu nepracujeme, protože stejně tak...
0: Ty nepracuješ skoro s Matějem, ty nepracuješ skoro žít, se sestrou.
1: Tak, já chci žít se svou rodinou, já se svou rodinou tak nechci primárně pracovat.
0: Tak to je ale na aplaus. Takže to je tvoje sestra?
1: Ano, to je moje sestra, se sestrou sledujeme svou práci a nebo práci navzájem a držíme si palce, podporujeme se a stejně tak nás podporují naši rodiče, kteří právě buď sledují nás i Matěje v televizi a nebo rádi jezdí do Prahy na divadelní představení a premiéry.
0: A když už dorazí do Prahy, tak jsou třeba babička a dědeček k vašim holkám, ne? Občas.
1: Ano, tak naši snad se na mě nebudou zlobit, když řeknu, že už jsou plně v důchodu, tím pádem mají spoustu času na to jezdit do Prahy nejenom do divadel a na premiéry, ale také hlídat naše dcery a naše dcery je zbožňují a vlastně posledních několik týdnů už poslouchám starší dceru Lotu, jak říká, kdy už pojedu do Vlčnova. Takže takový krásný vztah spolu mají.
0: Matěj, a tvůj rodinný původ, ty jsi prozradil, že rodiče jsou učitelé. Máš bratra nebo sestru?
2: Mám sestru Martinu, která pracuje v České televizi na podatelně a je to nejlepší sestra, jakou jsem si mohl přát. Je úžasné.
0: No to je krásné. No a rodiče jsou tví fanoušci, ale asi i kritici. Samozřejmě. Jsou to učitelé, tak ano, ano, se ano. Nepopřou.
2: Ne, to skutečně jako tam já vím, že s nimi to bude nejtěžší a že když uspěju u nich, tak je snad docela šance, že uspěju i u ostatních. Ale zároveň já chci jenom ještě říct, k tomu jsme se nedostali, když jsme se bavili o práci, že Eva neumí teda přijímat komplimenty, jo? Jestli chcete dostat do rozpaků, tak to, ale ona čte věci, na kterých dělám a je úžasný dramaturg, což je to třetí povolání, což je někdo, kdo čte a poznámkuje existující scénář a má vlastně ho činit lepším. A musím říct, nepodceňujte herce nikdy v jejich schopnosti rozumět scénářům, protože oni je čtou jinak, než je čtou třeba právě lidi, kteří píší. Oni musí rozumět postavám, musí rozumět těm dialogům, které tam jsou napsané. A třeba Eva je v tomhle úplně perfektní. A musím říct, že třeba Ochránce by nikdy nebyl tak dobrý, kdyby ona to nečetla a dávala nám k tomu s mým spoluautorem autorem a s mým šéfem Michalem Reitlerem poznámky typu, proč je tato holka taková, neřeknu. A my jsme na základě toho byli schopní to třeba opravit, aby nebyla taková.
0: Dramaturg není vidět, ale je to strašně důležitá profese. On je vlastně oponentem režisérovi a hájí zájmy autora. To je strašně podstatné. A teďka Evička, točte očima herce. To je zase jiná disciplína, herecké vnímání textu?
1: Ano, já jsem chtěla poděkovat Matějovi, že to mě teda dojalo.
2: To nemusíš, často to je tak, že její připomínky vedou k tomu, že opouští místnost, ale...
1: Je to ta oponentura, ano.
0: Tak a je tu opět chvíle pro písničku. Mluvili jsme o ulici, i zazní píseň z tohoto seriálu, také má název Ulice, zaspívá ji Lucie Bílá, text Lucie Pavlová, hudba Petr Malásek.

0: Zpívala nám Lucie Bílá písničku s názvem Ulice. Písnička připomněla nekonečný seriál, na kterém se Matěj Podzimek samozřejmě podílel. A vy posloucháte Český rozhlas Dvojku v divadle Ungel. Právě rozmlouvám Jan Hajn se svými dnešními hosty, s Evou a Matějem Podzimkovými. Matěj, tebe naláká režie? To je ještě disciplína, o které jsme se nezmiňovali.
1: Já dlouhodobě spolupracuji s paní režisérkou Terezou Kopáčovou, která je tak velkorysá, že ráda bere scénáristy a dramaturgy na plac, aby jak si dohlíželi na to, jak je realizován jejich scénář. A díky ní já mám před tím řemeslem režisérským velký respekt. Schopnost rozhodovat se během vteřin mi není vlastní. To znamená, já se přiznám, že toto není moje ambice, protože si myslím, že jsou k tomu povolanější.
0: To je cenné sdělení. Tak Evička se svěřila, že nic nového zkoušet nebude, že se věnuje především dětem, ale budeš hrát, začneš už v září, tak držíme palce.
2: Ano, v Komorním divadle Kalich se vrátím do představení Čas pod psa, které jsme naskoušeli s Terezou Kostkovou a s Mášou Málkovou.
0: No prosím tě to, my jsme vás v Ungeltu dali dohromady.
2: No právě proto to říkám. S holkama jsme se potkali tady v Ungeltu, nebo spíše teda na letní scéně, ale tady jsme zkoušeli a byla to tak plodná a příjemná spolupráce, že jsme potom putovali ještě dál společně. A potom nastoupím do studia 2 do hry nebo do představení Líbánky na Jadranu. Zpátky naskočím.
0: To je komedie.
2: Ano, to je Řachanda, řekla bych. Řachanda Patrika Hartla.
0: Počineš.
2: Ano, ano.
0: Bude žádné trápení se.
2: Přesně tak. Těším se na to, že se vrátím, ale zároveň, že se

0: Když se na to kouká hodně lidí, více o tom mluví a takhle. Jedině díky tomu, jak byl třeba smysl pro tumor sledovaný, tak se zvýšil zájem o dárcovství kostní dřeně. Pro mě jsou důležité tyhle ty jako věci, které z té sledovanosti potom plynou, ne to číslo samotné.
1: Ano, to bych taky ráda vlastně vyzdvihla, že čeho si na Matějovi velmi vážím, je to, že on hledá v každém projektu, kterého se zhostí, nějakou přidanou hodnotu, nějaký vyšší princip, a že vlastně je to ta sledovanost, ale že než svoje ego, tak upřednostňuje právě buď službu veřejnosti nebo právě toho diváka samotného.
2: Mimochodem, ta série o Ivetě Bartošové, to je dáno jménem Ivety, jak si měla záruky, že bude komerčně úspěšná, ale byl to citlivě vytvořený umělecký projekt. Kdo byl na startu? To byl Podzimek nebo?
0: Ne. Podzimek zase k tomu přišel jak slepý k houslím, protože na startu byl režisér Michal Samir a producenti Maja Hamplová a Matěj Chlupáček, kteří skutečně k tomuhle složitému, citlivému tématu přistoupili s neobyčejnou empatií. Oni byli se všemi těmi aktéry, které tam diváci můžou vidět, domluveni, měli jejich souhlas, což není v české audiovizi úplně běžný princip, a díky tomu taky ty postavy se jmenují vlastně tak jako ve skutečnosti. A vlastně tenhle ten přístup mě k tomu přivedl, protože já rád v těch věcech, kterým se věnuji, pracuji s nějakým vlastním předsudkem, který samozřejmě jsem měl jak třeba vůči rakovině, tak vůči, nevím, fotbalu, kterému se věnují momentálně. Ivetu Bartošovou jsem nikdy neposlouchal jako umělkyni. Ale ten přístup těch tvůrců mě tak oslovil, že jsem si říkal, tohle je důležitá zpráva, říct, proč se to stalo.
2: Tak a na čem teď pracuješ?
0: Jak jsem teď předeslal, tento rok je takový výrazně
2: seriál?
0: Fotbalový.
2: A ty nehraješ fotbal, to tě nepodezírá.
0: Hrál jsem fotbal dřív, ale přestal jsem si ubližovat tímhle způsobem, protože jsem nebyl moc nadaný. A je do kin film Vyšehrad, na kterém se podílím právě taky díky kamarádství s dalším kolegou z ulice Jakubem Štávkem. Tak to je první fotbalová věc a tou druhou bude právě ta minisérie o fotbalové korupci z přelomu tisíciletí, která se bude jmenovat Štěstíčku naproti, a do toho ještě chystáme dokument o jedné sezóně fotbalového klubu Slovan Liberec, takže která taky bude
2: poběží na fotbal, prosím, teď já vás večer doma.
0: Já jsem teďka, možná tím vyvažuji prostě nedostatek v pohybu.

0: zpívala nám Iveta Bartošová. Mimochodem, syn Artur dal souhlas, nebo mluvil s ním někdo před tím, než se začalo točit?
1: Jeho souhlas byl naší podmínkou toho, proč to dělat, respektive toho pana režiséra Majka Samira, protože on se jasně zavázal, že pokud by s tím syn paní Bartošové Artur nesouhlasil, tak se to dělat nebude.
0: Je to náš poslední vstup, takže se zeptám, blíží se léto pomalu, jaké máte plány na léto? Holky byly někdy u moře, pojedou k moři?
2: No,
0: dům se zahradou, jak jsem pochopil, mlčela si, nemáte?
2: Ne, babičky mají dům se zahradou, aha, takže tam se bude lítat a jíst rybíz a hrášek a tak, to budou báječné prázdniny a my většinou utíkáme k moři v zimě. Když tady je zima, tak si většinou utečeme k moři.
0: Takže holčičky byly to už máme, v zimě u moře.
2: Ano, ano, tento zážitek už máme za sebou a plánujeme ještě tedy před létem, plánujeme právě návštěvu Slovácka, konkrétně Vlčnova, babičky s dědou na jízdě králů, tak právě se teď připravují kroje pro holčičky, aby měli zážitek se vším všudy. Potom ještě zmíním jednu návštěvu, kterou určitě taky plánujeme, Slovácka, konkrétně Uherského Hradiště, a tam pojedeme určitě na letní filmovou školu. Festival, který já osobně teda zbožňuju a jsem ráda, že letos nám to snad konečně vyjde.
0: Na celou dobu. Pohádky, takže to se holčiček netýká. Holčičky budou u babičky a dědečka, když ty budeš s Matějem v kině.
2: Ano, anebo budeme taky s holčičkama třeba někde na hřišti, v Hradišti, s mými přáteli ze střední školy, ze základní školy, z táborů. Vlastně čím jsem starší, tak tím se ráda navracím na tu Moravu k těm pevným vazbám, které vznikly před 25, 20, 30 lety.
0: A tenhle podzimek umí ležet a nic nedělat v zimě u moře?
2: No, to je otázka spíš na něj, to já nebudu tady žalovat.
0: Co nám poví?
1: No tak když říká, že nebude žalovat, tak jak to asi je? Ne, tak ano, zima u moře znamená.
0: Čteš asi hodně.
1: No tak jo, snažím se jaksi být přítomen duševně, nejenom fyzicky tam, ale je pravda, že letos jsme u moře v zimě byli, a to v Kodani. Takže mladší dcera poprvé moře viděla z dálky.
0: No ale viděla malou mořskou vílu.
1: Ale viděla, ano, a to ocenila zejména ta starší lodka, protože pro ní je Ariel velká láska.
0: Je čas na koníčky a co je tvůj koníček? Nebo byl, nebo bude zase?
2: Byl.
0: Až holky vyrostou.
2: Já týden předtím, než jsem zjistila, že čekám dceru Bertu, tak jsem se přihlásila a zaplatila jsem si kurz interiérového designu, 14-měsíční. Já to mám dochozené, tu docházku. Mohla bych získat nějaký papír, ale já bych chtěla ještě takový ten jako státnicový papír, nebo to nejsou státnice, ale je to státní zkouška. A o to bych moc stála, ale zjistila jsem teď právě, jak dítě jenom rozhazuje ty kastroly po bytě, takže teď to opravdu nezvládnu. Takže čekám na okamžik, kdy i dcera Berta bude chodit do školky a pak se na to chci vrhnout a je to fakt opravdu něco, co mě jako velmi baví a naplňuje. No.
0: Evičko, a Matěj je praktický člověk? Je to chlap, který je k něčemu v domácnosti? Směje se, váhá, co nám poví?
2: Ne, je absolutně soběstačný člověk, chlap v domácnosti.
1: Jsi neodpověděla na otázku.
2: Rozhodně u nás doma to nevypadá tak, jak to vypadalo v domácnostech před desítkami let. Máme to prostě doma, myslím si, velmi, velmi hezky rozdělené a ta dělba práce je prostě taková, kdo jak zrovna potřebuje.
1: Já to jenom doplním, že není to otázka ani tolik mojí nepraktičnosti jako Eviny absolutní praktičnosti, že ona je tak zdatná v těchto těch pracech, že mít jí za zády, když něco děláte, není něco, co byste chtěli, protože jenom její pohled vás vede k tomu, že to prostě nemůžete udělat správně. Že když pak opustíte právě tu místnost nebo ten byt a vrátíte se, bude to jinak a bude to lépe.
2: Ne, ale to je moje vášeň právě, ten design a interiér a nábytky a tak, takže veškeré sestavování nábytku, já mám svůj kufřík s nářadím, já mám svoji akuvrtačku a tak, a mě to opravdu velmi baví, takže myslím ale, že se právě perfektně doplňujeme.
0: Děti, my vám to moc přejeme, my vám tleskáme.
2: Děkujeme.
0: a jsem moc rád, že jste přišli. Pozvolna se s námi loučí naši dnešní hosté. Na závěr zazní píseň, ve které poznáme hlasy Vojtěcha Dyka, Dana Bárty, Matěje Ruprta. Píseň má název Dobrá zpráva a je to ústřední píseň k filmu Prvok, šampon, tečka a Karel, filmu, který je asi 3-4 roky starý a hrála v něm Eva už Podzimková. Ano.
2: Tuším, že ano, už.
0: No a Eva Podzimková a Matěj Podzimek se s námi loučí.
2: Děkujeme vám.
1: Děkujeme moc.
2: Naschledanou.
0: A loučím se s vámi i já, stálý průvodce tímto pořadem Milan Hajn. Naslyšenou a naviděnou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat. A my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu, 19. září, stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli, 20. září, zamíříme do toboganu Tomáše Slámy. A v pondělí, 21. září, si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý, 22. září, nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Dobré jitro, doufám, že jste se vyspali dobře a jste plní energie do středy s datem 16. září. No a hned odtajním, kdo bude naší dnešní pohodářkou. Bude to herečka, kterou známe z divadla i televizních obrazovek s hlasem, který k nám už léta promlouvá také z filmů a seriálů. Kamila Špráchalová má za sebou desítky rolí a také dlouholetou zkušenost s dabingem. O herectví, práce s hlasem i o tom, proč původně chtěla být spisovatelkou, se s ním budu v pohodovém ránu povídat už za chvíli.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Na jevišti před kamerou i za dabingovým mikrofonem. Tam všude je doma herečka Kamila Špráchalová. 17 sezon strávila v divadle ABC, hlas propůjčila řadě světových hereček a věnuje se také hlasové výchově a jevištní řeči. A je také naší dnešní pohodářkou. Dobré ráno, vítám vás.
3: Dobré ráno.
2: Tak je pravda, že jste vlastně poprvé na těch prknech, která, jak se říká, znamenají svět, stála už ve 4 letech a to rovnou tady v divadle na Vinohradech?
3: To je pravda, akorát je taková mylná představa, že od 4 jsem potom na tom jevišti stála, tak to nebylo. Stála jsem tam ve 4 a pak až na té škole. Mm-hmm. A bylo to proto, protože moje maminka ráda takzvaně statovala v divadle na Vinohradech, byla členkou mimického sboru na Vinohradech, normálně chodila do práce, ekonomka, která pracovala v kanceláři a po večerech a po víkendech prostě stála jako křoví dělala. Takže občas nás 3 dcery tam brala, aby jsme dělali křoví a já jsem takhle ve 4 stála, dělala děťátko ve hře, přišel na večeři po boku paní Jiráskové a pana Kopeckého.
2: No pane jo, tak kdo to může říct, že se odehrál svoji premiéru právě v divadlech na Vinohradech?
3: No a ještě vedle takových osobností.
2: Přesně tak. Nicméně, vlastně, jak už jste sama říkala, maminka, krom tedy své práce, tak ráda hrála v divadle, nebo obecně jste se sestrami tam trávili hodně času, tak kdy přišlo to, že jste si řekla, a tak já budu herečka?
3: Trošku vás poopravím, nemůžu říct, že hrála, jo, to právě jsou takový různý šumy na internetu, že matka mimka mě dosazovala do rolí, protože prostě dělala takzvané křoví, prostě dostala na jeviště,
2: no, ale
3: dělala pojeviště.
2: Víte, pro nás, kteří vůbec jako se nikdy neobjevíme, jako ani jako to křoví, to vlastně hraní je, protože i tak to vyžaduje určitou jako práci.
3: To už jsem taky moc krát říkala, já vlastně pořád mám k literatuře velmi blízko, i sama píšu, vlastně já jsem sice chodila na dramaťáček na Spořilově, ale já jsem hrozně moc četla. A chytrá češtinářka mi jednou podsunula divadelní hru a já jsem začala jezdit do knihovny velký na Mariánské náměstí, půjčovat si divadelní hry a jak se propojila ta čteně, ten dramaťáček, tak jsem si řekla, že půjdu jako na herectví. Naši mi řekli, klidně běž, tam se nedostaneš, ale ono to opravdu bylo přes čtení, že jsem zjistila, že ty divadelní hry, ty příběhy a emoce jsou daleko rychlejší než těch tlustých románech, takže tak jsem inklinovala vlastně k divadlu. Mm.
2: No, máte za sebou hodně televizních rolí, ale je divadlo to, co vlastně je pro vás nejzásadnější?
3: Je, tak se mě spousta lidí milně spojí s dabingem a já už ho dávno nedělám. Ale logicky, protože to je v té televizi, jako někdy slyšet to jméno, nebo se pořád opakují ty starý dabingy, ale divadlo vždycky bylo na prvním místě a vždycky bylo mojí hlavní činností a je doposud.
2: Já už jsem říkala, že vlastně my nedivadelníci, neherci, můžeme mít různé mylné představy o tom, jak vlastně to herectví funguje. Nicméně, co je ale naprosto zřejmé, je, že divadlo se hraje večer, což představuje jako nezvyklý rytmus pro člověka, kor když třeba si následně pořídí rodinu. Jak vy to, jste to zvládala, zvládáte vlastně tohleto, že vaše práce je hlavně tady ve večerních hodinách?
3: Nezvládala, já jsem měla únavový syndrom. Já jsem právě chtěla být opravdu maminkou, jako hodně, hodně aktivní maminkou, takže jsem mi děti neodkládala a opravdu každou volnou chvilku jsem si jim věnovala, takže to vypadalo tak, že ještě posedlá biožena jsem vstávala v 6, uvařila jsem pro chůvu bio jídlo, šla jsem na zkoušku, přišla jsem ze zkoušky, popadla jsem děti, šla jsem s nima ven, šla jsem večer hrát a v noci jsem tady něco prála, že hrála, takže jsem si pořídila únavový syndrom. Takže nezvládala, já jsem byla smrtelně unavená, když byly děti malí. A teď už je to dobré, protože jsou velké.
2: No a když se podíváte na ten rejstřík těch nespočtu rolí, které už vlastně jste stvárnila, tak je nějaká, která jako ve vás stále rezonuje, ač už ji třeba nehrajete?
3: To vám taky asi potvrdí, že divadelní herec, ono strašně záleží na tom, jak se to sejde. Takže můžete mít krásnou vysněnou roli, ale zrovna si to nesedne s režisérem nebo s kolegama, nebo je nějaké období. Takže vlastně spíš vzpomínám takový představení, které jsme všichni měli rádi, všichni jsme rádi hráli, byla tam dobrá parta. Někdy se dokonce stane, že je skvělá parta a představení je průměrný. A někdy se stane, že tohle hrajete úplně rád, to představení je strašně úspěšný, to jako není rovnítko. No tak třeba strašně ráda jsem hrála v ABC Harold a Maud, kde jsem hrála já jako první, myslím, v republice trojroli, to hrály hlavní roli Květa Fejlová, Fedo Blažek. A já jsem po každém tom výstupu krátky měla potlesknout otevřený scéně. To jsem hrála strašně ráda. Ono obecně hrát malou, střední, dobře napsanou roli je pro mě teda, a myslím, že fakt obecně příjemnější, než táhnout 2 hodiny hlavní roli. A oni bývají taky ty střední role jako velmi dobře napsaný. A teďka hraju strašně ráda, Příbuzné si nevybíráme, to jsem měla jako záskok, ale to je podle mě úplně skvělá hra, tak to hraju hrozně ráda.
2: A kde přesně?
3: To hrajeme v Gongu, u Lucky Bílé, u Hasečů a po republice.
2: No a kam na vás tady můžeme a na co přesně, krom tady zmíněné hry Příbuzné si nevybírá? Říkám to dobře?
3: Kam? Ano, Příbuzné si nevybíráme.
2: Nevybíráme, tak na co ještě na vás můžeme vyrazit?
3: Třeba na komedii 13 u stolu, teďka zkouším Stromy umírají v stoji, anebo na komedii Na poslední chvíli. A všechno je to u Lucie Bílé a po republice a tak různě po Praze.
2: No, vy jste zmiňovala tu literaturu, to, že jste vlastně od malička velmi ráda četla, ale také psala, vlastně stále píšete, ale zatím tedy, co se nějaké té knihy a románu týče, tak to zatím ne. Pokud mám správné informace.
3: Ano.
2: Chystáte se třeba, že jako jednou přece jenom se objeví Kamila Špráchalová i na titulku nějaké knihy?
3: No chystám se, to asi od té základky, jo. To byl můj sen a dneska, když to tak bylo, když to byl úspěch vydat knížku, protože jste musela najít redaktora, dneska, co si budeme vykládat, vychází toho strašně moc a dneska vám vydá knížku v podstatě každý, jo. Nebo si můžete vydat ve vlastním nákladu. Pro mě už to ztratilo trošku takový to kouzlo, že to je nějaký milník. Těch knížek je strašně moc. Abyste napsal něco opravdu dobrého, to je prostě těžké. Právě tím, jak hodně čtu, tak mám srovnání. Jako by to v plánu mám, mám spoustu už těch fejetonů, jsem k tomu právě mockrát tlačená, ale já si zase říkám, proč, jako ono to fakt zapadne, pak to bude, levní knihy už ani nejsou, pak to bude někde ležet, prostě. Jako můžu to vydat, ale jako už taková ta meta, jako že to je podsta, nebo tak to se trošku vytratilo, musím říct, je toho moc.
2: A co vám dneska dělá radost, třeba z těch úplně obyčejných věcí?
3: No tak já jsem to taky psala jednou fejetonu, já jsem vždycky měla babské zájmy. Takže já odpovím, jako jsem odpovídala v 25 a tenkrát to bylo trapný. Opravdu mě dělají prostě úplně obyčejné věci, teď je přesně sklízící sezóna. Zrovna včera jsem zavařovala tátově rajčata, zavařuju vlastní cukiny. Jako něco si vypěstovat na zahradě a pak to zpracovat do jídla nebo prostě zavařit si nějakým způsobem sníst to, co by prošlo vašema rukama, to mě přijde opravdu jako malej zázrak, jo. Pak mi samozřejmě dělají radost moje dospělé děti a i můj vztah s mužem, to jsem nepočítala, že se povede, že mě pořád bude bavit jeden mužský po 25 letech. Takže takovýhle obyčejný radosti mě vlastně dělaly radost fakt vždycky.
2: No vzhledem k té rozvodovosti, která je, tak já myslím, že to je zcela neobyčejné, to, že jste ve vztahu po 25 letech a takhle hezky o svém muži mluvíte. Děkuju moc, že jste si na nás udělala čas. Já vám popřeji, ať už budete zavařovat a dělat cokoliv a hrát cokoliv, tak ať to děláte stále s láskou a budu se těšit zase někdy na Pohodě u nás naslyšenou.
3: Děkuji moc a přeji taky všem příjemnou pohodu, žádné velké zvraty. Děkuji. Naschledanou, hezký den.
2: Hezký den i vám a já jenom dodám, že naší dnešní pohodářkou byla herečka Kamila Špráchalová.

Je 8 hodin a 20 minut, vy posloucháte středeční pohodové ráno. Kovo zoo ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku představí v sobotu Um řemeslníků. Pátý ročník akce nazvané Umění a řemeslo bude zaměřený zejména na evoluci zpracování kovů. Návštěvníci uvidí práci sklářů, hrnčířů a nebo také svářečů. K vidění bude i replika historické hutě, ve které se bude tavit železná ruda. Jestli se tam vydáte, budete si moct vyzkoušet kovářství, truhlářství, výrobu keramiky, ševcovské řemeslo, svařování kovu, výrobu dekorací, drátování šperků a další kreativní disciplíny. Na akci, která začne v 9 hodin a potrvá do 17, nebude chybět ani dílna zaměřená na tvorbu z odpadových materiálů. A opět se představí i studenti a učitelé několika středních škol. Pro rodiny s dětmi bude připraven doprovodný program, a to včetně jíst silničním vláčkem a nebo ruční drezí. Otevřena bude také kompletní expozice Kovo zoo, včetně muzea veteránů a muzea kovářského řemesla. Tak jestli vás to zaujalo, tak ještě zopakuji, že akce nazvaná Umění a řemeslo se bude konat teď v sobotu ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Myslím, že zrovna dneska se nám předpověď počasí bude hodit, protože ten den bude opravdu velmi rozmanitý. Podrobnosti nám do pohodového rána přinese meteoroložka České televize Alena Zárebnická. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
1: Je tomu skutečně tak? Bude ten den opravdu tak rozmanitý?
2: Ano, bude hodně pestrý. Začneme jasnou nebo polojasnou oblohou. Nesmíme se nechat ale nalákat úplně, protože postupně bude oblačno a přes den až zataženo odpoledne a na večer a později i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky a nebo déšť, lokálně i bouřky a později na večer budou zase na západě, severozápadě srážky ustávat. Teploty to stihnou ještě na letní hodnoty 22 až 27 stupňů. Pokud bychom mířili na hory, na horách bude kolem 18. A poukr bude slabý na Moravě a ve Slezsku během dne mírný jižního západní vítr do 6 metrů za sekundu. Později odpoledne a večer se v Čechách bude měnit spíš na západní anebo severozápadní. A jen připomínám, že v bouřkách bude zesilovat. To množství deště většinou do 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 25.
1: Říká o dnešním počasí meteoroložka České televize Alena Zárebnická. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
2: I vy se mějte krásně, zítra naslyšenou.

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude Můj pořad tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

0: Rukola vypadá jako plevel, ale jde přímo o elixír zdraví. Tahle štiplavá zelenina je běžným doplňkem italských, řeckých i francouzských jídel. Ale i v českých kuchyních její popularita roste, a to díky specifické chuti a samozřejmě i kvůli všem těm vitamínům, které obsahuje. Víc v Pohodovém ránu prozradí kolegyně Eva Bucharová.
1: Pokud jde třeba o vitamín C a beta-karoten, obsahuje rukola mnohem víc těchto látek než jiné listové zeleniny. Její listy působí proti únavě a posilují imunitu, zvyšují chuť k jídlu a pomáhají čistit játra a krev. Kromě toho má rostlina i mírně močopudné a projímavé účinky. Taky se hodí pro diabetiky, protože pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi. Chrání taky naše srdce proti různým kardiovaskulárním onemocněním. Rukola má charakteristickou pikantní chuť, kterou umím jenom těžko popsat. Je ostřejší a štiplavější, takže dokáže zpestřit každé jídlo, hlavně saláty, těstoviny a risotta. Díky obsahu různých silic může někomu rukola chutnat i podobně jako hořčice. Připomíná trošku podlouhlé listy pampelišky. Už máte chuť na salát z rukoly, viďte. Jak na to?

Řidič parního válce, který v nafukovacím stanu vystavoval naivní sochy, ty následně válcem přejel. Takový byl původně Jara Cimrman, současník, který se v 60. letech mihl v mystifikačním rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. Dnes je to právě 60 let, co jsme o něm poprvé slyšeli. No a my si ho v pohodovém ránu připomeneme už za chvíli.

0: Původně to byl naivní sochař a nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Járy Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování českého velikána. Přesně před 60 lety se v rozhlasovém éteru poprvé ozvalo Cimrmanovo jméno. Zdeněk Svěrák o něm reportoval 16. září 1966 v jednom z dílů mystifikačního rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka.
1: Již na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem u stavby silnic a železnic Hradec Králové.
1: Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic Hradci Králové.
2: Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bych komu měli dát. A já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svěrák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Cimrman.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No, nejde to, samozřejmě.
2: Dal mu jméno Jára, což bylo velice dobré, protože umělci tehdejší doby se takhle chtěli přiblížit lidu a Jindřich Plachta si třeba říkal Jindra Plachta. Takže Jára, familiární a k tomu německy znějící, ale česky psané Cimrman.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svěrákem a Miloněm Čepelkou redaktorem zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Divadlo Járy Cimrmana minulý týden zahájilo jubilejní 60. sezónu a u oslav tohoto výročí můžete být společně s Radiožurnálem i vy. V neděli 27. září budeme od 10 hodin vysílat z areálu u Čápa v Příchovicích v Jizerských horách. Přijedou tam i všichni členové souboru. Na místě zároveň vyhlásíme vítěze či vítězku ankety o nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Vybírat můžete stále na serveru iRozhlas. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Karel Kahovec zpíval o tom, že chodí jen tak bosý. No, vzhledem k těm poměrně nízkým teplotám, které už po ránu panují, bych si to raději asi odpustila. Navíc sota rosa, ale během dne dneska vystoupají teploty opravdu ještě poměrně vysoko, budou doslova letní, jak nám prozradila meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Tak jestli máte chuť, tak si tu bosí procházku klidně dejte. No a když u toho budete poslouchat pohodu, tak bude doslova pohodová. Já vás pozvu na 9. hodinu. Tandem Honze Rosáka v roce 2011 byl jeho hostem Daniel Rous, herec a dabér. No a samozřejmě neopomenu ani 11., kdy se roztočí mozaika zajímavostí z domova i ze světa, tady kolotoč, a moderovat ho pro vás dnes bude Lukáš Berný. Mějte se moc hezky a na pohodě. Se těším zase naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Když jsem se včera připravoval na svého dnešního hosta a hledal o něm nějaké informace, tak mě zaujalo mimo jiné v jednom jeho rozhovoru to, že na otázku, která je jeho oblíbená replika, uvedl: ano, jsou to opravdu duchové, žabko. A na otázku, zda si umí představit, že by dělal něco jiného než divadlo, tak jenom stroze uvedl: ano, striptýz. Vítám herce a sympatického provokatéra Daniela Rouse. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Zatím pořád ještě divadlo děláte naštěstí, takže rozhlasový striptýz zřejmě poprvé v dějinách vysílání, milí posluchači, opět neuslyšíte. Za to se něco dozvíte o Danielovi Rousovi. Ovšem, začneme s tím až po písni.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak já věřím, že ty repliky, které jsem tady uvedl v úvodu při vítání Daniela Rouse, takže to bylo spíš, že jste chtěl odbít ty novináře do Těrné asi.
2: No, asi jo, já už se to tam moc nepamatuju, musím říct, ale zřejmě jsem nechtěl zrovna moc komunikovat.
1: Já si myslím, taky se mi občas stává, když je někdo moc do Těrné, takže mu taky řeknu nesmysl, ať si s tím prostě poradí sám. No, ale teď začneme spíš smysluplněji. Začínáme většinou naše povídání od dětství. A u vás jsem si poznamenal, doufám, že to není taky mystifikace, že jste se narodil v Boleslavi?
2: Ano, Boleslavi. Je
1: mladé,
2: to tak.
1: Mladé,
2: ano,
1: Boleslavi.
2: Ano, mladé Boleslavi.
1: A do herecké rodiny.
2: A do herecké rodiny, přesně tak. Takže to mě trošičku jako poznamenalo, musím říct, asi do jisté míry. No.
1: V dobrém nebo?
2: Ne, jako v dobrém, určitě v dobrém. Určitě v dobrém. A nicméně, že tak jako prostě, když potom se narodil můj syn, tak jsem po poznání, jak ta škola vlastně, myslím, teď konzervatoř, jako jak funguje, tak jsem mu doporučil jinou školu. A to teď odbíhám od tématu, pochopitelně. A nepřál jsem si, aby měl přímo jako v 15 letech, aby nastoupil na konzervatoř. Říkal jsem, udělej si nějakou pořádnou školu a pak, když ti to bude držet, tak třeba to zkus na Damu eventuálně.
1: No a dopadlo to.
2: Nedá se říct, prostě připravil se roku u paní Heleny Lehký, Rejškový, no a pak ho vzali, takže to má taky za sebou. Ale abych se vrátil k té Boleslavi, tak tam jsem se skutečně narodil, jako a táta byl v divadle vlastně jako na Kladně. To bylo tenkrát divadlo Jaroslava Průchy, Pomlčka, Mladá Boleslav.
1: Ano, ano, ano.
2: Maminka tam byla taky, ovšem maminka prostě potom díky tomu, že jako jsme byli dva, já měl ještě bráchu staršího, tak toho vlastně musela nechat, protože to bylo taky částečně zájezdové divadlo, no a prostě přeci jenom jako starosti o nás, respektive aby nás hlídal pořád někdo jiný, jako nebylo prostě myslitelný. Takže maminka se obětovala a toho divadla nechala a šla pak dělat něco úplně jiného. Jako.
1: Bylo to tak, že jste byl herecké dítě se vším všudy, s tím, že vás rodiče brali, když jaksi se nemělo vás doma postarat, do zákulisí,
2: ano, ano.
1: Seděl jste portále, koukal jste, jo?
2: Ano, taky to tak bývalo. Jako, netáhli mě tam jako, že Imre Vére, to zase ne. Netáhl jsem tam tolik času možná jako jiný herecký děti, přeci tam ještě byli ohleduplní k nám, ke mně i k bratrovi, ale takže to hlídání jsme měli, ale samozřejmě se stalo mnohokrát, že jsem tam byl, že na představení i na zkouškách.
1: A většinou se taky stane, nebo ne většinou, ale dost často se stane, že takovéhle děti, které jsou tam takhle po ruce, režisér použije sem tam na nějaké drobnou roličku.
2: Tak mě myslím, že nepoužil nikdo, já jsem byl přece jenom malý, já jsem i když mu mohli asi, ale já jsem se stěhoval do Prahy vlastně v 67. roce, protože pak se vlastně to divadlo se přestěhovalo ten soubor do Kladna, takže táta říkal, nebudu přece dojíždět z Boleslavy do Kladna, to je nesmysl, takže jsme se stěhovali do Prahy. No, ale takže mě nikdo jako nevyužil, musím říct, jako, ani mi to nějak nevadilo, já jsem to divadlo ani jako neměl moc jako v tu chvíli, že bych ho musel dělat jako to dítě přece má úplně jiný. No já jako v 6-5-6 letech určitě nemáte. Nebo jste byste měl takovýhle jako sklony, že byste chtěl, no tak to.
1: Takže chtěl by voják, jestli se nemám.
2: No a já popelář, no třeba. Popelář mi líbilo, jak umí točit ty popelnice, jako tou jednou rukou. No.
1: To je neuvěřitelný, kolik známých lidí chtělo být popelářem.
2: No, no, no. Já třeba úplně jako prostě nejvíc popelářem. Jako. No, to mě se mi strašně líbilo. Prostě, jako,
1: ale zkusil jsi si to někdy?
2: Zkusil jsem si to, jako nejsem tak šikovný, asi ono to chce nějakou praxi. Navíc mě ještě fascinovalo to nastupování na toho bobra, prostě, jo. Tam na ten stupínek, prostě oni nemuseli do žádný kabiny, naskočili prostě ladně jako, a jeli dál.
1: Jeli vítr ve vlasech,
2: no,
1: že jo.
2: Úžasný, jako,
1: úžasný povolání.
2: Krásný povolání. No.
1: Kdyby bylo jenom trochu víc honorovaný, tak možná, že je nás tam víc.
2: No ono možná je, ono možná je dneska.
1: Co my víme, no. Ale každopádně tedy, když jste začal rozum brát, tak asi to herectví převážilo. No přece jenom tam bylo ještě něco jiného.
2: No, já jsem totiž jako točil s panem režisérem Krausem, jsem začal točit někdy ve 12, 13 letech, jako když jsem byl v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, jak říkala moje babička vtipně v Plzni, že chodím do Disneyova rozhlasového dětského souboru v poslední Plzni, to říkala všem známým. Já jsem to musel dementovat, že se nejedná o Disneyův, ale Dismanův rozhlasový dětský soubor. Takže vlastně díky tomu, jako jak jsme dělali ty různý pásma dětský a hry pro mládež a jako poetické věci s panem Rizerem Bergerem vlastně i s Karlem Weinlichem, který tam teda nebyl v tom souboru, ale dělal s náma hodně, tak jsme se naučili přece jenom nějak trošku pracovat s mikrofonem. No a oni tam věděli, že ty děti nějak už umějí třeba jako vládnout jako jazykem nebo prostě mluvou, tak se nás brali na natáčení. Takže jsem začal točit s panem Rizerem Krausem a s panem Rizerem Brážou, s paní Rizerkou Jordánovou. To mě bylo těch 12, 13, 14 let. No.
1: A pamatujete se třeba, v čem jste se takhle objevil už?
2: Jako taková stěžení věc byla, to byla hlavní role v dvoudělný inscenaci, jmenovalo se to Nebezpečí smyku, bylo mi 14 a pamatuju si na to, to bylo s panem režisérem Brážou, tatínka nevlastního mi dělal Radek Brzobohatý, maminku Milenka Dvorská, babičku Jiřina Štěpničková, ještě to bylo úžasný obsazení, ale bylo to hezká věc.

0: Tandem glosuje.
1: Co si budeme povídat? Herec Daniel Rose je samozřejmě známou osobností, ale myslím si, že ještě dříve než pro spoustu našich diváků, posluchačů se ztotožnil ten hlas s obličejem, tak ten hlas se ztotožnil s jiným obličejem. Teď mám na mysli to, že jste se proslavil velice, možná se to stalo skoro až vaším prokletím v dabinku, jako slavný Ross v Přátelích.
2: No, jasně, určitě, no. To je jasný. To je teď, jako kamkoliv vstoupím, jako tak. No, neříkám mi kamkoliv, ale dost často se mi stává, že mě prostě se někdo otočí, slyší, že si objednávám někde něco, jako, říká, vy jste Ross, že? Už ani neříkám moje jméno, už rovnou říkají Ross, že pochopitelně.
1: Ale máte tu kliku, že se tam dá akorát to U, mimochodem nebyl náhodou původní námět, nebo nápad za toho režiséra českého znění, že Ross se obsadí Rousem?
2: Jo, to už jste asi 10. 15.
1: No se nedivte, to je jasný.
2: To se nabízí přímo. No. Já jsem se Aleš na to ptal, jestli to tak skutečně, se ho to napadlo podle toho jména. On říkal, hele, já jsem si ani nevšiml, jak se ta postava pořádně jmenuje. Takže jako já jsem pak teprve zjistil, že to je Ross, že píše Ross, teda, že.
1: Ale řeknu vám málo které cizí figuře pasuje tak jako ten váš. To si nedovedu představit, že by to bylo přeobsazeno.
2: No děkuju. No. Jsou dokonce lidi, kteří říkají, já jsem tady ten originál viděl, takže si to nemůžu tvrdit, mně se to líbilo i jako v tom originále, ale jsou lidi, kteří tvrdí, že prostě jako ten dabing vlastně tomu dává něco jako navíc. Jo.
1: Určitě. Mimochodem, to je opravdu kultovní seriál, co si budem povídat. Vy to berete 100% hlavně tedy jaksi práci, ale baví vás i jako diváka?
2: Baví mě jako divák a musím říct, že jsme se konkrétně na tomhle seriálu strašně bavili, protože těch vtipných situací a scének a vlastně já obdivuji na tom americkém sitcomu jednu věc, že oni jsou schopní ty scenáristi a i ty herci udělat vlastně, jako když to řeknu trošku pejorativně, jako si říká ze sprdu kuličku. A oni opravdu ty situace někdy, jako to není nic jako závažně vtipného, ale oni rozehrajou, oni úplnou blbost rozehrajou do úplně úžasný pointy. A dokážu tomu dát ještě tu tečku, jo. Takže vlastně jako to jsem obdivoval, že se říká, oni se vlastně baví o blbostech, jako, ale dokážou to strašně dobře prodat. Tak,
1: já jsem viděl kdysi takový film o filmu, o natáčení Přátel, pravděpodobně jste to taky viděl, toto ano. Zákulisí, jakým ano. způsobem se to dělá, když se sejde, já nevím, 10 gagmenů, kteří nahodí vtip a teprve, když se chytí u ano. toho diváctva, tak se to fixuje.
2: Přesně tak, to je úžasný. To auditorium prostě, který na to reaguje. A pokud prostě ten vtip nezabírá, tak oni to stopnou, na místě to přepíšou, ten tým těch scenaristů, vloží jim to prostě do úst jako, a oni jdou znova vlastně jako po té změně a teprve až diváci začnou reagovat nějak jako a bavit se, tak teprve to je ono.
1: Tak by to mělo dobrý, být i u nás.
2: No jo, to je.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dalo by se říct, že se teď vrátíme od Rose k Rousovi. To znamená od jeho slavné dabované postavy herci samotnému. Daniel Rose absolvoval konzervatoř.
2: Ano, ano.
1: No a pak jste dostal angažmá, jestli se nepletu, v Pardubicích.
2: Pardubicích, ano.
1: Pardubice, to je ale velice slavné divadlo. Jak vám se tam líbilo a hrálo?
2: Tak já jsem si říkal, jako byl tam Josef Sommer, tam byl Pepíček Sommer, byla tam paní Galatíková, Vláďa Frej, prostě spousta známých osobností, dobrých herců. Navíc já jsem tam šel kvůli jedné věci, to divadlo fakt je nádherný, to je krásná budova v secesní. Má to obrovskou tradici, navíc jsem věděl, že prostě Pardubičáci jsou patrioti a chodí tam na všechno, takže tam opravdu bylo na všechno narváno. Já jsem měl tu štěstí, že vlastně to divadlo bylo na vzestupu v té době. Ono dnesky je tam taková rivalita mezi tím Hradcem a těma Pardubicem, to asi do dneška trošku nevím, ale tenkrát vždycky Hradec byl jako na trošku vejš, jako, a tady teď, já jsem zažil období, kdy ty Pardubice šly hodně nahoru, byl tam tenkrát Michal Tarant, Jura Deák pak tam přišel. A byl tam hlavně pan režisér Vostrý. A jako dramaturg a jako režisér. A to je prostě osobnost obrovská, který vlastně to je člověk, který konsolidoval v činorní klub, že jo, s Lajou Smočkem v Praze. Taková osobnost, já jsem říkal, no já prostě chci za někým, kdo je osobnost, kdo prostě pro mě něco znamená. A to ten Jarda Vostrý prostě byl, takže vlastně kvůli Jardovi Vostrýmu jsem tam jako šel, když mi to nabídli, já měl ještě nějaký jiný nabídky, a říkal jsem, jo, to je prostě pro mě jako záruka kvality nějaký. Takže jsem tam šel, byl jsem tam, zůstal jsem tam 5 let, konec, no.
1: Pět let. To je dlouhá doba.
2: Jo, je to vlastně dlouhá doba.
1: Jednom angažmá.
2: Jak se to vezme, no, jako tak, jakože já jsem říkal, těch pět let je akorát, jako já jsem takový člověk, který nevydrží dlouho na jednom fleku, já prostě potřebuji měnit prostředí. Jo.
1: Ale jo, já myslím, že to je zdravý, když herec mění prostředí, mění kolektiv, mění režisera, mění dramaturgy, mění, způsob třeba, já nevím, nasazování herců a tak.
2: Určitě.
1: Ale co vám tam tak utkvělo v paměti, co jste si tam zahrál pěknýho?
2: Já jsem si tam zahrál třeba Tybalta v Romeovi a Julii, to bylo takový jako zvláštní představení, to dělal Michal Tarant, bylo to takový hodně, bylo to jako hodně rozporuplný, na to byly názory samozřejmě, ale prostě tak tohle to byla taková jako jedna z moc hezkých rolí, pak jsme dělali 14. hraběte Gernyho, tak prostě jsem dělal jednoho toho blázna všílnýho. Kůkačky jsme dělali jako všechno, jako Pekelníka Šova jsem dělal, jako pak jsem dělal Moliéra, Školu pro ženy, Horáce, fakt jsem si hrál hrozně hezký figury jako, a vzpomínám na to divadlo strašně rád a byli tam výborní kolegové. A jedna podstatná věc, která už dneska se trošku vytrácí, že tenkrát fungovaly na těch oblastích takový ty herečáky, jo, takový ty domy herecký. Kde my jsme vlastně bydleli pospolu a byli jako vznikla taková sounáležitost mezi těma lidma, prostě jako, že jak nikdo nemáme, jsme si nemohli závidět. Všichni jsme měli ty malý prostě bytečky, většinou garsonky s kuchyňkou a navštěvovali jsme se tam prostě, takže jako jsme vlastně byli spolu jako taková jako komunita, která spolu byla den co den, od rána do večera. Zkoušeli jsme, hráli jsme a ještě na tom herečáku a fungovalo to, musím říct.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Další minuty Tandemu po písnice nás zavádějí mezi klasiky českého humoru. Naši hosté už si tady vybírali nejrůznější jména, někdy soubory, jako třeba Cimrmany a podobně, ale řekl bych klasika, kterého si vybral Daniel Rous, jsme, jestli se nepletu, nevybírali ještě ani jednou. Jaroslav Marvan.
2: Ano, ano.
1: A víte, že se docela až stydím, protože Jaroslav Marvan je přece fantastická postava českého herectví.
2: To je vynikající herec, prostě jeden z opravdu, myslím, ze špičky českého herectva do dneška.
1: A to od, řekl bych, jeho začátku.
2: Ano, přesně ano, tak.
1: Kdy hrál v podstatě jako poměrně dost mladý, hrál už takové ty usedlé,
2: ano.
1: Buď to tatíky, nebo profesory, učitele, kantory.
2: Ano,
1: mě,
2: on byl přesně jako pan Slovák, taky on od těch 30 let vypadal do těch 70 furt stejně.
1: Jo,
2: to je zvláštní. Jo, to je opravdu zvláštní typy, podobný.
1: Ano, a až po 20. Inspektora, komisaře. No, tak teď si Jaroslava Marvana díky Danielu Rousovi poslechneme i v Tandemu.
3: Jako každý řádný student jsem chodíval do tanečních hodin odboru Husova fondu, který měl samozřejmě také dramatický kroužek. Zrovna tam studovali Straupežnického naše furianty a já se kolem nich pořád motal, mimo děk jsem se naučil celou hru naspaměť a po zkoušce jsem se snažil nápodobit své kamarády. Dělal jsem to snad dobře. Těsně před premiérou onemocněl režisér a zároveň představitel Šumbala. Tu se na mne všichni sesypali, abych prý jim vypomohl a zahrál toho Šumbala, že mi to nic neudělá, že to stejně všecko znám. Ve mně hrklo jako ve starých pendlovkách. No to ne, to ne. To já hrát nebudu, co si myslíte. Nikdy v životě bych to nedokázal. Dejte mi pokoj, to nebránil jsem se, bránil, ale neubránil. Při představení se všechno kolem motalo. Já byl jako pařezovatý, jak když spadla po posledním aktu opona. Styděl jsem se, styděl přenáramně. A zapřísahl jsem se, že na jeviště nevkročím, co budu živ. Možná, že bych byl třeba dnes ředitelem pošty. Vstoupil jsem totiž po studiích do služeb tehdejšího ředitelství pošt a telegrafu. V roce 1920, kdy bylo třeba obsadit některá místa státního aparátu na Podkarpatské Rusy, jsem se přihlásil do zaslíbené země. Jednak z touhy po dobrodružství, jednak proto, že tam úředníci dostávali diety, které byly větší než plat. No a po absolvování povinných 3 let vyšší hodnostní třídu, tak se v roce 1920 dělala úřednická kariéra. Vědomí, že budete mít za 3 roky o 13 korun 45 haléřů měsíčně víc, nemohlo uspokojit ani toho největšího optimistu, kromě táty. Přijel jsem do Užhorodu. No, Češi se tu scházeli a pro vlastní potěšení pěstovali kulturu. Estrády neznali, biograf nebyl. No a tak to odneslo divadlo. Po prvním seznamovacím večírku objevili v mé osobě užhorodského talenta a tak jsem si zahrál, kromě jiných samozřejmě, v Jeřábkově služebníku svého pána továrníka Dornengrona. Mám na to malou vzpomínku. Hráli jsme totiž v originální výpravě. Viceguvernér Podkarpatské Rusy Ehrenfeld nám dokonce vymohl i zapůjčení strojů z místní tiskárny. Ovšem to neměl dělat, protože pak 4 dny nevycházely v Užhorodě noviny. Stroje jsme pochopitelně hned nevrátili a otřásli tak málem pozicí pana viceguvernéra. Představení byl přítomen také ředitel ukrajinského divadla. Ředitel ukrajinského divadla upozornil šéfa divadla Košického, který mne pozval k pohostinské hře právě v Jiráskově Vojnárce. Když jsem dostal v Košicích kytku a první honorář, nevěděl jsem, co si mám o tom všem myslet, ale pevně jsem věřil, že to není za výkon, ale za ty 2 noci, které jsem nespal. Po přeložení do Prahy jsem se dal čile do ochotničení, jezdil po venkově a měl úspěch, který překvapoval nejen mé kolegy, ale nejvíc mne. Mým přítelem a spolužákem z reálky byl fotbalista Internacional Josef Čapek, který se znal velmi dobře s Vlastou Buriánem a říkával mi, já umět, Jardo, to, co ty, tak nejsem v úřadě ani minutu. No a co mám dělat, odvětil jsem. Jestli chceš, tak já tě k Buriánovi dostanu, abys tak zdráv byl. No a vidíte, on svému slovu dostal. To byla má první a poslední protekce v životě.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Daniela Ruse znáte pochopitelně z televize, možná taky z rádia. Děláte často?
2: Často ne, ale občas se objevím i v rádiu. Samozřejmě občas jako s Markétou Jahodovou nebo s Míťou Dudíkem. Mám tu možnost i pracovat.
1: V televizních seriálech jste si zahrál, vidím tady v Pojišťovně, v Černých baronech, Ordinaci, Horákových, Kriminálce Anděl a tak dále, tak dále. Ale pozor, myslím si, že doména vaše v současné době je divadlo. A to, jestli se nepletu, řeknu dva názvy divadel, a to je Fidlovačka a Divadlo na prádle.
2: Ano.
1: Trefil jsem se.
2: V současné době ano. Bylo toho víc, jako já ještě tam v divadle Kalich, ale tam to je tak strašně málo, tak nárazový, že jako i tam ale jako hostuju pořád, to je pravda.
1: A
2: ale
1: co stěžení, stěžení, ta hlavně teď?
2: Na Fidlovačce teď jsme měli premiéru, teda na to bych hrozně rád pozval diváky, to je strašně krásná hra, napsal to Erik Emmanuel Schmidt, francouzský autor v roce 99, vlastně spatřil to světlo světa v roce 2000, čili to je nová věc, jmenuje se to Hotel mezi dvěma světy, jak už titul napovídá, jedná se o takovou lehce spiritistickou záležitost, jako ale s velkou nadsázkou, obrovskou. A on ten Schmidt jako právě asi je teď nejhratelnější francouzský autor na světě, kromě toho napsal ještě další prostě asi 6 titulů, který se hrajou na divadle a prózy píše. A jsou tam moc pěkný. Takže ten Hotel mezi dvěma světy, to je taková, jako zase je takový bombónek. Jako něco, že my hrajeme hodně jako komedie, tím, že jsme komerční divadlo, tak musíme prostě přece mít ten repertoár variabilní a hodně prostě takový, jako že ta nabídka musí být velká. A tohle to je takový, jako že když dáme, když u nás jsou Tři sestry, nebo nějaká klasika, Ženitba, nebo tak, to je takový bombónek vždycky. Takže hrajeme Tři sestry třeba, ty jsou taky jako hrozně rádi hrajeme a myslím, že dopadly dobře. A teď ten Hotel, to je takový něco zvláštní. Přitom to je komedie, ale taková trpká, je to fakt zvláštní titul. A to byla premiéra, teď jsme měli premiéru 13. ledna, takže si to tak jako užíváme, ještě to je v nás doznívá. Jako no.
1: Jak vás teď poslouchám a vzpomínám a představu si vaše role, že jste se tak přehrál do více komika spíš.
2: to se nedá úplně říct.
1: Ne.
2: Jako já to neodděluju. Já si myslím, že k té herecké profesi patří všechno, že herec by měl zvládat opravdu, jako i si myslím, částečně měl umět zpívat i tancovat, jako já si jako nevím, proč dneska existuje nějaký jako muzikálový školy, nebo jako jo, já to nechápu, já si myslím, že prostě herectví je jedno a ten herec by měl zvládat jako všechny prostě tyhle ty obory. Takže no, nicméně jako prostě nejsem si jistý, jestli jsem jako komikem přímo já, prostě, ale pravda je to, že jako ty role, ty komický mám rád a zároveň jako samozřejmě mám rád jako role, které jsou něčím zajímavý, které mají nějaký další přesah. Jo.
1: Tak dělat dobře komedie, to je velikánský kumšt.
2: To je nejtěžší.
1: To je mnohem těžší, než dělat vážný věci, to říkal Mirek Donutil.
2: Ano, to má pravdu.
1: Několikrát, ale Divadle na prádle hrajete taky?
2: V Divadle na prádle, tam hrajeme jednu věc, která se jmenuje Večeře s přáteli, napsal to Donald Margulis, americký autor, je to úžasná věc pro dvě dvojice. Nebudu říkat, o čem to je zase se rozpor názorovej mezi nima, mezi těma dvojicema na to, jak by měla fungovat, jako jak by měl fungovat vztah a jako jestli udržet rodinu za každou cenu nebo neudržet. To je všechno, co řeknu, protože je to úžasně napsaný, ten autor se nepodbízí divákovi.
1: Je to taky komedie, ale.
2: A je to komedie, ano, je to komedie. Je to přesně taková ta pravdivá, kdy se hlavně je prostě středáci, myslím, jako lidé středního věku, což jsme třeba my dva, že jo, ale i ty mladší se v tom určitě jako rádi najdou.
1: Já si myslím, že už jsme tady o Divadle na prádle teď trochu odbíhám, nejenom s vámi, Danieli, mluvili několikrát a setkal jsem se i s tím, že diváci nevědí, kde Divadlo na prádle je, to bychom měli možná specifikovat, že to je poblíž Újezda nebo téměř
2: ano,
1: na Újezdě.
2: Ano, je to u Újezda, máte pravdu, je to kousíček vlastně, když se vystoupíš, pojedete jednu stanici od Národního divadla, vystoupíte na Újezdě, kousíček se vrátíte zpátky k mostu, dáte se vlastně doleva, je to vlastně, když půjdete na kampu, tak je to malý náměstíčko s takovým kostříčkem a tam vlastně je Besední ulice. A v té je bývalý český hudební fond, kde za jak jste říkal sám před chvílí, jak jsme se o tom bavili, začínal Voskovec a Verich.
1: Voskovec a Verich, no jistě.
2: Tak to je to známý památeční místo. Tak tam je Divadlo na prádle.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Daniel Rous, možná bych měl říct taky zpěvák Daniel Rous.
2: No taky jsem přijel občas něco a zpíval, to je pravda.
1: No jo, vy jste dokonce ale hodně uspěl v duetech.
2: No v duetech jsme moc neuspěli, protože tam jako tam nás, jsme v nás vymetli velmi, velmi záhy s Marcelkou Březinovou.
1: My jsme
2: šli jako první ven, jako vlastně.
1: To jste byli
2: my? To jsme byli my. To bylo velmi rychlý, jako to je jako prostě dvě kola na zdar bazar, a šli jsme prostě pryč, ale my tam šlo vlastně o to, že jsme jako moc, jako jsme nezvládli ten repertoár, že jsme si vybrali, respektive Marcela vybrala hodně těžký repertoár. Bylo to těžký, myslím, pro oba, a jako kdyby, ono se říká někdy méně je více, tak si myslím, že kdybychom si vybrali něco českýho, nějakou českou písničku, nebo třeba nějakou anglickou, ale něco lehčího, tohle to byly opravdu těžký fláky. No a ono přesně tam máte omezený čas na ten nácvik, že jo. Takže tohle nám asi spočítali prostě trošičku, no. Tak.
1: No, ale
2: zpíváte, zkušenost to byla výborná.
1: Ale zpíváte výborně a zpíváte rád, předpokládám.
2: Jo, určitě. Já jsem vlastně po té, co jsem byl naposled ve svém posledním angažmá v roce 95 v Černohorním klubu, tak poté jsem byl už jen na volný noze a v Karlínském divadle jsem hostoval v sedmi věcech, jako to tam ještě Bláďa Županíček jako ředitel, takže a to je vlastně většinou zpívaný věci. Takže jako vlastně rád zpívám, samozřejmě nejsem, jako ten hlas jako je částečně jako cvičen z té školy, ale nepovažuji se za zpěváka, to zase ne, ale takový to herecký zpívání, jako myslím, že jako to jako se dá, že to zvládnu.
1: A nezurčujete to někde třeba prostě nějakou kapelou nebo něco?
2: S kapelou ne, to jako zatím to mě nenapadlo.
1: S kytarou aspoň.
2: S kytarou ano, to jo, to jako to ano, to samozřejmě. Protože, to jo.
1: Vy máte vyloženě hlas a takový charakter tedy, jak si toho projevuje jako písničkář. Já bych vás viděl v nějakých takových jako zamýšlených písničkách.
2: No, tak je, ano, to je asi spíš tíhnu k tomu, dejme tomu, že by to nějaký folk třeba nebo něco jako takovýho, o čem mluvíte. A možná bych, nevím, jestli bych musel s kapelou zpívat, to znamená, ani mě to jako nikdy jako nenapadlo a ani vlastně už na to nemám teď ani čas, no.
1: No, to je pravda, ten čas, to
2: je problém.
1: No,
2: Nicméně prostě rád si zaspívám opravdu i v divadle u nás na Fidlovačce, jsme dělali muzikály Funny Girl chce říct a Kabaret, jako, a vlastně to bylo taky zpívaný, že?
1: Ale naspívanou písničku na desku nemáte žádnou?
2: Ne, to svojí, jakože bych vydal desku, to ne, to nemám.
1: Tak bohužel si musíme teď pustit něčí cizí.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Daniel Rose a já už jsem vám ho představil a on sám se představil v nejrůznějších podobách, polohách, ale ještě jsme si nepovídali o vašem soukromí. Teď myslím, co děláte, když nehrajete, netočíte, čím se bavíte, těšíte, jak relaxujete třeba. Jste sportovec?
2: Jsem sportovně založen. Musím říct, že jsem hrál vlastně fotbal 10 let jako aktivně.
1: Jo, ale kde a za co?
2: Za Viktorku Žižkov.
1: Prosím?
2: No jo, za Viktor Žižkov jsem hrál 10 let. Jako mladý kluk, já jsem skončil v dorostu. Já jsem skončil ještě vlastně na konzervatoři, když jsem nastoupil, tak jsem ještě hrál poslední já jsem končil jako někdy v 16 letech, takže jako dorostenec. No.
1: A nezahrajete si do dneška takhle se nějak?
2: Jistě, hrajeme Hanspaulku, to je taková ta malá soutěž pražského fotbalu.
1: No to mi povídejte, to jsem hrál několik let.
2: No vidíte, no tak 5+1 prostě, že jo, ano. Jako, a pokud se nesejdete, nebo respektive se vás nesejde víc, jako aby bylo na střídání, tak je to občas peklo, protože mě už bylo 50 teďko v lednu, takže jako ubíhat to je trošku problém. A když se proti vám postaví kluci, kteří jsou mladí, kteří mají 20, prostě 25, no tak to je teda opravdu, to je drsný. Nicméně rád si chodím zahrát, pokud nemám nějaký zranění nebo nemám nějaký prostě nějakou indispozici, tak klukům rád pomůžu. A vlastně jsme postoupili, my jsme začínali jako v 9. lize, teď jsme v 5. Jo, takže my jako neustále jako tak si posouváme.
1: Už je 9 lig.
2: Ježišma, teď jsem rozkočil. Teď sám nevím, poprvé nevím, my jsme teď v té 5. A měli jsme pomalu nakročeno do 4. A báli jsme se toho, že do té 4. vstoupíme.
1: Víte, naštěstí, jaká je výhoda, že já začínal dřív, protože tehdy byli jenom 4, tak my začínali rovnou v té 4.
2: No, už je tolik. No.
1: No to je ale krásná soutěž.
2: No, samozřejmě jako jiný sporty, jako mám rád, prostě naučil jsem se třeba někdy ve 43 letech na snowboardu a teď je lyže vůbec nepoužívám, prostě jezdím na tom prekně, který mě strašně baví, takže beru vždycky snowboard jako prekno a běžky. No a pak jedna věc, která mě tam strašně baví, a to je jachting. Udělal jsem si kapitánský zkoušky. Jako, no.
1: Tak to jako na velkých jachtách?
2: Jako na velkých jachtách, no. Jako samozřejmě vlastně mám omezenou skupinu, já nemůžu na oceán zatím, jako, ale to se mám vlastně mi stačí, protože ani na to nemám čas.
1: Přijďte, když nemůžete na oceán, takže můžete kam? Na co?
2: Na moře, na všechna moře můžete.
1: Jo, takhle, no, menší, no. Ale ne třeba ano. Už jako třeba se pustit do Ameriky.
2: To nemůžu, protože já jsem omezen prostě tou vzdáleností, tím limitem, jako nějaké, co se týká majlí, jakože. Tak to je relax, jak jste se ptal na ten relax, tak tohleto je fakt jako relax.
1: Tak to si myslím, že už teď vím, jak byste mi odpověděl, co budete dělat o dovolené.
2: Ano, tak to je jako o dovolené taky. Určitě bych rád na týden, na 14 dní takhle vypadl někam na loď a teďko pojedeme s partičkou v dubnu. Máme objednanou loď, aspoň do Chorvatska, kde to je nejblíž.
1: Tak ať se vám, Danieli, daří. Ano. A samozřejmě nejenom na moři, ale hlavně v divadle, v televizi a ve filmu. Daniel Rose byl dnes na tandemu a já věřím, vzhledem k tomu, že je to velice akční muž, že nám zase brzy přijde povědět, co je kolem něj nové.
2: Určitě rád.
1: Díky, mějte se krásně.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Pánové, existuje v Praze jeden rod kolovratů, to byli šlechtici, a jejich zástupce nám vyprávěl o tom, že před druhou válkou postavili v Praze na Národní třídě dům, který se jmenuje Chicago. Mm-hmm. A o ten potom díky komunistům nebo kvůli komunistům přišli a on říkal, škoda, že jsme nepostavili v Chicagu dům Praha, byl by se nám v emigraci hodil. Dobré odpoledne, Maxi. A to říkám o to, protože náš dnešní host, pan Max Manson,
3: je z Chicaga.
2: Ano? Jak to vyslovuješ?
3: Původně.
2: Chicago, no proto.
3: Ale teď kdykoliv, když někdo ptá se, odkud jsem, vždycky to řeknu jako v češtině Chicago. Jinak nerozumě.
4: Víte, kde je palác Chicago? Tady v Praze ne.
3: Já to neznám.
2: Ukážeme ti ho někdy. Ty jsi nakousl něco, že původně. Původně jsi odinut, nebo tak si reagoval na můj dotaz?
3: Já to už teď Praha je můj domov.
4: Takhle, původně z Chicago, teď v Praze.
3: Asi tady zůstane.
4: Kolik je vás přibližně Američanů v Praze? Máte přehled?
3: Před 5 lety 30 tisíc.
4: A teď? Víc anebo míň? To je zajímavé.
3: Míň.
4: Proč?
3: Nemám odhadu, ale bych řekl 2 tisíce, 3 tisíce, 4.
4: Proč šli zpátky, nebo proč šli jiná?
3: Já myslím, že původně přijeli na to, že ty nové firmy tady byly, že Procter & Gamble, právnický firmy White & Case. A teď na začátek všichni byli Američani ve vedení a teď
4: už tam pomalu Češi
3: odjeli zpátky.
4: Aha. A souvisí to i nějak s pocitem spokojenosti tady, nebo?
3: Asi obchodní spokojenost. Původně všichni mysleli, že Česká republika bude nový stát na světě, že ukazuje, že na obchodní straně může ukázat cokoliv, jako třeba v Polsku nebo v Maďarsku. A myslím, že to nešlo. Že vláda nemůže ukázat, nebo neukázala přijmout ty nové firmy nebo továrny a tak dále, jako cizinský peníze na nové firmy a tak dále.
4: Proč vy jste zůstal?
3: Já jsem uložil nějakou malou firmu a zatím to pořád
4: funguje.
3: To je jeden důvod. I mám snowbanku českou, takže v červnu už budu zůstat.
4: Prosím, že se budete v červnu?
3: V červnu.
4: Se budete ženit?
3: Budu se ženit, jasně.
4: No tak to jste spola Čech dneska už.
2: Já myslím, že otázce, proč Max zůstává, by mělo předcházet mnoho jiných dotazů typu, proč vlastně přišel, ale o tom budiš toto povídání. Maxi, my tě ještě jednou vítáme v naší rozhlasové kavárně.
3: Děkuji.
2: Dobré odpoledne.
4: Vítejte u nás.
3: Děkuji.

0: Jaký jsi ročník? Kolik je tě let?
1: 30.
0: 30. Mhm. To znamená, že ty jsi do Prahy přišel jako 23-letý kluk.
1: Byl mi 23, přesně tak.
0: Tak. Ty jsi nám jednou řekl, že tvůj tatínek je právník.
1: Přesně.
0: Proč jsi nešel v jeho stopách? Proč nejsi také právníkem?
1: Samozřejmě byl právník, měli jsme dům, že jo, a jídlo. A když bylo mi 17, měli jsem starší, ošklivé auto, ale měli jsem auto, že jo. A to bylo kvůli tomu, že byl právník, trošku něco vydělal, ale celý život on říkal, Maxi, nikdy nebuď právník.
0: Ano?
2: Proč?
1: Říkal, buď doktor.
0: Jako lékař tedy, ano.
1: Jako lékař. Ano. Řekne, nikdy nebuď právník, právníci jsou špatní.
2: Počkej, ale...
1: Jeho žena je taky právnička.
2: Čili maminka je taky
1: moje maminka.
2: Říká se, že ovšem Spojené státy jsou národem právníků z toho důvodu, že vlastně všichni se soudí a že právníků je tam potřeba neuvěřitelné množství.
1: To je pravda. Jsem teď slyšel přeběh, nevím, jestli to je pravda na 100%, jsem slyšel. Jedna paní byla v Mekáči, koupila kávu, šla do auta, nalala tu kávu na nohy.
0: A polila se.
1: Jo, přesně, a dostala několik milionů. Teď jsem slyšel, že jedna paní, co pracovala na fonsexu a musela několikrát
0: denně... Kdyže pracovala, rozumíme
1: jako
0: tomu?
1: Jako fonsex, telefonsex.
0: Aha.
1: Že vole, jako byla ta paní na tu druhou stranu, že jo?
0: Ano.
1: Že musela několikrát mít sex s tím lidma na druhou stranu telefonu. Ano. Že přes toho něco se stalo s její způsob mít svůj...
0: Vlastní sex, čili pokazila si svůj sexuální život.
1: Aha. A dostala $300,000 za to. Šla k soudu, vyhrála a $300,000.
2: Z toho vyplývá, že ten vlastní sex měla s nějakým právníkem, ne?
1: Jasně.
0: Zpátky k tvému přání, tatínkovu přání, respektive, které si vyplnil, ty nejsi právníkem, ale proč nejsi ani doktorem?
1: Neměl jsem zájem, buď tohle, nebo mozek na to, nebo co. A spíš jsem studoval na univerzitě literaturu, s tím jsem trošku zůstal, s tím budu pokračovat.
0: No... Ve 23 jsi se vydal na nějaký kousek planety, který se jmenuje Česká republika. Co tě to napadlo? Kdo ti to poradil? Jak to vzniklo?
1: Samozřejmě všichni Američané v tu dobu měli zájem jít po studený války, jsme říkali, do Prahy nebo někam do Moskvy, kde nemohli jet tak jednoduchy.
0: Jednoduše.
1: Jo, jednoduše.
0: Čili zajímalo vás to, vidět to.
1: Přesně tak, to zajímalo. Tak hodně Američany jsem jeli. Hned po univerzitě jsem si odstěhoval do Francie. Jsem tam bydlel rok. A asi třetí nebo čtvrtý měsíc v Paříži potkal jsem s turistama, Američanama. A všichni říkali, jo, jsme byli v Praze, tam to je krásný, musíte tam jít. Nakonec asi po roce jsem sem jel, viděl jsem to a hned bylo jasné, že ta krása. Samozřejmě jako turist, když někdo vidí Prahu poprvé, to je neuvěřitelná krása. V Americe jsme nikdy neviděli fotky z Prahy, jsme vždycky viděli akorát spíš Eiffel Tower v Paříži nebo Notre Dame třeba. Ale v Evropě jsme nikdy nestudovali třeba. Zajímalo mi to tolik, že jsem jel sem znovu za měsíc a s kamarádem. A jsme viděli, že všichni hospody zavřeli v 11 večer, že jo. Tak ptali jsme se, proč zavřou v 11. Všichni říkali, že vždycky zavřou v 11. Nebo v 10. Ale neexistoval zákon, že museli zavřít. A my po 11 hodině neměli jsme kam jít.
0: Takže nezbylo nic jiného, než si založit vlastní hospody.
1: Přesně tak.
0: Abyste měli kde být po 11. večer.
1: Přesně tak.
0: Jak jste postupovali? Vy jste si prostě vyhlédli nějakou lokalitu nebo...
1: To byla hruza. Každé leto v Americe jsem pracoval v restauraci, tak jsem to trošku znal.
0: Čili jsi měl praxi určitou, jako číšník.
1: I hlídáč u dveřích.
0: Ano, vyhazovač.
1: I hostitel.
2: Proč se to dělá při studiu v Americe? Jenom tak, aby se vydělávalo otec právník, matka právnička, o peníze žádná nouze.
1: Nebyla nouze. Ale proč jsem studoval literaturu a ne třeba restaurační nebo?
2: Proč jste přitom dělal v hospodě?
0: Proč jsi o prázdninách dělal v té hospodě?
2: A nebo jsme hloupí,
1: zajímalo mě.
2: Radě,
1: no, zajímalo mě.
0: To zajímalo tě.
1: Tam to bylo v Chicago, že jo, v městě, tam byli lidi. Pozval jsem v klubu na komedie. To bylo sranda, pořád sranda potkat se lidi, tam třeba holky a tak dále.
2: O peníze šlo taky?
1: V letě musíš vydělat, jako student. Musíš vydělat dost, aby měl si ještě něco nakoupit přes rok, než jenom jídlo a pití a nájem.
2: A teď je rok 1993, Praha, a nápad mít hospodu s delší otevírací dobou.
1: Původně to bylo ono. Rok a půl později jsme otevřeli restauraci nebo hospodu. To trvalo rok a půl, než jsme našli ty peníze a našli místo a tak dále.
0: A ty si tu restauraci zamýšlel jako podnik pro Američany nebo pro Čechy?
1: To původně jsme vždycky mysleli, to bude pro ty anglicky mluvící. Mm-hmm. Jsme vždycky mysleli, že to první nějaký měsíce, 2, 3, 4, 5, pak jsme potkali víc a víc Češi. naši a jsme se rozhodli míchat ty dvě kultury dohromady a nemít americkou hospodu, ale mít česko-americkou. Tak všichni zaměstnanci jsou Češi, samozřejmě můžou mluvit anglicky, ale že na ten konec nechtěli jsme americkou hospodu, chtěli jsme, jak jsem říkal, česko-americkou.
2: Jak se tohle dělá marketingově? Vy jste přece byli zvyklí na nějaký pub nebo něco takového. A teď chcete nalákat českou klientelu, to znamená, že musíte přebudovat, přestrukturovat nabídku nebo prostě nedělat z toho americkou nebo anglickou hospodu.
1: Atmosféra mohla být americká atmosféra jako moje nejoblíbenější.
2: Mimochodem, co to je, než budeš pokračovat, co to je americká atmosféra v hospodě?
1: Dřív v hospodě číšník má černý kalhoty, bílou košili, kravátu. A napíše všechno na papíru, neobsluhuje rád, bychom mohli říct, nebo s úsměvem, nebo s energie, ale jako obslouží. Samozřejmě, ale ten nápad nebyl nikdy. Chceme udělat nějakou srandu třeba s hostama, nebo ukázat jim veselou atmosféru. Vždycky hosti dělali svoji atmosféru, si myslím, že to bylo tak nějak. Tady s personálem měli veselý trička, džíny, třeba čistý, modrý nebo černý. A obsluha byl vždycky s úsměvem, s veselou hudbou, třeba rockovou nebo zajímavou, z energie. I mít zajímavý obrazy, veselý interiér. Naše téma byl trošku rocková, a může být cokoliv, že jo? Může být Friday, jste teď otevřel. Nemá nic rockovýho, ale spožat má veselou, zajímavou atmosféru interiér.
3: To znamená, že jste, Maxi, hledali personál, který je vyškolen na číšníky, nebo raději ne?
1: Ne, a právě taky tady všichni byli museli mít školení na to, že jo? Vždycky byl zákon nějaký. A pak už po 89. neexistoval zákon na to. Tak jsme brali nejmladší lidi na to, na tu novou obsluhu.
2: Jak na to reagovali Češi na tuhle atmosféru a na možná trochu odlišné představy o tom, co má být číšník, jak má obsluhovat, že třeba nemá okrádat, že... A nebo má, nebo může?
1: Nemá. Hosti byli spokojení, třeba ne se všem. Například v Americe, když máš velkou skupinu, třeba 5 nebo 6 lidí nebo víc, vždycky je přepočítán k tomu obsluhu. V Americe to je 15 nebo 20%. A tady...
2: Tedy zpropitné, ano?
1: Tak tady jsme dělali to na 8 nebo 9%. A důvod tomu je, samozřejmě číšník musí vydělat nějaký díška, když obslouží celý stůl, tolik lidí, to je hodně práce. Pokud ten stůl je nespokojený, tedy nemusí platit, ale jinak musí platit. Ale stálo se, že se stěžovali. Chápu, jestli nechtějí platit 8% navíc za obsluhu, nemusí, to je v pohodě, nemusí přejít zpátky, může jít jinam, kde nemusí platit. Tak s tím nebyli spokojeni, třeba některý.
2: Aha, hosti.
1: Jo, ale že jinak, že tam je ta veselá atmosféra, že číšník rád popovídá třeba s hostama, nebo barman popovídá trošku a třeba tančit po 12. večer, nebo něco tak, že trošku živější, myslím, že tím byli spokojení.

0: Teď, Maxi, chvíli o něčem jiném. Ty jsi zřejmě dost brzo pochopil, že jenom s angličtinou v Praze nevystačíš.
1: To bylo přesně.
0: Jak jsi na to šel? Jak jsi se učil?
1: První rok jsem
0: měl si dívku, nebo jak to bylo?
1: To bylo zajímavé. V první rande s slovníkem.
0: První rande se slovníkem?
1: Rande.
2: Opravdu. To se začalo brzo, že?
1: Slovníkem to začalo. Víš, jako ty zajímavý a vášnivý rozhovory, jako já mám kocor. Se jmenuje Bill, nebo něco takového. Víš, jako hloupý rozhovory. Asi rok jsme měli překladatelky, když jsme měli nějaké schůzky třeba s účetní nebo s majitelem baráku, kde chceme
2: mít. Já jsem si myslel, že jste na schůzky vodili tlumočníka, ne?
1: Ne. A samozřejmě jsou drahy.
2: Tak tlumočníci.
1: Buď, jo, tak
2: to
1: buď,
2: se nevyplatí skoro.
1: Buď se učit česky, nebo zavřít firmu a jít domů. To nemá cenu. Jsme v Čechách, musíš mluvit česky, jinak to je trošku trapný. Bydlet tady třeba 6 let a nemluvit, to by bylo trapný.
2: Má tahle profese nějakou etiku v tom smyslu, že třeba hovoříme o dívkách. Vy startujete po nějaké dívce, která je hostem momentálně? Rozumíte mi?
1: Ne.
0: Do tvé hospody přijde krásná Češka.
1: Aha.
0: Jako host, jako klient.
1: Jasně,
0: denně. Tobě se líbí. Je pro tebe přijatelné profesionálně jí zkusit nabalit? Nebo se chováš zdrženlivě, byť přátelsky?
1: Záleží na to, jak na to koukáš, že jo. Dá ti něco zadarmo k pití, nebo třeba dvě věci, tři věci. To je obsluha.
0: To je v pořádku.
1: Velké O.
2: To jde?
1: To
2: jde?
1: To jde. Už nejde se mnou, samozřejmě, jak jsem říkal, mám snobenku.
0: Mm-hmm.
1: Ale že myslím, že to je původní důvod, proč každý muž v Americe chtěl mít svoje hospodu, že jo. Pro holky. Nebo na holky. Že má svoje místo, to je populární.
0: Já nalévám holkám doma. Tak s tou češtinou to znamená, že jste si vzali učitele? Nebo si začal chodit do kurzů? Nebo jo, prostě tím každodenním stykem v hospodě si ten jazyk nasával do sebe?
1: Do kurzů na měsíc naplno. 4 hodin denně. 5 dní každý týden. Na měsíc Angličtina Express, myslím, že už neexistuje, nejsem si jistý, ale to bylo dobrý. Ale pak nakonec, až jsme otevřeli tu hospodu a museli jsme mluvit každý den. 12, 16, 18 hodin denně. A pak jsem konečně dokázal mluvit dobře. Jinak bych to nezvládnul.
0: Čili jenom ta škola, jenom ten kurz by nestačil?
1: Ne, mluvit denně hodně, jinak by to nestačilo.
2: Je to těžký jazyk pro tebe?
1: Určitě, určitě. Šíleně složitý.
2: A v čem je složitý?
1: Přízvuky, nebo to ř například. To je už v pohodě, to trvalo asi rok a půl nebo 2 roky a pak jsem konečně něco ukázal jako ř. Ale že ty declensions.
0: Skloňování.
1: Ty skloňovány. Pořád nemám místo v mozku na tohle sto. Když mluvím, já řeknu, jak jsem to slyšel, nebo snažím se, ale studovat to a rozumět, proč a jak.
2: A co to je jedna věc porozumět tomu, ale potom rychle to používat.
1: Přesně tak.
0: Sám mluvit.
1: Spojit mozek s tím jazykem.
0: Měl jsi nebo máš dneska už v Praze čas se zajímat také o to, co jsi původně studoval? Chodíš do českých divadel nebo čteš nějaké české knížky?
1: Samozřejmě. I v mém odboru Bohumil Hrabal obsloužili jsem
0: anglického krále.
1: Skvělá kniha, skvělá, výborná. Tohle z toho jsem četl nějaký Skovorecký a tak dále. A asi 2 roky, než jsem odstěhoval sem do Prahy, jsem začal tisknout literární časopis.
0: Už měl. Myslíš v Americe?
1: Ne, tady.
0: Tady.
1: V Praze.
0: Tady.
1: A se jmenuje to Prague Review, právě. Aha. To je v angličtině. A jsou český spisovatelé, český básničky i mezinárodní. To je spíš mezinárodní literární časopis.
0: Vychází anglicky.
1: V angličtině.
0: Anglicky.
1: Přesně tak. Ale bude asi za rok v češtině taky.
0: Taky?
1: Asi výběr z nejlepších Prague Review v češtině. Na tom dlouho pracuju.
2: A vy to redigujete, tisknete, kde se to dá sehnat? Jenom u vás v hospodě nebo jak?
1: No, v hospodě určitě, nebo jsou nějaké knihkupectví na Václaváku, Orbis a tak dále, nebo nějaké kavárny, anglické kavárny se podává. Dá si to sehnat určitě v Praze, ale jinde po světě, je to v Španělsku, je to v Madridu, je to v New Yorku, je to v San Francisco. Je to na prodej třeba 2 knihkupectví v každém městě, ale aspoň tam se podává třeba 6 nebo 16.
2: Počkejte, to máte redakci doma nebo kde?
1: Jako kde dáme to dohromady?
2: No, ano.
1: V kanceláři v hospodě.
2: V kanceláři v hospodě.
1: Že mám ještě 4 redaktory k tomu, 2 na poezie, 3 jsme na přeběhy.
2: Stories.
1: Stories, přesně tak. Že my dostaneme z světa
2: materiály,
1: příspěvky. My vybereme si ty nejlepší z nich, třeba jeden z každý 100 básniček dáme do toho i ty přeběhy, asi jeden z každý
2: 30. A kdo vám to posílá z toho světa?
1: Máme reklamy právě v mezinárodní literární časopisy. Nemusíme platit, my dáme jim reklamu v naši, oni nám dají v jejich.
2: Takový bar
1: ty čtenáři. Ano. posílá.
0: To znamená, když třeba mladý český kluk, který píše básničky, by chtěl nabídnout něco do vašeho časopisu, tak to musí být v angličtině nebo česky?
1: Musí být.
0: V angličtině. Vy to nepřekládáte, musí to být v angličtině.
2: A odkud jsou ti čtyři? To jsou lidé od vás z hospody nebo od někud studenti? Nebo
0: spolupracovníci.
1: Setkal jsem s nima dřív, když měli jsme klub. Každý neděle jsme měli poezie a třeba 30 lidí přišli nebo 40.
0: Čili veřejné čtení, jak my tomu říkáme česky, poezie.
1: Věžené ano. Čteny.
0: Ano.
1: Každou neděle. Takhle jsme potkali se s spisovatelama český, anglický, americký, irský, australský a z nich nějak to se stalo, jsme nehledali někoho a je teď jeden Australián, co je teď profesor taky v Karlově univerzitě.
0: Aha.
1: Je ten hlavní redaktor na poezie a pak jeho manželka je jako hlavní manažer na ten literární časopis. Aha. To znamená, že on nám zavolá, když musíme zkusit a si vybrat, že máme nový materiály třeba a do kdy musíme to přečíst a tak dále a co bude na obálu a tak dále. On je z Irska, z Dublinu a pak ještě dva jsou z Minnesota a z Kalifornie a pak ještě dva, co byli, ale teď odletěli zpátky do Ameriky, byli původně taky z Kalifornie.
2: A co tady dělají ti lidé? Tím se neživí samozřejmě.
1: Ten Australian a ta a jeho manželka.
2: Ano, to jsou na univerzitě.
1: Jo, jsou profesory.
2: Ano, a ti dva?
1: A pak ještě jeden na ty stories má svoji restauraci, teď se otevřela. Je ten druhý právě nic nedělá. On píše akorát, on píše, napsal svoji knihu, tisknu to tady v Čechách, v angličtině a se podává taky na Václaváku, myslím, na Morbisu a tak.
2: A ty materiály, ty příspěvky chodí po internetu, nebo jak?
1: Taky, poštou? občas asi na 30% po internetu, to je nejjednodušší.
2: Uh-huh. A náklad? Kolik výtisků?
1: Tisíc.
2: Tisíc kousků? Tisíc. Kolik to stojí?
1: 140.
0: Korun.
2: A na dolary? Dobrý kurz?
1: Jo, v Americe to stojí víc právě. To je 10 dolarů, to je 340 korun nebo něco.
2: A kdo si to může v Americe koupit? Literární reví z Prahy?
1: Z Prahy.
2: Zvláštní.
1: Praha zajímavá.
2: No tady ne, když, ale do toho píší lidé z Kalifornie a z Austrálie a z jiných měst ve Spojených státech, tady se to upeče dohromady a pošle zase do světa?
0: No zřejmě je to zajímavé to, co se právě v Praze upeče, co se v Praze dohromady. A proč?
1: Název, obraz je tak dále. Většinou ty obrázky jsou z Prahy.
2: A tisk se děje kde?
1: Taky v Praze.
2: Já vím, že v Praze, ale kde? V tiskárně normálně.
1: V tiskárně. V Praze 6 máme velkou tiskárnu. Tam chodíme už 5 let.
2: Periodicita je roční nebo za jak dlouho?
1: To je dobrá otázka. Teď to vyšlo asi každý 9 měsíců nebo něco tak. Těžko to udělat, když neděláme to naplno, každý má svoje práce. Těžko to udělat pravidelně každý čtvrt roku, jak jsme chtěli. Tak teď aspoň každý 9 měsíců. Ale hodně literární časopisy jsou takovýhle. Protože nevydělá žádný peníze, že ne? To je spíš na práci ze srdce nebo pro duše.

0: kavárně Bohemia je s námi Max Manson.
1: Od konkurence.
0: Ano. Pojďme hrát takovou hru chvíli. Představme si, že jsi se vrátil do Ameriky. Tam někdo bohatý chce investovat v Čechách, se rozhodne a tebe si vezme jako poradce. Žil jsi v Praze, umíš česky a ptá se tě, prosím tě, jací ti Češi, co by obchodní partneři, co by pracovníci, jací budou? Jsou líní nebo pracovití, jsou flexibilní, nebo jim musím všechno nařizovat, mají sebevědomí, nebo jsou zakomplexovaní. Co by si vyprávěl tomu člověku? Jak má postupovat, aby vyšel dobře v Čechách?
2: Já mám spoustu věcí k tomu, co bych chtěl říct. A bych chtěl to říct asi jednoduše. Že člověk, až přeletí sem Američan a bude chtít mít svoje zaměstnance, svůj personál, bude muset umět, jak se vybrat. Že to není jako v Americe, kde jsou svoje lidi, že jo, když znáš, jak žili celý život, de facto. Tady vůbec neznáme. Američan nikdy nebude poznat, jak to bylo.
0: Nezná to zázemí, ten background.
2: Nikdy nebude znát, nikdy. Může tady být 10 let, 20, nikdy nebude rozumět, když tady nebyl.
3: Chcete říct, že to je tak složité, tak těžké toho
2: pochopit? Jiná kultura. Nejenom v Čechách, v Polsku, to je jedno. Čteš v novinách, co jsou nejdůležitější 10 bodů pro zaměstnance v Americe. A peníze není první, a není druhý, není třetí, to je čtvrtá věc.
0: Co jsou ty první tři?
2: To je atmosféra, to je kolektiv, to je budoucnost, něco takového.
0: Profesionální budoucnost.
2: A v Americe peníze samozřejmě jsou k dispozici jednoduše než tady. To znamená, že v Americe nebojíš se, že nemáš dost peněz většinou na třeba nájem na ten...
0: Na běžný život.
2: Řekněme. Na běžný život.
0: Nemáš na vilu, ale máš na jídlo a tak dále. To není problém. Znamená to, že tady tedy musí Američan počítat s tím, že jeho zaměstnanci Češi budou především klást důraz na peníze, na plat?
2: To je jenom malý příklad. Může to stát. Mnoho víckrát než v Americe. Tak musíš na to být připravený, že jenom říct každý den, hele, dobrá práce, to bylo včera, nebude stačit. V Americe ten, který už má peníze na ten běžný život, řekne, tak to je dobře, že on ocenil moje práce. Že jo? To je jenom malý příklad na to, co bude muset rozumět. Další věc, jestli on bude chtít obchodovat, na co má zájem on, třeba nebudou mít zájem Češi. V Americe jsme na marketing. Podle reklamy koupíme. V Čechách bych řekl například, to je víc podle potřeb. Tak to je asi ten rozdíl mezi ty dvě kultury. Pak ohledně jak pracuju. Byla ta myšlenka dřív pod komunismus, já jsem v práci, tak pracuju. Stejně když nepracuje. Jenom být v práci stačí. Samozřejmě existují ještě takovýhle myšlenky, tak to je důležité si vybrat někoho, který nemyslí takhle a který bude se snažit dělat dobrou práce poctivě.
0: Žije se ti tu vlastně dobře, zvykl jsi si na zdejší styl toho, jak třeba trávíme i volný čas a o čem mluvíme. Zapadl jsi celkem do této společnosti nebo se tady cítíš cizincem?
2: Cítím se cizincem,
0: ano.
2: Ale třeba schválně, protože já nechci být Čech, ale nechci být americký Američan například. Já nechci, abych radši zůstal třeba trošku mezi. Jsem odstěhoval spíš z Ameriky, než do Evropy, že jo?
0: Čili ty jsi chtěl ven z Ameriky.
2: Přesně tak. Nechtěl jsem do České republiky bejt jako Češi, mluvit nebo uvolnit čas.
0: Jak strávit volný čas.
2: Volný čas, přesně tak, jako oni. Spíš chtěl jsem to dělat podle svého nápadu a v Americe jsem se cítil, jako jsem nemohl. Tlak byl tolik, mít takovou práci, mít takový život, mít takový dům, takovou televizi a tolik dětí.
0: Čiže ty jsi nechtěl být v té škatulce toho přesně životního tak, stylu, který v Americe existuje.
2: Tvořit svůj.
0: To znamená, pro dítě z právnické rodiny je to trošku složité v Americe se vymknout, ano?
2: Nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že byli právníci.
0: Ale vůbec.
2: Třeba.
0: Něco se o tebe očekává v té společnosti, je to tak? A když to neplníš, tak je to podivné?
2: Celý život moje rodiče snažili se tohle nedělat. Protože věděli, že jejich rodiče to dělali.
0: S nimi.
2: Tak vždycky říkali, hele, buď doktor, ale jestli nebudeš, tak to je jedno. Ale to by bylo dobrý být doktor. Ale ten tlak nebyl tak velký. Rodiče jsou rádi, že jsem tady, že dělám, co dělám.
3: Dobře, ale ve 23 člověk tak jako tak si dělá, co chce. Ale proč člověk odejde z Ameriky, když vlastně všichni se snaží dostat do Ameriky? To mě přece jenom není. Jistě, dobře, ale každý rok se tam hrajou bíčí zápasy o tu zelenou kartu. To je pravda. Všichni chtějí do té Ameriky.
2: Určitě pro ně to je dobrá věc, ale pro mě to je něco jiného. Že jo? Já musel
3: jenom změna vás zajímala, anebo ten životní styl v Americe vám nevyhovoval?
2: To je ono. A já jsem věděl, že jestli tam zůstanu, že budu patřit k tomu. Jako to není tak špatný.
0: Jo,
2: přesně tak. To není tak špatný, ale ten den, nebo ten rok, jsem se rozhodnul, že jsem to nechtěl. Jsem myslel, třeba přiletím zpátky, až budu připravený. Ale teď už nemusím zpátky asi.
0: A to jsme u toho. Ty jsi řekl úvodem našeho povídání, že dokonce máš snoubenku Češku, že se tady oženíš. Znamená to, že zůstaneš v Čechách nebo v Evropě, nebo že se odstěhujete na Tahiti jednoho dne. Děláš si vůbec něco takového, jako jsou plány životní? A jak se na to dívá tvoje partnerka?
2: Právě. Bych mohl říct, že koukáme na to společně, ale spíš koukám na to, jako kouká ona. Ona je si jistá, že chce zůstat v Čechách. Tady má maminku, zůstane s ní, určitě nebude chtít nikdy bydlet každý rok jinde. Samozřejmě můžeme na návštěvy do Ameriky, třeba na měsíc nebo tak dále, nebo třeba leto, až bude moc, třeba na leto můžeme, jako teď konečně nemůžeme, ale třeba za 5 let tam každé leto být v Americe. Že ona chtěla zůstat tady bydlet v Praze a já jsem s tím spokojený. Já můžu tady zůstat, jak jsem říkal, mám obchod, budoucnost, doufám.
3: Je dobré žít ve smíšeném manželství?
2: Mít ty dvě kultury dohromady manželství?
3: No.
2: Individuálně jsme samozřejmě skvělý pár. Nemůžu předpokládat, že by mohl být lepší pár, lepší komunikace například a chování mezi námi. A mezi ty dvě kultury asi budou nějaké problémy, ale spíš rodiny. Moje rodiče a třeba její něco takového, že ona rozumí, zná mě na 100%, to je v pořádku, a jako já ví, ale že třeba ty rodiče nebudou rozumět stejně jako my.
3: No, počkejte.
2: Ale předpokládám, že nebudou problémy, ale kdyby by byly třeba.
0: To se stává i v rodinách, které mají jednu
2: národnost.
3: To je pravda, ale pak přijdou takové věci, jako je výchova dítěte. Bude to spovíkaný Američan, nebo bude mít českou výchovu?
2: Doufám, že bude mít oba.
3: Není možné, je to neslučitelné.
2: Mezinárodní, jako je to mluvit česky, mluvit anglicky.
3: To ano, o řeč nejde.
2: Ale bude
3: vychováváno práce, liberálně, tak jako v Americe, že prostě představa, že bude v takové té ohrádce a tam se učit chodit a stoupat si na nohy, tak to v Americe nepřichází v úvahu. Protože které dítě by se mělo zavřít do takového kotce, takové typy, do ty ohrádky.
2: Asi to bude spíš český, tak, když mluvíš takhle, to je pravda. Protože manželka, maminka, co tam bude.
3: Moc vlivu. Skoro,
2: jo, ohledně dětí, jak raise children.
0: Jak vychovávat.
2: Jak vychovávat, budu s ní souhlasit. A když ne, budu pomalu a slušně s ní domluvit trošku jinak, ale většinou máš pravdu, bude asi spíš její
3: vychová.
2: Český. Uvidíme, já vám řeknu za 3 roky.

0: Spousta Čechů by teď nejraději žila ve velkých vilách nebo rodinných domech za městem. Měli by rádi 2-3 auta, žili prostě v bohatství. Jaká je tvoje představa společného života s tvojí ženou? Jak chceš v Čechách žít? Chceš mít byt nebo chceš dojíždět od někud z vesnice do Prahy? Co chcete vlastně vy dva?
1: Myslím, že jsme oba městské. Chceme bydlet v městě. To znamená, jestli můžeme v centru, jako jestli vyjde, že najdeme nějaký byt v centru, to by bylo ideální. Nebo nejlepší třeba ve Vinohradech představuju velký byt, třeba 5+1 nebo něco takového. Velký na 2 děti a třeba chalupu. To je česká tradice, že jo.
2: Právě jsem nadskočil, vy nechcete mít svůj rodinný domek někde v nějaké vilové čtvrti typu zahradního města, nebo tak?
1: Jako já bych to neodmítnul. Nebudu hledat.
2: Toto je přece americká představa o komfortním bydlení.
0: Ale on odešel z Ameriky, aby žil jinak.
1: To je pravda.
0: Protože by zrovna na Vinohradech.
1: To je pravda. 2 auta, velký pozemek, 2 psy. To nemusím. Velký byt. Pokud tam je dost prostor, já jsem velký člověk. Ona taky je velká, tak potřebuje velký byt. A nemusí být vila například. Ne.
0: Váš životní styl bude nepochybně ovlivněn tím, že ty pořád v práci trávíš mnoho hodin denně, že? Není to tak, že by si delegoval tu práci na své podřízené a ty už by si jenom byl rentiérem, který chodí do bazénu.
1: Zatím ještě ne.
0: Zatím ne.
2: Čili máte takovou to představu?
1: Že na budoucnosti chodit, by mohlo
2: chodit
1: být.
2: Se jenom dívat, jak to funguje, kontrolovat a potom zpáteční cestou se podívat do banky, jaké velké konto?
1: Jsou hodně majiteli restaurace, který takhle to dělá. Ale teď to není jenom o penězích, to je o restauraci, jak to vypadá, jak to funguje a chci být v tom. Až třeba za 5 let bude ten moment, kde budu chtít být spíš s rodinou a ta restaurace nebude taková velká zátěž. Tak už pak třeba něco takového najít a společníka, dám ho do restaurace, on může provozovat a já přijdu jenom vzít nějaký peníze, jestli nějaký budou.
2: A zatím vy stojíte za pultem například, sedíte v kanceláři a sledujete účty.
1: Trošku všeho. Dřív to bylo pořád za bárem, pořád v kanceláři a pořád s hostama na place. Teď to je trošku mín, teď jsme kolik 18 lidí, dobře spolupracujeme a každý dělá svoje práce dobře, tak nemám třeba jako barman, nemám svoje jméno na rozpis každý den, nebo jako
2: A míníte třeba expandovat? To je úspěšná restaurace, která se za těch 5-6 let vžila. A přece bych očekával, že další postavíte, já nevím, v Dejvicích a další. No,
0: další možná v Plzni.
2: Tak.
0: V tom nejsi typický Američan, který chce, aby expandovala firma?
1: Každý by určitě, si myslím, s tím souhlasil udělat něco takového. A to je další zodpovědnosti. Nemám zájem. Já bych chtěl mín zodpovědnosti a ne víc.
0: Ty chceš mít čas na ten literární časopis, přiznej se.
1: Přesně tak.
2: Notabene už i ostatní hospody otevírají déle než do 23 hodin.
1: Jo.
0: Máš v Čechách mezi Čechy opravdové přátele a teď se musíme zastavit nad tím, co to slovo znamená pro nás, Slovany, a co znamená pro Anglosasy. My si myslíme, že v Americe lidé nemají tu potřebu uzavírat ta přátelství na celý život. Lidé se často stěhují, ani to nejde, jdou za zaměstnáním. Co je pro tebe přátelství a jaké přátele tady máš?
1: Musím přiznat, že asi spíš jsou cizinci.
0: Tvojimi přáteli tady.
1: Jo, to nebylo schválně. Můj nejlepší kamarád je moje snobenka, že jo, kamarádka, samozřejmě, tak to nebylo schválně. Ale ten jazyk, samozřejmě můžu mluvit český a můžu třeba mluvit anglicky. Ale pořád existuje, že to není náš původní jazyk i máme pořád ten kulturní rozdíl. Co, třeba respektujeme na 100%, ale pořád to neznamená, že koukáme na věci společně, že máme s tím, jak reagovat a stejný zájmy a tak dále.
2: Jinými slovy, jsou to lidé z anglosaského světa, nebo třeba kamarád Pakistán, Inda, ne. Kde se taky domluvíte anglicky, ale přece jenom je to jiná kultura.
1: Spíš Austrálie asi a Anglie.
2: A teď co to je to přátelství? V Americe člověk přijde na party a hned má pocit, že je přítelem všech a za 3 minuty ví, že není přítelem nikoho.
1: To je pravda. Američané, my máme dár na to.
0: Tady na tom vyplýtvá 3 roky, než to zjistí.
1: Ale to je pravda.
0: Je přátelství měřeno našima očima v Americe povrchnější? Já vím, je to velmi složité, o čem se teď bavíme. A nebo tady my zbytečně, jak si se noříme do těch hloubek?

0: Myslíš, že to je lepší způsob chování. Chovat se jako všechno je pro tebe důležitý. Že to je důležitý, že mluvím s tebou. To je důležitý, že ty jsi mi pochvál moje práce třeba. A že to je sympatický říct, jo, vypadáš skvěle. Jo, musíme spolu se setkat na večer, že to by bylo ideální. I když nemám velký zájem na to. Ale to je lepší pro tebe myslet, že mám zájem. A ten druhý v Americe ví, že nemám zájem.
1: My to bereme vážně.
2: Oba hrají tu hru a vědí své.
0: A tady v Čechách, to znám, že jsem to sliboval.
2: Že opravdu se půjde.
0: Velikánský kulturní rozdíl. Trval to 3 nebo 4 roky, než jsem to rozuměl. Jo, všichni zaměstnáci vždycky říkal.
2: No ale kromě toho, i v Americe existují ty hluboké vztahy, jenom nejsou tak vidět navenek?
1: To si a jak se rozeznají potom ten hluboký vztah od toho běžného?
0: Já musím říct, že existuje. Že existuje stejný počet jako tady.
1: A jak já poznám na Američanovi, ale že on skutečně se mnou na tu večeři chce jít?
0: Jestli volá ten druhý den? Ne, nevím. Samozřejmě to trvá dlouho. Určitě to nebude znát ten den nebo další týden. Nic hlubokého nemůže být tak rychle.
1: Ta snoubenka už ví, že to myslíte vážně?
0: Si myslím, že jo.
2: Jaká česká jídla jsi si oblíbil? Jestli vůbec nějaká?
0: Svíčková.
2: Ano?
0: Svíčková je výbor. Každý
1: máte ji na jídelním lístku, ne?
0: Občas, asi jedno každý týden.
1: A pravou svíčkovou?
0: Myslím, že ne, to by bylo moc drahý. Bychom mohli napšány, bychom mohli, ale myslím, že nastalo to.
1: Jasně. A pivo vybíráte podle čeho? Podle americké chuti nebo podle české chuti?
0: Na obědy a na český. Že to je česká klientela.
2: V poledne.
0: Každý den. Pak večer je taky česká klientela, ale už má zájem na mexický a americké jídla.
1: Ale já bych přece dal spíš na českou chuť, pokud jde o pivo, než na americkou chuť. Pil jsem v Americe velice mizerný piva.
0: Já taky. Například mexické jídlo je ostrý. Tak my děláme to tak, že mexické jídlo, když to dostaneš, ty ostrý věci jako jalapeños, feferonky, jsou na straně. Ta salsa je na straně. Nemusíš to dát na to jídlo nebo jídlo. Takže Češi už, jestli chtějí něco mexického, ale ne ostrýho, dá se to udělat.
2: Pánové, mluvme ještě na závěr o něčem jiném než o jídle. Já mám strašný hlad. Hrozně mě to ničí.
0: Jo, dám na to, tak jo, jste pozvaný.
2: Nějaké jiné
1: to
2: téma,
1: my nebereme vážně, to je pořád.
2: To je americké.
0: No, ale můžem. Já vám zavolám.
2: Maxi, projezdil jsi Evropu, využil jsi Prahu jako jakousi bázi pro cestování po Evropě, nebo si neměl čas ani zájem?
0: Já jsem to chtěl, ale neměl jsem čas na to, hlavně když si otevřela ta hospoda. A teď, když mám dovolenou, většinou já musím domů za rodičem, třeba rodina, kamarády a tak.
1: Co by stálo za vidění v Evropě?
2: Co by si vidět chtěl vůbec, kdyby si měl čas? Nebo kam pojedeš na tatební cestu?
0: Jo, ona chtěla do Bali.
2: Aha, na Bali.
0: Na Bali. Uvidíme. A jinak v Evropě. Já bych chtěl zpátky do Londýna a v Španělsku, tam se mi líbí. V Španělsku, třeba Madrid, Barcelon a tak dále, třeba v Portugalsku, v Římsku.
1: V Římě.
2: V Itálii, Římě. Myslíš? V Itálii.
1: A co oceňujete na těch evropských městech? To, že se liší od těch amerických měst třeba svou minulostí, či vlastně? Tohle? Máte pro tebe
0: krása,
1: smysl?
0: Historie, tradice, kultury i denní kultury, to znamená, jestli to je kultura na kavárny, nebo jako na hospody, jako v Čechách, nebo v Paříži, jako na kavárny, jestli jo, tak já jsem v kavárně denně. Italské jídlo, každý večer nějaké italské jídlo, že v Španělsku dáme si paeju, nalijeme víno z ty karafy španělský, že jo, trošku ochutnat jejich denní kultura.

0: jestli zůstaneš žít v Evropě, můžeš jako stařec mít jisté potíže. Já ti vysvětlím, jaké. Mm-hmm. Teď, jak jsem se dočetl, existuje 5 lidí, kteří jsou v pracovním věku v Evropě, na jednoho důchodce. Aha. Za 50 let by to měly být jenom 2, kteří pracují a mají uživit jednoho důchodce. Ty budeš tím důchodcem, oni jen uživí. Počítáš s tím? Evropa se mění. Co myslíš, co se stane? Přijme Evropa hodně cizinců, jako je to běžnější v Americe? Tady se tomu Evropa dost brání, těm imigrantům, těm přistěhovalcům.
1: Amerika už taky, že jo?
0: Taky. Tak co bude?
1: To nevím.
0: Nevíš?
1: To nevím.
0: Ty ujedeš z Evropy na Bali a bude to vyřešeno.
1: Vyhazovaný z Čech, z Prahy.
0: Ne, to nemyslím, ale myslím, že když tady zůstaneš s rodinou, tak jako penzista můžeš mít někdy těžké časy. Mm-hmm, A tak daleko nemyslíš?
1: Ne.
2: Jedno téma dnes zcela vypadlo z naší pozornosti. Politika, ne?
0: Politika. Mm.
2: Stojí vůbec za řeč česká politika?
0: Pro Američana ještě navíc.
1: Dřív jsem, když chtěl jsem studovat nový slova, jsem četl Mladou frontu denně. Bylo to skvělé, jsem věděl všecko. Klaus, že jo, popadnu, Tošovský tam byl místo jeho, že jo, který chodí sem, nebo chodí.
0: Takže bydlí za rohem.
2: Chodí k vám jako
1: chodí,
2: host?
1: Chodí, občas. A teď, jako já nechci urazit někoho nebo něco.
0: Ne, tím nikoho neurážíš, Maxi, to je tvůj názor člověka, který tu žije. Čili ty máš určité obavy, třeba ekonomické, že nejdeme tak rychle dopředu, že se sem neinvestuje, nebo co myslíš?
1: To je jejich chyba, že ta investice tady není jako všichni chtěli. Všichni vybrali si lepší státy.
0: Mm-hmm. Čili je chyba zdejší politiky, že nevytvořila atmosféru, ve které by se investovalo zvenčí?
1: Slevu na daní, nebo místo, jak dělala Radio Svobodnou Evropu, místo. Chtěli to mít tady v Praze. Havel nabízil, že o parlament za korunu každý rok nabídky, aby ty zahraniční...
2: zahraniční firmy se sem hrnuly.
1: Přesně tak. Já nechci říct, že tomu rozumím. A kdykoliv, když o tom čtu, to je tak jasný, že měli jsme jako stát tady nabízit hezčí podmínky pro ty společnosti, aby se měli a neutekli.
0: Setkal jsi se v Čechách s někým, kdo by se k tobě jako k Američanovi choval opravdu odporně? Třeba si někomu nesympatický jako člověk, to je v pořádku, to je jiná věc, ale cítil jsi tu někdy jakýsi nacionalismus třeba, nebo dokonce rasismus svého druhu?
1: Několikrát. Na 100%. Ale naopak, to mám mnohemkrát víc, že když byl sympatický, že když snažil se mluvit česky, nikdo nebyl snob, jako přede mnou, všichni chtěli slyšet, jak mluvím, i snažil se se mnou komunikovat, ne jako v Paříži například.
0: Když jsi dělal chyby, ano.
1: Jo, přesně. Nebo mi opravovali, nebo pomáhali. Takže ta druhá strana je mnohem větší.
0: Ano,
1: já bych nikdy neřekl, že jo, Češi by mi urazili několikrát, že já jsem cizinec. Samozřejmě ostatní má jiný problémy než já, to je úplně subjektivní, že jo. Záleží i, jak vypadám.
0: Ta lidská rovina je důležitá.
1: Několikrát pověst Američanům šel přede mnou. To znamená, že než začal jsem mluvit, byl jsem velký, bohatý Američan. Jsem neměl žádný dolary, ale chtěli moje dolary, protože věděli, že tady je Američan.
0: Či ta představa tady byla?
1: Dostal jsem takový nabídky na věci, že to bylo tak ošklý, jakože já bych byl tak hloupý zaplatit dvakrát tolik za to, že myslíš, že mám dolary.
0: Že jsi bohatý.
1: Jo.
0: Očekávalo se od tebe někde, prosím, to je obecná, ale upřímná otázka, že budeš lidi korumpovat? Že je budeš podplácet?
1: Ne.
0: Ty jsi to
1: jo,
0: necítil?
1: Jako černý peníze.
0: No ano,
1: za něco.
0: Ano.
1: Jako třeba ureklený nějaký povolení.
0: Ano,
1: něco
0: třeba.
1: Takový, jo.
0: Třeba.
1: To je zajímavý, protože každý Američan, který tady bydlí, mluví o tom, jako to je běžná věc. Mm-hmm. Že vždycky lidi plátí pod stolem. Každý myslí, že to ví. Ale nemluvili jsem s nikým, který sám něco zaplatil.
0: Sám udělal. Čili
1: nikdy.
0: Každý o tom slyší, ale nikdo to neudělal.
1: To je populární o tom mluvit tak, že vědí, že to se děje, ale nikdo nemůže říct, kde nebo jak.
0: Je něco z Ameriky, po čem se ti opravdu stýská? Ty jsi odešel vědomě, chtěl jsi jinam, ale schází ti něco?
1: Pizza z Chicago.
0: Taková v Praze není?
1: Není. Snažil jsem to taky udělat
0: jedno
1: a to nešlo. To byla tlustá pizza.
0: Ta v tom Chicagu.
1: Víc surovinu nahoře. Na to myslím každý týden.
2: Pak je ovšem otázka, proč je neděláte?
0: Přesně tak.
1: Já jsem snažil se jedno, jsem dostal tu recepturu. To je tajná receptura, že jo? A to byla nějaká falešná. A to nešlo. Nemám zvláštní trobu, zvláštní olej na to. A já jsem neměl ty základní věci, tak to nešlo. To byla tlustá pizza a nic jiného.
0: Neměla tu chuť.
1: Neměla.
2: Prostě máte ještě toho hodně před sebou, co musíte udělat.
1: A, jasně.
0: Tak Maxi, děkujeme ti za návštěvu. Přejeme ti úspěšný sňatek, rozumíš tomu? Mm-hmm. A hlavně, ať je úspěšné to, co přijde potom.
1: Děkuji, děkuji moc krát. Ahoj. A tady musím říct, že máte pěknou obsluhu tady v kavárně.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: kotlačový doprovod ze starých časů nám jasně naznačuje, že začíná náš dnešní, ale současný kolotoč. Ale my se v něm do starých časů podíváme víckrát, ať už třeba s tradičními recepty našich babiček, a nebo s pozvánkou na jednu výstavu na Pražský hrad. Ale chybět nebudou ani naše pravidelné rubriky jako jazykový koutek, tam se zaměříme na jedno neposlušné přídavné jméno. Náš průvodce reklamačním světem Josef Černý poradí, jak se to má s proplácením poštovného, a v hobby rubrice se tentokrát zaměříme na střechy domů, a to jak těch nových, tak stávajících. Kolotoč na pohodě začíná.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: Na Vysočině v rodišti Karla Havlíčka Borovského žije šikovný amatérský řezbář. Vyřezává dřevěné sochy, které pak umisťuje v lesích a na loukách kolem cest a mnohé jsou vidět i v zahrádkách obyvatel Havlíčkovy Borové. Redaktorku Irenu Šarounovou vzal ale ke krásnému pohádkovému potůčku.
1: S Miroslavem Stránským z Havlíčkovy Borové jsem přišla k Borovskému potoku. Já se nemůžu vynadívat. Jsou tady na obou stranách silnice, na potoce, domečky. Všechno se to v tom hýbe. Vy jste toho tvůrcem.
2: Bylo to takový smutný, chodili lidi tady kolem na procházku. Potůček byl zarostlý kopřivama. Tak jsem si říkal, to chce trošku zpestřit.
1: Vy jste řezbář?
2: Dělal jsem řezbařinu, potom jsem si přivodil úraz na rukách a začal jsem takhle dělat takovýhle věci pro děti.
1: Tamhle vidím dokonce v té kadibudce sedí čert, čte noviny.
2: Kotlíkový dotace tam jsou, jo?
1: Pěkně u toho kroutí hlavou. Asi mu to hlava nebere.
2: Asi ne.
1: Vy jste musel i vymyslet, stejně jako betlémáři, jakým způsobem se to všechno bude hýbat.
2: No, tady to pohání všecko voda.
1: Jsou tam promyšlené náhony, máte tam nějakou hráz, abyste tu vodu nahnal na malé mlýnské kolo. Dělal jste si plány dopředu?
2: Ne, všecko z hlavy a to je z takových věcí, které jsem našel na šroťáku, jenom ty řídele a kolečka a podobně, v rukách akorát tu řezbařinu a chaloupky.
1: Ty postavičky jsou dřevěné, vyřezané?
2: Všecko vyřezávané, ano.
1: Půjdeme se podívat na druhou stranu, tam je tříhlavý drak. Pan Stránský mě vede k ceduli, kde je nápis Hádej pohádku. Půjdu dolů. Takže vidím toho draka, je tam rytíř, to bude princ Bajajat.
2: Ano, tam ještě jedna pohádka.
1: To je Krakonoš.
2: Ano,
1: Krakonoš.
2: Lízá ze Sněžky.
1: To je promyšlené, on opravdu jde nahoru, dolů a i ten drak hýbá hlavami. Tady nahoře je čarodějnice, tak to nevím, Baba Jaga je v jaké pohádce, Mrazík.
2: Ano.
1: Nahoře na střeše broučci, na druhé straně
2: je Rumcajzova rodinka. Rumcajz leže dříví na pile, zádu se houpecí písek na koníku, ten není moc vidět. A manka tady štípe dříví, sekerou. Tady je princezna Zemlina.
1: A už má malé, takže to už je druhý díl.
2: Ano, vedle ní je ten vodník a vzadu za ní čer.
1: No kolik pohádek vy jste sem dostal. Dokonce je i rákosová střecha, to jste si dal, to dá dohromady.
2: Víc jsem v důchodu. Legrace byla, jsem to tady instaloval, jeden místní občan, okvaď hubaty a tak říkal, je vidět, že důchodci nemají nic na práci, řekl to trochu jadrněji, teda jako jo, a tak si hrajou.
1: Tady máte dokonce na tom náhonu i stavidlo.
2: To funguje, když je málo vody, tak se to zastaví, když se nedrží voda, tak se samozvíme a zase se to roztočí. Jo.
1: Stalo se vám tady, že se vám třeba i ten pohádkový mlýnek zastavil?
2: Když přišla velká voda, tak to třeba měsíc nefungovalo.
1: Takže zajdete sem často, zkontrolujete?
2: No, skoro každý den.
1: Lidé sem chodí?
2: Jezdí sem, kolikrát se s nima dám do řeči. To tady posedávají, dívají se na to a jsou v klidu, že jo. Je tady hezky.
0: K posezení u pohádkového potůčku vyrobil Miroslav Stránský i dřevěné lavičky. No a celé divadlo navíc doplňuje i nezbytný vodník a velká dřevěná houba na břehu. Nás na půvabné místo v Havlíčkově Borové na Vysočině zavedla redaktorka Irena Šarounová.

0: V následující chvilce s naší mateřštinou se budeme věnovat názvu jedné ulice. Ale ono přídavné jméno se vám může hodit také kdykoliv, právě třeba teď na podzim, když mluvíte o měsíci září. No více už vysvětlí kolega Stanislav Jurík a jeho host v jazykovém koutku.
1: A v našem dnešním jazykovém koutku se obrátím na doktora Zbyňka Holuba s otázkou naší posluchačky. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je tady otázka na lokalitu, kde teď přejmenovávají ulice. A posluchačka se ptá, zda má být ulice správně uvedena, pokud se má jmenovat podle měsíce září, tak jestli Zářijová s J a s krátkým I, nebo Zářijová s dlouhým I a s J, případně Zářijová, tedy bez J, anebo Zářijová, také bez je.
2: Tak jako jedině správný tvar můžeme uvést podobu Zářijový, to znamená, jak jste říkal pan redaktor, s krátkým i a s je. Pokud by si naši posluchači nebyli jisti, mohou si správnou psaní tvaru v češtině ověřit též v jazykovědné poradně Ústavu pro jazyk český. To už jsme odkazovali na ty stránky www.ujc.cas.cz. A tam je také uveden tvar Zářijový jako jedině správný.
1: A proč je tomu tak?
2: No, ve slově Zářijový je mezi tím krátkým spojovacím i, které je zkráceno ze slova září, a příponou ový umístěno v kladné j. A to tu působí na místě hiátu.
1: A co to vlastně je ten hiát? Něco o tom vím, jedná se o souhlásku umístěnou mezi dvě samohlásky. Raději bych si své znalosti ověřil u vás. Vysvětlíte našim posluchačům, co to je hiát?
2: No rád. Slovo hiát ve staré řečtině označovalo mezeru, přerušení, skulinu. O hiátu mluvíme tehdy, setkají-li se dvě samohlásky na rozhraní dvou slov nebo dvou slabik. Na místě hiátu vyslovíme často souhlásku v, ale právě nejenom ji. Takže to v témže slově doopravdy může znít nespisovně jako doopravdy nebo na rozhraní dvou slov, ale i on, nespisovně, ale i von. Takže mezi dvěma samohláskami předpokládáme výslovnost určitého mezizvuku. A je-li to j, tak mezi i a o ve slově Zářijový vyslovíme hiátu.
1: A to nelze vyslovit bez hiátové hlásky, pak by se to mohlo psát i bez toho je.
2: No, nikoliv nejde. Při odvazování přídavných jmen ze jmen podstatných nelze připojit za koncovou samohlásku podstatného jména, tedy za to koncové i, které jsme tu dostali ze slova září po zkrácení, samohlásku další, tedy o. A to ani z historického pohledu, ani z hlediska současné mluvnice. Můžeme také slovo slabikovat, abychom pochopili, že vždy vyslovíme v kladné j. Říkáme přece Zářijový, nikoli v Zářijový.
1: Co třeba odvozování přídavných jmen od podobných jmen podstatných? Znám například slovo péřový, tedy péřový spacák, které je odvozeno od slova peří. A to končí také na i a je také středního rodu, podobně jako slovo září. V tomto případě se prostě takové i odsunulo a přípona ový se přidala k základu slova. Proč tedy nelze říkat třeba zářový? Ještě
2: no, tady je dost jednoduchá odpověď na tuto otázku, pane redaktore, protože přídavné jméno zářový by muselo být odvozeno, pokud by vůbec existovalo a užívalo se takového slova, od slova záře, nikoliv od slova září. Původní koncovka e u podstatného jména by se tak skutečně nahradila příponou ový, ale u slova září se nejedná o původní koncovku i.
1: O jakou koncovku se tu vlastně jedná?
2: No, z hlediska vývoje tu tvar vlastně původně nelze hodnotit jako podobu prvního pádu podstatného jména, ale jako předložkové spojení druhého pádu. Slovo září se tedy utvořilo z původního předložkového spojení, které bychom mohli ve starší historické době přeložit ve významu zaříje. A na slovanském západě toto spojení dlouho znělo zaruje nebo zarjuje.
1: Tolik Zbyněk Holub v dnešním jazykovém koutku. Odpovídali jsme na dotaz posluchačky a už víme, že ulice se správně má jmenovat Zářijová. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Říká tady i Stanislav Jurík v našem zářijovém jazykovém koutku. Další zákoutí češtiny otevřeme zase zítra v Kolotoči, ale teď necháme jazyk pracovat formou hudebního textu. No, na to byl vždy mistrem Jiří Suchý. Dáme si jeho Clementine.

0: Do kuchyní našich prababiček se dnes vydáme pro osvědčený recept na slepici se zeleninou. No a protože je ještě houbařská sezóna, tak také s houbami. Tentokrát pro nás kolega Jaroslav Hoření a etnografka Vladimíra Jakoubějová mají i takový fígl, jak si poradit s tvrdším masem.
1: V povídání o tom, jaké dobroty připravovali v kuchyni naše babičky a prababičky, se dnes pro recept vydáme zase na vesnici. A bude to recept na vydatné jídlo.
2: Víme, že hospodáře a jeho pomocníky bylo potřeba na práci posilnit. No čím jiným než masem.
1: To je pravda, ale ve všední dny se nepodávaly žádné pečínky ani smetanové omáčky. Maso, které se připravovalo, bylo zpravidla obyčejnější, jak říkali hospodyně. Třeba ze slepice, která už nenesla a taky nebylo škoda zabít. K tomu se přehodila nějaká zelenina, houby a troška smetany. Takhle připravené jídlo bylo nejen syté, ale určitě i dobré, dochucené tím správným kořením. A nejen to. Naše babičky dobře věděly, jak slepici připravit, aby nebyla tuhá. Nikdy ji nepekli, ale jen vařili pomalu a dlouho. Ji nechali na mírném ohni takzvaně táhnout v zeleninovém vývaru, který nikdy nesolili, ale přidali do něj malý kousek celé skořice. Každé tvrdší maso bylo křehké a měkké, i ze stoleté krávy, jak říkala moje babička.
2: Krávu dnes ale ještě necháme na pastvě. Skočíme na dvorek zaříznou slepici, protože dnešním receptem je slepice se zeleninou a houbama.
1: Slepici pomalu uvaříme ve vodě. Dáme do rendlíku, polijeme zbylým vývarem, přidáme kousek petržele, celeru i se zelenou natí a hrst na plátky nakrájených hříbků. Necháme vše asi 4 hodiny povařit, pak přidáme 2 lžíce bledé jížky z másla nebo sádla, upravené maso vyndáme, naporcujeme, zbylou omáčku necháme řádně povařit až do zhousnutí, okoříme špetkou květu nebo muškátového oříšku a podle chuti přisolíme. Hotovou omáčku procedíme na větší kousky na nakrájené maso a podáváme k tomu na stůl cezené nudle.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: 7 minut po půl 12. nám dospíval na pohodě Karel Gott. No a my ani dnes nevynecháme rubriku našeho dobrého rádce Josefa Černého z oblasti reklamací. Pokud vracíme zboží poštou, může být u větších zásilek velmi zásadní cena poštovného. Jak je to s ní? Máme právo si ji nechat proplatit?
1: Paní Marta chce reklamovat prasklý postelový rošt koupený přes internet. Prodejce odpověděl, že ho má na svoje náklady poslat zpátky a po vyhodnocení on ho pošle buď nový, anebo vrátí původní, ale vždy to bude na náklady zákazníka. Paní posluchačko, pokud bude vaše reklamace uznána, máte nárok na náhradu vynaložených nákladů. Poštovné ale musíte samozřejmě nejdřív zaplatit sama a pokud prodejce reklamaci uzná, pošlete mu k proplacení lístek od balíku. Zpátky se výrobek běžně posílá na náklady prodejce.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý. No a my teď opustíme svět spotřebního zboží a podíváme se na bylinky. Ne, není tu ještě naše hobby rubrika, v té nás navíc dnes čeká téma střešních krytin, ale o bylinkách nám teď zaspívají Hana a Petr Ulrichovi.

0: Ať už chystáte opravu střechy, nebo třeba stavíte nový dům, správná volba střešní krytiny může velmi ovlivnit i klima uvnitř domu. Pro případné opravy i dodatečnou instalaci fotovoltaiky je dnes žádaná takzvaná skládaná střešní varianta. Nabízí se třeba i betonová, ale více už hobby rubrika Markéty Vejvodové, která natáčela s odborníkem právě na skládané střešní krytiny Michalem Poncem.
1: Mám před sebou ukázku střešní krytiny. V tomto případě se jedná o ty klasické střešní tašky. Na druhou stranu, když se podívám na tu pokládku, na první pohled vypadá, že je to velice pracné. V čem je ta výhoda či nevýhoda?
2: Výhoda střešních krytin, které jsou jako skládaný z tašek, tak je v tom, že v případě, že potřebuji do střechy něco doinstalovat nebo třeba vyměnit nějaký poškozený kus, tak prostě vyměním tu jednu střešní tašku.
1: Tak to je výhoda, která se týká všech typů střešních tašek, ať už těch pálených, anebo betonových. A tady mohu potvrdit, že na první pohled to vypadá naprosto stejně. My jsme na ty pálené střešní tašky zvyklí. Proč uvažovat právě o betonové variantě?
2: Tak ta betonová varianta historicky už tu samozřejmě byla a u té betonové střešní krytiny v dnešní době je ta výhoda hlavní v tom, že právě získávám vysokou odolnost za velmi příznivou cenu.
1: Asi každý si hned bude myslet, že právě ta betonová taška je těžší. Co je na tom pravdy?
2: Tak naprosto rozumím tomu, že když se řekne slovo beton, tak člověk získá pocit něčeho těžkého, ale právě ty betonové střešní krytiny jsou buď srovnatelné, nebo v některých případech dokonce na metr čtverečních mírně lehčí než keramické střešní krytiny a ta jejich výhoda je právě v té dlouhodobé životnosti a odolnosti.
1: Nicméně stejně musíme řešit tvarovky a různé další detaily, které na střechu potřebujeme. I to je možné vyřešit.
2: Je to tak, je možné to řešit. Právě v současné době už výrobci krytin jsou schopni vyrábět, řekněme, jak prostupové tvarovky, tak tvarovky, na které se třeba montuje potom taková ta kuminická lávka, tak jsou schopni vyrobit z toho původního materiálu. To znamená třeba například v tomto případě z betonu, kdy ty tvarovky mají shodnou životnost s tou střešní krytinou jako takovou.
1: Tak samozřejmě takovouto střešní krytinu můžeme dát pouze na dům, který má statiku v pořádku. Existují nějaké varianty, kdybychom si mohli dopřát takovouto kvalitní střešní krytinu a trochu ubrali té váze?
2: Tak samozřejmě, když dělám rekonstrukci, tak běžně by mělo být v první fázi posouzení statikem. Statik posoudí, jestli potřebujeme krov spravit nebo ne. V případě, že se

0: krov spravuje, tak se na něj stejně používá dodatečný nějaký konstrukční dřevo, který stejně ten krov zatíží, takže tam můžeme i dát standardizovanou střešní krytinou. Ale v poslední době výrobci přicházejí na trh s lehčími variantami betonových střešních krytin, které jsou až o 25% lehčí a přesto dosahují stejné odolnosti. Je to vlastně díky moderním technologiím, které se používají ve vývoji těch tašek jako takových.
1: No a myslíme na to, že střecha musí vydržet i velkou váhu sněhu v případě mimořádné sněhové nadílky a nenechme se uchlácholit tím, že to z posledních let spíš moc neznáme. Kontrola statiky domu je proto před zahájením oprav určitě nutností.

0: Hana Zagrová nám dospívala na Pohodě. No a to, že mají posluchači Pohody rádi historii, to nám, myslím, jasně ukazuje zájem o populární a nadčasový seriál Toulky českou minulostí, který můžete u nás slýchat každý všední den. No a tak teď přidám i jednu historickou pozvánku. Včera ráno začala ve Vladislavském sále Pražského hradu výstava českých korunovačních klenotů. Mimochodem rezervovanou už má přes 300 škol. Ony jsou totiž právě první 4 dny vyhrazené pro školní skupiny. No a hrad letos dokonce připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké, který umožní její zkoumání hmatem, pochopitelně tedy pouze kopie koruny, na ten originál si jen tak někdo nesáhne. Od soboty už je pak výstava naplno přístupná veřejnosti a vstup na ní je úplně zdarma. Ono součástí téhleté výstavní nabídky hradu je i akce s podtitulem Habsburkové 500, protože připomíná 500 let od nástupu Habsburku na český trůn. Tématem je právě i osud korunovačních klenotů od toho roku 1526, tedy od toho období stálé vlády habsburského rodu. Ve středu pozornosti tedy nebude jenom ta klasická Karlova svatováclavská koruna, ale také mladší královské žezlo a jablko, které pocházejí právě z habsburské doby. No a nebo bude k vidění také korunovační roucho, které obyčejně z klenoty nebývá vystaveno. Tak já myslím, že to bude krásná výstava a připomínka dávných časů historie. Lukáš Berní se s vámi loučí a přeji krásný zbytek dnešního dne.
1: Kolotoč a Lukáš Berní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladislav Stanislav Raymond, komediantka. Z románu polského spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu, čte Daniela Kolářová.

Byl krásný, teplý den. Lažienky dýchaly jarem. Růže kvetly a jasmíny rozdávaly opojnou vůni po celém parku. Bylo tak ticho a pěkně, že Jana proseděla několik hodin u jezera a na všechno zapomněla. Jana sem přišla přímo z divadla. Potřebovala být sama. Hledala v duchu roli, v níž by chtěla poprvé vystoupit. Tak dobře se jí tady sedělo a snilo, že za chvíli už nemyslila skoro na nic. Jenom se odávala radosti z příjemného prostředí, čistého vonavého vzduchu a pohledu na lahodnou barvu oblohy a stromů. Neměla ještě čas myslit na otce. Město, které viděla poprvé, hluk, který ji obklopil hned na nádraží, únava z cesty a z posledních chvil v Bukovci, potom horečná starost, aby dostala angažmá v divadle, zkouška, lažienky, očekávání večera a přijímací zkoušky, to všechno ji zaměstnalo tak, že skoro zapomněla na domov. Oblékala se dlouho a pečlivě, protože chtěla pěkně vypadat. Když vstoupila do zahrady, svítila už světla a obecenstvo se začalo scházet. Potkala Cabinského. Přistoupila k němu a řekla: přijmete mě, pane řediteli? Už jste přijata. Ogáží se domluvíme některý den. Co budu hrát jako první roli? Chtěla bych si zahrát úlohu Kláry v Majiteli hutí. Cabinský se na ní ostře podíval a rukou si zakryl ústa, aby nevyprskl smíchem. Hned. Nejdřív se musíte seznámit s jevištěm. Zatím budete vystupovat ve sboru. Halt mi říkal, že hrajete na klavír a znáte noty. Zítra dostanete úlohy z operet, které hrajeme, a naučíte se sbory. Jana mu chtěla ještě něco říci, ale Cabinský se obrátil a odešel. Buď je to komediantka, a nebo to nemá v hlavě v pořádku. Bručel si pod fousy a najednou se zastavil. Usmál se, mávl rukou a rychle zamířil do zahrady. Jana šla do šatny. A sotva pootevřela dveře, někdo ji vystrčil, dveře jí zabouchl před nosem a zlostně vykřikl: nahoru, tam jsou zboristky. Chtěla zlostí praštit do dveří, ale jenom sevřela rty a šla nahoru. Šatna zboristek byl úzký, dlouhý a nízký pokoj. Na volné stěně visely hromady šatů a kostýmů. Asi 20 svlečených žen sedělo před zrcadly nejrůznějších tvarů a před každou hořela svíce. Jana zahlédla blízko dveří volný stolek, posadila se k němu a začala se rozhlížet. Na scénu, křikl ve dveřích inspicient. Hned začínáme. Nastala vřava, která se dá těžko vylíčit. Všechny najednou křičeli, běhali, vyndavali si sponky, vlásenky, rychle se pudrovali, hádali se o maličkosti, zhášeli svíce, zavírali ve spěchu nesesery a úprkem zbíhali dolů, protože zvonek se ozval už po druhé. Jana šla poslední a zůstala stát v zákulisí. Představení začalo. Hráli nějakou napůl pohádkovou operetu. Nemohla vůbec poznat tyto lidi, toto divadlo. Tak se všechno změnilo, zkrásnilo pod pudrem, líčidlem a osvětlením. Slabými, něžnými tóny se hudba flétny rozlila tichem, do něhož se ponořilo celé divadlo. Pronikla i Janinu duši a sladce jí kolébala. Pak přišel tanec, takový měkký, smyslný, vzrušující. Okouzlil ji, opojil a ve sladkém dlobě unášel na vlnách rytmu. Cítila, že je čím dál víc přitahována do jakéhosi víru plného světla, zpěvu a třpitu. Její impulzivní a zároveň věcná povaha, která se dosud zmítala mezi všedními lidmi v každodenní jednotvárnosti, byla tímto divadlem oslněna. Právě takové žilo v její duši. Plné světla, hudby, vzrušujících dojmů, extatických prožitků, sitých barev a horoucích výbušných citů, podobných bleskům. Divadlo začala vidět vlastně čím dál více očima své fantazie. Když dějství skončilo a zahřměl potlesk, téměř omdlévala. Sklonila hlavu lačně do sebe vdechujíc ten hluk, který ji omračoval jako blesk a oslepoval její duši. Vnímala povyk bavícího se obecenstva opravdu intenzivně, celou svou bytostí toužíc po slávě.
Přivírala oči, aby ten dojem a obraz trvaly co nejdéle. Zdálo se jí, že se vznáší do nadzemských výšin, že skoncovala s malostí, ubohostí, všedností. Vzpamatovala se teprve, když uslyšela vřavu hlasu na jevišti, rychle uklízeném. Kouzelná vidina se rozplynula. Po scéně se pohybovali jen lidé v košilích bez vest, přestavovali kulisy, rozmisťovali nábytek, přibíjeli dekorace, horečně pracovali. Viděla jejich špinavé krky, nehezké vrázčité obličeje, hrubé a upracované ruce, mohutné postavy dělníků. Přejela si rukou po čele, jako by se chtěla přesvědčit, zda se jí právě něco nezdálo. Ale někdo ji odstrčil, zatlačil dozadu. Někdo přišel rychle kolem ní a táhl za sebou těžký kus nábytku. Vstoupila na jeviště a dírou v oponě hleděla do tmavého sálu zaplněného obecenstvem. Slečno, řekl někdo vedle ní. Odtrhla tvář od opony. Vedle ní stál mladý, hezký, elegantní pán. Dotýkal se rukou okraje cylindru a stereotypně se usmíval. Pouze na okamžik, řekl. Udělala mu místo u opony. Podíval se na zahradu a ihned ustoupil. Promiňte, prosím, promiňte. Prosím, viděla jsem už dost. Nepříliš zajímavý pohled, vidíte. Typičtí maloměšťáci, koloniální obchodníci a ševci. Myslíte si snad, že sem přišli naslouchat, přemýšlet nebo obdivovat umění? Ba ne. Přišli se ukázat, pochlubit se svými toaletami na večeřece a nějak zabít čas. Kdo sem tedy chodí kvůli umění? Komu na něm záleží? Sem, slečno? Nikdo. Do velkého divadla, do rozmjatošči snad. Tam se ještě najde hrstka ostatně nepříliš početná lidí milujících umění a navštěvujících divadlo kvůli němu. Dotkl jsem se už jednou této otázky v novinách. Jana si přála, aby ten redaktor ještě neodcházel a chvíli si s ní promluvil. Redaktor se k ní skutečně obrátil. Nejste asi dlouho u této společnosti. Neměl jsem ještě štěstí spatřit vás. Teprve dnes jsem dostala angažmá. Když odcházela Jana po představení do hotelu, cítila se strašně unavená tolika dojmy. Druhý den se probudila až po deváté, unavená a duchem nepřítomná. Nemohla hned pochopit, kde je. Ale její myšlenky se rychle soustředily. Postupně si připomněla všechno, i to, že má dnes dostat roli ve sboru. Spěšně se oblékla. Její včerejší horečné nadšení opadlo. Setrvala dlouho v pocitu jakési bezradnosti a opuštěnosti. Poznala, že je zcela sama a že v tomto novém životě si musí stačit. Nemá zde otce ani známé, kteří by ji chránili. Chápala, že životní boj, do kterého se právě dávala, není pouze bojem o slávu a vytčený cíl. Nýbrž, že zároveň musí bojovat o svou lidskou důstojnost. Že se musí bránit, nechce-li padnout. Pod verandou potkala divadelní švadlenu Soviňskou. Bez váhání se jí zeptala, zda neví o nějakém podnájmu. Nemůže totiž z mnoha důvodů dál bydlet v hotelu. To se mi zrovna hodí. Chcete-li, u nás je pokoj. Můžeme vám ho pronajmout ze stravou opravdu levně. Je to hezký pokojík v přízemí s okny na jih se samostatným vchodem z předsíně. Dohodli se o ceně. Jana jí nabídla, že zaplatí měsíc dopředu. Dobrá. U nás budete mít ticho, dcera nemá děti. Pojďme se na pokoj podívat. Snad až po zkoušce. Jestli nemůžete čekat, nechte mi adresu, trefím tam. Soviňská jí dala adresu a odešla. Jana dostala notis, kterých při zkoušce zpívala. Nikdo ji nikomu nepředstavil, ale všimli si ji všichni. Později s ní dost dlouho hovořila Cabiňská. Pozvala ji na zítřek po zkoušce k ním do bytu a přátelsky se s ní rozloučila. Jana šla z divadla přímo k Soviňské podívat se na byt.

Sabinští vedli kočovný cikánský život a také v domácnosti měli umělecké obyčeje. Neměli čas myslet na domov ani na děti. Nestarali se o nic. Zaujati celé divadlem, rolemi a bojem o úspěch. Sabinský byl především herec. Později se z něho stal spekulant světového formátu, že sám nikdy nevěděl, co v něm převládá. Zda láska k umění nebo k penězům. Na této frontě sváděl sám se sebou často urputný boj, v němž nevyhrávali vždycky peníze. Měl štěstí v umění i u obecenstva. Peníze vydělával tiše, ale na bídu a neúspěch naříkal nahlas. Podváděl všechny, jak jen to šlo. Snižoval gáže, otálel s placením účtů a nejraději vyplácel pouze zálohy. U divadla byl víc než 20 let. Pořád hrál. Toužil po každé nové úloze, záviděl jiným, naříkal, že všichni hrají špatně a nejednou v noci přemýšlel, jak by kterou roli zahrál on. Divadlo měla v rukou fakticky jeho žena Pepa. Sabinská se oblékla a už se chystala odejít, když v tom někdo zazvonil. Chůva šla otevřít. Vstoupil nevysoký, dosti otylý, neobyčejně pohyblivý pán. Byl to advokát. Měl pečlivě oholenou tvář, zlatý skřipec na malém nose a na úzkých rtech jakoby přilepený úsměv. Smím dál? Dovolíte, paní ředitelová? Jen na minutku, hned zas utíkám, recitoval rychle. Ale pane doktore, vy vždycky smíte. Dobrý den? Prosím vaši ručku, vypadáte báječně milostivá. Přišel jsem jen na skok. Posaďte se, pane doktore, chůvo podej židli. Advokát se posadil, kapesníkem si otřel skřipec, uhladil si už značně prořídlé, ale stále ještě černé vlasy, přehodil nohu přes nohu, několikrát nervózně zamrkal, vyndal pouzdro na cigarety a nabídl Sabinské. Advokát se pořád kroutil, usmíval a štěbetal. Byl to skutečný mecenáš společnosti. Každého oslovoval křestním jménem a o všechny se zajímal. Nikdo nevěděl, čím je, co dělá, ale kapsu měl vždycky otevřenou. Objevil se v zahradě na prvním představení a zmizel až po posledním jaře příštího roku. Půjčoval peníze, které mu herci nikdy nevraceli. Občas zaplatil nějakou večeři, nosil herečkám bomboniéry, pečoval o mladé adeptky a vždycky se prý zcela platonicky zamiloval do některé z hereček. Byl to zvláštní, ale v podstatě velmi dobrý člověk. Sabinský si od něho hned po příjezdu vypůjčil 100 rublů a to především, aby je přesvědčil, že nemá peníze. Přinutil advokáta, aby si vzal do zástavy ženin náramek. A tak si Sabinská myslela, že teď bude chtít, aby mu vrátili peníze. Posadili si potichu do křesel, protože zkouška byla v plném proudu. Majkovská s Topolským hráli právě nějakou důležitou milostnou scénu. Advokát poslouchal, ukláněl se na všechny strany, usmíval se a šeptal. Ta láska je krásná věc na jevišti. Ani v životě není k zahození. Skutečná láska je v životě vzácná, dávám proto přednost lásce na jevišti, tady ji mám každý den, mluvil rychle a znovu se mu začala zachvívat víčka. Kdo pak je tamhle ta dívka milostivá? Zeptal se advokát a ukázal na Janu, která pozorně sledovala zkoušku. Adeptka. Z očí jí hledí dobrota. Má krásný a inteligentní obličej. Posaďte se, slečno. To je náš drahý doktor, mecenáš našeho divadla, řekla Sabinská, když jí představovala advokáta. Orlovská, řekla stručně Jana a podala mu ruku, kterou advokát okázale políbil. Pak se obrátil k Sabinské. Tak pojďme, paní ředitelová, musím odjet, ale předtím bych chtěl dát do pořádku náš. Sabinská se ušklíbla a čekala, co řekne dál. Není vyloučeno, že se vrátím na podzim, až už nebudete ve Varšavě. Vracím vám proto, milostivá, váš náramek, pokračoval. Ale my ještě nemáme peníze. Úspěch pořád není takový, jaký jsme očekávali. Splácíme staré dluhy. Nezáleží mi na penězích. Myslete si, milostivá, že vám dávám k jmeninám malý přátelský dárek. Souhlasíte? Ptal se a navlékl náramek na její kyprou ruku.

pohodné chvíli se Cabinská navrátila k Janě. Bydlíte prý u Sovinské, slečno? Ještě ne. Pronajala jsem si u ní pokoj, ale musíme ho dát napřed do pořádku. Byl tak špinavý, že jsem se tam nemohla nastěhovat. Zatím bydlím v hotelu. Kačkovská a Halt mi říkali, že hrajete dobře na klavír. Ano, trochu. Jak se hrává doma. Chtěla jsem vás poprosit, zda byste nechtěla učit mou Hedvu. Je velmi nadaná dívka, má výborný sluch, zaspívá už dobře všechny operety. Velmi ráda. Neumím toho sice mnoho, ale základy klavíru mohu vaší dceři dát. Nevím jen, zda vystačím s časem. To určitě. A honorář za lekce vám bude započítán do káže. Kdy vystoupíte poprvé, slečno, zeptala se Cabinská. Dnes v Cikánském baronovi. Máte kostým? Slečna Falkovská slíbila, že mi půjčí. Já jsem si ještě žádný nestihla koupit. Pojďte, možná, že pro vás něco najdu. Rozloučili se srdečně a Chuva odnesla Janě do hotelu zmačkaný kostým. Když si ho Jana dávala do pořádku, myslela na Cabinskou. Zboristky se scházely pomalu a ještě pomaleji se oblékaly. Rozhovory, smích, tichý šepot bylo slyšet v šatně jako obvykle. Jana však neslyšela nic. Tak byla zaujata oblékáním. Zboristky jí projevovali nelíčenou přízeň, protože se dozvěděli, že bude učit Hedu Cabinskou na klavír a že jí Pepa půjčila kostým. Chtěli se zalichotit, aby jim šla na ruku u ředitelových. Když zazvonili podruhé, stoupla si Jana ke sboru za dekorace a očekávala okamžik, kdy vstoupí na jeviště. Pokřižovala se bezděčně a tak se roztřásla po celém těle, že jedna ze zboristek ji vzala pod paži. Na scénu, zavřeštěl inspicient a Duffy uchopil a odnesl dopředu na jeviště. Náhle ticho a jas silného světla ji omráčil. Dívala se bezmyšlenkovitě na obecenstvo a nebyla schopna vydat ze sebe ani slovo. Její kolegyně do ní šťouchaly, dodávaly jí odvahy, ale ona nevěděla, co se s ní děje. Teprve dialog a příští sbor jí vrátili rovnováhu. Po odchodu ze scény zůstala stát v zákulisí a úplně se vzpamatovala. Zlobila se sama na sebe za ten dětinský strach, kterému podlehla. Když podruhé vystoupila na otevřené scéně, cítila jenom podivné vnitřní chvění, ale už zpívala, slyšela hudbu a hleděla přímo na obecenstvo. Osmělilo ji i to, že se setkala s pohledem redaktora, který seděl v první řadě a přátelským úsměvem jí dodával odvahy. Dívala se na něho a pak čím dál zřetelněji vnímala jednotlivé tváře v hledišti. Jana všechno klidně sledovala a povšimla si i kolegyní, jak se šeptem bavili. V zákulisí bylo plno nejrůznějších lidí. Služebné, kulisáci, chlapci z bufetu, herci, kteří čekali na nástup a všichni se dívali na scénu. Chuva s dvěma nejstaršími dětmi seděla přímo u rampy, u šňůry na stahování opony. Bylo takové teplo, že herci se doslova dusili a líčidlo jim takřka teklo po tvářích. O přestávce pozorovala Jana zvědavě první řadu křesel. Řekli jí, že tam sedí kritikové z novin. Ostatně sama zahlédla na opěradlech sedadel názvy jednotlivých novin. Redaktor stál v prostřední uličce a mluvil s nějakým silným blondýnkem. Prosím vás, z jakých novin je ten redaktor, co chodí do zákulisí? Zeptala se Jana inspicienta, který dohlížel na postavení scény pro příští dějství. Nejspíš ze žádných, je to jen sezónní redaktor pro letní divadla. To snad ne. Sám mi říkal, že... Zasmál se potichu. Vy jste ještě pořád začátečnice, když věříte tomu, co říkají lidé, kteří chodí do zákulisí. Sedí přece v křesle pro novináře, ohradila se Jana. To nic neznamená. Tam sedí víc takových panáčků. Jen ten blondák je opravdový spisovatel a divadelní kritik. Ostatní jsou takové záhadné existence. Bůh ví, co vlastně dělají. Fakt je, že jsou pořád mezi lidmi, hodně toho namluví a peníze mají také neznámo odkud, ačkoliv všude sedí na prvních místech. Ostatně se jich na to nikdo neptá. Jana ještě pořád seděla nemile dotčena tímto odhalením. Opravdu vám to sluší, zvolala redaktor, když vběhl na scénu a už zdaleka jí podával ruku. Jenom víc odvahy a všechno půjde jako po másle. Zítra se zmíním o vašem debitu na scéně. Děkuji, pane redaktore,
řekla chladně a ani se na něho nepodívala. Redaktor se obrátil a utíkal do mužské šatny. Dobrý večer, pánové. Jak se máte, pane řediteli? Jak je v sále? Byl jste, redaktore, v pokladně? Hlediště je skoro vyprodané. A jak hrají? Velmi, velmi dobře. Vidím, pane řediteli, že jste omladil sbor. Je tam nějaká hezká blondýnka, až oči přecházejí. Co? Opravdu tak dobře vypadá? Je úplně nová. Připočtu vám to zítra k zásluhám, že tak dbáte o potěšení obecenstva. Dobře, dobře, dobře. Kdykoliv Sabinský hrál, dělal v šatně zmatek. Mýval pořád trému a aby ji potlačil, křičel, nadával a hádal se o každou maličkost. Holič, krejčí, rekvizitář, všichni se museli točit jenom kolem něho a být pořád ve střehu, aby si nezapomněl vzít něco na scénu. Přestože se začal brzo oblékat, vždycky se opozdil. S oblékáním a maskováním končil obvykle těsně za kulisami. Teprve na scéně se vzpamatoval. Do šatny přišel režisér Topolsky. Jak to měl ve zvyku, lehl si na rozestavěné židle a dal si ruku pod hlavu. Rád z dálky poslouchal hlasy z jeviště, tlumené tóny hudby, tiché ozvěny zpěvu a snil. Tenhle člověk byl podivuhodná, výbušná, živelná osobnost. Byl to nadaný herec a kromě divadla nechtěl o ničem jiném vědět. Ve svém hereckém projevu byl až přepjatým realistou, takže se mu najednou z chutí zasmáli. Žil s Majkovskou a oba byli sloupy společnosti. Měli se nesmírně rádi, ale výstupy u nich byly téměř na denním pořádku. Morisi, až ti řeknu, co jsem provedl Sabinskému, tak vyskočíš jako jelen, zvolal Vavřecky a běhl do šatny. Dík čertu, zabručel režisér a kopl nohou do vzduchu, takže kdyby byl Vavřecky včas neuhnul, byl by ho možná i poranil. Šílel totiž vzteky, když ho někdo vyrušil z jeho samoty. Máš speciální talent, pokud jde o pohyby nohou. Mohl bys jít směle k cirkusu nebo cvičit na vysuté hrazdě. Co chceš, vysyp to rychle a koukej vypadnout. Sabinský mi dal 10 rublů, tak co? Neříkal jsem, že vyskočíš? Že ti dal Sabinský 10 rublů zálohy, to je nehorázná lež, řekl Topolsky a znovu se položil. Čestné slovo, řekl jsem mu jenom tak mezi 4 očima, že se zase objevil Čepiševský. Že prodal poslední dvůr v Lomžské gubernii, že dává dohromady novou společnost a že dokonce už jednal s tebou. Kdyby mi Čepiževsky dával 1000 rublů gáže měsíčně, stejně bych k němu nešel. To bych si raději sám založil společnost. Morisi, proč ty si opravdu nezaložíš společnost? Už dlouho o tom přemýšlím. Kdybys nebyl tak hloupý a rozuměl trochu umění, tak bych ti vyložil svůj plán. Peníze mohu mít, kdy chci. Víš přece, že jsi mi sympatický, ale ty mě nepochopíš, protože jsi strašně hloupý a užvaněný. Vavřecky, možná, že založím společnost, ale ženské pustíme k vodě, budeme bydlet spolu. Pamatuješ, jak nám bylo dobře v Plocku a v Kališi? Budeme si sami vařit. To byly zlaté časy. Jenomže u toho Gravčia byla strašná bída. Ty tomu možná nevěříš, ale trochu bídy a hodně boje skutečnému umělci jen prospěje. Umlkli. Z hlediště se v tříštících se vlnách valil smích, zněl potlesk a burácel, až se okna třásla. Výkřiky nadšení pronikaly do šatny jako bouřka a v ní se zachvívaly plameny plynových lamp. Pak zase všechno stichlo. Klidné, pauzami přerušované ozvěny sem plynuly rytmicky, až zase na závěr dějství náhle propukla ohlušující vřava.

0: románu polského spisovatele Vladislava Reymonta Komediantka četla Daniela Kolářová. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Režii měla Jana Bezdíčková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude můj pořad Tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 21. září roku 1946 přišla na svět výjimečná herečka Daniela Kolářová. V těchto dnech slaví 80. narozeniny. A my přejeme za Český rozhlas všechno nejlepší. Majitelka nezaměnitelného hlasu zanechala znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu a my si rozhlasové mistrovství Daniely Kolářové připomeneme na Pohodě v následujícím pořadu.

0: Hvězdný prach. Z archivních nahrávek sfoukává Jaromír Hanzlík.
1: Existují nějaké milé, úsměvné, příjemné vzpomínky z tvého krátkého pobytu v politice, pokud na to chceš odpovědět, prosím, pokud nechceš, tak to tomu
2: nechci,
1: nutit nebudu.
2: Nechceš?
1: No to je taky odpověď.
0: Dnes s Danielou Kolářovou. Posloucháte další vydání cyklu hereckých setkání se vzpomínkami, historkami a ukázkami rozhlasových rolí.

0: Vítám vás, milí posluchači. Tak se vám musím přiznat, že dneska mám opravdu šťastný den. Danuško, já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
0: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
1: No, je to vždycky tak jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
0: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Tak samozřejmě já o tobě vím lecos. No, oni posluchači taky, jo. Dneska se hodně čte v různém tisku. Ale myslím, že bychom měli začít někde tam, kde si uvízla Drábkem. Já vím, že v Karlových Varech.
1: No, ano. Od 4 do 18 jsem žila v Karlových Varech, tam jsem taky odmaturovala, absolvovala jsem tam...
0: Už tehdy si maturovala z ruštiny, viď?
1: No samozřejmě.
0: No dneska by se ti to tam hodilo.
1: To je pravda, tam hodně, ale na Vinohradech mimochodem taky.
0: Tak jo.
1: Ale moje maminka pak pracovala v Karlovarském divadle v účtárně a já jsem tam za ní chodila, samozřejmě jsme chodili do divadla na pohádky v neděli odpoledne. No a jednou si mě vypučil pan režisér Škobis do pohádky Císařovy nové šaty od Hanse Christiana Andersena jako kuchtíka do první půlky, který pořád něco uždiboval, dostal pár facek a pak jsem hrála na konci tu holčičku, která křičí, že císař pán je nahatej. No a to byl začátek konců.
0: Takže to byla ta pravdomluvná nakonec.
1: Ano, ano.
0: To ti zůstalo.
1: Bohužel, někdy bohužel.
0: A pokračovala si jak?
1: Pokračovalo to dál a občas si mě taky půjčovali do toho divadla, ale potom, když jsem začala chodit na střední školu, tak tam byl učitel češtiny, pan Bartůněk, a ten tam založil takový amatérský divadýlko, spíš teda recitační. Nejdřív se to jmenovalo Štycháček a později Kapsa. A v té Kapse jsme dělali taková literární pásma a to byly povídky, básničky, zpívali jsme. No a tam už vlastně padlo to moje definitivní rozhodnutí. Já jsem tak trošku koketovala ještě s vysokou školou tělovýchovu jsem dělala, ale pak se to převážilo definitivně k tomu divadlu. A šla jsem na Adamu.
0: Uh-huh. A tam odtud už tě vlastně znám z těch let.
1: Ano.
0: Ano. Ale já si to neodpustím. Já jsem nedávno poslouchal rozhlas.
1: Uh-huh.
0: A protože já jsem věrný posluchač rozhlasu, víš?
1: Já taky.
0: A tam si ty hovořila s někým, oni se tě zeptali, jakým způsobem si přišla na Vinohrady. A ty jsi tam říkala, že si na Vinohrady přišla proto, že si byla v angažmá v Libni, v SK Neumana tehdy, a ve Vinohradském divadle hledali k Hanzlíkovi partnerku. A to já jsem do té doby vůbec nevěděl.
1: Mně to takhle bylo řečeno.
0: Jo.
1: No ano.
0: Aha, no takže jako, aha, no tak to bylo dobrý.
1: No, tak se to stalo, protože myslím si, že to spískal pan režisér Dudek, protože tehdy vlastně natáčel věc Makropulos, kde Jana Štěpánková hrála Makropulku a já jsem tam hrála Kristínku. Dostala jsem tehdy od něj strašně vynadáno, protože skončila pauza, šli jsme na to jeviště, už byly nachystaný kamery a já jsem ještě dožvejkávala párek. Ten mě seřval. No ale v zápětí potom vlastně přišla nabídka na hostování v Gorkého Měšťácích a pak angažmá.
0: Tak takhle to bylo. No vidíš, to já jsem nevěděl, takže vlastně oni tě vzali jako ke mně jako partner. Oni nás vlastně dali dohromady.
1: Dali dohromady.
0: Aby nás po letech zase, jak ty říkáš, hezky rozsadili.
1: Rozsadili, ano.
0: Ale k tomu se dostaneme.

0: No a teď, protože sedíme v rádiu, tak jak pak Dana Kolářová k rádiu přišla?
1: To bylo ještě hluboko na Damu a byla to paní režisérka Alena Adamcová, která si mě s Jirkou Ornestem vypůjčila na malý výstupy.
0: No ale podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
1: Aha, vidíš.
0: No vidíš.
1: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
0: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
1: No tak to jsem teda zapomněla.
0: Tady hodně lidí, kteří tady sedí
1: před
0: tebou,
1: peklo.
0: Zapomněli. No ale to ne, že to jsou archivy, ty nažou.
1: No tak to určitě, no.
0: No.
1: To byl začátek, ano.
0: V roce 1964.
1: Ano.
0: To si tuším byla ještě nadal.
1: No to byl první ročník Damu.
0: První ročník Damu. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
1: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
0: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
1: byla,
0: že?
1: Ale jo? Doma, myslím, no, se odstláš no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
0: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale když si takhle zapátráš v paměti, tak co ti tak zbývá v té paměti z těch let, kdy jste ještě neměli televizi a poslouchali jste rádio?
1: No tak zaprvé pohádky. Pohádky v neděli odpoledne, to jsem nevynechala,
0: to
1: takže
0: být.
1: Pamatuju paní Růženu Naskovou. A tak, ale utkvěla mi absolutně četba, bylo nás pět pan Filipovský, četba na pokračování.
0: No.
1: A potom vím, že jsem chodila do tanečních, v pondělí jsme měli v Pupu v Karlových Varech, ale to se tehdy jmenovalo Moskva. Teď se to zase může jmenovat Pup.
0: Já myslím, že teď už se to zase může jmenovat.
1: A když jsem se vždycky oblíkala, tak ano. Zrovna v tu dobu četl pan Štěpánek Dobrýho člověka ještě žije, Rolanda. A já jsem prostě do těch tanečních nechtěla vůbec odejít, dokud to neskončí, a maminka mě vyháněla a já jsem vždycky do poslední kapky to chtěla doposlechnout. Takže to je taková hodně silná vzpomínka.
0: Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože si v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
1: No moc ti děkuju.
0: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
1: No jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
0: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
1: Tak zase byly vymetený ulice, všichni tak poslouchali.
0: Tak si to poslechne.
2: Saga rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
3: Ireno, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
4: Těší mě paní Soumsová.
5: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
4: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
6: June, byla bys tak laskavá.
3: Ano, strýčku Soumsi.
5: Bude vás to stát mnoho síly, Filip.
4: Člověk dokáže víc, než tuší.
5: Zvlášť, když jde o život.
4: Myslíte?
5: Mám před vámi časový náskok.
6: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
3: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
4: Filip, těší mě, pane.
6: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
3: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
6: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáma.
7: Ireno, smím vám přinést skleničku?
5: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
7: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
5: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
7: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
5: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
7: Chtěla jste říct chudý profesor.
5: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
7: To zní líp.
5: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
7: Jen vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
5: Neopovážila bych se takhle rouhat.
7: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
5: Včetně June?
7: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
5: Jsme dobré přítelkyně.
7: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
5: Stričku Jolione, láska nezná žádnou míru.
7: Proto z ní jde na mě strach.
5: Mládí se ničeho nebojí.
7: Bohužel. A nebo boudí?
0: Ty jsi, Dano, toho v rozhlase udělala opravdu hodně. Když se takhle ohlédneš a zeptám se tě, s kterými režiséry se ti v rozhlase pracovalo nejlíp, co mi odpovíš?
1: Já vlastně jsem s každým pracovala ráda, ale kdo byl výrazná osobnost, tak to byl pan Horčička, Jiří Horčička. A pamatuju si, že když jsme dělali Vojnu a mír Tolstého, tak nás aranžoval na mikrofony, my jsme si museli zapisovat aranžma, pamatovat si to, protože se tomu říkalo, že je to stereofonní vysílání z různých úhlů a skutečně jsme byli téměř tak aranžovaní na mikrofony, jako třeba v divadle, jo. Takže to byla docela složitá záležitost, ale byla to moc hezká práce. Tehdy bylo takové zvláštní období u toho režisera Horčičky, že tam byl hodně často třeba Eda Cupák, ale spousta jiných lidí. Viktor Price, pan Kemr. Prostě se potkávalo tolik lidí z různých divadel tehdy v tom rádiu, protože ta produkce byla neskonale větší, než je tedy dneska toho dramatického vysílání. Že jsme se vlastně všichni poznávali v tom rádiu. Ani ne tak v televizi, jako v rádiu.
0: Ano, já si vzpomínám, že to se sedávalo vždycky před tím studiem a tam se semlelo živý s mrtvým.
1: Ano, všecko.
0: Že jo.
1: A byly tam takový paní, co vařili kafíčko, no. Jsem říkala paní kafíčkový.
0: Ano.
1: No, tak ty už jsou automaty, že jo. Ale to se tehdy semlelo skutečně všecko, co se kde šustlo, v jakým divadle, tak se to tam v tom předpokoji před tím studiem rozebíralo. S panem Munzarem taky jsem pracovala, tak to bylo to strašně zajímavý. Ten pan režisér Horčička byl tak nabitej energií a vždycky plný toho tématu a připravený. Mluvil strašně nahlas, intenzivně a měl strašní požadavky a připomínky. Takže to byla vždycky strašně náročná vlastně práce. Ne, že si jdeš odpočinout do rádia, ale on kladl na to absolutní nároky na herce a byla to zabíračka pěkná.

0: Mě zaujalo, když si vzpomínala na ta svoje dětská léta při poslechu rozhlasu, tak si vzpomínala na četbu, když četl pan
1: Filipovský nebo pan Štěpánek.
0: Jestli pak ty taky si někdy četla v rozhlase?
1: Četla jsem několikrát. Četla jsem úžasnou věc od Daniely Hodrové. Byly to takové příběhy z Žižkovské věže. To byla několikadílná četba a ta četba je vždycky ještě o něco náročnější, než když je to hra rozhlasová, protože to jsou dialogy, ale na tu četbu se, jako na všechno se musíš připravit, ale na tu četbu to skutečně jako musíš celý pečlivě projít, udělat si odstavce po těch myšlenkových celcích i si udělat znamínka u interpunkce. Je to docela velká příprava, ale říkám, mám práci v rádiu moc ráda.
2: Daniela Hodrová-Milotová, Ztracené děti, rok 2000, režie Markéta Jahodová.

Manuelu překvapí, že jsou dveře do bytu paní Mendlové otevřené. Jak mohla paní Mendlová vědět, že k ní přijde právě teď? Leda, že by jí Manuelina předchůdkyně nosila oběd vždy ve stejnou hodinu. Sotva Manuela vstoupí do bytu, ukáže se, že se mýlila. Paní Mendlová nečekala ji, ale svého synovce, vlastně prasynovce. Jindy touhle dobou chodí. Zřejmě se dneska cestou ze školy někde zdržel. Paní Mendlová to Manuele vykládá, ležíc na břiše u postele. Ne, neupadla, jenom se pokoušela vytáhnout spod postele kufr s betlémem, už ho bude muset začít stavět. Už teď, na konci října? O, postavit betlém zabere moře času. Každý den postaví jen pár figurek. Možná už je dokonce pozdě a do Štědrého dne s tím nebude hotová. Každý rok jí totiž nějaké figurky přibudou a proto nedokáže nikdy přesně odhadnout, jak dlouho jí potrvá, než pro ně najde vhodné místo. Už v loni se jí stalo, že to dobře neodhadla, ačkoliv začala betlém stavět dřív než letos. Na dně kufru objevila dinosaura se dvěma hlavami. Bůh ví, odkud se ta potvora vynořila, a řadu dní se pak nedokázala rozhodnout, kam by ho měla postavit.

0: Vzpomínám si na paní Danu Medrickou, kterou jsme měli všichni přece strašně rádi.
1: To jsme milovali.
0: A měla ohromný smysl pro srandu a zvláštní je to, jak se právě v tom předpokojíčku těch paní kafíčkových semlelo všechno dohromady, tak samozřejmě ženský si říkali, co stihli, co nestihli ještě doma, protože to je taková ta část neviditelná toho hereckého života. A vzpomínám si na paní Medřickou, jak přilítla a říkala, že musí navařit na neděli, protože bude něco točit, aby vašíci měli domácí jídlo. Pak dlouho prala prádlo, máchala ve vaně, protože teprve potom jí manžel koupil automatickou pračku, protože měla artrózu v rukách, takže měla těžký bolesti, že z té studené vody. A tohleto to se neví, že jo, samozřejmě.
1: No ne, počkej, ještě měli toho psa, toho boxera,
0: no, měli boxera,
1: který ho dovenčil doma.
0: No samozřejmě, samozřejmě paní Medřická byla vidět přece tadyhle u muzea, ano, vždycky, jak ano. Venčí boxera, takže ta paní toho musela postíhat takovou strašnou spoustu. Ano, a přitom...
1: A ještě mimochodem potom hrála.
0: A mimochodem hrála tak vynikající divadlo a byla s ní legrace, takže to je obdivuhodný prostě, jo, nádherná vzpomínka.
1: Krásná, no. Ona byla půvabná tím, že vždycky kolem sebe zářila jako sluníčko a přitom měla takovýhle...
0: Docela teda sebou mrskala.
1: Mrskala. Když jsem říkal, že jsme spolu prožili dlouhá léta v jednom angažmá ve Vinohradském divadle, tak jestli pak máš nějakou hezkou, úsměvnou, milou vzpomínku na tu dobu?
0: No, těch by bylo, protože tam to nebyl předpokojíček před studiem, ale rekvizitárna, že jo? Rekvizitárna před zkouškou, během zkoušky, kde se taky semlelo všechno a ta parta těch báječných ženských a mužských. A tam taky se propralo ledaco, ale oni byli nesmírně vtipní. Pan Pleskot, Pepíček Bláha, pan Brodský a pan Kopecký. A já si vzpomínám, jak takhle seděl pan Kopecký, byl tam Broďa, a ten pan Kopecký mu říká, pane kolego, můžu se vás zeptat, vy máte dceru, já mám dceru. Obě jsou nám podobné, jak to, že vaše dcera je tak půvabná.
1: Ano, to byl
0: a vlastně jako na týhletý vysoký laťce se tam odehrávaly úžasné věci a byly báječní. A moc mi chybějí.
1: No já si vybavuju, my jsme spolu hrali představení Mnoho povyku pro nic.
0: Ano.
1: A jestli pak si vzpomínáš na tu malou holčičku, která byla v první řadě seděla.
0: Počkej, a co ona to křičela na mě?
1: No a ona tě během hry zatáhla za sukni a řekla hláskem na celý divadlo, herečko, mě se chce čůrat.
0: Jo, ano.

0: se tě teď musím zeptat něco osobního. Ty máš přece dva kluky, dva syny. To už jsou dneska dospělí chlapi, že jo? Já si je pamatuju, vlastně, když byl ještě v kočárku, nebo když se vlastně ještě ani nenarodili skoro. A vzpomínám si, protože jsme taky bydleli nedaleko od sebe, jak, nevím, jestli to byl Matěj nebo
1: Šimon,
0: ale jak říkal, když tam u americké ambasády stál ten voják a byl to...
1: Maminko Černouš.
0: Maminko Černouš.
1: Jsem ho vezla v kočárku, ve sportáku.
0: Ano. A jeden z nich zásadně říkal Hrohlík.
1: To byl Matěj, ten říkal Hrohlík, Myšice a Vřešťan.
0: No,
1: nejhezčí jsou děti, když jsou malí, to jsou roztomilí, když s nima objevuješ vlastně to, co je pro ně poprvé, tak ty už to znáš, ale byli to normální takový docela prima kluci. A na to dětství, na to, když byli malí, tak vzpomínám úplně ze všeho nejradši, protože čím víc rostly, tak do toho vstupovaly jiný vlivy a abych ti pravdu řekla, tak oni až teďko jako dospělí se mi vždycky přiznali k tomu, že cokoliv jsem o nich někde v nějakým interview řekla, takže se jim za to ve škole posmívali a vlastně to nenáviděli, jo, neměli to rádi. A teďko už jsou dospělí, já to musím akceptovat, protože mě to skutečně tehdy vůbec nenapadlo, že třeba jsem někde prozradila, že dáváme před Vánocema dopisy do ježíškárny za okno a pak na ně pokřikovali, víš, ve škole říkali, dáváme dopisy pro Ježíška. Vůbec by ti to nenapadlo, že to někdo bude takhle ošklivě otáčet proti ním. Takže já vlastně mám zakázáno o nich mluvit, protože si to nepřejou.
0: No tak dneska už můžeš, dneska už jsou
1: no
0: to
1: tak
0: nespělí.
1: Ano,
0: kluci.
1: Ale bylo jim to tehdy strašně
0: nepříjemné. Tehdy to chápu. A třeba, když si je poprvé vzala kluky do divadla a viděli tě poprvé na jevišti?
1: No, to je tak moc, myslím, nebralo, ale no. Oni nejradši do rekvizitárny a když jsme hráli Hamleta, no. Tak tam byly ty všelijaký rapíry a kordy, no tak no. To byly úplně pološílení, cože na jeviště, jako maminka hrála. To v té rekvizitárně bylo, zbraně byly vlastně, důležitý.
0: No,
1: to pak kreslili a strašně potom toužili a chtěli pistulky a takovýhle.
0: Mimochodem, zmínila si Hamleta, to je škoda, že už to nikdy nebudeme hrát, protože to jsme, myslím, hráli oba velmi rádi.
1: To jsme hráli rádi, no.
0: A říkali lidi, že jsme to hráli prý i dobře. No, já si nemůžu odpustit tu otázku na to, jak ty říkáš hezky, jak nás rozsadili, že jo. Tak jestli pak si na to vzpomínáš, jak to bylo.
1: Já ti to už přesně nevím. Já vím, že najednou nás přestali obsazovat. A to tak, že nejenom v divadle, ale i v televizi, prostě najednou to skončilo, prostě to někdo zatrh. Já jsem se to celý roky nedověděla, až pak od tebe, ale skutečně jsem to netušila, co se stalo, co jsme provedli, nebo...
0: My jsme nic neprovedli právě protože jsme nic neprovedli. My jsme nechtěli vstoupit tam, kam už skoro všichni byli, a my jsme tam nechtěli a ono se jim to nelíbilo, tak řekli, dobře, my se jim pomstíme a tak nás vlastně rozsadili.
1: A.
0: Takže už nám nedovolili spolu hrát. Ale bylo to škoda, protože v okamžiku, kdy se nám jaksi jako dvojici začalo dařit a dařilo se nám a hrálo se nám spolu hezky a i když musím, milí posluchači, na Danu tady zase opět prozradit jednu důležitou věc. Ona mě, prosím, byla. Ona mě fackovala. Ano, já jsem trpěl jako zvíře, ale jsem tomu dneska rád, protože to byly krásný roky.
1: No tak škoda rány, která padne vedle, říkal můj dědeček a já jsem tě nebyla permanentně, dostal jsi možná jednou nebo dvakrát, protože jsi to zasloužil. To musíš na sebe prozradit taky, ne? Že
0: ano, já to přiznávám.
1: Nějaká hnusná osoba, která tluče kolegy.
0: Ty jsi inklinovala svý herecký profesi spíš k takovým těm vážným, tragickým rolím, anebo jemnějším, veselějším, komickým postavám. Obojí si hrála a musím říct, že obojí výborně.
1: Ne, já v podstatě za optimální žánr považuji tragikomedii, protože tam máš oboje. a vlastně se nemusí tlačit na žádnou tragédii a může to být ještě sděleno ledaco s humorem. To já považuji za optimální a nejsnesitelnější formu pro lidi tragikomika. No.
0: Víš, já si moc rád vzpomínám na tu dobu, kdy jsme spolu hráli a my jsme spolu byli téměř 12 hodin denně, že jo?
1: No.
0: Dopoledne v divadle, odpoledne v televizi nebo ve filmu, večer jsme spolu hráli. A to byly opravdu krásný roky a hráli jsme to hodně, když si vzpomeneš třeba na Zločin a trest. Nebo Loupežníka.
1: Loupežník.
0: Čapková, viď? Tak to byly krásné postavy, krásné role, kterých se nám dostalo a bylo to nádherný partnerství. Já ti za něj dneska ještě pořád moc děkuju a mě líto, že to nemělo dalšího trvání.
1: Taky ti děkuju moc.
0: No hele, abychom se tady nerozplakali, jsme tady
1: nebudeme.
0: Si tady hezky povídali o rádiu, tak se zase k tomu rádiu vraťme. V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
1: Já vím, no.
0: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
1: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
0: No a ještě když vedle tebe sedí takový pánov jako Rušínský,
1: no, ano.
0: Monzár, Sklenčka. Aho.
1: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná škola a drezura.
0: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole taky,
1: ano,
0: viď?
1: Ano.
0: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
1: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
0: jo, on se protřás životem.
1: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce, no, no. A kouřil partizánky.
0: Sto denně.
1: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
0: No vzpomínám si na Otu Sklenčku, přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
1: manželku
0: Ninu Popelíkovou, která naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
1: Říkala schody, že stavěla.
0: Ano, všecko.
1: Ano.
0: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
2: Oscar Wilde, Ideální manžel, 1991, režie Josef Červinka.
3: Dobrý den, Lorde Goringu.
4: Dobrý den, paní Chilternová.
3: Snad neodcházíš, Roberte?
4: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
3: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
4: To nic není, miláčku. To nic není.
3: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
4: O paní Čivlíové?
3: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivlíová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
4: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
3: Kdyby ten slib dodržel... Byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Gorinku. Buďte ke mně upřímný.
5: Naprosto upřímný?
3: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
5: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
3: Myslíte?
5: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
3: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
5: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
3: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
5: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
3: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
5: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
3: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
5: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
1: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně a v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží. Je to hezká vzpomínka, ale pak to, co přišlo, že ten 68. rok, ta okupace sovětská, tak o to bylo krutější. Víš, vůbec si to člověk neuměl představit, že to je na tak dlouho a ta strašná cenzura a to, co prostě následovalo, ta normalizace.
0: Že ta dočasnost se tak
1: Že ta dočasnost se protáhla, no, na věčné časy skoro.

0: Dano, ty jsi ve Vinohradském divadle kolik let? Ty jsi nastoupila někdy v roce 70...
1: Jedna nebo dva?
0: No, no tak to jsi tam hodně let.
1: Hodně, já to nepočítám.
0: Mm-hmm. To je dobře. Ale já o tobě vím, že poslední leta jsi mírně nevěrná tomu divadlu, protože občas se vyskytuješ v různých jiných divadlech, především v divadle komedie, který tě táhne. A já jsem tě viděl ve vynikajícím představení. To jste hráli, myslím, ve Švanďáku, u Realistu. A to bylo s Milanem Lasicou.
1: Ano. To není nevěra. To je otázka...
0: To je zajímavý. Žádná, každá ženská řekne, to není nevěra.
1: No, jenom to... No, tak podívej se, pro moji věkovou kategorii už
0: dobře.
1: Není tolik rolí v divadle domovským. A tady mi v komedii párkrát nabídl práci Dušan Pařízek a byla to takový žánr nebo způsob jiného myšlení divadelního, jiného vyjadřování. Ti německy píšící autoři, Rakušan, Němci, Schwab, Bernhard a tak dál. A já, protože jsem to neznala, tuhle tu dramatiku vůbec, tak jsem nejdřív z toho měla strach, ale pak jsem říkala, když se něčeho bojíš, tak jdi do toho a zkus to prostě. A skutečně je to jiný způsob. O něm strašně mluví, že jo? Tam nejsou ani tak bohatý situace jako slovní výlevy těch figur a má to zvláštní konstrukci, je to strašně těžko se to učí a těžko se to pamatuje a chvílema je to taky ohromně vtipný, ale není to anglický humor, je to takový intelektuální německý humor.
0: No, já jsem se obdivoval tomu, jak se to ještě dnes, já nechci říct v tom věku, no ale jak to mám opsat, jak se to vlastně všechno můžeš naučit, protože to se nás vždycky laici ptají, že ano. To herectví vlastně v tom, jak se to můžete naučit, to nebylo to nikdy tak podstatný, ale dneska už si říkám, Hergo, Dano, klobouk dolů, to je textu.
1: Ne, je to složitý, vlastně by to bylo i pro daleko mladšího člověka.
0: No, to jo.
1: Říkám, právě ty konstrukce větný a těch logických celků jsou prostě jiný. A pak máš strašnou radost, když se k tomu dokážeš prokutat vlastně a pochopíš to.
0: No a jak si tě našel ten Milan Lasica? Protože to je taky krásný spojení.
1: To je konverzačka, je zase žánr, kterýho my jsme si neužili, protože konverzačky byly označovaný za měšťácký žánr a proto se nehrály. A on je to
0: opereta a konverzačky nebyly v modě, bohužel. Ano. Obojí jsem miloval.
1: A já toho Wilda speciálně, že to je vysoká škola konverzačního divadla nebo konverzačního umění, tak toho jsem si neužila. A Patrik Hartl ze Studio 2, se kterým jsme dělali velice dobrý, myslím, představení, to si sám napsal divadelní scénář Podzimní sonátu podle Bergmana. A to byla moc hezká práce a potom, když už se to vyhrálo a vlastně už nemohli používat ta autorská práva od pana Bergmana, tak jsme to skončili a ten Patrik přišel s touhle hrou, tu našli s Michalem Hrubým a tak jsme se naštěstí shodli na tom Milanovi Lasicovi. A on mohl, on to přijmul.
0: A takže to já jsem si myslel obráceně, že on si vybral tebe, tak vy jste
1: ne,
0: si vybral
1: ne,
0: Lasicu.
1: Ne, v podstatě to bylo takhle.
0: To jste dobře udělali, protože opravdu to je krásné představení.
1: Tak to mám radost.
0: A Dano, ještě si neodpustím jednu otázku. Možná, že bych tě měl teď oslovovat paní profesorko, protože ty si taky jeden čas nebo ještě pořád tam učíš?
1: Ne.
0: Učila na DAMU. No tak jaká to byla léta profesorská, paní profesorko Kolářová?
1: Já jsem s jedním ročníkem šla od prvního vlastně až do čtvrtého a to byl Kuba Špalek, jeho ročník. Vlastně jsme došli až do revoluce, do sametové revoluce. A to bylo fajn, to tím mě těšilo, protože už já jsem měla kluky v té, byly přerosti, já nevím, 14, 17. Už
0: byli za pubertou, tak už
1: s nima jako jakž takž byla lehčí řeč, i když teda někdy taky ne, ale tím pádem jsem měla k těm mladým lidem docela blízko, víš, že mě to připomínalo ty moje synky a těšilo mě to s nima, bavilo mě to, to bylo hezký, no. A ono už taky to tak jako vřelo v té společnosti, různě bublalo, takže už to taky nebylo jenom čistě o divadle, už jsme tam si sdělovali takový různý věci společensky důležitý a vlastně to, co to divadlo taky má umět reflektovat. A oni, ten Kuba Špalek pak šel už svojí samostatnou cestou, že má svoje divadlo a tak. Ale to byl zajímavý ročník a těšilo mě to s nima. Mm-hmm.
0: A jako profesorka taky si své žáky fackovala jako své kolegy?
1: Ne, žáky bych nefackovala, ne, to by musel udělat něco hnusného, ale ne, nefackovala, nebyla nikdy. Oni mě tak oslovovali, mně to přišlo legrační, protože já samozřejmě žádná profesorka nejsem, že jo.
0: Dano, víš, co je zvláštní? Už tady před tebou sedělo spousta lidí, kolegů, herců a všichni vzpomínají na rozhlasové režiséry. Ale já vím, že v rozhlase taky pracuje několik vynikajících režisérek. Například paní Kofránková, paní Engelová, jo, a spousty. No a ty jsi přece taky s těma dámama dělala, tak...
1: Dělala, ještě to byla Jana Bezdíčková, no. Hanka, s Hankou jsme dělali... Putování diletantů Okudžavu, to byla nádherná práce, taky už je to nějaký pátek, ale Lída Engelová, teď jsme nedávno, to strašně utíká, dělali vás.

0: Rozumím, že není problém. My s tou Lídou Engelovou jsme měli vlastně mimo téhle práce v rádiu ještě rozdělenou práci pro violu. To se jmenuje Nejenom malý princ a první půlka je korespondence Saint-Exupéryho s maminkou a druhá půlka je vlastně, jsou ukázky z Malého prince. Takže jsme dělali takovou dvojitou práci v tom rádiu ještě vlastně pro violu. A s ní vždycky ráda pracuju, protože ona je nejenom rozhlasová režisérka Lída Engelová, ale je také divadelní režisérka.
1: Která ta etapa byla taková pro tebe nejpříjemnější, na kterou nejraději vzpomínáš?
0: No, tak když se otočím hodně dozadu, tak to byl kus těch Karlových varů, kdy jsem bruslila po řece zamrzlý. To bylo hezký. A
1: pak... Teplá byla zamrzlá?
0: No, ano, až k vřídlu.
1: Prosím tě.
0: No. Se dalo bruslit, takový herbolatej led. Ale bylo to krásný, protože jsem většinou jezdila sama skoro až za Richmond a nějak se mi vybavuje zvuk těch bruslí, jak skřípe o ten neupravený led. To bylo takový zvláštní, protože chvílema, když byl někde led průhledný, tak pod tím jsem viděla ryby. Zvláštní takový krápníky, jeskyňky a bylo to moc pěkný. A pak teda ráda vzpomínám na to, když byli moji kluci malí, to bylo moc hezký. No a v podstatě musím říct, že právě proto, že člověk překlopítá spoustu věcí, něčím se probolí, z něčeho se taky dokáže radovat, takže vlastně teďko už chci, aby tohleto období bylo šťastný. Prostě chci ho prožít intenzivně, aby mělo nějaký smysl.
1: Ale teď už smysl. Konečně chci být šťastná.
0: Ne, chtěla bych to pozitivně ovlivňovat takhle, abych si nenaříkala, nefňukala a něco dělala, co má smysl. Tak bych chtěla, aby to bylo tohle období, kdy jsem šťastná.
1: No a teď mi řekni, Dandulko, momentálně teď, co tě baví, co děláš?
0: No, já jsem propadla v přírodě, takže studuju spousty literatury. Je mi to tak trošku houbyplatný, protože nejsem žádný pořádný zahradník nebo zahrádkář, protože tomu nevěnuju správný čas, jak by to mělo být, protože se to všecko dělá mezi divadlem.
1: A tak ty jsi propadla ručním pracem.
0: Já jsem propadla ručním pracem.
1: A no. Já koukám, že máš nějaký mozoly na
0: mozoly,
1: rukou.
0: No.
1: Tak to máš od práce?
0: Prostřihávala šípkový růže a no prostě roztrhali se mi rukavice a tak. Takže mám takový zdevastovaný ručičky, ale strašně mě to těší a vlastně je to pro mě tak čím dál tím důležitější jezdit ven do přírody a kdybych nic nemusela, i kdybych nemusela nic dělat, jenom prostě z ní nabírat nějakou pozitivní energii, tak je to pro mě nesmírně důležitý.
1: A... Já ti hrozně rozumím. Tak víš co, pojďme se domluvit. Takhle, už jsme se, jak jsme řekli na začátku, nějaký čas neviděli, tak možná, že nebylo od věci na kopání, stříhání a na zahradě to mě neužiješ. Ale celý život jsem ti měl takovou touhu, jak když jsem byl kluk mladý, tak jsem si vždycky vzal, co se říkalo, tele na záda a jel jsem někam pod širák. A to já jsem si myslel tehdy, když jsem byl na startu, že takhle to bude, že takhle prostě vemu tele na záda a pojedu po světě, po celém. No a my jsme nikam do toho světa nesměli, viď, no. A teďko, když už můžem, tak už možná by mě i ty mravenci někde v trávě vadili, ale možná, že bychom se mohli domluvit, že bychom někdy vzali takovej bagl na záda a že bychom třeba na víkend někam jeli po čirák a užili si tu přírodu bez té práce, prosím.
0: Bez té práce, samozřejmě. Jo. No, to se můžeme domluvit. Já miluju hory.
1: No.
0: Mám doma po hory, prostě bagl taky. Můžeme to udělat.
1: Vemem bagl a do něho si přidáme transistorové rádio a budeme poslouchat, jak naši kolegové nám hezky do toho rádia mluví.

0: Dano, já ti strašně moc děkuju, že jsi přišla. Bylo to s tebou příjemný, jako vždycky, jo. Dneska jsem výjimečně nedostal pár facek. Tak já se těším, že se zase buď uvidíme někde před tím mikrofonem, anebo ještě dřív na tom našem společném džungru.
1: Dobře.
0: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, díky.
0: A s vámi se loučím, milí posluchači, nashledanou.
2: Hostem Jaromíra Hanzlíka v cyklu Hvězdný prach byla dnes Daniela Kolářová. Pořad připravili Jitka Škápíková, Jiří Hubička a Tomáš Černý.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Dnes začneme soulovou zpěvačkou ze Spojených států, Aletta Adams. Narodila se ve 62. roce. Od útlých dětských let se učila na klavír a jako mladistvá už vedla různé sbory. V 18 letech se rozhodla pro profesionální muzikantskou dráhu. 8 let účinkovala v klubech a hotelových barech a pak natočila své první pěvecké desky. V podání Aletty Adams si poslechneme její vlastní píseň s povzbuzujícím textem Window of Hope, okno naděje.

Tak to byla Aleta Edmonds z USA. Východočeské divadlo v Pardubicích uvádí muzikál libretisty Jiřího Seidlera Mississippi Blues Band. Autorem hudby i textů písní je známý bluesman Jiří Šlupka Svěrák. My si teď poslechneme jednu píseň z muzikálu. Název má Divná ženská a hraje a zpívá ji sám autor Jiří Šlupka Svěrák.

Dozněla divná ženská Jiřího Šlupky Svěráka a my máme připraveno další, tentokrát ne divnou, ale obdivuhodnou ženu. Její jméno zní Annie Lennox. Narodila se o Vánocích 54. roku ve skotském Aberdeenu. V 17. se vydala na studia hudby na Královskou hudební akademii do Londýna. Tam studovala hru na klavír a flétnu. Seznámila se s Davidem Stewartem. Spolu založili duo Eurythmics a začali skládat písně. My si poslechneme jejich úspěšnou skladbu, která v 85. roce obsadila první místo britské hitparády. There must be an angel playing with my heart. Musí to být anděl hrající si s mým srdcem.

Británie se přeneseme do velké země v Jižní Americe, do Brazílie. Je zemí jazzové samby Bossanovy. A jednu píseň v tomto rytmu nám zaspívá Marcos Valé. Sám je autorem textu a název písně v překladu zní Cvrček zpívá pro Anna Marie.

Tak to byla píseň ze země samby a karnevalů z Brazílie. No a na závěr se přesuneme z Jižní Ameriky do Ameriky Severní, ale trochu i domů. Píseň má název Amerika. Je z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina a zaspívají nám ji Eva Pilarová a Marta Kubišová. Příjemné prožití zbytku dne přeje Ladislav Tůma.

hvězdou, lidi v hadrech žijou a jen se furt bijou.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 381. se vám ozvala důvěrně známá znělka pořadu, kvůli kterému lidé vstávají v neděli na 8. hodinu ráno, což nepochopím. Po případě ve čtvrtek bdí i po půlnoci, což se taky dost těžko chápe. Tak jako léta předtím se vám i dnes ozvou stejné hlasy. A to?
0: Ivany Valešové,
2: Františka Derflera,
3: Igora Bareše
1: a Josefa Veselého.
4: I režisér zůstává týž Jaromír Ostrý.
1: I dnes jsme se nechali lehce inspirovat knihou Petra Hory Hořejše a další literaturou a připravili jsme pro vás zde v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2 další příběh z naší historie. V jeho názvu se objeví stručně, leč výstižně jméno protagonisty.
2: Budovec.
1: Jinak celým jménem?
2: Václav Budovec z Budova. Mnoho společných zájmů patrně neměli. O 5 let starší Jan a mladší Václav, synové Adama Budovce. O Janovi šla pověst, že toho času v Čechách rovného nebylo, který by koně svého lépe vyjeti uměl. O Václavových dovednostech se nemluvilo. Vypovídejí však o něm podpisy v matrikách slavných škol, zmínky v dopisech i pozdějších literárních dílech, vzpomínky na léta studentská.
1: Takže Václav Budovec byl mladší syn Budovcova rodu.
3: On byl vlastně nejmladší, čtvrtý potomek v řadě, který se Adamovi 28. srpna roku 1551. narodil.
0: Jeho rod se psal z Budova, který se nacházel v kraji Lokeckém nedaleko Bochova a v erbu měl 3 červené pruhy ve stříbrném poli.
3: Jakýsi společný předek příbuzných Budovců a Doupovců obrátil prý svou statečností útěk českých bojovníků před Uhry ve skvělé vítězství a český kníže mu prý udělal 3 červené čáry přes jeho bílý štít tím, že své knížecí prsty namočil do krve prýštící z rytířových ran.
1: Leč vraťme se k našemu Benjamínkovi.
3: Sotva přišel na svět, odstěhovali se Budovcové do Janoviček u Kutné Hory.
0: Poctivý, ale nepříliš zámožný rytíř se tím dost zadlužil.
1: Co pak na něj na tomto světě čekalo?
3: Když přeskočíme nejranější dětství, tak škola.
0: Tatík prošel Wittenberskou univerzitou.
3: Poznal tam osobně Martina Lutera.
0: Takže měl pro synovu touhu po vzdělání značné pochopení.
1: A byly doma peníze na Wittenberg?
3: Nebyly.
0: A nebyly ani na pražské vysoké učení.
3: Věru. Sklíčeně se vrací Václav Budovec z Karolina domů.
0: Otec zůstal dlužen jeho učiteli 19 kop platu.
1: Co teď? Zůstat doma?
3: Poslali ho ve 14 letech do Vídně, ale ani tam nepochodil.
1: I dnes se bez peněz těžko pochodí, což nemusí člověk zjistit až ve Vídni. K tomu názoru klidně dojde i doma.
0: Naštěstí, kde se vzal, tu se vzal zámožný strýc Adam Bohdanecký z Hodkova.
1: Ajta.
0: Nabídl se, že vezme 17-letého synovce jako společníka s sebou na cestu do Itálie.
1: Ten výlet do Říma byl zajisté poučný.
0: Leč Václav byl český bratr.
1: No a co jako?
0: Jako takový neměl věru valné pochopení pro renesanční nevázanost, jež tam žel panovala.
2: Nevěstka babylonská je Řím. Babylon, který dozajista padne.
1: Zkrátka, on Václav neměl z toho italského poznávacího pobytu ten správný pojem.
2: V Itálii je, jak mohu dosvědčit já, který jsem to zkusil v mládí, mnoho přemlouvání a konfliktů s tělem a krví, plných nebezpečí, z nichž ne všichni, ba málo kteří, vyjdou vítězně.
1: Jak vyšel z konfliktu s tělem a krví Václav Budovec v Itálii vítězně?
0: Raději to nerozváděl. A nebudeme tak činit ani my.
2: Nebyla to jen setrvačnost rodinné tradice, když se 18-letý Budovec vypravil s mladými přáteli a budoucími spolužáky do Wittenberga.
1: Dovídáme se z knihy Noemi Reichertové o Václavu Budovcovi.
2: Bratrští kněží, duchovní poradci svých šlechtických svěřenců, obzvlášť ti, jimž Wittenberská univerzita byla alma mater, mohli s dobrým svědomím doporučit.
3: Ve Wittenberce však mladý Budovec nevydržel celou dobu studia.
0: Ono se tam totiž leco se změnilo.
1: Což jsme si už říkali, když jsme se probírali životními osudy doktora Jana Jesenia.
0: Namísto tolerance zde nastoupila nesmířlivost. Na funkce dosavadních učitelů, vyznavačů melanchtonových, se dostali věrní, nekompromisní luteráni.
3: Což se bratrským studentům z Čech a Moravy nelíbilo, a tak se porozhlíželi po nové škole.
1: No jo, ale kde ji v té rozdělené Evropě najít?
3: Patrně to byla Ženeva.
1: Patrně?
3: Marně jeho jméno hledáme v ženevské univerzitní matrice.
0: Jakousi stopu jsme našli v jistém soukromém dopise, ve kterém je zmínka o Budovcově pobytu u Ženevského jezera.
3: Jenomže i v Ženevě zaplály hranice, na kterých hořeli ideoví protivníci.
0: Konkrétně to byl lékař Servet, se kterým se takto Calvin vypořádal, a Servetův obhájce si mohl jenom smutně povzdychnout.
2: Potomstvo nepochopí, proč jsme museli žít v tak hluboké tmě, když už jednou nastalo světlo.
3: Vraždilo se na obou stranách. Václavu Budovcovi bylo 21 let, když se po Evropě roznesla zpráva o hrůze jedné srpnové noci v Paříži, která vstoupila do dějin jako noc bartolomějská.
0: Katolická panovnice Kateřina Medičejská vdávala svou dceru Markétu za Igenota Jindřicha Navarského, aby bylo celé Francii demonstrováno smíření zapřísáhlých odpůrců většinové strany katolické s igenotskou menšinou.
3: Předáci Igenotů se shromáždili v Paříži k svatebnímu veselí.
0: Tak pohromadě a rozveselené je chce mít novomanželova tchýně, aby mohla provést svůj záměr.
3: Paříž se tu noc topí v krvi. Na 3000 Igenotů bylo přepadeno a zavražděno.
0: Ta krvavá lázeň pařížská, jejíž hrůza obešla Evropu, strhla Francii do nové občanské války.
3: V této době,
0: podle vlastního zápisu,
3: tráví Václav Budovec už 3 roky ve Francii zcela nadšen Igenoty a jejich statečným bojem na život a na smrt.
0: Do konce života bude mít tuto statečnost na paměti.
1: Ano, a ještě jedno ponaučení si bratrský rytíř a humanista přinese z Francie.
2: Protož, o králové a knížata, nedejte se svodit těmi, kteří vám radí, abyste pro náboženství krev vylévati měli.
1: No, ono bylo skoro bezpečnější zůstat doma. Tam byl klid, pořád ještě.
3: Václav Budovec si to ale zamířil do Londýna.
0: A taky do Skotska.
3: A odtud přes Nizozemí a Dánsko do Německa?
0: Kde směřoval zejména do Rostoku, neboť tam žil luterský teolog profesor David Chytreus.
3: Ten Budovce přemluvil, aby cestování nepověsil na hřebík, nýbrž v něm pokračoval, leč směrem na východ.
0: A nejenom to, taky mu dodal sebevědomí.
1: To snad Václavovi chybělo?
0: On snad musel mít celý komplex méněcenosti, i když k tomu nebyl valný důvod.
2: Moje jmění je docela malé a špatné.
3: Ještě víc zmínek se však týká vlastní neschopnosti v používání jazyka, neuhlazenosti ve výrazivu, chybějící eleganci, dokonce pocitu chátrání.
2: Při rozmluvách s různým druhem lidí zapomínám nejen eleganci latinského jazyka, ale téměř i domácího.
0: A taky kvůli prvním literárním pokusům má výčitky.
2: Bůh mi svědek, ne jednou, ale tisíckrát jsem se styděl.
3: A když mluvil s rostockým profesorem Chytrém o své chuti psát, zapřísahal ho.
2: Nemám pošetilou touhu po slávičce.
0: S cestami do světa si však pokoj nedal.
3: V tomto ohledu výčitek neměl.
0: Bylo mu 26, když se vydal do Cařihradu s císařskou družinou, která vezla sultánovi dary.
2: Shledal jsem, kolik jsem při té rychlosti cestování vůbec mohl pozorovat.
1: Co pak by asi musel říkat dnes, kdy se z Prahy do Istanbulu letí ani ne 3 hodiny?
2: Shledal jsem, že většina vesnic, kterými jsme projeli až na 2 dny před Cařihradem, vyznává víru křesťanskou. jen kdyby život jejich rovnal se tomuto jménu.
0: Budovec si náramně stěžoval, že...
2: Tací Řekové propadli nepopsatelnému duchovnímu úpadku. Nic neumějí. Církevním knihám, psaným starou řečtinou, nerozumějí. A přitom jsou nesnesitelně pyšní. Peněz, které mají, používají k vydržování lenošných mnichů, místo aby založili třeba jen jedinou malou školu. Aby pronikl ke způsobu náboženského myšlení Turků, vzal si Václav Budovec s sebou latinský překlad Koránu. 7 let strávený v Turecku u cařihradského dvora ve funkci hofmistra v sídle císařské delegace jej poznamenalo na celý život. Přijel jako mladík citlivý, vnímavý. Nádhera sultánovy říše ho značně oslnila. Mnoho musel přemýšlet o zbožnosti Mohamedánů, které nemohl upřít značnou podmanivost. O to úpornější vnitřní zápas bylo mu vést, aby si znova probojoval své krédo křesťanské. Přesvědčil se, že snadné je sklouznutí k bludu, a protože je dobře vědět, čemu věří, o čemu jde, čím se nesmí nechat zmást, co je podstatné, co balast.
1: A uměl to tedy rozeznat, co je podstatné a co balast?
3: Pokoušel se o to.
0: Tak dospěl poprvé k závěru, že všechny křesťanské věroučné spory jsou v podstatě malicherné, že je potřeba společného jednotného postupu, jakéhosi ekumenismu.
1: Tedy nikoli poštěkávání jednotlivých druhů křesťanů na sebe?
0: Do vlasti se Václav vrací už velice vyzrálý vším, co zažil i co promyslil.
3: Nad to umí slušně turecky, arabsky a i řecky.
0: Pečlivě studoval zvyklosti náboženství i dějiny všech národností, se kterými v Cařihradě přicházel do styku.
3: Zbavil se studu a začal psát. Nejprve
2: krátký spis o zlatém budoucím a již nastávajícím věku.
3: Hned na to i svoji hlavní a největší knihu. Anti-Alkorán.
1: Roku 1584 dovršil Václav Budovec z Budova Kristova léta.
3: Ve víře byl utvrzen.
0: Pochytil mnohou moudrost univerzitní i zkušenostní.
3: Posunul si svůj žebříček hodnot.
0: Cestování má už dost.
3: Chce se oženit.
1: Však už taky bylo na čase.
3: Dostat se do hlavního města a společensky zakotvit.
0: Těmto všem vytčeným cílům předcházely,
1: podle jeho vlastních zápisů,
0: tragické rodinné události.
1: Válka?
0: Ne. Mor.
3: Morové epidemii roku 1582 podlehla celá početná rodina jeho sestry Mariany.
1: V jaké podobě, či snad přímo funkci, vstoupil Budovec do veřejného života?
0: Jako císařský rada při apelačním soudě.
1: Působivý post.
0: Působivý to ano, leč nepříliš výnosný.
3: Jeho výhodou však byla možnost usadit se ve vytoužené Praze.
1: Co na té Praze jenom viděl?
3: Koupil si dům v Kaprově ulici.
0: A když už se tak zabydlel, začal uvažovat o sňatku.
3: Jenom ty peníze pořád nějak nebyly.
2: Odkud bych já k jakým penězům přijít mohl? Věděti nemohu. Neboť i při dvoře služba naše se nám ničem neplatí.
1: Nezbývalo, než si vyhlédnout, no co, výhodnou partii?
0: O, nikoli. Myšlenky páně Budovcovi se neubíraly tímto směrem. Rozhodně si nemínil vypomoci sňatkem finančně.
1: Ale oženil se.
0: Vzal si Anu z Wartemberka.
1: To ovšem byla dívka z náramně vzácného rodu.
0: Leč statky neoplývající. Její rodiče vlastnili pouze šosovní stateček u Mladé Boleslavě.
3: Hlavní bylo, že Anička patřila do jednoty bratrské. To bylo pro Budovce hodnotou převažující.
0: O tom svědčí vlastnoruční záznam o sňatku, kterým vyjadřuje touhu po věčném svazku v Kristu.
2: Nedlouho po nevypočítavém sňatku se Budovcova hmotná situace přece poněkud zlepšila. Stal se totiž dědicem po třech svých strýcích. Toto dědictví způsobilo zřejmě jistý obrat v jeho zálibách. Začalo jej těšit zvelebování a zvětšování malého zatím panství. Ponechal si Mnichovo hradiště, něco prodal, něco zakoupil. Zásadku, poté i kláštersko. Hradištská tvrz vábností nevynikala, ale on ji přestavil na nový zámek.
3: Nový pán vymohl Mnichovu hradišti privilegium na 4 výroční trhy.
0: Výhodněji upravil dědické právo.
3: Platy z trhů a jarmarků měly sloužit obecnému dobru, nikoli jemu.
0: 33 měšťanům udělil várečné právo.
3: Řemeslnickým cechům buď potvrdil, nebo dal řády.
1: Zdá se, jako by ho to hospodaření na svém začalo bavit.
3: Opravdu se v něm našel, takže později, když se věnoval mnohem víc politice, občas zalitoval:
5: věru škoda, že nemůžu mnoho při svém hospodářstvíčku bejvati.
0: 26-letý, kdysi mladík, brával rozpačitě papír a pero do rukou.
3: Měl sice nejasné povědomí, že umí formulovat pěkný dopis i poutavé vyprávění, přece jenom tak však činil s velkou vnitřní nejistotou.
0: Ještě, že tu byl vlídný rostocký profesor Chytreus, který svého žáka povzbuzoval.
1: Zdá se, že Budovec byl člověk až nezdravě plachý.
3: Když mu čeští stavové na sněmu v roce 16.3. nabídli, aby mluvil jejich jménem o otázce náboženské a postavil se tak proti křivdě, která se děje protestantům,
5: pán z Budova v tom se ohlásil, že to učiniti ani tou měrou od nich mluviti nemůžeme.
3: Nakonec podléhání podlehl.
5: Ale po mnohých odpořích.
1: Takže se stal politikem vlastně proti své vůli.
3: On vlastně vpadl do prostřed stále sílícího sporu mezi katolíky a protestanty v zemích Koruny české.
0: A hlavně v Čechách tvořili katolíci slabou menšinu. Tento početní stav je zřejmě deprimoval, takže například Adam ze Šternberka na sněmu v roce 1609 zatrpkle prohlašuje, že
5: na jednu osobu pod jednou dobře se nachází 30 osob pod obojí.
1: Byla to pravda?
3: No, trošku to bylo přehnané.
0: Protože horlivé úsilí tovaristva Ježíš začalo přinášet své výsledky.
3: Situace se z jejich pohledu vylepšila, když se nejvyšším kancléřem Českého království stal katolík Bořita z Martinic.
0: A mocenská sestava se mění dál ve prospěch katolické menšiny. Arcibiskupův bratr Václav Berka z Dubé je nejvyšším komorníkem.
3: Zdeněk Zlobkovic se stává nejvyšším kancléřem.
1: Všichni vášnivě nesměřitelní katolíci, odchovanci jezuitů.
5: Císař Rudolf nikdy za svého šťastného panování nikoho neutiskoval a nikomu jinému utiskovati nedopouštěl.
1: Utěšovali se čeští protestanti?
3: A byla to pravda. Císař bojovné povahy rozhodně nebyl, měl rád klid, pokud možno vyčkával.
0: Jenomže ono se všechno začalo pomalu, ale jistě měnit.
3: Jezuité mistrně analyzují situaci.
0: Promyšleně reagují.
3: Neoddávají se iluzím.
0: Za to zakládají nové koleje.
3: Působí na italské a španělské manželky českých pánů.
1: Od nástupu Habsburků byly tyto sňatky v módě.
0: Cíle vědomě pronikají do politického života.
3: Papežská diplomacie pracuje na plné obrátky.
0: Čeští protestanti se naivně spoléhají na císařovu dobrotu.
5: Poněkud jinak tomu bylo na Moravě. Mladší přítel Václava Budovce, politicky nejinformovanější muž českých protestantů, Karel starší ze Žerotína, tušil, že politická pasivita by mohla být osudná. Kromě toho Karel ze Žerotína měl na Moravě potíže. Do nejvyšších zemských úřadů se tady dostali jeho nepřátelé, kteří svoji činnost zahájili stížným listem obvinujícím pana ze Žerotína ze zlehčování císařova majestátu, ba z velezrady.
1: Pozor, začíná se používat čím dál tím větší kalibr.
5: To vše spojeno s narážkami na jeho náboženské přesvědčení.
1: Karel starší ze Žerotína byl vychován v českobratrské víře a v dospělosti se stal ochráncem i světskou hlavou jednoty na Moravě. Ještě drobná poznámka na okraj, říkalo se mu kacířský baron.
5: Další body obžaloby, kterou vypracovali jeho zavilý nepřítel Zikmund z Dietrichštejna, zemský podkomoří, a nejvyšší komorník Ladislav Berka z Dubé, mluvili o nepřízni vůči panovnickému rodu.
1: Velice nebezpečné nařknutí.
5: Dále o podezřelé cestě do Francie, půjčky francouzskému králi Jindřichovi IV.
1: Nebo listyky se zahraničními diverzními centrálami.
5: Kterážto obžaloba byla předložena královské kanceláři.
1: A co na to moravští stavové?
3: Zmohli se na obhajobu.
0: Poněkud chabou.
3: List císaři, kterým Žerotína hájili.
0: Ale dál žádnou aktivitu nevyvíjeli.
3: Celá tíha situace spočívala na bedrech obžalovaného.
1: No dobře, ale co to všechno má společného s Václavem Budovcem?
0: Budovec byl nedlouho předtím Žerotínovým hostem.
3: Slavili spolu narození jeho syna.
0: Kterému byl Budovec kmotrem, darem mu přinesl Bibli kralickou.
3: Český Václav prosí svého moravského přítele Karla, aby pomstu za křivdy přenechal Bohu, aby pečoval o mír a aby si trošku víc hleděl kancléře Zdeňka Zlobkovic a snažil se naklonit i další katolické politiky.
1: Co na to Karel ze Žerotína?
3: Na tohle poněkud hrubé nepochopení Budovcovo odpověděl Žerotín se šarmem jemu vlastním, avšak taky s neskrývanou podrážděností.
5: Napaden nejsem já, má rodina můj majetek. Nepřátelé usilují těmito podrazy o zmar této země, o vyvrácení zákonů a práva, o rozvrat naší ústavy a o zánik svobod. V tom smyslu je má pře do té míry spjata s prospěchem vlasti, že kdybych svou věc vzdal, nutně ji zradím. Hájím-li vlast a toužím-li bez újmy žít ve svobodné vlasti, vystavuji-li se nebezpečí, když ji i sebe chráním, nezmocňuji se otěží moci boží ani nepředjímám nadměrnou horlivostí spravedlnost Boha nejvýš dobrého a mocného, ale plním své povinnosti. Nejednám násilně, ale podle práva. Násilí nepůsobím, ale odrážím. To káže přirozenost, to povoluje náboženství. Chceš snad, abych oněměl? Abych i já mlčky zahynul, aniž bych obhájil svou při? A nepřátelům, kteří by mne zdolali, aby se pak otevřela cesta ke zničení celé Moravy? Co na tom, že mi předhazuješ svízelnost doby či změnu poměru ve státě nebo osudnou netečnost lidí? Vždyť třeba, že to sám vidím, přece nepozbývám odvahy. Ale vtírat se do přízně Lobkovice byla by zřejmá, promiň mi ten výraz, nepříčetnost. Což skutečně neznáš toho člověka, nepřítele poctivosti a čestnosti, nenasytného ziskuchtivce, nespolehlivého svou nestálostí, pyšného nadutce, který o spravedlivosti přemé ví stejně dobře jako já? Oč tedy bude lépe důstojně přehlížet ty lidi, než získávat je hanebným pochlebováním? Když jsem ti takto vyložil své důvody, je na tobě, aby si je vážil. Váhy neposílám. Máš své a spolehlivé.
1: Staletí předtím a staletí potom jsme neměli politika takového formátu, jakým byl Karel starší ze Žerotína. Samozřejmě, že tuto osobnost na své pouti, naší historii neodbudeme, ale dnes jsme si dali schůzku s jeho přítelem a rodícím se politikem Václavem Budovcem z Budova.
3: Od Žerotína dostal ostrou lekci ještě před svým prvním politickým vystoupením.
0: A zdá se, že mu to bylo jenom k dobru.
3: Žerotín pronesl sám svou obhajobu.
0: A její ohlas byl tak mohutný, že moravský pán byl ze všech nařčení osvobozen.
5: Zvláštním císařským nařízením byla 2. září roku 1602. zakázána činnost českobratrských sborů s odvoláním na mandát z července roku 1508., který vydal král Vladislav Jagellonský o pikartech, kteří se bratří jmenují. Byly uzavřeny bratrské sbory v Mladé Boleslavi a Týně nad Vltavou. Na statcích krále a některých katolických šlechticů bylo přikázáno poddaným přestoupit ke katolictví. Zvlášť aktivně se choval Bořita z Martinic, pán na Smečně, který nařídil svým poddaným pod trestem vyhoštění, aby o Velikonocích přišli ke zpovědi a přijali svátost oltářní jen pod způsobou chleba.
3: Oba tyto mandáty, ten starý Jagellonský i ten nový od Rudolfa, byly s náležitou okázalostí trubači a bubeníky uvedeny ve známost.
1: Všecko to troubení a bubnování a vyhlašování Budovec dozajista zaslechl.
0: Určitě.
1: A dobře mu přitom asi nebylo.
0: Byl zdrcen, ale zároveň podivuhodně rozradován vnitřním mírem.
1: Nerozumím. Všecko, čeho si váží a čemu věří, se mu hroutí pod rukama a on pociťuje vnitřní mír.
0: Hráli v tom značnou roli úkazy zázračné.
1: Teď rozumím ještě míň.
0: Popisuje je pobělohorský exulant Pavel Skála ze Zhoře. To bylo tak.
5: Když Václav Budovec zbudoval 5. ledna dle nového kalendáře,
1: myslí se gregoriánského,
5: roku 16.3. ve 3 hodiny na noc jel do Prahy ke sněmu, tehdy by v blízko u vsi Semčic na vrchu ukázala se mu veliká záře, takže se všichni přítomní i manželka jeho domnívala, že někde asi 2 či 3 mil vzdálí veliký oheň jest. A když patřili na ten úkaz nebeský, udělal se nad touž září dlouhý veliký sloup ohnivý, nad nímž byla jakási libá světlost, kterýž to sloup trval beze vší proměny a pohnutí, což sic nebývá obyčejné při takových sloupích a světlech v povětří na 15 minut. O čemž na zítří týž Budovec paní Majdaleně z Wartenberka mateři manželky své psal s tím doložením, že toto vidění sloupu ohnivého bylo návěštím toho sloupu na poušti, kterýž lid boží osvěcoval, jemu svítil, protivníkům pak lidu božího stínil a je omračoval.
1: Kdo ví, jestli to byla tato neidentifikovatelná událost, nebo možná něco reálnějšího, co přimělo Václava Budovce, aby vystoupil na zemském sněmu v Praze proti náboženskému útisku, ale každopádně to udělal.
3: Ohlas jeho vystoupení byl mohutný a souhlasný.
0: Vraceje se pak zimní krajinou z Prahy domů do Mnichova hradiště, neměl Václav Budovec už vidění žádné.
3: Toho dne vstoupil na politické kolbiště.
0: Jak už tu bylo jednou řečeno, takřka proti své vůli.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Bouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

Dálu kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobou, hup, hup, hup.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Když jsem se včera připravoval na svého dnešního hosta a hledal o něm nějaké informace, tak mě zaujalo mimo jiné v jednom jeho rozhovoru to, že na otázku, která je jeho oblíbená replika, uvedl: ano, jsou to opravdu duchové, Žabko. A na otázku, zda si umí představit, že by dělal něco jiného než divadlo, tak jenom stroze uvedl: ano, striptýz. Vítám herce a sympatického provokatéra Daniela Rouse. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Zatím pořád ještě divadlo děláte naštěstí, takže rozhlasový striptýz zřejmě poprvé v dějinách vysílání, milí posluchači, opět neuslyšíte. Za to se něco dozvíte o Danielovi Rousovi. Ovšem, začneme s tím až po písni.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak já věřím, že ty repliky, které jsem tady uvedl v úvodu při vítání Daniela Rouse, tak že to bylo spíš, že jste chtěl odbít ty novináře do Černé Hasi.
2: No, asi jo, já už se to tam moc nepamatuju, musím říct, ale zřejmě jsem asi jsem nechtěl zrovna moc komunikovat.
1: Já si myslím, taky se mi občas stává, když je někdo moc dotěrný, takže mu taky řeknu nesmysl, ať si s tím prostě poradí sám. No, ale teď začneme spíš smysluplněji. Začínáme většinou naše povídání od dětství. A u vás jsem si poznamenal, doufám, že to není taky mystifikace, že jste se narodil v Boleslavi?
2: Ano, v Boleslavi. Je
1: mladé,
2: to tak.
1: Mladé,
2: ano,
1: Boleslavi.
2: Ano, mladé Boleslavi.
1: A do herecké rodiny.
2: A do herecké rodiny, přesně tak. Takže to mě trošičku jako poznamenalo, musím říct, asi do jisté míry. No.
1: V dobrém nebo?
2: Ne, jako v dobrém, určitě v dobrém. A nicméně, že tak jako když potom se narodil můj syn, tak jsem po poznání, jak ta škola vlastně, myslím, teďko konzervatoř, jako jak funguje, tak jsem mu doporučil jinou školu. A to teď odbíhám od tématu, pochopitelně. A nepřál jsem si, aby měl přímo jako v 15 letech, aby nastoupil na konzervatoř. Říkal jsem, udělej si nějakou pořádnou školu a pak, když ti to bude držet, tak třeba to zkus na Damu eventuálně.
1: No a dopadlo to.
2: Nedá se říct, prostě připravil se roku u paní Heleny Lehký, Rejškový, no a pak ho vzali, takže to má taky za sebou. Ale abych se vrátil k té Boleslavi, tak tam jsem se skutečně narodil, jako a táta byl v divadle vlastně jako na Kladně, to bylo tenkrát divadlo Jaroslava Průchy, Pomlčka, Mladá Boleslav.
1: Ano, ano, ano.
2: Maminka tam byla taky, ovšem maminka prostě potom díky tomu, že jako jsme byli dva, já měl ještě vrátit u staršího, tak toho vlastně musela nechat, protože to bylo taky částečně zájezdové divadlo, no a prostě přeci jenom jako starosti o nás, respektive aby nás hlídal pořád někdo jiný, jako nebylo prostě myslitelný. Takže maminka se obětovala a toho divadla nechala a šla pak dělat něco úplně jiného. Jako.
1: Bylo to tak, že jste byl herecké dítě se vším všudy, s tím, že vás rodiče brali, když jaksi se nemělo vás doma postarat do zákulisí,
2: ano, ano.
1: Seděl jste portále, koukal jste, jo?
2: Ano, taky to tak bývalo. Jako, netáhli mě tam jako, že Imr Vére, to zase ne. Netrávil jsem tam tolik času možná jako jiný herecký děti, přece naši byli ohleduplní k nám, ke mně i k bratrovi, ale takže to hlídání jsme měli, ale samozřejmě se stalo mnohokrát, že jsem tam byl, že na představení i na zkouškách.
1: A většinou se taky stane, nebo ne většinou, ale dost často se stane, že takovéhle děti, které jsou tam takhle po ruce, režisér použije sem tam na nějaké drobnou roličku.
2: Tak mě myslím, nepoužil nikdo, já jsem byl přece jenom malý, já jsem i když mu mohli asi, ale já jsem se stěhoval do Prahy vlastně v 67. roce, protože pak se vlastně to divadlo se přestěhovalo ten soubor do Kladna, takže táta říkal, nebudu přece dojíždět z Boleslavy do Kladna, to je nesmysl, takže jsme se stěhovali do Prahy. No, ale takže mě nikdo jako nevyužil, musím říct, jako, ani mi to nějak nevadilo, já jsem to pro to divadlo ani jako neměl moc jako v tu chvíli, že bych ho musel dělat jako to dítě přesně úplně jiný. No já jako v 6-5-6 letech určitě nemáte, nebo jste byste měl takovýhle jako sklony, kdybyste chtěl, no tak to.
1: Takže chtěl by voják, jestli se nemám.
2: No a já popelář, no třeba. Popelář jsem líbil, jak umí točit ty popelnice, jako tou jednou rukou. No.
1: To je neuvěřitelný, kolik známých lidí chtělo být popelářem.
2: No, no, no. Já třeba úplně jako prostě nejvíc popelářem, jako. Jo, no, to mě se mi strašně líbilo, prostě, jako,
1: opravdu. Ale zkusil jsi si to někdy?
2: Zkusil jsem si to, jako nejsem tak šikovný, asi volo to chci nějakou praxi. Navíc mě ještě fascinovalo to nastupování na toho bobra, prostě, jo. Tam na ten stupínek, prostě, oni nemuseli do žádný kabiny, naskočili prostě ladně, jako a jeli dál.
1: Jeli vítr ve vlasech,
2: no,
1: že
2: no,
1: jo.
2: Úžasný, jako,
1: úžasný
2: no,
1: povolání.
2: Krásný povolání. No.
1: Kdyby bylo jenom trochu víc honorovaný, tak možná, že je nás tam víc.
2: No, ono možná je, on zvěpě. Ono možná je dneska.
1: Co my víme, no. Ale každopádně tedy, když jste začal rozum brát, asi to herectví převáželo. No, přece jenom tam bylo ještě něco jiného.
2: No, já jsem totiž jako točil s panem režisérem Krausem, jsem začal točit někdy ve 13 letech, jako když jsem byl v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, jak říkala moje babička vtipně v Plzni, že chodím do Disneyova rozhlasového dětského souboru v poslední Plzni, to říkala všem známým. Já jsem to musel dementovat, že se nejedná o Disneyův, ale Dismanův rozhlasový dětský soubor.
1: No.
2: Takže vlastně díky tomu, jako jak jsme dělali ty různý pásma dětský a hry pro mládež a jako poetické věci s panem režisérem Bergerem vlastně i s Karlem Weinlichem, který tam teda nebyl v tom souboru, ale dělal s náma hodně, tak jsme se naučili přece jenom nějak trošku pracovat s mikrofonem. No a oni teda věděli, že ty děti nějak už umějí třeba jako vládnout jako jazykem nebo prostě mluvou, tak se nás brali na natáčení. Takže jsem začal točit s panem režisérem Krausem a s panem režisérem Brážou, s paní režisérkou Jordánovou. To mě bylo těch 12, 13 let. No.
1: A pamatujete se třeba, v čem jste se takhle objevil už?
2: Jakou taková stěžení věc byla, to byla hlavní role v dvoudělný inscenaci, jmenovalo se to Nebezpečí smyku, bylo mi 14 a pamatuju si na to, to bylo s panem Rejzerem Rážou, tatínka nevlastního mi dal Radek Brzo Bohatý, maminku Milenka Dvorská, babičku Jiřina Štěpničková, ještě to bylo úžasný obsazení tam, ale bylo to hezká věc.

0: Tandem glosuje.
1: Co si budeme povídat? Herec Daniel Rose je samozřejmě známou osobností, ale myslím si, že ještě dříve než pro spoustu našich diváků, posluchačů se ztotožnil ten hlas s obličejem, tak ten hlas se ztotožnil s jiným obličejem. Teď mám na mysli to, že jste se proslavil velice, možná se to stalo skoro až vaším prokletím v dabinku, jako slavný Ross v Přátelích.
2: No, jasně, určitě, no. To je jasný. To je teď, jako kamkoliv vstoupím, jako tak. Neříkám mi kamkoliv, ale dost často se mi stává, že mě prostě se někdo otočí, slyší, že si objednávám někde něco, jako, říká, vy jste Ross, že? Už ani neříkám moje jméno, už rovnou říkají Ross, že pochopitelně.
1: Ale vy máte tu kliku, tak, že se tam dá akorát to U, mimochodem nebyl náhodou původní námět nebo nápad za toho režiséra, českého znění, že Ross se obsadí Rousem?
2: Jo, to už asi 10. 15.
1: No se nedivte, to je jasný.
2: To se nabízí přímo. No. Já jsem se Aleši na to ptal, jestli to tak skutečně, se ho to napadlo podle toho jména. On říkal, hele, já jsem si ani nevšiml, jak se ta postava pořádně jmenuje. Takže jako já jsem až pak teprve zjistil, že to je Ross, že píše Ross. Teda, že?
1: Ale řeknu vám málo, který hlas málo které cizí figuře pasuje tak jako ten váš. To si nedovedu představit, že by to bylo přeobsazeno.
2: No děkuju. Jsou dokonce lidi, kteří říkají, já jsem tady ten originál viděl, takže si to nemůžu tvrdit, mně se to líbilo i jako v tom originále, ale jsou lidi, kteří tvrdí, že prostě jako ten dabing vlastně tomu dává něco jako navíc. Jo.
1: Určitě. Mimochodem, to je opravdu kultovní seriál, co si budem povídat. Vy to berete 100% hlavně tedy jaksi práci, ale baví vás i jako diváka?
2: Baví mě jako diváka, musím říct, že jsme se konkrétně na tomhle seriálu strašně bavili, protože těch vtipných situací a scének a vlastně já obdivuju na tom americkém sitcomu jednu věc, že oni jsou schopní ty scenáristi a i ty herci udělat vlastně, jako když to řeknu trošku pejorativně, jako si říká se sprdu kuličku. A oni opravdu ty situace někdy, jako to není nic jako závažně vtipného, ale oni úplnou blbost rozehrajou do úplně úžasný pointy. A dokážu tomu dát ještě tu tečku, jo. Takže vlastně jako to jsem obdivoval, že se říkal, oni se vlastně baví o blbostech, jako, ale dokážou to strašně dobře prodat. Tak,
1: já jsem viděl kdysi takový film o filmu, o natáčení Přátel, pravděpodobně jste to taky viděl, toto zákulisí, jakým způsobem se to dělá, když se sejde, já nevím, 10 gagmenů, kteří nahodí vtip a teprve, když se chytí u toho diváctva, tak se to fixuje.
2: Přesně tak, to je úžasný. To auditorium prostě, který na to reaguje. A pokud prostě ten vtip nezabírá, tak oni to stopnou, na místě to přepíšou, ten tým těch scenaristů, vloží jim to prostě do úst, a oni jdou znova vlastně jako po té změně. A teprve, až diváci začnou reagovat nějak jako a bavit se, tak teprve to je ono.
1: Takhle by to mělo dobrý, být i u nás.
2: No jo, to je.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dalo by se říct, že se teď vrátíme od Rose k Rousovi. To znamená od jeho slavné dabované postavy herci samotnému. Daniel Rose absolvoval konzervatoř.
2: Ano,
1: ano. No a pak jste dostal angažmá, jestli se nepletu, v Pardubicích.
2: Pardubicích, ano.
1: Pardubice, to je ale velice slavné divadlo, jak, jak vám se tam líbilo a hrálo.
2: Tak já jsem si říkal, jako byl tam Josef Sommer, tam byl Pepíček Sommer, byla tam paní Galatíková, Vláďa Frej, prostě spousta známých osobností, dobrých herců. Navíc já jsem tam šel kvůli jedné věci, to divadlo fakt je nádherný, to je krásná budova v secesní. Má to obrovskou tradici, navíc jsem věděl, že prostě Pardubičáci jsou patrioti a chodí tam na všechno, takže tam opravdu bylo na všechno narváno. Já jsem měl tu štěstí, že vlastně to divadlo bylo na vzestupu v té době. Vždycky, jak tam byla rivalita mezi tím Hradcem a těma Pardubicem, to asi do dneška trošku nevím. Ale tenkrát vždycky Hradec byl jako na trošku vejš, jako, a tady teď, já jsem zažil období, kdy ty Pardubice šly hodně nahoru, byl tam tenkrát Michal Tarant, Jura Deák pak tam přišel. A byl tam hlavně pan režisér Vostrý. A jako dramaturg a jako režisér. A to je prostě osobnost obrovská, který vlastně to je člověk, který konsolidoval v Činoherní klub, že jo, s Láďou Smočkem v Praze. Taková osobnost, já jsem říkal, no já prostě chci za někým, kdo je osobnost, kdo prostě pro mě něco znamená. A to ten Jarda Vostrý prostě byl, takže vlastně kvůli Jardovi Vostrým jsem tam jako šel. Když mi to nabídli, já měl ještě nějaký jiný nabídky, a říkal jsem, jo, to je prostě pro mě jako záruka kvality nějaký. Takže jsem tam šel, byl jsem tam, zůstal jsem tam pět let, konec, no.
1: Pět let. To je dlouhá doba.
2: Jo, je to vlastně dlouhá doba.
1: Jednom
2: angažmá. Jak se to vezme, no? Jako, tak jako, že já jsem říkal, těch pět let je akorát. Jako, já jsem takový člověk, který nevydrží dlouho na jednom fleku. Já prostě potřebuji měnit prostředí.
1: Jo. Ale jo, já myslím, že to je zdravý, když herec mění prostředí. Mění kolektiv, mění režisera, mění dramaturgy, mění, já nevím, způsob třeba, já nevím, nasazování herců a tak.
2: Určitě.
1: Ale co vám tam tak utkvělo v paměti, co jste si tam zahrál pěknýho?
2: Já jsem si tam zahrál třeba Tybalta v Romeovi a Julii, to bylo takový jako zvláštní představení, to dělal Michal Tarant, bylo to takový hodně, bylo to jako hodně rozporuplný, na to byly názory samozřejmě, ale prostě tak tohle to byla taková jako jedna z moc hezkých rolí, pak jsme dělali 14. hraběte Gernyho, tak prostě jsem dělal jednoho toho blázna všílnýho. Kůkačky jsme dělali jako všechno, jako pekelní Kašova jsem dělal, jako pak jsem dělal Moliéra, Školu pro ženy, Horáce, fakt jsem si hrál hrozně hezký figury jako a vzpomínám to divadlo strašně rád a byli tam výborní kolegové a jedna podstatná věc, která už dneska se trošku vytrácí, že tenkrát fungovaly na těch oblastích takový ty herečáky, jo, takový ty domy herecký. Kde my jsme vlastně bydleli pospolu a byli jako vznikne taková sounáležitost mezi těma lidma, prostě jako, že jak nikdo nemáme, jsme si nemohli závidět. Všichni jsme měli ty malý prostě bytečky, většinou garsonky s kuchyňkou a navštívovali jsme se tam prostě, takže jako jsme vlastně byli spolu jako taková jako komunita, která spolu byla v den co den, od rána do večera. Zkoušeli jsme, hráli jsme a ještě na tom herečáku a fungovalo to, musím říct.
0: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Další minuty tandemu po písnice nás zavádějí mezi klasiky českého humoru. Naši hosté už si tady vybírali nejrůznější jména, někdy soubory, jako třeba Cimrmany a podobně, ale řekl bych klasika, kterého si vybral Daniel Rose, jsme, jestli se nepletu, nevybírali ještě ani jednou. Jaroslav Marvan.
2: Ano, ano.
1: A víte, že se docela až stydím, protože Jaroslav Marvan je přece fantastická postava českého herectva.
2: To je vynikající herec, prostě jeden z opravdu, myslím, ze špičky českého herectva do dneška.
1: A to od, řekl bych, jeho začátku.
2: Ano, přesně ano, tak.
1: Kdy hrál v podstatě jako poměrně dost mladý, hrál už takové ty usedlé,
2: ano.
1: Buď to tatíky, nebo profesory, učitele, kantory.
2: Ano,
1: a no, no.
2: On byl přesně jako pan Slovák, taky on od těch 30 let vypadal do těch 70 furt stejně. To je byl zvláštní typ podobný.
1: Ano, a až po 20.
2: No.
1: No, tak teď si Jaroslava Marvana díky Danielu Rousovi poslechneme i v tandemu.
3: Jako každý řádný student jsem chodíval do tanečních hodin odbor Husova fondu, který měl samozřejmě také dramatický kroužek. Zrovna tam studovali Stroupežnického Naše furianty a já se kolem nich pořád motal, mimo děk jsem se naučil celou hru naspaměť a po zkoušce jsem se snažil napodobit své kamarády. Dělal jsem to snad dobře. Těsně před premiérou onemocněl režisér a zároveň představitel Šumbala. Tu se na mě všichni sesypali, abych prým vypomohl a zahrál toho Šumbala, že mi to nic neudělá, že to stejně všecko znám. Ve mě hrklo jako ve starých pendlovkách, no to ne, to ne, to já hrát nebudu, co si myslíte, nikdy v životě bych to nedokázal, dejte mi pokoj, to nebránil, jsem se bránil, ale neubránil. Při představení se všechno kolem motalo, já byl jako pařez pařezovatý, jak když spadla po posledním aktu opona, styděl jsem se, přenára mě. A zapřísahl jsem se, že na jeviště nevkročím, co budu živ. Možná, že bych byl třeba dnes ředitelem pošty, vstoupil jsem totiž po studiích do služeb tehdejšího ředitelství pošt a telegrafu. V roce 1920, kdy bylo třeba obsadit některá místa státního aparátu na Podkarpatské Rusy, jsem se přihlásil do zaslíbené země. Jednak z touhy po dobrodružství, jednak proto, že tam úředníci dostávali diety, které byly větší než plat. No a po absolvování povinných 3 let, vyšší hodnostní třídu, tak se v roce 1920 dělala úřednická kariéra. Vědomí, že budete mít za 3 roky o 13 korun 45 haléřů měsíčně víc, nemohlo uspokojit ani toho největšího optimistu, kromě táty. Přijel jsem do Užhorodu. No, Češi se tu scházeli a pro vlastní potěšení pěstovali kulturu. Estrády neznali, biograf nebyl. No a tak to odneslo divadlo. Po prvním seznamovacím večírku objevili v mé osobě užhorodského talenta a tak jsem si zahrál, kromě jiných samozřejmě, v Jeřábkově služebníku svého pána továrníka Dornenkrona. Mám na to malou vzpomínku. Hráli jsme totiž v originální výpravě. Viceguvernér Podkarpatské Rusy Ernfeld nám dokonce vymohl i zapůjčení strojů z místní tiskárny. Ovšem to neměl dělat, protože pak 4 dny nevycházely v Užhorodě noviny. Stroje jsme pochopitelně hned nevrátili a otřásli tak málem pozicí pana viceguvernéra. Představení byl přítomen také ředitel ukrajinského divadla. Ředitel ukrajinského divadla upozornil šéfa divadla Košického, který mne pozval k pohostinské hře právě v Jiráskově Vojnárce. Když jsem dostal v Košicích kytku a první honorář, nevěděl jsem, co si mám o tom všem myslet, ale pevně jsem věřil, že to není za výkon, ale za ty 2 noci, které jsem nespal. Po přeložení do Prahy jsem se dal čile do ochotničení, jezdil po venkově a měl úspěch, který překvapoval nejen mé kolegy, ale nejvíc mne. Mým přítelem a spolužákem z reálky byl fotbalista Internacional Josef Čapek, který se znal velmi dobře s Vlastou Buriánem a říkával mi, já umět, Jardo, to, co ty, tak nejsem v úřadě ani minutu. No a co mám dělat, odvětil jsem. Jestli chceš, tak já tě k Buriánovi dostanu, abys tak zdráv byl. No a vidíte, on svému slovu dostal. To byla má první a poslední protekce v životě.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Daniela Ruse znáte pochopitelně z televize, možná taky z rádia. Děláte často?
2: Často ne, ale občas se objevím i v rádiu. Samozřejmě občas jako s Markétou Jahodovou nebo s Míťou Dudíkem. Mám tu možnost je pracovat.
1: V televizních seriálech jste si zahrál, vidím tady v Pojišťovně, v Černých baronech, Ordinaci, Horákový, Kriminálce Anděl a tak dále, tak dále. Ale pozor, myslím si, že doména vaše v současné době je divadlo. A to, jestli se nepletu, řeknu dva názvy divadel, a to je Fidlovačka a Divadlo na prádle.
2: Ano.
1: Trefil jsem se.
2: V současné době ano. Bylo toho víc, jako já ještě tam v divadle Kalich, ale tam to je tak strašně málo, tak nárazový, že jako, i tam ale jako hostuju pořád, to je pravda.
1: A
2: ale
1: co stěžení ta hlavně teď?
2: Na Fidlovačce teď jsme měli premiéru, teda na to bych hrozně rád pozval diváky, to je strašně krásná hra. Napsal to Erik Emmanuel Schmidt, francouzský autor v roce 99. Vlastně spatřilo to světlo světa v roce 2000, čili to je nová věc. Jmenuje se to Hotel mezi dvěma světy. Jak už titul napovídá, jedná se o takovou lehce spiritistickou záležitost, jako ale s velkou nadsázkou, obrovskou. A on ten Schmidt jako právě asi je teď nejhratelnější francouzský autor na světě. Kromě toho napsal ještě další prostě asi 6 titulů, který se hrajou na divadle a prózy píše. A jsou tam moc pěkný. Takže ten Hotel mezi dvěma světy, to je taková, jako zase je takový bombónek. Jako něco, že my hrajeme hodně jako komedie, tím, že jsme komerční divadlo, tak musíme prostě přece mít ten repertoár variabilní a hodně prostě takový, jako že ta nabídka musí být velká. A tohle to je takový, jako že když dáme, když u nás jsou Tři sestry, nebo nějaká klasika, Ženitba, nebo tak to je takový bombónek vždycky. Takže hrajeme Tři sestry, třeba ty jsou taky jako hrozně rádi hrajeme a myslím, že dopadly dobře. A teď ten Hotel, to je takový něco zvláštní. Přitom to je komedie, ale taková trpká, je to fakt zvláštní titul. A to byla premiéra, teď jsme měli premiéru 13. ledna, takže si to tak jako užíváme, ještě to je v nás doznívá. Jako no.
1: Jak vás teď poslouchám a vzpomínám a představuji si vaše role, že jste se tak přehrál do více komika spíš.
2: to se nedá úplně říct.
1: Ne.
2: Jako já to neodděluji. Já si myslím, že k té herecké profesi patří všechno, že herec by měl zvládat opravdu, jako jestli myslím, částečně měl umět zpívat i tancovat, jako já si jako nevím, proč dneska existuje nějaký jako muzikálový školy nebo jako. Jo, já to nechápu, já si myslím, že prostě herectví je jedno a ten herec by měl zvládat jako všechny prostě tyhle ty obory. Takže no, nicméně jako prostě nejsem si jistý, jestli jsem jako komikem přímo já, prostě, ale pravda je to, že jako ty role, ty komický mám rád a zároveň jako samozřejmě mám rád jako role, které jsou něčím zajímavý, které mají nějaký další přesah. Jo.
1: Tak dělat dobře komedie, to je velikánský kumšt.
2: To je nejtěžší.
1: To je mnohem těžší, než dělat vážný věci, to říkal Mirek Donutil.
2: Ano, to má pravdu.
1: Několikrát, ale Divadle na prádle hrajete taky?
2: V Divadle na prádle, tam hrajeme jednu věc, která se jmenuje Večeře s přáteli. Napsal to Donald Margulis, americký autor, je to úžasná věc pro dvě dvojice. Nebudu říkat, o čem to je, to zase je rozpor názorovej mezi nima, mezi těma dvojicema na to, jak by měla fungovat, jako jak by měl fungovat vztah a jako jestli udržet rodinu za každou cenu nebo neudržet. To je všechno, co řeknu, protože je to úžasně napsaný, ten autor se nepodbízí divákovi.
1: Je to taky komedie, ale.
2: A je to komedie, ano, je to komedie. Je to přesně taková ta pravdivá, kde se hlavně je prostě středáci, myslím jako lidé středního věku, což jsme třeba my dva, že jo, ale i ty mladší se v tom určitě jako rádi najdou.
1: Já si myslím, že už jsme tady o Divadle na prádle teď trochu odbíhám, nejenom s vámi, Danieli, mluvili několikrát a setkal jsem se i s tím, že diváci nevědí, kde Divadlo na prádle je, to bychom měli možná specifikovat, že to je poblíž újezda, nebo téměř
2: ano,
1: na újezdě.
2: Ano, to je u újezda, máte pravdu, je to kousíček vlastně, když se vystoupíš, pojedete jednu stanici od Národního divadla, vystoupíte na újezdě, kousíček se vrátíte zpátky k mostu, dáte se vlastně doleva, je to vlastně, když půjdete na kampu, tak je to malý náměstíčko s takovým kostelíčkem a tam vlastně je Besední ulice. A v té je bývalý český hudební fond, kde za jak jste říkal sám před chvílí, jak jsme se o tom bavili, začínal Voskovec a Verich.
1: Voskovec a Verich, no jistě.
2: Tak to je to kulto, je to známý památeční místo. Tak tam je Divadlo na prádle.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Daniel Rose. Možná bych měl říct taky zpěvák Daniel Rose.
2: No taky jsem přijel občas něco zaspíval, to je pravda.
1: No, vy jste dokonce ale hodně uspěl v duetech.
2: No v duetech jsme moc neuspěli, protože tam jako tam nás jsme v nás vymětli velmi, velmi záhy s Marcelkou Březinovou. My jsme šli jako první ven, jako vlastně.
1: To jste byli my?
2: To jsme byli my. To bylo velmi rychlý, jako to je jako protože dvě kola na zdar bazar. A šli jsme prostě pryč, ale my tam šlo vlastně o to, že jsme jako moc, jako jsme nezvládli ten repertoár, že jsme si vybrali, respektive Marcela vybrala hodně těžký repertoár. Bylo to těžký, myslím, pro oba a jako kdyby, ono se říká někdy méně více, tak si myslím, že kdybychom si vybrali něco českýho, nějakou českou písničku, nebo třeba nějakou anglickou, ale něco lehčího, tohle to byly opravdu těžký fláky. No a ono přesně tam máte omezený čas na ten nácvik, že jo. Takže tohle nám asi spočítali prostě trošičku, no. Tak.
1: No, ale
2: zpíváte, zkušenost to byla výborná.
1: Ale zpíváte výborně a zpíváte rád, předpokládám.
2: Jo, určitě. Já jsem vlastně po té, co jsem byl naposled ve svém posledním angažmá v roce 95 v Černohorním klubu, tak poté jsem byl už jen na volný noze a v Karlínském divadle jsem hostoval v sedmi věcech, jako to tam ještě byl Láďa Županíček jako ředitel, takže a to je vlastně většinou zpívaný věci. Takže jako vlastně rád zpívám, samozřejmě nejsem, jako ten hlas jako je částečně jako cvičen z té školy, ale nepovažuji se za zpěváka, to zase ne, ale takový to herecký zpívání, jako myslím, že jako to jako se dá, že to zvládnu.
1: A nezurčujete to někde třeba prostě nějakou kapelou nebo něco?
2: S kapelou ne, to jako zatím to mě nenapadlo.
1: S kytarou aspoň.
2: S kytarou ano, to jo, to je jako to ano, to samozřejmě.
1: Vy máte vyloženě hlas a takový charakter tedy, jak si toho projevuje jako písničkář. Já bych vás viděl v nějakých takových jako zamýšlených písničkách.
2: No, tak je, ano, to je asi spíš tíhnu k tomu, dejme tomu, že by to nějaký folk třeba nebo něco jako takový, o čem mluvíte. A možná bych, nevím, jestli bych musel s kapelou zpívat, to znamená, ani mě to jako nikdy jako nenapadlo a ani vlastně už na to nemám teď ani čas, no.
1: No, to je pravda,
2: to je problém.
1: No,
2: Nicméně prostě rád si zaspívám opravdu i v divadle u nás na Fidlovačce jsme dělali muzikály Mayfair, promiňte to ne, Funny Girl chce říct a Kabaret, jako, a vlastně to bylo taky zpívaný. Že?
1: Ale naspívanou písničku na desku nemáte žádnou?
2: Ne, to svojí, jakože bych vydal desku, to ne, to nemám.
1: Tak bohužel si musíme teď pustit něčí cizí.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je herec Daniel Rose a já už jsem vám ho představil a on sám se představil v nejrůznějších podobách, polohách, ale ještě jsme si nepovídali o vašem soukromí. Teď myslím, co děláte, když nehrajete, netočíte, čím se bavíte, těšíte, jak relaxujete třeba. Jste sportovec?
2: Jsem sportovně založen, musím říct, že jsem hrál vlastně fotbal 10 let jako aktivně.
1: Jo, a kde jsem, a za co?
2: Za Viktorku Žižkov.
1: Prosím?
2: No jo, za Viktor Žižkov jsem hrál 10 let. Jako mladý kluk. Já jsem skončil v dorostu. Já jsem skončil ještě vlastně na konzervatoři, když jsem nastoupil, tak jsem ještě hrál poslední jako vlastně, jako já jsem končil jako někdy v 16 letech, takže jako dorostenec. No.
1: A nezahrajete si do dneška takhle se nějak?
2: Jistě, hrajeme Hans Paulku, to je taková ta malá soutěž pražského fotbalu.
1: No to mi povídejte, to jsem hrál několik let.
2: No vidíte, no tak 5+1 prostě, že jo, jako, a pokud se nesejdete, nebo respektive se vás nesejde víc, jako aby bylo na střídání, tak je to občas peklo, protože mě už bylo 50 teďko v lednu, takže jako uběhat to je trošku problém. A když se proti vám postaví kluci, kteří jsou mladí, kteří mají 20, prostě 25, no tak to je teda opravdu, to je drsný. Nicméně rád si chodím zahrát, pokud nemám nějaký zranění nebo nemám nějaký prostě nějakou indispozici, tak klukům rád pomůžu. A vlastně jsme postoupili, my jsme začínali jako v 9. lize, jsme v 5., takže my jako neustále jako tak si posouváme.

0: 9 lig. Ježišmarja, teď jsem měl zkušenost. Teď už sám nevím. Poprvé nevím, my jsme teď v té pátý a měli jsme pomalu nakročeno do čtvrtý. A báli jsme se toho, že do té čtvrtý vstoupíme.
1: Víte, naštěstí, jaká je výhoda, že já začínal dřív, protože tehdy byli jenom 4, tak my začínali rovnou v té čtvrté.
0: Tak dneska už jich je tolik. No.
1: No to je ale krásná soutěž.
0: No, samozřejmě jako jiný sporty, jako mám rád, prostě naučil jsem se třeba ve 43 letech na snowboardu a teď je lyže vůbec nepoužívám, prostě jezdím na tom prkně, který mě strašně baví, takže beru vždycky snowboard jako prkno a běžky. No a pak jedna věc, která mě ta strašně baví, a to je jachting. Musím být. Udělal jsem si kapitánský zkoušky. Jako, no.
1: Tak to jako na velkých jachtách.
0: Jako na velkých jachtách, no. Jako samozřejmě vlastně mám omezenou skupinu, já mám pouze, já nemůžu na oceán zatím, jako, ale to se mám vlastně mi stačí, protože ani na to nemám čas.
1: Víte, když nemůžete na oceán, takže můžete kam? Na co?
0: Na moře, na všechna moře. Můžete.
1: Jo, takhle. No, menší, no. Ale ne třeba ano. Už jako třeba se pustit do Ameriky.
0: To nemůžu, protože já jsem omezen prostě tou vzdáleností, tím limitem jako nějaké, co se týká majlí, jakože. Tak to je relax. Jak jste si ptal na ten relax, tak tohleto je fakt jako relax.
1: Tak to si myslím, že už teď vím, jak byste mi odpověděl, co budete dělat o dovolené.
0: Ano, tak to je jako o dovolené taky. Určitě bych rád na týden, na 14 dní takhle vypadl na loď a teďko pojedeme s partičkou v dubnu. Máme objednanou loď, aspoň do Chorvatska, kde to je nejblíž.
1: Tak ať se vám, Danieli, daří. Ano. A samozřejmě nejenom na moři, ale hlavně v divadle, v televizi a ve filmu. Daniel Rose byl dnes na tandemu a já věřím, vzhledem k tomu, že je to velice akční muž, že nám zase brzy přijde povědět se kolem něj nové.
0: Určitě rád.
1: Díky, mějte se krásně.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Všechny posluchače Českého rozhlasu 2 Praha zdraví Vladimír Bernášek. Naše dnešní setkání uvedené titulkem Trubte nám trumpety zahájil Milan Bašta a jeho pražští muzikanti s skladbou Aleše Sikunda, která se jmenuje Wanderpolka. Hudební redaktor Milan Kašpárek nám dále nachystal lidový valčík, který upravil Petr Fink a také ho s pražskou kapelou Petra Finka zahraje.

Máte rádi sedmikrásky? Doufám, že ano. Jsou to hezké kytičky, nenáročné, nenápadné, ale dovedou potěšit. Tak já vám teď jednu sedmikrásku nabídnu. No, sice jenom jednu, za to dost velkou. Sedmikráska se jmenuje kapela, která nám teď pod taktovkou Antonína Pechy bude hrát. A začne hezky svižně polkou Miloslava Frýdla, který si napsali text. Polka se jmenuje My jsme doma na vodě a zaspívají Marie Matějková, Blanka Tumová a Bronislav Palovsky. Potom si poslechneme Valčík, Šeptal mi potůček. František Kotas zhudebnil text Stanislava Pěnčíka a zaspívají Blanka Tumová a Marie Matějková, právě tak jako další písničku kapelníka Sedmikrásky Antonína Pechy na text Josefa Vašíčka Letní láska. Musela to být láska vášnivá, protože to bude tango. Tak a Sedmikráska už hraje.

Posloucháte Český rozhlas v Praha a hrála nám a ještě hrát bude Sedmikráska vedená Antonínem Pechou. Slyšeli jsme tango, tak teď může pro změnu zaznít opět valčík. Václav Krutílek napsal hudbu i text k takové naučné skladbě. Jmenuje se totiž 10 let milování. A rázem je to jako ve škole v dějepise, kdy jsme se učili, kdo jak dlouho panoval. 10 let milování, to už stojí za písničku. Ti nejmladší slaví dokonce i pouhé měsíce, ti nejstarší zase oslavují několik desetiletí společného života. 10 let lásky, to je tak akorát na písničku. Však to uslyšíme, zaspívá Bronislav Palovsky. A Sedmikráska se s námi rozloučí polkou svého kapelníka Antonína Pechy na text Hany Čihákové Leď písničko má. Zpívat bude Marie Matějková, Blanka Tumová a Bronislav Palovsky. Tak, všechno jsem vám pověděl a už hraje.

Sedmikrálská dohrála polku svého kapelníka nazvanou Let písničko má a my teď trochu zvolníme, protože vám musím oznámit, že jede Formánek po světě. A protože Formánek nelítá, ale jede pěkně zvolna, uslyšíme lidový valčík, který nám zahraje Krajanka Václava Hlaváčka. Zaspívají Aleš Bristein a Jiří Škvára. Loučí se s vámi Vladimír Bernášek a teď už pozor, Formánek výjíždí.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude Můj pořad tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Pánové, existuje v Praze jeden rod kolovratů, to byli šlechtici, a jejich zástupce nám vyprávěl o tom, že před druhou válkou postavili v Praze na Národní třídě dům, který se jmenuje Chicago. Mm-hmm. A o ten potom díky komunistům nebo kvůli komunistům přišli a on říkal, škoda, že jsme nepostavili v Chicagu dům Praha, byl by se nám v emigraci hodil. Dobré odpoledne, Maxi. Dobré odpoledne. A to říkám o to proto, že náš dnešní host, pan je Max Manson,
3: Chicago.
2: Je z Chicago.
3: Chicago, to je
2: ano? Uh-huh. Jak to vyslovuješ?
3: Původně.
2: Chicago?
3: Chicago.
2: Chicago, no proto.
3: Ale teď kdykoliv, když někdo ptá se, odkud jsem, vždycky to řeknu jako v češtině Chicago.
2: Chicago.
3: Jinak nerozumě.
4: Víte, kde je palác Chicago? Tady v Praze ne.
3: Já to neznám.
2: Ukážeme ti ho někdy. Je. Ty jsi nakousl něco, že původně. Původně jsi odinut, nebo tak si reagoval na můj dotaz?
3: Už teď Praha je můj domov. Jo,
4: já takhle. Původně z Chicago, teď v Praze.
3: Asi tady zůstane.
4: Kolik je vás přibližně Američanů v Praze? Máte přehled?
3: Před 5 lety 30 tisíc.
4: A teď? Víc, anebo míň? To je zajímavé.
3: Míň.
4: Míň, proč?
3: Nemám odhadu, ale bych řekl 2 tisíce, 3 tisíce, 4.
4: Proč šli zpátky, nebo proč šli jiná?
3: Já myslím, že původně přijeli na to, že ty nové firmy tady byly, že mm-hmm. Procter & Gamble, právnický firmy White & Case. A teď na začátek všichni byly Američany, pak vedení a teď
4: už tam pomalu Češi
3: odjeli zpátky.
4: Aha. A souvisí to i nějak s pocitem spokojenosti tady, nebo...
3: Asi obchodní spokojenost. Původně všichni mysleli, že Česká republika bude nový stát na světě, že ukazuje, že na obchodní straně může ukázat cokoliv, jako třeba v Polsku nebo v Maďarsku. A myslím, že to nešlo. Že vláda nemůže ukázat, nebo neukázala přijmout ty nové firmy nebo továrny a tak dále, jako cizinský peníze na nové firmy a tak dále.
4: Proč vy jste zůstal?
3: Já jsem uložil nějakou malou firmu a zatím to pořád
4: funguje.
3: To je jeden důvod. I mám snowbanku českou, takže v červnu už budu stát.
4: Prosím, že se budete v červnu?
3: V červnu.
4: Se budete ženit?
3: Budu se ženit, jasně.
4: No tak to jste spola Čech dneska už.
2: Já myslím, že otázce, proč Max zůstává, by mělo předcházet mnoho jiných dotazů typu, proč vlastně přišel, ale o tom budiš toto povídání. Maxi, my tě ještě jednou vítáme v naší rozhlasové kavárně.
3: Děkuji.
2: Dobré odpoledne.
4: Vítejte u nás.
3: Děkuji.

0: Jaký jsi ročník? Kolik je ti let?
1: 30.
0: 30. Mhm. To znamená, že ty jsi do Prahy přišel jako 23-letý kluk.
1: 23, přesně tak.
0: Tak. Ty jsi nám jednou řekl, že tvůj tatínek je právník.
1: Přesně.
0: Proč jsi nešel v jeho stopách? Proč nejsi také právníkem?
1: Samozřejmě byl právník, měli jsme dům a jídlo a když byl mi 17, měli jsem starší ošklivé auto, ale měli jsem auto, že jo. A to bylo kvůli tomu, že byl právník, trošku něco vydělal, ale celý život on říkal, Maxi, nikdy nebuď právník.
0: Ano?
2: Proč?
1: Říkal, buď doktor.
0: Jako lékař tedy, ano?
1: Jako lékař. Ano. Řekne, nikdy nebuď právník, právníci jsou špatní.
2: Počkej, ale...
1: Jeho žena je taky právnička.
2: Čili maminka je taky
1: moje maminka.
2: Říká se, že ovšem Spojené státy jsou národem právníků z toho důvodu, že vlastně všichni se soudí a že právníků je tam potřeba neuvěřitelné množství.
1: To je pravda. Jsem teď slyšel přeběh, nevím, jestli to je pravda na 100%, jsem slyšel, jedna paní byla v Mekáči, koupila kávu, šla do auta a nalala tu kávu na nohy.
0: Polila
1: že?
0: Se.
1: Jo, přesně, a dostala několik milionů. Teď jsem slyšel, že jedna paní, co pracovala na Fonsexu a musela několikrát
0: denně... Kdyže pracovala, rozumíme
1: jako
0: tomu?
1: Jako Fonsex, telefonsex.
0: Aha.
1: Že vole, jako byla ta paní na tu druhou stranu, že jo?
0: Ano.
1: A že musela Fonsex. Několikrát mít sex s tím lidma na druhou stranu telefonu, že přes toho něco se stalo s její způsob mít svůj...
0: Vlastní sex, čili pokazila si
1: tak,
0: svůj sexuální
1: tak.
0: život.
1: Aha. A dostala $300,000 za to. Šla k soudu, vyhrála a $300,000.
2: Z toho vyplývá, že ten vlastní sex měla s nějakým právníkem, ne?
1: Jasně.
0: Zpátky k tvému přání, tatínkovu přání, respektive, které si vyplnil, ty nejsi právníkem, ale proč nejsi ani doktorem?
1: Neměl jsem zájem, buď tohle nebo mozek na to, nebo co. A spíš jsem studoval na univerzitě literaturu, s tím jsem trošku zůstal, s tím budu pokračovat.
0: No... Ve 23 jsi se vydal na nějaký kousek planety, který se jmenuje Česká republika. Co tě to napadlo? Kdo ti to poradil? Jak to vzniklo?
1: Samozřejmě všichni Američané v tu dobu měli zájem jít po studený války, jsme říkali, do Prahy nebo někam do Moskvy, kde nemohli jet tak jednoduchy.
0: Jednoduše.
1: Jo, jednoduše.
0: Čili zajímalo vás to, vidět to.
1: Přesně tak, to zajímalo. Tak hodně Američany jsem jeli. Hned po univerzitě jsem si odstěhoval do Francie. Jsem tam bydlel rok. A asi třetí nebo čtvrtý měsíc v Paříži potkal jsem s turistama Američanama. A všichni říkali, jo, jsme byli v Praze, tam to je krásný, musíte tam jít. Nakonec asi po roce jsem sem jel, viděl jsem to a hned bylo jasné, že ta krása, samozřejmě jako turist, když někdo vidí Prahu poprvé, to je neuvěřitelná krása. V Americe jsme nikdy neviděli fotky z Prahy, jsme vždycky viděli akorát spíš Eiffel Tower v Paříži nebo Notre Dame třeba. Ale v Evropě jsme nikdy nestudovali třeba. Zajímalo mi to tolik, že jsem jel sem znovu za měsíc a s kamarádem. A jsme viděli, že všichni hospody zavřeli v 11 večer, že jo. Tak ptali jsme se, proč zavřou v 11. A všichni říkali, že vždycky zavřou v 11. Nebo v 10. Ale neexistoval zákon, že museli zavřít. A my po 11 hodině neměli jsme kam jít.
2: Takže nezbylo nic jiného, než si založit vlastní hospody.
1: Přesně tak.
2: A vy jste měli kde být po 11. večer.
1: Přesně tak.
0: Jak jste postupovali? Vy jste si prostě vyhlédli nějakou lokalitu nebo...
1: To byla hruza. Každé leto v Americe jsem pracoval v restauraci, tak jsem to trošku znal.
0: Čili jsi měl praxi určitou, jako číšník.
1: I hlídáč u dveřích.
0: Ano, vyhazovač.
1: I hostitel.
2: Proč se to dělá při studiu v Americe? Jenom tak, aby se vydělávalo otec právník, matka právnička, o peníze žádná nouze.
1: Nebyla nouze, ale proč jsem studoval literaturu a ne třeba restaurační nebo...
2: Proč jste přitom dělal v hospodě?
0: Proč jsi o prázdninách dělal v té hospodě, když...
2: A nebo jsme hloupí,
1: zajímalo mě,
2: paradě,
1: no, zajímalo mě, to je otázka. Tam to bylo v Chicago, že jo, v městě, tam byli lidi a potom jsem v klubu na komedie. To bylo sranda potkat se lidi tam, třeba holky a tak dále.
2: O peníze šlo taky?
1: V letě musíš vydělat, jako student, musíš vydělat dost, aby měl si ještě něco nakoupit přes rok, než jenom jídlo a pití a nájem.
2: A teď je rok 1993, Praha, a nápad mít hospodu s delší otevírací dobou.
1: Původně to bylo ono. Rok a půl později jsme otevřeli restauraci nebo hospodu. To trvalo rok a půl, než jsme našli ty peníze a našli místo a tak dále.
0: A ty si tu restauraci zamýšlel jako podnik pro Američany nebo pro Čechy?
1: To původně jsme vždycky mysleli, to bude pro ty anglicky mluvící. Jsme vždycky mysleli, že to první nějaký měsíce, dva, tři, čtyři, pět, pak jsme potkali víc a víc Češi a jsme se rozhodli míchat ty dvě kultury dohromady a nemít americkou hospodu, ale mít česko-americkou. Tak všichni zaměstnanci jsou Češi, samozřejmě můžou mluvit anglicky, ale že na ten konec nechtěli jsme americkou hospodu, chtěli jsme, jak jsem říkal, česko-americkou.
2: Jak se tohle dělá marketingově? Vy jste přece byli zvyklí na nějaký pub nebo něco takového. A teď chcete nalákat českou klientelu, to znamená, že musíte přebudovat, přestrukturovat nabídku nebo prostě nedělat z toho americkou nebo anglickou hospodu.
1: Atmosféra mohla být americká atmosféra jako moje nejoblíbenější.
3: Mimochodem, co to je, než budeš pokračovat, co to je americká atmosféra v hospodě?
1: Dřív v hospodě číšník má černý kalhoty, bílá bílou košili, kravátu. A napíše všechno na papíru, neobsluhuje rád, bychom mohli říct, nebo s úsměvem, nebo s energie, ale jako obslouží, samozřejmě, ale ten nápad nebyl nikdy, chceme udělat nějakou srandu třeba s hostama, nebo ukázat jim veselou atmosféru. Vždycky hosti dělali svoji atmosféru, si myslím, že to bylo tak nějak. Tady s personálem měli veselý trička, džíny třeba čistý, modrý nebo černý. A obsluha byl vždycky s úsměvem, s veselou hudbou, třeba rockovou nebo zajímavou, z energie. I mít zajímavý obrazy, veselý interiér. Naše téma byl trošku rocková a může být cokoliv, že jo? Může být Friday, jste teď otevřel. Nemá nic rockovýho, ale spožat má veselou, zajímavou atmosféru interiér.
3: To znamená, že jste, Maxi, hledali personál, který je vyškolen na číšníky, nebo raději ne?
1: Ne, a právě taky tady všichni byli museli mít školení na to, že jo? Vždycky byl zákon nějaký. A pak už po 89. neexistoval zákon na to. Tak jsme brali nejmladší lidi na to, na tu novou obsluhu.
2: Jak na to reagovali Češi na tuhle atmosféru a na možná trochu odlišné představy o tom, co má být číšník, jak má obsluhovat, že třeba nemá okrádat, že... A nebo má, nebo může?
1: Nemá. Smí, ne. Hosti byli spokojení, třeba ne se všem. Například v Melise, když máš velkou skupinu, třeba 5 nebo 6 lidí nebo víc, vždycky je přepočítán k tomu obsluhu. V Melise to je 15 nebo 20%. A tady...
2: Tedy zpropitné, ano?
1: Tak tady jsme dělali to na 8 nebo 9% a důvod tomu je, samozřejmě číšník musí vydělat nějaký dýška, když obslouží celý stůl, tolik lidí, to je hodně práce. Pokud ten stůl je nespokojený, nebo tedy nemusí platit, ale jinak musí platit, ale stálo se, že se stěžovali. Chápu, jestli nechtějí platit 8% navíc za obsluhu, nemusí, to je v pohodě, nemusí přejít zpátky, může jít jinam, kde nemusí platit. Tak s tím nebyli spokojeni, třeba některý.
2: Hosti.
1: Jo, ale že jinak, že tam je ta veselá atmosféra, že číšník rád popovídá, třeba s hostama, nebo barman popovídá trošku a třeba tančit po 12. večer, nebo něco tak, že trošku živější, myslím, že tím byli spokojeni.

0: teď, Maxi, chvíli o něčem jiném. Ty jsi zřejmě dost brzo pochopil, že jenom s angličtinou v Praze nevystačíš.
1: To bylo přesně.
0: Jak jsi na to šel? Jak jsi se učil?
1: První rok jsem
0: měl si dívku, nebo jak to bylo?
1: To bylo zajímavé, v první rande s slovníkem.
0: V první rande se slovníkem?
1: Rande.
2: To se začalo brzo, že?
1: Slovníkem to začalo. Víš, jako ty zajímavý, vášnivý rozhovory, jako já mám kocor. Se jmenuje Bill, nebo něco takového. Víš, jako hloupý rozhovory. Asi rok jsme měli překladatelky, když jsme měli nějaké zkusky, třeba s účetní, nebo s majitelem baráku, kde chceme
2: mít to místo. Já jsem si myslel, že jste na zkusky vodili tlumočníka, ne?
1: Ne. A samozřejmě jsou drahy.
2: Tlumočníci?
1: Jo. Tak
2: to se nevyplatí skoro.
1: Buď se učit česky, nebo zavřít firmu a jít domů. To nemá cenu. Jsme v Čechách, musíš mluvit česky, jinak to je trošku trapný. Bydlet tady třeba 6 let a nemluvit, to by bylo trapný.
2: Má tahle profese nějakou etiku v tom smyslu, že třeba hovoříme o dívkách. Vy startujete po nějaké dívce, která je hostem momentálně? Rozumíte mi?
1: Ne.
0: Do tvé hospody přijde krásná Češka.
1: Aha.
0: Jako host, jako klient.
1: Jasně,
0: denně. To mi se líbí. Je pro tebe přijatelné profesionálně jí zkusit nabalit? Nebo se chováš zdrženlivě, byť přátelsky?
1: Záleží na to, jak na to koukáš, že jo. Dá ti něco zadarmo k pití, nebo třeba dvě věci, tři věci. To je obsluha.
0: To je v pořádku.
1: Velké O.
2: To jde?
1: To
2: jde?
1: To jde. Už nejde se mnou, samozřejmě, jak jsem říkal, mám snobenku.
0: Mm-hmm.
1: Ale že myslím, že to je původní důvod, proč každý muž v Americe chtěl mít svoje hospodu, že jo. Pro holky. Nebo na holky, že má svoje místo, to je populární.
0: Já nalévám holkám doma. Tak s tou češtinou to znamená, jo, že jste si vzali učitele? Nebo si začal chodit do kurzů? Nebo jo, prostě tím každodenním stykem v hospodě si ten jazyk nasával do sebe?
1: Do kurzů na měsíc naplno. 4 hodin denně, 5 dní každý týden. Na měsíc Angličtina Express, myslím, že už neexistuje, nejsem si jistý, ale to bylo dobrý. Ale pak nakonec, až jsme otevřeli tu hospodu a museli jsme mluvit každý den. 12, 16, 18 hodin denně. A pak jsem konečně dokázal mluvit dobře. Jinak já bych to nezvládnul.
0: Čili jenom ta škola, jenom ten kurz by nestačil?
1: Ne, mluvit denně hodně, jinak by to nestačilo.
2: Je to těžký jazyk pro tebe?
1: Určitě, určitě. Šíleně složitý.
2: A v čem je složitý?
1: Přízvuky, nebo ta ř například. To je už v pohodě, to trvalo asi rok a půl nebo 2 roky a pak jsem konečně něco ukázal jako ř. Ale že ty declensions.
0: Skloňovány.
1: Ty skloňovány. Pořád nemám místo v mozku na tohle z toho. Když mluvím, já řeknu, jak jsem to slyšel, nebo snažím se, ale studovat to a rozumět, proč a jak.
2: A co to je jedna věc porozumět tomu, ale potom rychle to používat.
1: Přesně tak.
0: Sám mluvit.
1: Spojit mozek s tím jazykem.
0: Měl jsi nebo máš dneska už v Praze čas se zajímat také o to, co jsi původně studoval? Chodíš do českých divadel nebo čteš nějaké české knížky?
1: Samozřejmě. I v mém odboru Bohumil Hrabal obsloužili jsem
0: anglického krále.
1: Skvělá kniha, skvělá, výborná. Tohle z toho jsem četl nějaký Skovorecký a tak dále. Ale asi 2 roky, než jsem odstěhoval sem do Prahy, jsem začal tisknout literární časopis.
0: Už měli. Myslíš v Americe?
1: Ne, tady.
0: Tady.
1: V Praze.
0: Tady.
1: A se jmenuje to Prague Review, právě. Aha. A to je v angličtině. A jsou český spisovatelé, český básničky i mezinárodní. To je spíš mezinárodní literární časopis.
0: Vychází anglicky.
1: V angličtině.
0: Anglicky.
1: Přesně tak. Ale bude asi za rok v češtině taky.
0: Taky?
1: Asi výběr z nejlepších Prague Review v češtině. Na tom dlouho pracuju.
2: A vy to redigujete? Tisknete, kde se to dá sehnat? Jenom u vás v hospodě nebo jak?
1: No, v hospodě určitě, nebo jsou nějaké knihkupectví na Václaváku, Orbis a tak dále, nebo nějaké kavárny, anglické kavárny se podává. Dá si to sehnat určitě v Praze, ale jinde po světě, je to v Španělsku, je to v Madridu, je to v New Yorku, je to v San Francisco. Je to na prodej třeba 2 knihkupectví v každém městě, ale aspoň tam se podává třeba 6 nebo 16.
2: Počkejte, to máte redakci doma nebo kde?
1: Jako kde dáme to dohromady?
2: No, ano.
1: V kanceláři v hospodě.
2: V kanceláři v hospodě.
1: Že mám ještě 4 redaktory k tomu, 2 na poezie, 3 jsme na přeběhy.
2: Stories.
1: Stories, přesně tak. že my dostaneme z světa
2: materiály, příspěvky.
1: My vybereme si ty nejlepší z nich, třeba jeden z každý 100 basniček dáme do toho i ty přeběhy, asi jeden z každý
2: 30. A kdo vám to posílá z toho světa?
1: Máme reklamy právě v mezinárodní literární časopisy. Nemusíme platit, my dáme jim reklamu v naší, oni nám dají v jejich.
2: Takový barter měna.
1: Ty čtenáři. Ano. Posílaje.
0: To znamená, když třeba mladý český kluk, který píše básničky, by chtěl nabídnout něco do vašeho časopisu, tak to musí být v angličtině nebo česky?
1: Musí být.
0: V angličtině. Vy to nepřekládáte, musí to být v angličtině.
2: A odkud jsou ti čtyři? To jsou lidé od vás z hospody nebo od někud studenti? Nebo
0: spolupracovníci.
1: Setkal jsem s nima dřív, když měli jsme klub. Každý neděle jsme měli poezie a třeba 30 lidí přišli nebo 40.
0: Čili veřejné čtení, jak my tomu říkáme česky, poezie.
1: Věžené čteny.
0: Ano.
1: Každou neděle. Takhle jsme potkali se s spisovatelama český, anglický, americký, irský, australský a z nich nějak to se stalo, jsme nehledali někoho a je teď jeden Australián, co je teď profesor taky v Karlově univerzitě.
0: Aha.
1: Je ten hlavní redaktor na poezie a pak jeho manželka je jako hlavní manažer na ten literární časopis. Uh-huh. To znamená, že on nám zavolá, když musíme zkusit a si vybrat, že máme nový materiály třeba a do kdy musíme to přečíst a tak dále a co bude na obálu a tak dále. On je z Irska, z Dublinu a pak ještě dva jsou z Minnesota a z Kalifornie. A pak ještě dva, co byli, ale teď odletěli zpátky do Ameriky, byli původně taky z Kalifornie.
2: A co tady dělají ti lidé? Tím se neživí, jo, samozřejmě.
1: Ten Australian a ta a jeho manželka.
2: Ano, to jsou na univerzitě.
1: Jo, jsou profesory.
2: Ano, a ti dva?
1: A pak ještě jeden na ty stories má svoji restauraci, teď se otevřela. I ten druhý právě nic nedělá. On píše akorát, on píše, napsal svoji knihu, tisknu to tady v Čechách, v angličtině a se prodává taky na Václaváku, myslím, v Orbisu a tak.
2: A ty materiály, ty příspěvky chodí po internetu, nebo jak?
1: Taky, poštou? Taky. Občas asi na 30% po internetu, to je nejjednodušší.
2: Uh-huh. A náklad? Kolik výtisků?
1: Tisíc.
2: Tisíc kousků? Přesně. Kolik to stojí?
1: 140.
0: Korun.
2: A na dolary? Dobrý kurz?
1: Jo, na mě se toho stojí víc právě. To je 10 dolarů, to je 340 korun nebo něco.
2: A kdo si to může v Americe koupit, literární reví z Prahy?
1: Z Prahy.
2: Zvláštní.
1: Praha zajímavá.
2: No tady ne, když ale do toho píší lidé z Kalifornie a z Austrálie a z jiných měst ve Spojených státech, tady se to upeče dohromady a pošle zase do světa?
0: No zřejmě je to zajímavé to, co se právě v Praze upeče, co se v Praze dohromady. Přesně, a proč?
1: Název, obraz je tak dále větší. No, ty obrázky jsou z Prahy.
2: A tisk se děje kde?
1: Taky v Praze.
2: Já vím, že v Praze, ale kde? V tiskárně normálně?
1: V tiskárně. V Praze 6 máme velkou tiskárnu. Tam chodíme už 5 let.
2: Periodicita je roční nebo za jak dlouho?
1: To je dobrá otázka. Teď to vyšlo asi každý 9 měsíců nebo něco takového. Těžko to udělat, když neděláme to naplno, každý má svoje práce. Těžko to udělat pravidelně každý čtvrt roku, jak jsme chtěli. Tak teď aspoň každý 9 měsíců. Ale hodně literární časopisy jsou takovýhle. Protože nevydělá žádný peníze, že ne? To je spíš na práci ze srdce nebo pro duše.

0: kavárně Bohemia je s námi Max Manson.
1: Od konkurence.
0: Ano. Pojďme hrát takovou hru chvíli. Představme si, že jsi se vrátil do Ameriky. Tam někdo bohatý chce investovat v Čechách, se rozhodne a tebe si vezme jako poradce. Žil jsi v Praze, umíš česky a ptá se tě, prosím tě, jací ti Češi, co by obchodní partneři, co by pracovníci, jací budou? Jsou líní nebo pracovití, jsou flexibilní, nebo jim musím všechno nařizovat, mají sebevědomí, nebo jsou zakomplexovaní. Co by si vyprávěl tomu člověku? Jak má postupovat, aby vyšel dobře v Čechách?
2: Já mám spoustu věcí k tomu, co bych chtěl říct, ale bych chtěl to říct asi jednoduše, že člověk, až přeletí sem Američan a bude chtít mít svoje zaměstnance, svůj personál, bude muset umět, jak se vybrat. Že to není jako v Americe, kde jsou svoje lidi, že jo, když znáš, jak žili celý život de facto. Tady vůbec neznáme. Američan nikdy nebude poznat, jak to bylo.
0: Nezná to zázemí, ten background.
2: Nikdy nebude znát, nikdy. Může tady být 10 let, 20, nikdy nebude rozumět, když tady nebyl.
3: Chcete říct, že to je tak složité, tak těžké toho
2: pochopit? Jiná kultura. Nejenom v Čechách, v Polsku, to je jedno. Čteš v novinách, co jsou nejdůležitější 10 bodů pro zaměstnance v Americe. A peníze není první, není druhý, není třetí, to je čtvrtá věc.
0: Co jsou ty první tři?
2: To je atmosféra, to je kolektiv, to je nevím, budoucnost, něco takového.
0: Profesionální budoucnost.
2: A v Americe peníze samozřejmě jsou k dispozici jednoduše než tady. To znamená, že v Americe nebojíš se, že nemáš dost peněz většinou na třeba nájem na ten...
0: Na běžný život.
2: Na běžný život.
0: Nemáš na vilu, ale máš na jídlo a tak dále. To není problém. Znamená to, že tady tedy musí Američan počítat s tím, že jeho zaměstnanci Češi budou především klást důraz na peníze, na plat?
2: To je jenom malý příklad. Může to stát. Mnoho víckrát než v Americe. Tak musíš na to být připravený, že jenom říct každý den, hele, dobrá práce, to bylo včera, nebude stačit. V Americe ten, který už má peníze na ten běžný život, řekne, tak to je dobře, že on ocenil moje práce. Že jo? To je jenom malý příklad na to, co bude muset rozumět. Další věc, jestli on bude chtít obchodovat, na co má zájem on, třeba nebudou mít zájem Češi. V Americe jsme na marketing. Podle reklamy koupíme. V Čechách bych řekl například, to je víc podle potřeb. Tak to je asi ten rozdíl mezi ty dvě kultury. Pak ohledně jak pracuju. Byla ta myšlenka dřív pod komunismus. Já jsem v práci, tak pracuju. Stejně když nepracuje. Jenom být v práci stačí. Samozřejmě existují ještě takovýhle myšlenky. Tak to je důležité si vybrat někoho, který nemyslí takhle a který bude se snažit dělat dobrou práce poctivě.
0: Žije se ti tu vlastně dobře, zvykl jsi si na zdejší styl toho, jak třeba trávíme i volný čas a o čem mluvíme. Zapadl jsi celkem do této společnosti nebo se tady cítíš cizincem?
2: Cítím se cizincem,
0: ano.
2: Ale třeba schválně, protože já nechci být Čech, ale nechci být jako americký Američan například. Já nechci, abych radši zůstal třeba trošku mezi. Jsem odstěhoval spíš z Ameriky, než do Evropy, že jo?
0: Čiže ty jsi chtěl ven z Ameriky.
2: Přesně tak. Nechtěl jsem do České republiky být jako Češi, mluvit nebo uvolnit čas.
0: Jak strávit volný čas.
2: Strávit volný čas, přesně tak, jako oni. Spíš chtěl jsem to dělat podle svého nápadu a v Americe jsem se cítil, jako jsem nemohl. Tlak byl tolik, mít takovou práce, mít takový život, mít takový dům, takovou televizi a tolik děti.
0: Čiže ty jsi nechtěl být v té škatulce toho přesně životního tak, stylu, který v Americe existuje.
2: Tvořit svůj.
0: To znamená, pro dítě z právnické rodiny je to trošku složité v Americe se vymknout, ano?
2: Nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že byli právníci.
0: Ale vůbec.
2: Třeba.
0: Něco se o tebe očekává v té společnosti, je to tak? A když to neplníš, tak je to podivné?
2: Celý život moje rodiče snažili se tohle nedělat. Protože věděli, že jejich rodiče to dělali.
0: S nimi.
2: Tak vždycky říkali, hele, buď doktor, ale jestli nebudeš, tak to je jedno. Ale to by bylo dobrý být doktor. Ale ten tlak nebyl tak velký. Rodiče jsou rádi, že jsem tady, že dělám, co dělám.
3: Dobře, ale ve 23 člověk tak jako tak si dělá, co chce. Ale proč člověk odejde z Ameriky, když vlastně všichni se snaží dostat do Ameriky? To mě přece jenom není. Jistě, dobře, ale každý rok se tam hrajou bíčí zápasy o tu zelenou kartu.
0: To je pravda.
3: Všichni chtějí do té Ameriky.
2: Určitě pro ně to je dobrá věc, ale pro mě je to něco jiného.
3: Jenom změna vás zajímala, anebo ten životní styl v Americe vám nevyhovoval?
2: To je ono. A já jsem věděl, že jestli tam zůstanu, že budu patřit k tomu. Jako to není tak špatný. To není tak špatný, ale ten den, nebo ten rok jsem se rozhodnul, že jsem to nechtěl. Jsem myslel, třeba přiletím zpátky, až budu připravený. A teď už nemusím zpátky asi.
0: A to jsme u toho. Ty jsi řekl úvodem našeho povídání, že dokonce máš snoubenku Češku, že se tady oženíš. Znamená to, že zůstaneš v Čechách nebo v Evropě, nebo že se odstěhujete na Tahiti jednoho dne. Děláš si vůbec něco takového, jako jsou plány životní? A jak se na to dívá tvoje partnerka?
2: Právě. Bych mohl říct, že koukáme na to společně, ale spíš koukám na to, jako kouká ona. Ona je si jistá, že chce zůstat v Čechách. Tady má maminku, zůstane s ní, určitě nebude chtít nikdy bydlet každý rok jinde. Samozřejmě můžeme na návštěvy do Ameriky, třeba na měsíc nebo tak dále, nebo třeba leto, až bude moc, třeba na leto můžeme, jako teď konečně nemůžeme, ale třeba za 5 let tam každé leto být v Americe. Že ona chtěla zůstat tady bydlet v Praze a já jsem s tím spokojený. Já můžu tady zůstat, jak jsem říkal, mám obchod, budoucnost, doufám.
3: Je dobré žít ve smíšeném manželství?
2: Mít ty dvě kultury dohromady manželství?
3: No.
2: Individuálně jsme samozřejmě skvělý pár. Nemůžu předpokládat, že by mohl být lepší pár, lepší komunikace například a chování mezi námi. A mezi ty dvě kultury asi budou nějaké problémy, ale spíš rodiny. Moje rodiče a třeba její něco takového, že ona rozumí, zná mě na 100%, to je v pořádku, a jako já ví, ale že třeba ty rodiče nebudou rozumět stejně jako my.
3: No, počkejte.
2: Ale předpokládám, že nebudou problémy, ale kdyby byly třeba.
0: To se stává i v rodinách, které mají jedna.
2: To je pravda.
3: To je pravda, ale pak přijdou takové věci, jako je výchova dítěte. Bude to spovíkaný Američan, nebo bude mít českou výchovu?
2: Doufám, že bude mít oba.
3: Není možné, je to neslučitelné.
2: Mezinárodní, jako je to mluvit česky, mluvit anglicky.
3: To ano, o řeč nejde.
2: Ale bude
3: vychováváno práce, liberálně, tak jako v Americe, že prostě představa, že bude v takové té ohrádce a tam se učit chodit a stoupat si na nohy, tak to v Americe nepřichází v úvahu. Protože které dítě by se mělo zavřít do takového kotce, takové typy, do ty ohrádky.
2: Asi to bude spíš český, když mluvíš takhle, to je pravda, protože manželka, maminka, co tam bude.
3: Moc vlivu.
2: Ohledně děti, jak raise children.
0: Jak vychovávat.
2: Jak vychovávat, budu s ní souhlasit. A když ne, budu pomalu a slušně s ní domluvit trošku jinak, ale většinou máš pravdu, to bude asi spíš její
3: výchova.
2: Český. Uvidíme, já vám řeknu za 3 roky.

0: Spousta Čechů by teď nejraději žila ve velkých vilách nebo rodinných domech za městem. Měli by rádi 2-3 auta, žili prostě v bohatství. Jaká je tvoje představa společného života s tvojí ženou? Jak chceš v Čechách žít? Chceš mít byt nebo chceš dojíždět od někud z vesnice do Prahy? Co chcete vlastně vy dva?
1: Myslím, že jsme oba městské. Chceme bydlet v městě. To znamená, jestli můžeme v centru, jako jestli vyjde, že najdeme nějaký byt v centru, to by byl ideální. Nebo nejlepší třeba ve Vinohradech představuju velký byt, třeba 5+1, nebo něco takového, velký na 2 děti a třeba chalupu. To je česká tradice, no to, že jo.
2: Právě jsem nadskočil, vy nechcete mít svůj rodinný domek někde v nějaké vilové čtvrti typu zahradního města, nebo tak?
1: Jako já bych to neodmítnul. Nebudu hledat.
2: Toto je přece americká představa o komfortním bydlení.
0: On odešel z Ameriky, aby žil jinak.
1: To je pravda.
0: Že by zrovna na Vinohradech.
1: To je pravda. 2 auta, velký pozemek, 2 psy. To nemusím. To je velký byt. Pokud tam je dost prostoru, já jsem velký člověk. Ona taky je velká, tak potřebuje velký byt. A nemusí být vila například. Ne.
0: Váš životní styl bude nepochybně ovlivněn tím, že ty pořád v práci trávíš mnoho hodin denně, že? Není to tak, že by si delegoval tu práci na své podřízené a ty už by si jenom byl rentiérem, který chodí do bazénu.
1: Zatím ještě ne.
0: Zatím ne.
2: Čili máte takovou to představu?
1: Že na budoucnosti chodit, by mohlo
2: chodit se jenom dívat, jak to funguje, kontrolovat a potom zpáteční cestou se podívat do banky, jaké velké je konto?
1: Jsou hodně majiteli restaurace, který takhle to dělá. Ale teď to není jenom o penězích, to je o restauraci, jak to vypadá, jak to funguje a chci být v tom. Až třeba za 5 let bude ten moment, kde budu chtít být spíš s rodinou a ta restaurace nebude taková velká zátěž. Tak už pak třeba něco takového najít společníka, dám ho do restaurace, on může provozovat a já přijdu jenom vzít nějaký peníze, jestli nějaký budou.
2: A zatím vy stojíte za pultem například, sedíte v kanceláři a sledujete účty.
1: Trošku všeho. Dřív to bylo pořád za bárem, pořád v kanceláři a pořád s hostama na place. Teď to je trošku mín, teď jsme kolik 18 lidí, dobře spolupracujeme a každý dělá svoje práce dobře, tak nemám třeba jako barman, nemám svoje jméno na rozpis každý den, nebo jako...
2: A míníte třeba expandovat? To je úspěšná restaurace, která se za těch 5-6 let vžila. A přece bych očekával, že další postavíte, já nevím, v Dejvicích a další. No,
0: další možná v Plzni.
2: Tak.
0: V tom nejsi typický Američan, který chce, aby expandovala firma?
1: Každý by určitě, si myslím, s tím souhlasil udělat něco takového. A to je další zodpovědnosti. Nemám zájem. Já bych chtěl mín zodpovědnosti a ne víc.
0: Ty chceš mít čas na ten literární časopis, přiznej se.
1: Přesně tak.
2: No to dne už i ostatní hospody otevírají déle než do 23 hodin.
1: Jo.
0: Máš v Čechách mezi Čechy opravdové přátele a teď se musíme zastavit nad tím, co to slovo znamená pro nás, Slovany, a co znamená pro Anglosasy. My si myslíme, že v Americe lidé nemají tu potřebu uzavírat ta přátelství na celý život. Lidé se často stěhují, ani to nejde, jdou za zaměstnáním. Co je pro tebe přátelství a jaké přátele tady máš?
1: Musím přiznat, že asi spíš jsou cizinci.
0: Tvojimi přáteli tady.
1: Jo, to nebylo schválně. Můj nejlepší kamarád je moje snobenka, že jo, kamarádka, samozřejmě. Tak to nebylo schválně, ale ten jazyk, samozřejmě můžu mluvit český a můžu třeba mluvit anglicky, ale pořád existuje, že to není náš původní jazyk i máme pořád ten kulturní rozdíl. Co, třeba respektujeme na 100%, ale pořád to neznamená, že koukáme na věci společně, že máme s tím, jak reagovat a stejný zájmy a tak dále.
2: Jinými slovy, jsou to lidé z anglosaského světa, nebo třeba kamaráda Pakistán, se Inda, ne? Kde se taky domluvíte anglicky, ale přece jenom je to jiná kultura.
1: Spíš Austrálie asi a Anglie.
2: A teď co to je to přátelství? V Americe člověk přijde na party a hned má pocit, že je přítelem všech a za 3 minuty ví, že není přítelem nikoho.
1: To je pravda. Američané, my máme dár na to.
0: Tady na tom vyplýtvá 3 roky, než to zjistí.
1: Ale to je pravda.
0: Je přátelství měřeno našima očima v Americe povrchnější? Já vím, je to velmi složité, o čem se teď bavíme. A nebo tady my zbytečně jaksi se noříme do těch hloubek a chceme si sdělovat naše duševní pocity. Jsme ti k smíchu?
1: No ne, k smíchu. Ty hluboký vztahy v Americe taky jsou. A myslím, že to je velký rozdíl, že v Americe spíš jsou vidět ty jednoduché vztahy. Mm-hmm.
2: Materiální, hmotné.
1: Přesně tak. Ano. Tohle z toho je spíš vidět. I to je vidět, když přijde Američan a mluví s Čechama a hned chová se jako ten Čech, je jeho nejlepší kamarád. A jak jste říkali, ten druhý den zapomněl jeho telefonní číslo, je mu to jedno. To samozřejmě v Americe to je každý den. Žádný Američan nemyslí, že v tom je nějaký problém. Každý myslí, že to je lepší způsob chování. Chovat se jako všechno je pro tebe důležitý. Že to je důležitý, že mluvím s tebou. To je důležitý, že ty jsi mi pochvál moje práce třeba. A že to je sympatický říct, jo, vypadáš skvěle. Jo, musíme spolu se setkat na večer, že to by bylo ideální. I když nemám velký zájem na to. Ale to je lepší pro tebe myslet, že mám zájem. A ten druhý v Americe ví, že nemám zájem.
2: My to bereme vážně.
3: Oba hrají tu hru a vědí své.
1: A tady v Čechách, to znám, že jsem to sliboval.
2: Že opravdu se půjde.
1: Ano. Velikánský kulturní rozdíl. Trval to 3 nebo 4 roky, než jsem to rozuměl. Jo, všichni zaměstnáci vždycky říkal.
2: No ale kromě toho, i v Americe existují ty hluboké vztahy, jenom nejsou tak vidět navenek? To si
3: a jak se rozeznají potom ten hluboký vztah od toho běžného?
1: Já musím říct, že existuje. Že existuje stejný počet jako tady.
3: A jak já poznám na Američanovi, ale že on skutečně se mnou na tu večeři chce jít?
1: Jestli volá ten druhý den? Ne, nevím. Samozřejmě to trvá dlouho. Určitě to nebude znát ten den nebo další týden. Nic hlubokého nemůže být tak rychle.
3: Ta snoubenka už ví, že to myslíte vážně?
1: Si myslím, že jo.
2: Jaká česká jídla jsi si oblíbil? Jestli vůbec nějaká?
1: Svíčková.
2: Ano?
1: Svíčková je výborná. Každý
3: máte ji na jídelním lístku, ne?
1: Občas, asi jedno každý týden.
3: A pravou svíčkovou?
1: Myslím, že ne, to by bylo moc drahý. Bychom mohli na pšány, bychom mohli, ale myslím, že nastálo to.
3: Jasně, jasně. A pivo vybíráte podle čeho? Podle americké chuti nebo podle české chuti?
1: Na obědy a na český, že to je česká klientela
2: v poledne.
1: Každý den. Pak večer je taky česká klientela, ale už má zájem na mexický a americký jídla.
3: Ale já bych přece dal spíš na českou chuť, pokud jde o pivo, než na americkou chuť. Pil jsem v Americe velice mizerný piva.
1: Já taky. Například mexické jídlo je ostrý. Tak my děláme to tak, že mexické jídlo, když to dostaneš, ty ostré věci jako jalapeños, feferonky, jsou na straně. Ta salsa je na straně. Nemusíš to dát na to jídlo. Nebo
3: ano,
1: jídlo.
3: Ano, ano.
1: Takže Češi už, jestli chtějí něco mexického, ale ne ostrého, dá se to udělat.
2: Pánové, mluvme ještě na závěr o něčem jiném, než o jídle. Já mám strašný hlad. Hrozně mě to ničí.
1: Jo, tak jo, jste pozvaný.
2: Nějaké jiné
3: to
2: téma,
3: mi nebereme vážně, to je v pořádku.
2: To je americké.
1: No, ale můžem. Já vám zavolám.
2: Maxi, projezdil jsi Evropu, využil jsi Prahu jako jakousi bázi pro cestování po Evropě, nebo si neměl čas ani zájem?
1: Já jsem to chtěl, ale neměl jsem čas na to, hlavně když si otevřela ta hospoda. A teď, když mám dovolenou, většinou já musím domů za rodičem, třeba rodina, kamarády a tak.
3: Co by stálo za vidění v Evropě?
2: Co bys jich vidět chtěl vůbec, kdyby si měl čas? Nebo kam pojedeš na svatební cestu?
1: Jo, ona chtěla do Bali.
2: Aha, na Bali.
1: Na Bali. Mm-hmm. Uvidíme. A jinak v Evropě. Já bych chtěl zpátky do Londýna a v Španělsku, tam se mi líbí. V Španělsku, třeba Madrid, Barcelona a tak dále, třeba v Portugalsku, v Římsku.
3: V Římě.
2: V Itálii, Římě. Myslíš? V Itálii.
3: A co oceňujete na těch evropských městech? To, že se liší od těch amerických měst třeba svou minulostí, či moc? Tohle? Máte pro tady
1: krása,
3: smysl?
1: Historie, tradice, kultury i daní kultury, to znamená, jestli to je kultura na kavárny, nebo jako na hospody, jako v Čechách, nebo v Paříži, jako na kavárny, jestli jo, tak já jsem v kavárně denně. Italské jídlo, každý večer nějaké italské jídlo, že v Španělsku dáme si paeju, nalijeme víno z ty karafy španělský, že trošku ochutnat jejich denní kultura.

0: jsou v pracovním věku v Evropě na jednoho důchodce. Za 50 let by to měly být jenom dva, kteří pracují a mají uživit jednoho důchodce. Ty budeš tím důchodcem, oni tě neuživí. Počítáš s tím? Evropa se mění. Co myslíš, co se stane? Přijme Evropa hodně cizinců, jako je to běžnější v Americe? Tady se tomu Evropa dost brání, těm imigrantům, těm přistěhovalcům.
1: U Amerika už taky, že jo?
0: Taky. Tak co bude tedy?
1: To nevím.
0: Nevíš?
1: To nevím.
0: Ty ujedeš z Evropy na Bali a bude to vyřešeno.
1: Vyhazovaný z Čech, z Prahy.
0: Ne, to nemyslím, ale myslím, že když tady zůstaneš s rodinou, tak jako penzista můžeš mít někdy těžké časy. Mm-hmm. A tak daleko nemyslíš.
1: Ne.
2: Jedno téma dnes zcela vypadlo z naší pozornosti. Politika, ne?
0: Politika.
2: Stojí vůbec za řeč česká politika?
0: Pro Američana ještě navíc.
1: Dřív jsem, když chtěl jsem studovat nový slova, jsem četl Mladou frontu denně. Bylo to skvělé, jsem věděl všecko. Klaus, že jo, popadnu, Tošovský tam byl místo, jeho, že jo, který chodí sem, nebo chodí.
0: Takže bydlí za rohem.
2: Chodí k vám jako
1: chodí,
2: host?
1: Chodí, občas. A teď jako já nechci urazit někoho nebo něco.
0: Ne, tím nikoho neurážíš, Maxi, to je tvůj názor člověka, který tu žije. Čili ty máš určité obavy, třeba ekonomické, že nejdeme tak rychle dopředu, že se sem neinvestuje, nebo co myslíš?
1: To je jejich chyba, že ta investice tady není jako všichni chtěli. Všichni vybrali si lepší státy.
0: Mm-hmm. Čili je chyba zdejší politiky, že nevytvořila atmosféru, ve které by se investovalo zvenčí?
1: Slevu na daní, nebo místo, jak dělali Radio Svobodnou Evropu, místo. Chtěli to mít tady v Praze. Havel nabízil, že o parlament za korunu každý rok nabídky, aby ty zahraniční...
2: Podniky, ano, zahraniční firmy se sem hrnuly.
1: Přesně tak. Já nechci říct, že tomu rozumím. A kdykoliv, když o tom čtu, to je tak jasný, že měli jsme jako stát tady nabízit hezčí podmínky pro ty společnosti, aby se měli a neutekli.
0: Setkal jsi se v Čechách s někým, kdo by se k tobě jako k Američanovi choval opravdu odporně? Třeba si někomu nesympatický jako člověk, to je v pořádku, to je jiná věc, ale cítil jsi tu někdy jakýsi nacionalismus třeba, nebo dokonce rasismus svého druhu?
1: Několikrát. Na 100%, na 100%. Ale naopak, to mám mnohemkrát víc, že když byl sympatický, že když snažil se mluvit česky, nikdo nebyl snob, jako přede mnou, všichni chtěli slyšet, jak mluvím, i snažil se se mnou komunikovat, ne jako v Paříži například.
0: Dělal chyby, ano.
1: Jo, přesně. Nebo mi opravovali, nebo pomáhali. Takže ta druhá strana je mnohem větší.
0: Ano,
1: já bych nikdy neřekl, že jo, Češi by mi urazili několikrát, že já jsem cizinec. Samozřejmě ostatní má jiný problémy než já, to je úplně subjektivní, že jo. Záleží i, jak vypadám.
0: Ta lidská rovina je důležitá.
1: Několikrát pověst Američanům šel přede mnou. To znamená, než začal jsem mluvit, byl jsem velký, bohatý Američan. Jsem neměl žádný dolary, ale chtěli moje dolary, protože věděli, že tady je Američan.
0: Či ta představa tady byla?
1: Dostal jsem takový nabídky na věci, že to bylo tak ošklivé, jakože já bych byl tak hloupý zaplatit dvakrát tolik za to, že myslíš, že mám dolary.
0: Že jsi bohatý. Očekávalo se od tebe někde, prosím, to je obecná, ale upřímná otázka, že budeš lidi korumpovat? Že je budeš podplácet?
1: Ne.
0: Ne. Ty jsi to
1: jo, jako dělat? Černý peníze.
0: No ano,
1: za něco.
0: Ano.
1: Jako třeba ureklený nějaký povolení.
0: No, třeba.
1: To je zajímavý, protože každý Američan, který tady bydlí, mluví o tom, jako to je běžná věc. Mm-hmm. Že vždycky lidi plátí pod stolem. Každý myslí, že to ví. Ale nemluvili jsem s nikým, který sám něco zaplatil.
0: Sám udělal. Čili každý o tom slyší, ale nikdo to neudělal.
1: To je populární o tom mluvit tak, že vědí, že to se děje, ale nikdo nemůže říct, kde nebo jak.
0: Je něco z Ameriky, po čem se ti opravdu stýská? Ty jsi odešel vědomě, chtěl jsi jinam, ale schází ti něco?
1: Pizza z Chicago.
0: Taková v Praze není?
1: Není. Snažil jsem to taky udělat jedno a to nešlo. To byla tlustá pizza.
0: Ta v tom Chicago.
1: Víc surovinu nahoře. Na to myslím každý týden.
2: Pak je vaše otázka, proč je neděláte?
0: Přesně tak.
1: Já jsem snažil se jedno, jsem dostal tu recepturu, to je tajná receptura, že jo, a to byla nějaká falešná a to nešlo. Nemám zvláštní trobu, zvláštní olej na to, ale jsem neměl ty základní věci, tak to nešlo. To byla tlustá pizza a nic jiného.
0: Neměla tu chuť?
1: Neměla.
2: Prostě máte ještě toho hodně před sebou, co musíte udělat.
1: Ha, jasně.
0: Tak Maxi, děkujeme ti za návštěvu, přejeme ti úspěšný sňatek, rozumíš tomu? A hlavně, ať je úspěšné to, co přijde potom.
1: Ha, děkuji mockrát. A tady musím říct, že máte pěknou obsluhu tady v kavárně.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladislav Stanislav Raymond, komediantka. Z románu polského spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu, čte Daniela Kolářová.

Byl krásný, teplý den. Lažienky dýchaly jarem. Růže kvetly a jasmíny rozdávaly opojnou vůni po celém parku. Bylo tak ticho a pěkně, že Jana proseděla několik hodin u jezera a na všechno zapomněla. Jana sem přišla přímo z divadla. Potřebovala být sama. Hledala v duchu roli, v níž by chtěla poprvé vystoupit. Tak dobře se jí tady sedělo a snilo, že za chvíli už nemyslila skoro na nic. Jenom se odávala radosti z příjemného prostředí, čistého vonavého vzduchu a pohledu na lahodnou barvu oblohy a stromů. Neměla ještě čas myslit na otce. Město, které viděla poprvé, hluk, který ji obklopil hned na nádraží, únava z cesty a z posledních chvil v Bukovci, potom horečná starost, aby dostala angažmá v divadle, zkouška, lažienky, očekávání večera a přijímací zkoušky, to všechno ji zaměstnalo tak, že skoro zapomněla na domov. Oblékala se dlouho a pečlivě, protože chtěla pěkně vypadat. Když vstoupila do zahrady, svítila už světla a obecenstvo se začalo scházet. Potkala Cabinského. Přistoupila k němu a řekla: přijmete mě, pane řediteli? Už jste přijata. O Gáži se domluvíme některý den. Co budu hrát jako první roli? Chtěla bych si zahrát úlohu Kláry v Majiteli hutí. Cabinský se na ní ostře podíval a rukou si zakryl ústa, aby nevyprskl smíchem. Hned. Nejdřív se musíte seznámit s jevištěm. Zatím budete vystupovat ve sboru. Halt mi říkal, že hrajete na klavír a znáte noty. Zítra dostanete úlohy z operet, které hrajeme, a naučíte se sbory. Jana mu chtěla ještě něco říci, ale Cabinský se obrátil a odešel. Buď je to komediantka, a nebo to nemá v hlavě v pořádku. Bručel si pod fousy a najednou se zastavil. Usmál se, mávl rukou a rychle zamířil do zahrady. Jana šla do šatny. A sotva pootevřela dveře, někdo ji vystrčil, dveře jí zabouchl před nosem a zlostně vykřikl: nahoru, tam jsou zboristky. Chtěla zlostí praštit do dveří, ale jenom sevřela rty a šla nahoru. Šatna zboristek byl úzký, dlouhý a nízký pokoj. Na volné stěně visely hromady šatů a kostýmů. Asi 20 svlečených žen sedělo před zrcadly nejrůznějších tvarů a před každou hořela svíce. Jana zahlédla blízko dveří volný stolek, posadila se k němu a začala se rozhlížet. Na scénu, křikl ve dveřích inspicient. Hned začínáme. Nastala vřava, která se dá těžko vylíčit. Všechny najednou křičeli, běhali, vyndavali si sponky, vlásenky, rychle se pudrovali, hádali se o maličkosti, zhášeli svíce, zavírali ve spěchu nesesery a úprkem zbíhali dolů, protože zvonek se ozval už podruhé. Jana šla poslední a zůstala stát v zákulisí. Představení začalo. Hráli nějakou napůl pohádkovou operetu. Nemohla vůbec poznat tyto lidi, toto divadlo. Tak se všechno změnilo, zkrásnilo pod pudrem, líčidlem a osvětlením. Slabými, něžnými tóny se hudba flétny rozlila tichem, do něhož se ponořilo celé divadlo. Pronikla i Janinu duši a sladce jí kolébala. Pak přišel tanec, takový měkký, smyslný, vzrušující. Okouzlil ji, opojil a ve sladkém dlobě unášel na vlnách rytmu. Cítila, že je čím dál víc přitahována do jakéhosi víru plného světla, zpěvu a třpitu. Její impulzivní a zároveň věcná povaha, která se dosud zmítala mezi všedními lidmi v každodenní jednotvárnosti, byla tímto divadlem oslněna. Právě takové žilo v její duši. Plné světla, hudby, vzrušujících dojmů, extatických prožitků, sytých barev a horoucích výbušných citů, podobných bleskům. Divadlo začala vidět vlastně čím dál více očima své fantazie. Když dějství skončilo a zahřměl potlesk, téměř omdlévala. Sklonila hlavu lačně do sebe vdechujíc ten hluk, který ji omračoval jako blesk a oslepoval její duši. Vnímala povyk bavícího se obecenstva opravdu intenzivně, celou svou bytostí toužíc po slávě.
přivírala oči, aby ten dojem a obraz trvaly co nejdéle. Zdálo se jí, že se vznáší do nadzemských výšin, že skoncovala s malostí, ubohostí, všedností. Vzpamatovala se teprve, když uslyšela vřavu hlasu na jevišti, rychle uklízeném. Kouzelná vidina se rozplynula. Po scéně se pohybovali jen lidé v košilích bez vest, přestavovali kulisy, rozmisťovali nábytek, přibíjeli dekorace, horečně pracovali. Viděla jejich špinavé krky, nehezké vrázčité obličeje, hrubé a upracované ruce, mohutné postavy dělníků. Přejela si rukou po čele, jako by se chtěla přesvědčit, zda se jí právě něco nezdálo. Ale někdo ji odstrčil, zatlačil dozadu. Někdo přešel rychle kolem ní a táhl za sebou těžký kus nábytku. Vstoupila na jeviště a dírou v oponě hleděla do tmavého sálu zaplněného obecenstvem. Slečno, řekl někdo vedle ní. Odtrhla tvář od opony. Vedle ní stál mladý, hezký, elegantní pán. Dotýkal se rukou okraje cylindru a stereotypně se usmíval. Pouze na okamžik, řekl. Udělala mu místo u opony. Podíval se na zahradu a ihned ustoupil. Promiňte, prosím, promiňte. Prosím, viděla jsem už dost. Nepříliš zajímavý pohled, vidíte. Typičtí maloměšťáci, koloniální obchodníci a ševci. Myslíte si snad, že sem přišli naslouchat, přemýšlet nebo obdivovat umění? Ba ne. Přišli se ukázat, pochlubit se svými toaletami na večeřece a nějak zabít čas. Kdo sem tedy chodí kvůli umění? Komu na něm záleží? Sem, slečno? Nikdo. Do velkého divadla, do rozmjatošči snad. Tam se ještě najde hrstka ostatně nepříliš početná lidí milujících umění a navštěvujících divadlo kvůli němu. Dotkl jsem se už jednou této otázky v novinách. Jana si přála, aby ten redaktor ještě neodcházel a chvíli si s ní promluvil. Redaktor se k ní skutečně obrátil. Nejste asi dlouho u této společnosti. Neměl jsem ještě štěstí spatřit vás. Teprve dnes jsem dostala angažmá. Když odcházela Jana po představení do hotelu, cítila se strašně unavená tolika dojmy. Druhý den se probudila až po deváté, unavená a duchem nepřítomná. Nemohla hned pochopit, kde je. Ale její myšlenky se rychle soustředily. Postupně si připomněla všechno, i to, že má dnes dostat roli ve sboru. Spěšně se oblékla. Její včerejší horečné nadšení opadlo. Setrvala dlouho v pocitu jakési bezradnosti a opuštěnosti. Poznala, že je zcela sama a že v tomto novém životě si musí stačit. Nemá zde otce ani známé, kteří by ji chránili. Chápala, že životní boj, do kterého se právě dávala, není pouze bojem o slávu a vytčený cíl. Nýbrž, že zároveň musí bojovat o svou lidskou důstojnost. Že se musí bránit, nechce-li padnout. Pod verandou potkala divadelní švadlenu Soviňskou. Bez váhání se jí zeptala, zda neví o nějakém podnájmu. Nemůže totiž z mnoha důvodů dál bydlet v hotelu. To se mi zrovna hodí. Chcete-li, u nás je pokoj. Můžeme vám ho pronajmout ze stravou opravdu levně. Je to hezký pokojík v přízemí s okny na jih se samostatným vchodem z předsíně. Dohodli se o ceně. Jana jí nabídla, že zaplatí měsíc dopředu. Dobrá. U nás budete mít ticho, dcera nemá děti. Pojďme se na pokoj podívat. Snad až po zkoušce. Jestli nemůžete čekat, nechte mi adresu, trefím tam. Soviňská jí dala adresu a odešla. Jana dostala notis, kterých při zkoušce zpívala. Nikdo ji nikomu nepředstavil, ale všimli si ji všichni. Později s ní dost dlouho hovořila Cabiňská. Pozvala ji na zítřek po zkoušce k ním do bytu a přátelsky se s ní rozloučila. Jana šla z divadla přímo k Soviňské podívat se na byt.

Sabinští vedli kočovný cikánský život a také v domácnosti měli umělecké obyčeje. Neměli čas myslet na domov ani na děti. Nestarali se o nic. Zaujati celé divadlem, rolemi a bojem o úspěch. Sabinský byl především herec. Později se z něho stal spekulant světového formátu, že sám nikdy nevěděl, co v něm převládá. Zda láska k umění nebo k penězům. Na této frontě sváděl sám se sebou často urputný boj, v němž nevyhrávali vždycky peníze. Měl štěstí v umění i u obecenstva. Peníze vydělával tiše, ale nabídu a neúspěch naříkal nahlas. Podváděl všechny, jak jen to šlo. Snižoval gáže, otálel s placením účtů a nejraději vyplácel pouze zálohy. U divadla byl víc než 20 let. Pořád hrál. Toužil po každé nové úloze, záviděl jiným, naříkal, že všichni hrají špatně a nejednou v noci přemýšlel, jak by kterou roli zahrál on. Divadlo měla v rukou fakticky jeho žena Pepa. Sabinská se oblékla a už se chystala odejít, když v tom někdo zazvonil. Chůva šla otevřít. Vstoupil nevysoký, dosti otylý, neobyčejně pohyblivý pán. Byl to advokát. Měl pečlivě oholenou tvář, zlatý skřipec na malém nose a na úzkých rtech jakoby přilepený úsměv. Smím dál? Dovolíte, paní ředitelová? Jen na minutku, hned zas utíkám, recitoval rychle. Ale pane doktore, vy vždycky smíte. Dobrý den? Prosím vaši ručku, vypadáte báječně milostivá. Přišel jsem jen na skok. Posaďte se, pane doktore, chůvo, podej židli. Advokát se posadil, kapesníkem si otřel skřipec, uhladil si už značně prořídlé, ale stále ještě černé vlasy, přehodil nohu přes nohu, několikrát nervózně zamrkal, vyndal pouzdro na cigarety a nabídl Sabinské. Advokát se pořád kroutil, usmíval a štěbetal. Byl to skutečný mecenáš společnosti. Každého oslovoval křestním jménem a o všechny se zajímal. Nikdo nevěděl, čím je, co dělá, ale kapsu měl vždycky otevřenou. Objevil se v zahradě na prvním představení a zmizel až po posledním jaře příštího roku. Půjčoval peníze, které mu herci nikdy nevraceli. Občas zaplatil nějakou večeři, nosil herečkám bomboniéry, pečoval o mladé adeptky a vždycky se prý zcela platonicky zamiloval do některé z hereček. Byl to zvláštní, ale v podstatě velmi dobrý člověk. Sabinský si od něho hned po příjezdu vypůjčil 100 rublů a to především, aby je přesvědčil, že nemá peníze. Přinutil advokáta, aby si vzal do zástavy ženin náramek. A tak si Sabinská myslela, že teď bude chtít, aby mu vrátili peníze. Posadili se potichu do křesel, protože zkouška byla v plném proudu. Majkovská s Topolským hráli právě nějakou důležitou milostnou scénu. Advokát poslouchal, uklánil se na všechny strany, usmíval se a šeptal. Ta láska je krásná věc na jevišti. Ani v životě není k zahození. Skutečná láska je v životě vzácná. Dávám proto přednost lásce na jevišti. Tady ji mám každý den. Mluvil rychle a znovu se mu začala zachvívat víčka. Kdo pak je tamhle ta dívka milostivá? Zeptal se advokát a ukázal na Janu, která pozorně sledovala zkoušku. Adeptka. Z očí jí hledí dobrota. Má krásný a inteligentní obličej. Posaďte se, slečno. To je náš drahý doktor, mecenáš našeho divadla, řekla Sabinská, když jí představovala advokáta. Orlovská, řekla stručně Jana a podala mu ruku, kterou advokát okázale políbil. Pak se obrátil k Sabinské. Tak pojďme, paní ředitelová, musím odjet, ale předtím bych chtěl dát do pořádku náš. Sabinská se ušklíbla a čekala, co řekne dál. Není vyloučeno, že se vrátím na podzim, až už nebudete ve Varšavě. Vracím vám proto, milostivá, váš náramek, pokračoval. Ale my ještě nemáme peníze. Úspěch pořád není takový, jaký jsme očekávali. Splácíme staré dluhy. Nezáleží mi na penězích. Myslete si, milostivá, že vám dávám k jmeninám malý přátelský dárek. Souhlasíte? Ptal se a navlékl náramek na její kyprou ruku.

0: pohodné chvíli se Cabinská navrátila k Janě. Bydlíte prý u Sovinské, slečno? Ještě ne. Pronajala jsem si u ní pokoj, ale musíme ho dát napřed do pořádku. Byl tak špinavý, že jsem se tam nemohla nastěhovat. Zatím bydlím v hotelu. Kačkovská a Halt mi říkali, že hrajete dobře na klavír. Ano, trochu. Jak se hrává doma. Chtěla jsem vás poprosit, zda byste nechtěla učit mou Hedvu. Je velmi nadaná dívka, má výborný sluch, zaspívá už dobře všechny operety. Velmi ráda. Neumím toho sice mnoho, ale základy klavíru mohu vaší dceři dát. Nevím jen, zda vystačím s časem. To určitě. A honorář za lekce vám bude započítán do káže. Kdy vystoupíte poprvé, slečno, zeptala se Cabinská. Dnes v Cikánském baronovi. Máte kostým? Slečna Falkovská slíbila, že mi půjčí. Já jsem si ještě žádný nestihla koupit. Pojďte, možná, že pro vás něco najdu. Rozloučili se srdečně a Chuva odnesla Janě do hotelu zmačkaný kostým. Když si ho Jana dávala do pořádku, myslela na Cabinskou. Zboristky se scházely pomalu a ještě pomaleji se oblékaly. Rozhovory, smích, tichý šepot bylo slyšet v šatně jako obvykle. Jana však neslyšela nic. Tak byla zaujata oblékáním. Zboristky jí projevovali nelíčenou přízeň, protože se dozvěděli, že bude učit Hedu Cabinskou na klavír a že jí Pepa půjčila kostým. Chtěli se zalichotit, aby jim šla na ruku u ředitelových. Když zazvonili podruhé, stoupla si Jana ke sboru za dekorace a očekávala okamžik, kdy vstoupí na jeviště. Pokřižovala se bezděčně a tak se roztřásla po celém těle, že jedna ze zboristek ji vzala pod paži. Na scénu, zavřeštěl inspicient a Duff ji uchopil a odnesl dopředu na jeviště. Náhle ticho a jas silného světla ji omráčil. Dívala se bezmyšlenkovitě na obecenstvo a nebyla schopna vydat ze sebe ani slovo. Její kolegyně do ní šťouchaly, dodávaly jí odvahy, ale ona nevěděla, co se s ní děje. Teprve dialog a příští sbor jí vrátili rovnováhu. Po odchodu ze scény zůstala stát v zákulisí a úplně se vzpamatovala. Zlobila se sama na sebe za ten dětinský strach, kterému podlehla. Když podruhé vystoupila na otevřené scéně, cítila jenom podivné vnitřní chvění, ale už zpívala, slyšela hudbu a hleděla přímo na obecenstvo. Osmělilo ji i to, že se setkala s pohledem redaktora, který seděl v první řadě a přátelským úsměvem jí dodával odvahy. Dívala se na něho a pak čím dál zřetelněji vnímala jednotlivé tváře v hledišti. Jana všechno klidně sledovala a povšimla si i kolegyní, jak se šeptem bavili. V zákulisí bylo plno nejrůznějších lidí. Služebné, kulisáci, chlapci z bufetu, herci, kteří čekali na nástup a všichni se dívali na scénu. Chuva s dvěma nejstaršími dětmi seděla přímo u rampy, u šňůry na stahování opony. Bylo takové teplo, že herci se doslova dusili a líčidlo jim takřka teklo po tvářích. O přestávce pozorovala Jana zvědavě první řadu křesel. Řekli jí, že tam sedí kritikové z novin. Ostatně sama zahlédla na opěradlech sedadel názvy jednotlivých novin. Redaktor stál v prostřední uličce a mluvil s nějakým silným blondýnkem. Prosím vás, z jakých novin je ten redaktor, co chodí do zákulisí? Zeptala se Jana inspicienta, který dohlížel na postavení scény pro příští dějství.
1: Nejspíš ze žádných, je to jen sezónní redaktor pro letní divadla.
0: To snad ne. Sám mi říkal, že... Zasmál se potichu.
1: Vy jste ještě pořád začátečnice, když věříte tomu, co říkají lidé, kteří chodí do zákulisí.
0: Sedí přece v křesle pro novináře, ohradila se Jana.
1: To nic neznamená. Tam sedí víc takových panáčků. Jen ten blondák je opravdový spisovatel a divadelní kritik. Ostatní jsou takové záhadné existence. Bůh ví, co vlastně dělají. Fakt je, že jsou pořád mezi lidmi hodně toho namluví a peníze mají také neznámo odkud, ačkoliv všude sedí na prvních místech. Ostatně se jich na to nikdo neptá.
0: Jana ještě pořád seděla nemile dotčena tímto odhalením.
1: Opravdu vám to sluší, zvolala redaktor, když vběhl na scénu a už zdaleka jí podával ruku. Jenom víc odvahy a všechno půjde jako po másle. Zítra se zmíním o vašem debitu na scéně.
0: Děkuji, pane redaktore, řekla chladně
1: a ani se na něho nepodívala. Redaktor se obrátil a utíkal do mužské šatny. Dobrý večer, pánové. Jak se máte, pane řediteli? Jak je v sále? Byl jste, redaktore, v pokladně? Hlediště je skoro vyprodané. A jak hrají? Velmi, velmi dobře. Vidím, pane řediteli, že jste omladil sbor. Je tam nějaká hezká blondýnka, až oči přecházejí. Co? Opravdu tak dobře vypadá? Je úplně nová. Připočtu vám to zítra k zásluhám, že tak dbáte o potěšení obecenstva. Dobře, dobře, dobře. Kdykoliv Sabinský hrál, dělal v šatně zmatek. Mýval pořád trému a aby ji potlačil, křičel, nadával a hádal se o každou maličkost. Holič, krejčí, rekvizitář, všichni se museli točit jenom kolem něho a být pořád ve střehu, aby si nezapomněl vzít něco na scénu. Přestože se začal brzo oblékat, vždycky se opozdil. S oblékáním a maskováním končil obvykle těsně za kulisami. Teprve na scéně se vzpamatoval. Do šatny přišel režisér Topolsky. Jak to měl ve zvyku, lehl si na rozestavěné židle a dal si ruku pod hlavu. Rád z dálky poslouchal hlasy z jeviště, tlumené tóny hudby, tiché ozvěny zpěvu a snil. Tenhle člověk byl podivuhodná, výbušná, živelná osobnost. Byl to nadaný herec a kromě divadla nechtěl o ničem jiném vědět. Ve svém hereckém projevu byl až přepjatým realistou, takže se mu najednou z chutí zasmáli. Žil s Majkovskou a oba byli sloupy společnosti. Měli se nesmírně rádi, ale výstupy u nich byly téměř na denním pořádku. Morisi, až ti řeknu, co jsem provedl Sabinskému, tak vyskočíš jako jelen, zvolal Vavřecky a běhl do šatny. Dík čartu, zabručel režisér a kopl nohou do vzduchu, takže kdyby byl Vavřecky včas neuhnul, byl by ho možná i poranil. Šílel totiž vzteky, když ho někdo vyrušil z jeho samoty. Máš speciální talent, pokud jde o pohyby nohou. Mohl bys jít směle k cirkusu nebo cvičit na vysuté hrazdě. Co chceš, vysyp to rychle a koukej vypadnout. Sabinský mi dal 10 rublů, tak co? Neříkal jsem, že vyskočíš? Že ti dal Sabinský 10 rublů zálohy, to je nehorázná lež, řekl Topolsky a znovu se položil. Čestné slovo, řekl jsem mu jenom tak mezi čtyřma očima, že se zase objevil Čepiševsky. Že prodal poslední dvůr v lomské gubernii, že dává dohromady novou společnost a že dokonce už jednal s tebou. Kdyby mi Čepiževsky dával 1000 rublů gáže měsíčně, stejně bych k němu nešel. To bych si raději sám založil společnost. Morisi, proč ty si opravdu nezaložíš společnost? Už dlouho o tom přemýšlím. Kdybys nebyl tak hloupý a rozuměl trochu umění, tak bych ti vyložil svůj plán. Peníze mohu mít, kdy chci. Víš přece, že jsi mi sympatický, ale ty mě nepochopíš, protože jsi strašně hloupý a užvaněný. Vavřecky. Možná, že založím společnost, ale ženské pustíme k vodě, budeme bydlet spolu. Pamatuješ, jak nám bylo dobře v Plocku a v Kališi? Budeme si sami vařit. To byly zlaté časy. Jenomže u toho Gravčia byla strašná bída. Ty tomu možná nevěříš, ale trochu bídy a hodně boje skutečnému umělci jen prospěje. Umlkli. Z hlediště se v tříštících se vlnách valil smích, zněl potlesk a burácel, až se okna třásla. Výkřiky nadšení pronikaly do šatny jako bouřka a v ní se zachvívaly plameny plynových lamp. Pak zase všechno stichlo. Klidné, pauzami přerušované ozvěny sem plynuly rytmicky, až zase na závěr dějství náhle propukla ohlušující vřava.

0: románu polského spisovatele Vladislava Reymonta Komediantka četla Daniela Kolářová. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Režii měla Jana Bezdíčková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se dovím, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Dnes začneme soulovou zpěvačkou ze Spojených států, Leto Adams. Narodila se ve 62. roce. Od útlých dětských let se učila na klavír a jako mladistvá už vedla různé sbory. V 18 letech se rozhodla pro profesionální muzikantskou dráhu. 8 let účinkovala v klubech a hotelových barech a pak natočila své první pěvecké desky. V podání Olety Adams si poslechneme její vlastní píseň s povzbuzujícím textem Window of Hope, okno naděje.

Tak to byla Aleta Edens z USA. Východočeské divadlo v Pardubicích uvádí muzikál libretisty Jiřího Seidlera Mississippi Blues Band. Autorem hudby i textů písní je známý bluesman Jiří Šlupka Svěrák. My si teď poslechneme jednu píseň z muzikálu. Název má Divná ženská a hraje a zpívá ji sám autor Jiří Šlupka Svěrák.

dozněla divná ženská Jiřího Šlupky Svěráka a my máme připraveno další, tentokrát ne divnou, ale obdivuhodnou ženu. Její jméno zní Annie Lennox. Narodila se o Vánocích 54. roku ve skotském Aberdeenu. V 17. se vydala na studia hudby na Královskou hudební akademii do Londýna. Tam studovala hru na klavír a flétnu. Seznámila se s Davidem Stewartem. Spolu založili duo Eurythmics a začali skládat písně. My si poslechneme jejich úspěšnou skladbu, která v 85. roce obsadila první místo britské hitparády. There must be an angel playing with my heart. Musí to být anděl hrající si s mým srdcem.

Británie se přeneseme do velké země v Jižní Americe, do Brazílie. Je zemí jazzové samby Bossanovy. A jednu píseň v tomto rytmu nám zaspívá Marcos Valé. Sám je autorem textu a název písně v překladu zní Cvrček zpívá pro Anna Marie.

Tak to byla píseň ze země samby a karnevalů z Brazílie. No a na závěr se přesuneme z Jižní Ameriky do Ameriky Severní, ale trochu i domů. Píseň má název Amerika. Je z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina a zaspívají nám ji Eva Pilarová a Marta Kubišová. Příjemné prožití zbytku dne přeje Ladislav Tůma.

0: jednou větou, lidi v hadrech žijou,
1: ne?
0: A jen se furt bijou.
1: Oh.
0: Mám rád.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejenže všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka. Letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašim zážitkům s Cimrmany a fenoménem Cimrman. Pavel je tím prvním, který telefonuje na 731 800 900. Přeju dobrý večer.
1: Taky přeju dobrý večer, všem posluchačům a i vám.
0: Pavle, tak naschvál. Kterou hru divadla Járy Cimrmana jste viděl ve svém životě jako první?
1: Já jsem jako první hru slyšel.
0: Slyšel? A víte, že jsme na tom stejně? Já ji taky slyšel. Samozřejmě, že to byla pirátská nahrávka, bylo to na kotouči a byl to dlouhý, široký a krátkozraký. Co vy?
1: Já jsem to měl na kazetě a byl to dlouhý, široký a krátkozraký.
0: Takže v pravou chvíli se do věci vložíme oba dva.
1: A bylo to super s tím, že mám takovou dost představivost, takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako svou hru, jo? Jako ne ty herce, protože se nevěděl, jak vypadají ještě no, v té době.
0: Já taky ne.
1: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrát. Všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
0: Myslíte princeznu?
1: Ne, myslím obříni.
0: Jo, Stáňa.
1: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
0: Měli byste spolu malé obříky.
1: Obříky, ano, no. Tam je milion hlášek, tam to jsou perfektní věci.
0: No a propos hlášky, máte ve své blízkosti někoho, kdo je podobně naladěn jako vy? A domlouváte se třeba, používáte hlášky se her?
1: Jo, kolikrát se stane, že používáme hodně hlášky, třeba když někdo řekne někam, jestli půjde někdo s ním, s tím kamarádem nebo něco, tak někde se ozve, nikam nepůjde.
0: Už se narajzoval dost.
1: Ležící, jasně, ležící spící. Jo, a takový věci, tak to byl dlouhý, široký a krátkozraký, úžasná věc na kazetě, takže podle svých představ jsem si to, pak už jsem to viděl i jako samozřejmě v televizi, jako hru, když oni dávali takovou celou sérii těch her, tak jsem viděl několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama těm lidem a říká, milé děti.
0: Jiříček, ty už nemáš zuby.
1: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluví vlastně, jo, že
0: do kulis.
1: Jasně, ano, přesně tak. Milé děti, čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je, pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi po stopách Járy Cimrmana, to byl takový pořad, to byl pan Svěrák. Tam se mi líbilo, když mu říkal, myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se postavíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
0: Jako s francouzkou, rozumím.
1: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jára Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet jako. A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba v štros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš. Na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on se zadrhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber. Jo, bylo to docela srandovní, že teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo jako, že míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, no fakt už teďka přesně nevím, rozumě to www a zavináč, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil stán a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakým telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
0: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler. Že? A ještě mi povězte, Pavle, jestli jste někdy byl přímo na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
1: Ne, to bohužel nebyl. Ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musí mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě...
0: Mít jako, kontrolu, hrát, ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
1: Jasně, určitě, jasně.
0: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
1: Jasně, a slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne?
0: Nebo vinárna.
1: Vinárna, jo, vinárna u Pavouka, jo, to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě, nějaké s těma sídnicama, nebo to. Já už si to taky čas, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný trošku.
0: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuju za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jste se dovolal. Naslyšenou.
0: Můžete telefonovat také. 731 800 900 a nebo můžete psát. A kdyby snad... Nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde nablízku někdo z divadelního souboru divadla Jára Cimrmana. Tak a poslouchal Noční linku. No tak to platí samozřejmě i pro něj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o Vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže vy jste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecnění můžeme mě tak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík, máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermanna. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne? Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přihlásil pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný tip, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Ne, to se nemusíte. Nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Ha, to je z... Jo. Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne, naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte taky pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničku má Středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někdy nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezitím, co zpíval Valdemar Matuška v noční lince Českého rozhlasu, jsem si nalezl, odkud že vlastně ono hola hola a zásady všech telefonistů pochází. Je to ze semináře k vyšetřování ztráty třídní knihy, abych ještě upřesnil to, co už zaznělo před mou chvílí při rozhovoru s Jindrou. Ale teď bych si dovolil přivítat pana Honzu. Dobrý večer, vítám vás v noční lince.
1: Krásný večer, díky za přivítání a zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a poslouchají vaši úžasnou linku. Rád ji poslouchám a ne vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám. A teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám číšníka, dělám výčepáka tady v hospůdce. A můžu říct, že nejenom od mládí mě provází hlášky z Zimmermanova z života, jeho reálného samozřejmě. V podstatě u té profese gastronomie, tam jsem teď jakoby zastavím je v tom, že čím dál víc mě vyvstává prostě ta hláška, ale chodili mu tam lidi. Ono, ne vždycky je to úplně dobrý, ale jako já vím, mi ta práce baví samozřejmě, mám ji rád, rád do té práce i někdy vstávám, ale ono někdy u některých těch lidí, jako to opravdu někdy tak ta hláška přichází a přesně vystává další hláška z další Zimmermanovy hry a přesně si říkám tak, to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno hotový a pak si objedná tu uzenku pomyslnou. A opravdu to tak, tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek. Já se omluvám, jestli chcete k tomu něco říct.
0: Tak... Ne, v žádném případě. Já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo. A vy jste se krásně nadechnul, tak jenom do toho. No, ukažte, že máte talent.
1: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám provdala do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad a tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejenom, že jsme chodili do, na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedena nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie. Tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili. I jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátké hry nebo krátké scénky na ten druh humoru toho neexistečná a uváděli lidi, rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem, nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A měli jsme tu kamarádku, tu Zuzku, a ona jako jedna z mála děvčat byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince po prsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu, z nějakého návinky, nějakého kabelu. Nicméně mi to inspirovalo a přišel jsem k té Zuzce a říkám, já se tě dotýkám tímto prstenem už rovnou po třetí. Ona to neznala. Ona neznala tu hru, nebo ona stála, koukala, proč se všichni okolo strašně chlámou a zalamujou. Říkali, anděl, ty seš, no, prostě pochválili mě za ten bonovod, který mě napad. Prostě řekl jsem, dotýkám se tě tímto prstenem už rovnou po třetí a tímto celý humor jako ten vtip dokončil. Ale do dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her a i vy vysíláte nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Zimmerman vlastně nás provází celým životem, ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, který to všechny baví a bavilo a víme, odkud ta hláška je a kolikrát nemusí se říkat ani celá. Ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel začátek tý, vlastně toho té věty nebo to myšlenky, jak každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
0: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
1: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě na nos, teda už jsme se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
0: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, ale no, i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
1: Pozdravujte všechny dobré pocestné, mějte se krásně.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Zimmermann, téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo v rozhlasovém vysílání. No a právě proto, že dnes slavíme to krásné kulaté výročí, i když na těžko zapamatovatelné datum, je tématem právě Jára Zimmermann, genius, kterého my už jsme objevili. Ti ostatní na to ještě musí počkat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Cimrman není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 anebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Cimrmana, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději. A jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené cimrmanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Cimrman.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Cimrman. A paní Květa je tou další, která čeká na telefonu. Dobrý večer přeju, Květo.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Cimrmany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě, když to bylo to předtím, před čím?
1: No před to, před těma Cimrmanama, jak vznikly. No, teď mi to vypadlo z hlavy, jak podvolám. No, já se slyším teď.
0: No tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Cimrmanů nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví, o čí jde?
1: To si netroufnu. Ale vím, že tam bylo ta hospoda, měla číslo 21 a zrovna bylo po okupaci. A já jsem se tomu musela strašně smát.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady více roher, ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře cimrmanovské.
1: No, a teď tam hraje i Petr Bruckner. A s tím se znám z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky z her divadla Járy Cimrmana.
1: No, používám, ale teď mi to nezapálí.
0: No jo, tak po 23. hodině už to zapaluje málo komu, no.
1: No, já se omlouvám.
0: Nemusíte se omlouvat, to je, myslím si, přirozené. Takže děkuju, že jste zatelefonovala, že jste nám nastínila svoji nejoblíbenější hru, ale ještě mi povězte, kterého herce právě ze souboru cimrmanovského upřednostňujete. Kdo je vaším favoritem? Vy jste zmínila pana Brucknera, který...
1: Milon Čepelka.
0: Petr Bruckner končí po téhle sezóně, ale Milon Čepelka, no to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Že byl úžasně sestřelej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát byla na začátku vysoký.
0: No.
1: Když to začalo.
0: To by tak možná odpovídalo.
1: No, no.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Milon Čepelka nejvíc líbil?
1: No tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkářka.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je pořád ještě nesmírně vzdělaný.
1: No, pardon.
0: Ano, ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. Nač ten spěch.
1: Ale... Jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné leta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Cimrman, vše, co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Cimrman. Takhle já rozumím kultuře, ale Cimrmany znám, jsou to moji kamarádi. No Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma Fenomén Zimmermann vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Zimmermannovi se chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Zimmermana. Mm-hmm. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Zimmermann. No a teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu Zimmermanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší s manželem ještě, když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě. Mm-hmm. A tady bydlel nějaký pan Zimmermann a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Zimmermann. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Zimmermannem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Zimmermann, a oni říkají, prosím tě, to je taková, to je hra a v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Zimmermann. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on myslí, asi o mě myslel, že jsem praštěná pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Jary Zimmermanna, protože, jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení Zimmermannovské?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo, škoda. A je to škoda. Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Adamově, jak jsem bydlela v Adamově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Adamově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici, tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry, no tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 183, ano.
1: Ano, takže vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další Zimmermannovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu poutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuju, toho herce.
0: Takže to asi bylo České nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možný.
1: Tak.
0: Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat Zimmermanni třeba ve

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano,
0: takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby zatraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla 4. fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak

0: když psali skriptum pro posluchače této fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z časopisu, z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Zimmermana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby zimmermanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Zimmermana a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
1: No řekl bych Zimmermanovské.
0: Ano.
1: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Zimmermana?
0: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cinemanovské problematiky. Mám i sledoval jsem teď ten dokument televizní po stopách Járy Zimmermana. Takže no a nejradši mám dobytí severního pólu. Dunasever,
1: a Dunajich, no jo. A dosti často i já používám tedy domů,
0: ano,
1: do lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora. Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Zimmermanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Kde, ve které stanici byl Zimmerman vyloučen z dopravy? Začíná to na K.
0: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
1: No ale teda, talent máte.
0: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává Zimmermanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte, a mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, kdy jsem vás učil.
1: No, tak průtoková konstanta, to je jasný.
0: Ano, ano.
1: Petře.
0: Takže ještě prosím vás, jenom poslední. Ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
1: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
0: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
1: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne a ne vzpomenout. No,
0: byla to fyzika, byla to...
1: Něco takového to, myslím, bylo. Ano.
0: No, a byla teď... tam ta klasická ta obrázek té lžičky, že jo?
1: Jo.
0: Zimmermanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Járy Zimmermana. No, byl tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
1: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. zářijový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Zimmermann. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Zimmermanna, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké. A například, koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy? Kdo je vám nejsympatičtější? A kterou postavu? A kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději? Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Zimmermann. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Zimmermann. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme. Pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu. No prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem je fenomén Zimmermann. Vysvětlení proč už několikrát zaznělo, takže rovnou k věci s panem Františkem, který čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak jak jste na tom se svým vztahem, nejen k divadlu Járy Zimmermanna, ale k obecně k postavě českého zneuznaného génia?
1: Já vám to trošku okořením.
0: Povídejte.
1: No, poslouchám a čekám, kdy někdo něco řekne o tom, že pan Smoljak a pan, jak se jmenuje ten druhý Hergot?
0: No, Svěrák, myslíte.
1: Pan
0: asi.
1: Svěrák, já taky už blbnu. A že byli členy KSČ?
0: Myslíte, že to sem patří?
1: Hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
0: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Zimmermann?
1: Ale no ne, ale to je jenom takový okořenění, co no se dělo.
0: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
1: No, poslouchal jsem třeba různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle, takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela, no ale museli to udělat, aby zakrádili divadlo. To je jen taková perlička, no.
0: Dobře.
1: Nic jiného.
0: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Zimmermannů?
1: U Zimmermannů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
0: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
1: Já vám taky, díky, mějte se.
0: Naslyšenou. Fenomén Zimmermann. Dnes jako téma noční linky. Máte možnost telefonovat, číslo pokud neznáte, uslyšíte, ale můžete i psát. rozhlas.cz/linka. Jaký byl vlastně váš první zážitek a první hra, kterou jste ať už jenom jako audio, anebo přímo naživo viděli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno. No prostě, zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Morku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna v nás v Rokycanech, v Sokolovně. Už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo jak bylo narváno, na to divadlo. Hráli, myslím, že hráli tu hru, jak se tu na sebe do nájich, jo.
0: Dobití severního pólu Čechem.
1: Dobití severního pólu. Já jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co mám mám. A rád jezdím po místech, které navštívil. Jedno z původních míst je rozhledná nedaleko Kořenova Vyřenka, kde má vlastně po tu rozhlednu i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho nálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se schromáždili všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: se
0: tam...
1: Mám mlčí postavu, takže jsem to ani moc neviděl, když jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že jsem to zažil.
0: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně, ale
1: ano.
0: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Zimmermanny naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svěrák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Zimmermann. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Zimmermanni do toho představení.
1: No, už je to docela zpátky hodně let, jsem to představení viděl, že tady už si nepamatuji. A hlavně, jako, když jsem to slyšel poprvé, tak možná jsem to zaregistroval, možná ne, nevím, tohle to... Viděl jsem jenom jednou naživu.
0: Rozumím, jen jsem se zeptal.
1: Mirku... Ale je to zážitek na celý život.
0: A předpokládám, že ten, kdo viděl jedenkrát, byť jen jedenkrát živě představení divadla Jary Zimmermanna, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo. Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Zimmermanni?
1: Já těch šest nebo moc není, ale prostě lidi to milují.
0: Jestli jsem správně počítal, tak 14. České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
1: No, ale jsem taky znal, co jako jenom ten humor, jo, Smoljaka, Svěráka, je tak úžasný, že vlastně Zimmermann vyhrál jako by tu tenkrát na to anketu nejznámějšího Čecha, že?
0: Ano, největší Čech.
1: Porazil vlastně žijící prostě fenomény Česká. To je neskutečný humor.
0: Používáte
1: já
0: některé...
1: Ano, používám tu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam tu hru, jak tam věší z těch oblíbených CPC.
0: Teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
1: Že mám rád tuto hru, jak tam ještí pípače z těch třeba kouká do pípače a ještí tu budoucnost.
0: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Litáku. Jo.
1: Ano, no, to je taky dobrá jo. Hra.
0: Petr něco červenýho bez ruč, jo.
1: Ano.
0: Ano.
1: je to prostě humor, na všechny humory, tedy to.
0: V tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju.
1: Myslím, že žádný hodně
0: znalec, ale vím o to. Já vám děkuju, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc. Hezké sny, i když až dojedete, jo?
1: Ať se daří.
0: Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky s Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak, co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Sviráka a Jaroslava Uhlíře pro děti, jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefon. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak jsem za sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadel a to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhle to, Cimrman tohleto. Já říkám, kruciál, co tohle to je, když jsem nikdy... Teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman, Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No, nedovedete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Jo, takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo ta hra od toho Svěráka. Uh-huh. A teďko já říkám, no co to je kruciál, když nic k tomu dalšího neříkali.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Ale on je to krásný humor.
0: Krásný,
1: ale,
0: samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. Hmm. A teďkon jsem ve škole jsme se neučili, že nějaký takovýhle spisovatel a vynálezce a to je, že jo.
0: Jestli vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krucní, protože člověk, když to tak, jako neřekli, to bral vždycky, jako jo, no ale to jsme byli až na severní pol a ještě další, to jsem byl jako potom už jako taky viděla a hromadu jsem toho slyšela v tom rádiu, jo, ale jenom jsem nevěděla, od koho to je, no. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouběji, no a někdo ne, no. Takhle bych to viděl.
1: Ale jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže, protože jsem byla v provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci.
0: Hmm.
1: No, takže takhle, no.
0: To chápu. No, paní Evo, a viděla jste, promiňte, ještě se zeptám, viděla jste no. Někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Já si to teď si to nevybavím, jo, teď si prostě to nevybavím, ale vím, že to bylo teda suprový, jo, ale tím, že prostě jsem jako slyšela vždycky tamhle ten úryvek, tamhle to, tak si to jako neumím honem propojit, jo.
0: Dobře, tak takže poslední otázka, nebyla to náhodou pohádka, nebo bylo to laděno
1: ne,
0: pohádkou?
1: Ne, pohádka to nebyla.
0: Vzducholoď v tom taky nehrála roli, jo?
1: Taky ne.
0: Ani
1: taky
0: švestka ne. V tom nehrála roli.
1: Taky ne.
0: No tak, to je potom těžký s váma.
1: Taky ne.
0: Ale no. To nevadí. Vy na tom ještě zapracujete a příště se zase ozvěte.
1: No, to bych se musela zase zeptat, ale když si to budou
0: No tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo,
1: ale
0: mějte
1: jako,
0: se pěkně.
1: Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako.
0: No a to stojí za to. To za to stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to moc hezký a pak jsem je viděla jako ty jejich hry, že je hrál někdo jiný, jo. Hmm. A jako ten humor jako je senzační. To jako se musí nechat. To je prostě takovej ten správný český humor, no.
0: S tím samozřejmě souhlasím. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou a dobrou noc.
0: Fenomén Zimmermann, téma noční linky, kterou posloucháte. Zbývá z ní už jen půl hodinka. Dejte si záležet, telefon je 731 800 900 a psát můžete, pokud se nedovoláte třeba, na rozhlas.cz/linka. Další posluchačka jménem Eva píše: Zimmermanny jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince a když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce spjatá s Zimmermannem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pana Petra, který čeká na telefonu 731 800 900, se ani nemusím ptát, odkud že volá. On to řekl sám, že je z Kroměříže. Já tedy stále ještě čekám na někoho, kdo by třeba volal z Tanvaldu. Chci se zeptat, jestli tam je ještě pořád ta hospůdka u Labutě. Teď ovšem, Petře, máte prostor vy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Borku, a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Já mám první zážitek, nebo první kontakt s Jarou Zimmermannem jsem zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Jarou Zimmermannem.
0: Kterou hru máte v podání souboru divadla Jary Zimmermanna nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Miloň Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
1: To zase nebylo tak moc akademická půda.
0: Aha.
1: Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
0: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
1: určitě,
0: které Zimmermann věnoval Hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
1: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
0: Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschle.
0: Fenomén Zimmermann jako téma Noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanwaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: No, musíte mi přiblížit
1: mě. Pošta Hoštejn kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě už vím. To už vím, tam se chytám. Hurá. Soňo, už u vás hostovali herci, no, členové souboru divadla Járy Zimmermanna. Jo?
1: A byla samozřejmě, jste... jistě, že. Já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Zimmermanna Zábřeh. Mm-hmm. A jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Zimmermanni vždycky přijíždí v březnu. Mm-hmm. A vždycky je vyprodáno, vždycky se smějí, i když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který lidi v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Mm-hmm. Takže řekla bych, že ten Zimmermann už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Zimmermanna. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škarov lidi tam nejsou. Mm. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Zimmermanna. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o stopách?
1: Dívala.
0: Ano, výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Zimmermann vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, mm-hmm. Saturnin, mm-hmm. ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Zimmermann žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravej.
0: Pokud no a dotyčný co není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No
1: tak. Se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Zimmermanna ze Zábřeha, jste to zveřejnila jako první vlastně. Mimochodem, když jste v tom fanklubu, máte tak nějak blíž třeba ke Zdeňkovi Svirákovi nebo vůbec do herecké šatny? Chodíváte tam někdy? Byla jste tam někdy? V zákulisí?
1: Chodíváme tam, myslím si, že nás mají už povědomí, mm-hmm. že nejsme anonymní a že cítí, že naše publikum je má rádo, stejně jak publikum v celé republice. Ale 20 let vždycky přicházíme s buchtama, takže už jsme takový, aby neměli hlad, jak říkají, já bych si také s dovolením vzal.
0: Na jevišti nic nejest, tam je vše gumové, takže vy chodíte s buchtama.
1: Ano, my chodíme s opravdovýma buchtama.
0: Tak nezapomeňte taky na ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano. Je to úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což ano, bude bohužel ano. Za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschle.
0: Fenomén Zimmermann a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svirák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak má to, jo, samozřejmě. Ono, šafrán a trochu toho zázvoru se trošku hůř rýmuje. Znalci zajisté vědí, znalci tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, my jsme manželé Rosenbachovi. On teďko nemůže můj manžel moc k telefonu, protože teďko je indisponován, ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla, jednou na východ a jednou jako to na sever.
0: Na sever, na jih, takže dobití severního pólu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční, s tou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Járy Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali domů.
0: Domů, do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já jsem hrozně, já miluju naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaník.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který teďko prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo. Tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No tak ale indisponován, co se dá dělat, no? Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: My jsme tomu nevěřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když už tady byla anglicky zpívaná písnička, byl to Barry Manilow, který vám takřka v závěru Noční linky zpíval, tak musím říct, že je mi moc líto v té cílové rovince dnešního dvouhodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, ano. Hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermanni velice často vystupovali.
0: Ano, ano.
1: Velice blízko.
0: Uh-huh.
1: A když tenkrát dávali premiéru dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě, tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká, uvaděžce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se?
1: Pustili mě samozřejmě. Seděl jsem na balkoně v první řadě, mezi sedadlem, mezi těma řadama a bylo to teda opravdu první uvedení dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermanny ze všech jako divadel, které jsme viděl jsem teď her naživo několik a samozřejmě dobytí severního pólu, Blaník a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermanny, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu, protože neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako jsem měl strašně rád.
0: Rosťo, děkuji za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase
1: taky,
0: někdy naslyšenou.
1: Jo. Mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za Noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce,
0: no.
1: O fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce. Rosťo, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Jak se říká, zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v Noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitančik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 381. se vám ozvala důvěrně známá znělka pořadu, kvůli kterému lidé vstávají v neděli na 8. hodinu ráno, což nepochopím. Po případě ve čtvrtek bdí i po půlnoci, což se taky dost těžko chápe. Tak jako léta předtím se vám i dnes ozvou stejné hlasy. A to?
2: Ivany Valešové,
3: Františka Derflera,
4: Igora Bareše
1: a Josefa Veselého.
5: I režisér zůstává týž Jaromír Ostrý.
1: I dnes jsme se nechali lehce inspirovat knihou Petra Hory Hořejše a další literaturou a připravili jsme pro vás zde v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2 další příběh z naší historie. V jeho názvu se objeví stručně, leč výstižně jméno protagonisty.
3: Budovec.
1: Jinak celým jménem?
3: Václav Budovec z Budova. Mnoho společných zájmů patrně neměli. O 5 let starší Jan a mladší Václav, synové Adama Budovce. O Janovi šla pověst, že toho času v Čechách rovného nebylo, který by koně svého lépe vyjeti uměl. O Václavových dovednostech se nemluvilo. Vypovídají však o něm podpisy v matrikách slavných škol, zmínky v dopisech i pozdějších literárních dílech, vzpomínky na léta studentská.
1: Takže Václav Budovec byl mladší syn Budovcova rodu.
4: On byl vlastně nejmladší, čtvrtý potomek v řadě, který se Adamovi 28. srpna roku 1551. narodil.
2: Jeho rod se psal z Budova, který se nacházel v kraji Lokeckém nedaleko Bochova a v erbu měl 3 červené pruhy ve stříbrném poli.
4: Jakýsi společný předek příbuzných Budovců a Doupovců obrátil prý svou statečností útěk českých bojovníků před Uhry ve skvělé vítězství a český kníže mu prý udělal 3 červené čáry přes jeho bílý štít tím, že své knížecí prsty namočil do krve prýštící z rytířových ran.
1: Leč vraťme se k našemu Benjamínkovi.
4: Sotva přišel na svět, odstěhovali se Budovcové do Janoviček u Kutné Hory.
2: Poctivý, ale nepříliš zámožný rytíř se tím dost zadlužil.
1: Co pak na něj na tomto světě čekalo?
4: Když přeskočíme nejranější dětství, tak škola.
2: Tatík prošel Wittenberskou univerzitou.
4: Poznal tam osobně Martina Lutera.
2: Takže měl pro synovu touhu po vzdělání značné pochopení.
1: A byly doma peníze na Wittenberg?
4: Nebyly.
2: A nebyly ani na pražské vysoké učení.
4: Věru. Sklíčeně se vrací Václav Budovec z Karolina domů.
2: Otec zůstal dlužen jeho učiteli 19 kop platu.
1: Co teď? Zůstat doma?
4: Poslali ho ve 14 letech do Vídně, ale ani tam nepochodil.
1: I dnes se bez peněz těžko pochodí, což nemusí člověk zjistit až ve Vídni. K tomu názoru klidně dojde i doma.
2: Naštěstí, kde se vzal, tu se vzal zámožný strýc Adam Bohdanecký z Hodkova.
1: Ajta.
2: Nabídl se, že vezme 17-letého synovce jako společníka s sebou na cestu do Itálie.
1: Ten výlet do Říma byl zajisté poučný.
2: Leč Václav byl český bratr.
1: No a co jako?
2: Jako takový neměl věru valné pochopení pro renesanční nevázanost, jež tam žel panovala.
3: Nevěstka babylonská je Řím. Babylon, který dozajista padne.
1: Zkrátka, on Václav neměl z toho italského poznávacího pobytu ten správný pojem.
3: V Itálii je, jak mohu dosvědčit já, který jsem to zkusil v mládí, mnoho přemlouvání a konfliktů s tělem a krví, plných nebezpečí, z nichž ne všichni, ba málo kteří, vyjdou vítězně.
1: Jak vyšel z konfliktu s tělem a krví Václav Budovec v Itálii vítězně?
2: Raději to nerozváděl. A nebudeme tak činit ani my.
3: Nebyla to jen setrvačnost rodinné tradice, když se 18-letý Budovec vypravil s mladými přáteli a budoucími spolužáky do Wittenberga.
1: Dovídáme se z knihy Noemi Reichertové o Václavu Budovcovi.
3: Bratrští kněží, duchovní poradci svých šlechtických svěřenců, obzvlášť ti, jimž Wittenberská univerzita byla alma mater, mohli s dobrým svědomím doporučit.
4: Ve Wittenberce však mladý Budovec nevydržel celou dobu studia.
2: Ono se tam totiž leco se změnilo.
1: Což jsme si už říkali, když jsme se probírali životními osudy doktora Jana Jesenia.
2: Namísto tolerance zde nastoupila nesmířlivost. Na funkce dosavadních učitelů, vyznavačů melanchtonových, se dostali věrní, nekompromisní luteráni.
4: Což se bratrským studentům z Čech a Moravy nelíbilo, a tak se porozhlíželi po nové škole.
1: No jo, ale kde ji v té rozdělené Evropě najít?
4: Patrně to byla Ženeva.
1: Patrně?
4: Marně jeho jméno hledáme v ženevské univerzitní matrice.
2: Jakousi stopu jsme našli v jistém soukromém dopise, ve kterém je zmínka o Budovcově pobytu u Ženevského jezera.
4: Jenomže i v Ženevě zaplály hranice, na kterých hořeli ideoví protivníci.
2: Konkrétně to byl lékař Servet, se kterým se takto Calvin vypořádal, a Servetův obhájce si mohl jenom smutně povzdychnout.
3: Potomstvo nepochopí, proč jsme museli žít v tak hluboké tmě, když už jednou nastalo světlo.
4: Vraždilo se na obou stranách. Václavu Budovcovi bylo 21 let, když se po Evropě roznesla zpráva o hrůze jedné srpnové noci v Paříži, která vstoupila do dějin jako noc bartolomějská.
2: Katolická panovnice Kateřina Medičejská vdávala svou dceru Markétu za Igenota Jindřicha Navarského, aby bylo celé Francii demonstrováno smíření zapřísáhlých odpůrců většinové strany katolické s igenotskou menšinou.
4: Předáci Igenotů se shromáždili v Paříži k svatebnímu veselí.
2: Tak pohromadě a rozveselené je chce mít novomanželova tchýně, aby mohla provést svůj záměr.
4: Paříž se tu noc topí v krvi. Na 3000 igenotů bylo přepadeno a zavražděno.
2: Ta krvavá lázeň pařížská, jejíž hrůza obešla Evropu, strhla Francii do nové občanské války.
4: V této době,
2: podle vlastního zápisu,
4: tráví Václav Budovec už 3 roky ve Francii, zcela nadšen igenoty a jejich statečným bojem na život a na smrt.
2: Do konce života bude mít tuto statečnost na paměti.
1: Ano, a ještě jedno ponaučení si bratrský rytíř a humanista přinese z Francie.
3: Protož, o králové a knížata, nedejte se svodit těmi, kteří vám radí, abyste pro náboženství krev vylévati měli.
1: No, ono bylo skoro bezpečnější zůstat doma. Tam byl klid pořád ještě.
4: Václav Budovec si to ale zamířil do Londýna.
2: A taky do Skotska.
4: A odtud přes Nizozemí a Dánsko do Německa?
2: Kde směřoval zejména do Rostoku, neboť tam žil luterský teolog profesor David Chytreus.
4: Ten Budovce přemluvil, aby cestování nepověsil na hřebík, nýbrž v něm pokračoval, leč směrem na východ.
2: A nejenom to, taky mu dodal sebevědomí.
1: To snad Václavovi chybělo?
2: On snad musel mít celý komplex méněcenosti, i když k tomu nebyl valný důvod.
3: Moje jmění je docela malé a špatné.
4: Ještě víc zmínek se však týká vlastní neschopnosti v používání jazyka, neuhlazenosti ve výrazivu, chybějící eleganci, dokonce pocitu chátrání.
3: Při rozmluvách s různým druhem lidí zapomínám nejen eleganci latinského jazyka, ale téměř i domácího.
2: A taky kvůli prvním literárním pokusům má výčitky.
3: Bůh mi svědek, ne jednou, ale tisíckrát jsem se styděl.
4: A když mluvil s rostockým profesorem Chytrém o své chuti psát, zapřísahal ho.
3: Nemám pošetilou touhu po slávičce.
2: S cestami do světa si však pokoj nedal.
4: V tomto ohledu výčitek neměl.
2: Bylo mu 26, když se vydal do Cařihradu s císařskou družinou, která vezla sultánovi dary.
3: Shledal jsem, kolik jsem při té rychlosti cestování vůbec mohl pozorovat.
1: Co pak by asi musel říkat dnes, kdy se z Prahy do Istanbulu letí ani ne 3 hodiny?
3: Shledal jsem, že většina vesnic, kterými jsme projeli až na 2 dny před Cařihradem, vyznává víru křesťanskou. jen kdyby život jejich rovnal se tomuto jménu.
2: Budovec si náramně stěžoval, že...
3: Tací Řekové propadli nepopsatelnému duchovnímu úpadku. Nic neumějí. Církevním knihám psaným starou řečtinou nerozumějí. A přitom jsou nesnesitelně pyšní. Peněz, které mají, používají k vydržování lenošných mnichů, místo aby založili třeba jen jedinou malou školu. Aby pronikl ke způsobu náboženského myšlení Turků, vzal si Václav Budovec s sebou latinský překlad Koránu. 7 let strávený v Turecku u cařihradského dvora ve funkci hofmistra v sídle císařské delegace jej poznamenalo na celý život. Přijel jako mladík citlivý, vnímavý. Nádhera sultánově říše ho značně oslnila. Mnoho musel přemýšlet o zbožnosti Mohamedánů, které nemohl upřít značnou podmanivost. O to úpornější vnitřní zápas bylo mu vést, aby si znova probojoval své krédo křesťanské. Přesvědčil se, že snadné je sklouznutí k bludu, a protože je dobře vědět, čemu věří, oč mu jde, čím se nesmí nechat zmást, co je podstatné, co balast.
1: A uměl to tedy rozeznat, co je podstatné, co balast?
4: Pokoušel se o to.
2: Tak dospěl poprvé k závěru, že všechny křesťanské věroučné spory jsou v podstatě malicherné, že je potřeba společného jednotného postupu, jakéhosi ekumenismu.
1: Tedy nikoli poštěkávání jednotlivých druhů křesťanů na sebe?
2: Do vlasti se Václav vrací už velice vyzrálý vším, co zažil i co promyslil.
4: Nad to umí slušně turecky, arabsky a i řecky.
2: Pečlivě studoval zvyklosti, náboženství i dějiny všech národností, se kterými v Cařihradě přicházel do styku.
4: Zbavil se studu a začal psát. Nejprve?
3: Krátký spis o zlatém budoucím a již nastávajícím věku.
4: Hned na to i svoji hlavní a největší knihu. Anti-Alkorán.
1: Roku 1584 dovršil Václav Budovec z Budova Kristova léta.
4: Ve víře byl utvrzen.
2: Pochytil mnohou moudrost univerzitní i zkušenostní.
4: Posunul si svůj žebříček hodnot.
2: Cestování má už dost.
4: Chce se oženit.
1: Však už taky bylo na čase.
4: Dostat se do hlavního města a společensky zakotvit.
2: Těmto všem vytčeným cílům předcházely...
1: Podle jeho vlastních zápisů...
2: Tragické rodinné události.
1: Válka?
2: Ne. Mor.
4: Morové epidemii roku 1582. podlehla celá početná rodina jeho sestry Mariany.
1: V jaké podobě, či snad přímo funkci, vstoupil Budovec do veřejného života?
2: Jako císařský rada při apelačním soudě.
1: Působivý post?
2: Působivý to ano, leč nepříliš výnosný.
4: Jeho výhodou však byla možnost usadit se ve vytoužené Praze.
1: Co na té Praze jenom viděl?
4: Koupil si dům v Kaprově ulici.
2: A když už se tak zabydlel, začal uvažovat o sňatku.
4: Jenom ty peníze pořád nějak nebyly.
3: Odkud bych já k jakým penězům přijít mohl? Věděti nemohu. Neboť i při dvoře služba naše se nám ničem neplatí.
1: Nezbývalo, než si vyhlédnout, no co, výhodnou partii.
2: O, nikoli. Myšlenky páně Budovcovi se neubíraly tímto směrem. Rozhodně si nemínil vypomoci sňatkem finančně.
1: Ale oženil se.
2: Vzal si Anu z Wartenberka.
1: To ovšem byla dívka z náramně vzácného rodu.
2: Leč statky neoplývající. Její rodiče vlastnili pouze šosovní stateček u Mladé Boleslavě.
4: Hlavní bylo, že Anička patřila do jednoty bratrské. To bylo pro Budovce hodnotou převažující.
2: O tom svědčí vlastnoruční záznam o sňatku, kterým vyjadřuje touhu po věčném svazku v Kristu.
3: Nedlouho po nevypočítavém sňatku se Budovcova hmotná situace přece poněkud zlepšila. Stal se totiž dědicem po třech svých strýcích. Toto dědictví způsobilo zřejmě jistý obrat v jeho zálibách. Začalo jej těšit zvelebování a zvětšování malého zatím panství. Ponechal si Mnichovo hradiště, něco prodal, něco zakoupil. Zásadku, poté i kláštersko. Hradištská tvrz vábností nevynikala, ale on ji přestavil na nový zámek.
4: Nový pán vymohl Mnichovu hradišti privilegium na 4 výroční trhy.
2: Výhodněji upravil dědické právo.
4: Platy z trhů a jarmarků měly sloužit obecnému dobru, nikoli jemu.
2: 33 měšťanům udělil várečné právo.
4: Řemeslnickým cechům buď potvrdil, nebo dal řády.
1: Zdá se, jako by ho to hospodaření na svém začalo bavit.
4: Opravdu se v něm našel, takže později, když se věnoval mnohem víc politice, občas zalitoval...
0: Věru škoda, že nemůžu mnoho při svém hospodářstvíčku bejvati.
2: 26-letý, kdysi mladík, brával rozpačitě papír a pero do rukou.
4: Měl sice nejasné povědomí, že umí formulovat pěkný dopis i poutavé vyprávění, přece jenom tak však činil s velkou vnitřní nejistotou.
2: Ještě, že tu byl vlídný rostocký profesor Chytreus, který svého žáka povzbuzoval.
1: Zdá se, že Budovec byl člověk až nezdravě plachý.
4: Když mu čeští stavové na sněmu v roce 1603. nabídli, aby mluvil jejich jménem o otázce náboženské a postavil se tak proti křivdě, která se děje protestantům,
0: pán z Budova v tom se ohlásil, že to učiniti ani tou měrou od nich mluviti nemůžeme.
4: Nakonec podléhání podlehl.
0: Ale po mnohých odpořích.
1: Takže se stal politikem vlastně proti své vůli.
4: On vlastně vpadl do prostřed stále sílícího sporu mezi katolíky a protestanty v zemích Koruny české.
2: Hlavně v Čechách tvořili katolíci slabou menšinu. Tento početní stav je zřejmě deprimoval, takže například Adam ze Šternberka na sněmu v roce 1609 zatrpkle prohlašuje, že...
0: Na jednu osobu pod jednou dobře se nachází 30 osob pod obojí.
1: Byla to pravda?
4: No, trošku to bylo přehnané.
2: Protože horlivé úsilí tovaristva Ježíš začalo přinášet své výsledky.
4: Situace se z jejich pohledu vylepšila, když se nejvyšším kancléřem Českého království stal katolík Bořita z Martinic.
2: A mocenská sestava se mění dál ve prospěch katolické menšiny. Arcibiskupův bratr Václav Berka z Dubé je nejvyšším komorníkem.
4: Zdeněk Zlobkovic se stává nejvyšším kancléřem.
1: Všichni vášnivě nesměřitelní katolíci, odchovanci jezuitů.
0: Císař Rudolf nikdy za svého šťastného panování nikoho neutiskoval a nikomu jinému utiskovati nedopouštěl.
1: Utěšovali se čeští protestanti?
4: A byla to pravda. Císař bojovné povahy rozhodně nebyl, měl rád klid, pokud možno vyčkával.
2: Jenomže ono se všechno začalo pomalu, ale jistě měnit.
4: Jezuité mistrně analyzují situaci.
2: Promyšleně reagují.
4: Neoddávají se iluzím.
2: Za to zakládají nové koleje.
4: Působí na italské a španělské manželky českých pánů.
1: Od nástupu Habsburků byly tyto sňatky v módě.
2: Cílevědomě pronikají do politického života.
4: Papežská diplomacie pracuje na plné obrátky.
2: Čeští protestanti se naivně spoléhají na císařovu dobrotu.
0: Poněkud jinak tomu bylo na Moravě. Mladší přítel Václava Budovce, politicky nejinformovanější muž českých protestantů, Karel starší ze Žerotína, tušil, že politická pasivita by mohla být osudná. Kromě toho Karel ze Žerotína měl na Moravě potíže. Do nejvyšších zemských úřadů se tady dostali jeho nepřátelé, kteří svoji činnost zahájili stížným listem obvinujícím pana ze Žerotína ze zlehčování císařova majestátu bazvele zrady.
1: Pozor, začíná se používat čím dál tím větší kalibr.
0: To vše spojeno s narážkami na jeho náboženské přesvědčení.
1: Karel starší ze Žerotína byl vychován v českobratrské víře a v dospělosti se stal ochráncem i světskou hlavou jednoty na Moravě. Ještě drobná poznámka na okraj, říkalo se mu kacířský baron.
0: Další body obžaloby, kterou vypracovali jeho zavilý nepřítel Zikmund z Dietrichštejna, zemský podkomoří, a nejvyšší komorník Ladislav Berka z Dubé, mluvili o nepřízni vůči panovnickému rodu.
1: Velice nebezpečné nařknutí.
0: Dále o podezřelé cestě do Francie, půjčky francouzskému králi Jindřichovi IV.
1: Nebo listiky se zahraničními diverzními centrálami.
0: Kterážto obžaloba byla předložena královské kanceláři.
1: A co na to moravští stavové?
4: Zmohli se na obhajobu.
2: Poněkud chabou.
4: List císaři, kterým Žerotína hájili.
2: ale dál žádnou aktivitu nevyvíjeli.
4: Celá tíha situace spočívala na bedrech obžalovaného.
1: No dobře, ale co to všechno má společného s Václavem Budovcem?
2: Budovec byl nedlouho předtím Žerotínovým hostem.
4: Slavili spolu narození jeho syna.
2: Kterému byl Budovec kmotrem, darem mu přinesl Bibli kralickou.
4: Český Václav prosí svého moravského přítele Karla, aby pomstu za křivdy přenechal Bohu, aby pečoval o mír a aby si trošku víc hleděl kancléře Zdeňka Zlobkovic a snažil se naklonit i další katolické politiky.
1: Co na to Karel ze Žerotína?
4: Na tohle poněkud hrubé nepochopení Budovcovo odpověděl Žerotín se šarmem jemu vlastním, avšak taky s neskrývanou podrážděností.
0: Napaden nejsem já, má rodina můj majetek. Nepřátelé usilují těmito podrazy o zmar této země, o vyvrácení zákonů a práva, o rozvrat naší ústavy a o zánik svobod. V tom smyslu je má pře do té míry spjata s prospěchem vlasti, že kdybych svou věc vzdal, nutně ji zradím. Hájím-li vlast a toužím-li bez újmy žít ve svobodné vlasti, vystavuji-li se nebezpečí, když ji i sebe chráním, nezmocňuji se otěží moci boží ani nepředjímám nadměrnou horlivostí spravedlnost Boha nejvýš dobrého a mocného, ale plním své povinnosti. Nejednám násilně, ale podle práva. Násilí nepůsobím, ale odrážím. To káže přirozenost, to povoluje náboženství. Chceš snad, abych oněměl? Abych i já mlčky zahynul, aniž bych obhájil svou při, a nepřátelům, kteří by mne zdolali, aby se pak otevřela cesta ke zničení celé Moravy? Co na tom, že mi předhazuješ svízelnost doby či změnu poměru ve státě nebo osudnou netečnost lidí? Vždyť třeba, že to sám vidím, přece nepozbývám odvahy. Ale vtírat se do přízně Lobkovice byla by zřejmá, promiň mi ten výraz, nepříčetnost. Což skutečně neznáš toho člověka, nepřítele poctivosti a čestnosti, nenasytného ziskuchtivce, nespolehlivého svou nestálostí, pyšného nadutce, který o spravedlivosti přemé ví stejně dobře jako já? Oč tedy bude lépe důstojně přehlížet ty lidi, než získávat je hanebným pochlebováním? Když jsem ti takto vyložil své důvody, je na tobě, aby si je vážil. Váhy neposílám. Máš své a spolehlivé.
1: Staletí předtím a staletí potom jsme neměli politika takového formátu, jakým byl Karel starší ze Žerotína. Samozřejmě, že tuto osobnost na své pouti, naší historii neodbudeme, ale dnes jsme si dali schůzku s jeho přítelem a rodícím se politikem Václavem Budovcem z Budova.
4: Od Žerotína dostal ostrou lekci ještě před svým prvním politickým vystoupením.
2: A zdá se, že mu to bylo jenom k dobru.
4: Žerotín pronesl sám svou obhajobu.
2: A její ohlas byl tak mohutný, že moravský pán byl ze všech nařčení osvobozen.
0: Zvláštním císařským nařízením byla 2. září roku 1602. zakázána činnost českobratrských sborů s odvoláním na mandát z července roku 1508., který vydal král Vladislav Jagellonský o pikartech, kteří se bratří jmenují. Byly uzavřeny bratrské sbory v Mladé Boleslavi a Týně nad Vltavou. Na statcích krále a některých katolických šlechticů bylo přikázáno poddaným přestoupit ke katolictví. Zvlášť aktivně se choval Bořita z Martinic, pán na Smečně, který nařídil svým poddaným pod trestem vyhoštění, aby o Velikonocích přišli ke zpovědi a přijali svátost oltářní jen pod způsobou chleba.
4: Oba tyto mandáty, ten starý Jagellonský i ten nový od Rudolfa, byly s náležitou okázalostí trubači a bubeníky uvedeny ve známost.
1: Všecko to troubení a bubnování a vyhlašování Budovec dozajista zaslechl.
2: Určitě.
1: A dobře mu přitom asi nebylo.
2: Byl zdrcen, ale zároveň podivuhodně rozradován vnitřním mírem.
1: Nerozumím. Všecko, čeho si váží a čemu věří, se mu hroutí pod rukama a on pociťuje vnitřní mír.
2: Hráli v tom značnou roli úkazy zázračné.
1: Teď rozumím ještě míň.
2: popisuje je pobělohorský exulant Pavel Skála ze Zhoře. To bylo tak.
0: Když Václav Budovec zbudova 5. ledna dle nového kalendáře...
1: Myslí se Gregoriánského?
0: ...roku 16.3. ve 3 hodiny na noc jel do Prahy ke sněmu, tehdy by v blízko u vsi Semčic na vrchu ukázala se mu veliká záře, takže se všichni přítomní i manželka jeho domnívala, že někde asi 2 či 3 mil vzdálí veliký oheň jest. A když patřili na ten úkaz nebeský, udělal se nad touž září dlouhý veliký sloup ohnivý, nad nímž byla jakási libá světlost, kterýž to sloup trval beze vší proměny a pohnutí, což sice nebývá obyčejné při takových sloupích a světlech v povětří na 15 minut. O čemž na zítří týž budovec paní Majdaleně z Wartenberka mateři manželky své psal s tím doložením, že toto vidění sloupu ohnivého bylo návěštím toho sloupu na poušti, kterýž lid boží osvěcoval, jemu svítil, protivníkům pak lidu božího stínil a je omračoval.
1: Kdo ví, jestli to byla tato neidentifikovatelná událost, nebo možná něco reálnějšího, co přimělo Václava Budovce, aby vystoupil na zemském sněmu v Praze proti náboženskému útisku, ale každopádně to udělal.
4: Ohlas jeho vystoupení byl mohutný a souhlasný.
2: Vraceje se pak zimní krajinou z Prahy domů do Mnichova Hradiště, neměl Václav Budovec už vidění žádné.
4: Toho dne vstoupil na politické kolbiště.
2: Jak už tu bylo jednou řečeno, takřka proti své vůli.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Andreas, ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Jiří Anderle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Anderleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: 2 v Africe. To se vám tak sešli básník Jiří Suchý a malíř Jiří Anderle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu 2 v Africe byl tentokrát herec a moderátor Marek Eben.